0: Krásný den vám od mikrofonu Dvojky a Pohody přeje Aleš Cibulka. Pokračujeme v letních reprízách a já musím říct, že i ta dnešní bude stát za to. V září u nás v Toboganu slavil své 80. narozeniny muž úzce spojený s naší rozhlasovou stanicí, Ondřej Suchý. Pozval si tenkrát Radůzu, Janu Paulovou a taky svého bratra Jiřího. Že jste to tenkrát v přímém přenosu neslyšeli, tak teď máte jedinečnou možnost.
1: Dámy a pánové, děkujeme. Děkujeme. Dneska bez jakéhokoliv mého úvodu, protože nechci ubírat čas hostům, kteří jsou připraveni v zákulisí. Dámy a pánové, já jsem šťastný, že ten dnešní tobogan můžeme věnovat muži, který slaví kulatiny příští týden a který je vlastně mým velkým učitelem nejenom v tom rozhlasáctví, ale i v lásce k pamětnickým filmům ke 30. 40. letům minulého století. A kdybych šprtal sebe víc, nikdy nebudu vědět tolik, co on, a nepřestanu mu závidět to, že se s těmi legendami on měl šanci setkat. Dámy a pánové, 80. narozeniny dneska v toboganu slaví pan Ondřej Suchý. Krásné dobré dopoledne. Ondřej Suchý na vlnách Českého rozhlasu. To je nádhera. Studio S1 povstalo a vítá. To se nám tady stává. Zřídka, kdy mistře uchop mikrofon. Já... Stojící studio S1 a roztřesený Ondřej Suchý, já tě snad prvně vidím takhle v rozpací.
2: No, já vám děkuji. Nerad bych začínal své vystoupení zde pláčem, ale pravda je, že tohle jsem nečekal teda od vás. To bylo krásné přivítání a já vám vůbec děkuji, že jste dorazili taky.
1: Je vyprodáno. Pojď se posadit. Tohle to je tvoje místečko.
2: Tohle je moje?
1: Nebo... Tohle je tvoje místečko.
2: To je moje.
1: No jistě. Tak. On přijde ještě někdo od vás z rodiny, tak to si nechávám mezi nás, víš. Prozraď mi prosím tě jednu věc. Jaký to je? My jsme se dlouho neviděli a já jsem opravdu čekal, že v šatně bude sedět vedký stařík, který se bude chystat na 80. Ty vypadáš ty vypadáš líp než tehdy.
2: No tak, ano, děkuji. Ne, já vám mám co říct, ale teď jsem opravdu, jste mě vyrazili dech, takže nechávám slovo tady Alešovi, kterého velice obdivuju, protože, a obdivuju ho i proto, protože on dělá tu práci, kterou jsem kdysi dělal a vím, že to sice působí zábavně, ale nakonec je to práce a aby jsme udrželi pozornost lidí, tak musíme hodně přemýšlet, respektive Aleš musí hodně přemýšlet, aby byl rafinovaný na svý hosty. Doufám, že budeš rafinovaný i na dnešní hosty.
1: Já jsem rafinovaný ve dne v noci, já nedělám nic jiného. Abych tě zbavil toho ostychu, aby vás legend tady bylo víc. Já když jsem se toho hosta, který teď přijde, ptal, jestli to slovo legenda se mu líbí, nebo jestli už ho trošku štve. On na to řekl nádhernou věc. Já se bojím toho, aby jednou neřekli, ježiš, on už zase jde ten starý legenda. Dámy a pánové, už zase jde ten starý legenda. Tady u nás v toboganu pan Jiří Suchý. Dámy a pánové, něco, co tu ještě nebylo. Po druhé, hned v úvodu toboganu, stojí celé studio S1, dámy a pánové, pan Jiří Suchý, tady u nás v toboganu.
2: Tam si sedne můj bratr.
1: Mistře legendo, vaše místo je zde. Posaďte se u nás. Pan Jiří Suchý, pan Ondřej Suchý. Bratři Suší v plné kráse. Jiří Suchý jedním gestem ukončil potlesk. Posaďte se u nás, mistře. Posaď se u nás taky, mladší mistře. Pane Suchý, Jiří Suchý, co tomu říkáte,
0: že máte tak starýho bratra. Já vím, on byl vždycky o hodně mladší a teď dědek.
3: No, já už se na to 93 let zvykám. Víte, že budete jednou takhle starý, a takže už k tomu nemám co dodat.
2: Už mě to nepřekvapuje, víš?
3: Už mě to nepřekvapuje, já jsem to čekal.
0: Ne, vylítlo ze mě vzadu v šatně, když jsem oslovoval oba pány a řekl jsem jim kluci. Což je krásný, že tihle ti dva bráškové to oslovení snesou. Kluci, já mám ohromnou radost z toho, že tohle vaše dnešní setkání klaplo a vy prej máte i na odpoledne naplánovaný mejdan. Ondřej, to je pravda, že vy budete pokračovat s toboganu?
2: To vymyslel můj bratr, že když už se vidíme jednou za rok, takže bychom měli udělat mejdan ve dvou.
3: To bude mejdan ve dvou.
2: No.
3: Jo, ale už roztočíme to, víš? Jsme takový roztoči.
2: Já vám musím něco říct. Já jsem si vymyslel takový slogan. Život je pohádka, jsem rád, že v ní ještě straším.
0: Je krásný sledovat, jaký nádherný vztah mají oba bráškové společně. Je opravdu málo co dostane, ale to, jak jste se viděli v šatně a jak jste se bratrsky bezelstně objímali, to bylo kouzelný. To bylo opravdu kouzelný, ale pane Suchý starší, vy prý si běžně na narozeniny nechodíte, neslavíte je společně a dneska je to díky toboganu výjimka. Je to pravda?
3: Ano. Dokonce já se přiznám, já se snažím, už nikam nik takhle nechodím a odmítám, poněvadž už toho mám nějak prostě dost, ale přece bratrovi musím jít gratulovat, poněvadž to už by bylo to poslední, kdybych to odmít. No, to předposlední. Poslední by byla bratrovražda, že jo? Ale kdo z nás by byl Kain a kdo Abel?
2: Já vám musím říct, že já jsem před touto událostí zavolal svého bratra a říkal jsem, podívej se, já vím, jak nesnášíš prostě oslavy a tak dále. Já tě zprošťuji, poněvadž já ani na tvoje narozeniny nechodím, na tvoje premiéry nechodím. Vůbec nic se neděje, nevšímej si toho, bude mě 80, nevšímej, nech to bejt. A přišel mi mail, ve kterém stálo, vzkázal mi pan Cibulka, jestli bych mohl přijít na tvoje narození do tobogánu. Tak jsem mu odpověděl, že když bys to dovolil, a proto ti píšu, jestli proti tomu nebudeš nic mít, že bych se tam rád přišel podívat, ale není to, můžeš říct, že ne, ale já bych hrozně rád o to stál, abychom se setkali. A takhle mě utřel, tak jsem samozřejmě mu odpověděl, že jo, viď, a už je tady. No, prostě tobogán je, ano, tobogán je jediné místo, kde oslavujeme naše setkání, moje narozeniny, jeho, hele, můžu říct, že už oslavujeme i tvoje říjnový narozeniny.
3: Vezmeme to šmahem všecko. Já už bych to vzal až do konce. Všecky narozeniny bys, všecky budoucí narozeniny bychom oslavili dneska a pak už se na to vybodneme, ne?
2: A Aleš Cibulka.
0: Hele, my to natočíme do foroty a pak už budeme vždycky jenom reprízovat. 95. Jiřího, šup ho, tohleto stovka, máme to předtočený.
2: No a je to pravda. Jedině ty by si to namluvil jako tak, vítám k 85. a jeho bratra, kterému je už
0: 112.
2: Ne, to kolik mu bude. A že by si jenom napsal, že by si jenom namluvil tyhle z ty úvody a vždycky bychom ti sehráli, teda dneska jsme ti sehráli takový jako naše setkání antre.
0: Nádherný to bylo, ale nechal bych tam tu poznámku, že vypadáte pořád stejně. První otázka, kterou bych se rád dozvěděl, určitě i vy, kdo jste tady, ta je vlastně ta nejjednodušší a otázka,

0: beru tak, jak to je, a moc se tím nezabývám. Já se prostě mám a to mě stačí. A jak to nechávám na osudu.
1: A já ještě doplním, já doufám, že můžu se to smířit, že nic neprozradím, konec konců byste to našli, že za těch pár dní na začátku října bude panu Jiřímu 94 let. V takovýhle kondici. Všechno nejlepší přejeme, mistře.
0: Děkuji.
1: Ale rovnou si přetočíme i pro příště. Tak, 95. narozeniny za 14 dní slaví Jiří Suchý. Všechno nejlepší, mistře. Tomu si připravujeme na příští rok.
0: Jo, jo, tak.
1: Dámy a pánové, je to neuvěřitelné. Jiřímu Suchému je 100. Všechno nejlepší, mistře. My to pak vždycky jenom vyměníme.
0: Já vám děkuju. Aby to znělo autenticky.
1: A... mistře, já si pamatuju ještě vašeho bratra. Ten tady tenkrát ještě byl.
0: Ne, já měl bratra. Takhle to bude vypadat, že jo? Jednou.
1: To je nádherný. Já se na to těším. A řekl, co jste říkal? A pak řeknu, a teď nám zaspívá Iveta Simonová, ty už je 130. Ne, samozřejmě i dneska se bude tady v tobogánu hrát a zpívat a já jsem šťastný, že Ondřejova volba byla právě taková, že přichází sem do tobogánu Raduza. Krásné dobré dopoledne. Radka Vranková přibíhá s Pugetem, s Taškou a já jdu s mikrofonem.
2: Já přeju panu Suchému mladšímu všechno nejlepší. Hodně zdraví, štěstí. Jsem ráda, že jste mě pozval, že jsme se po těch letech setkali. Tahle je pro vás.
0: Děkuji, děkuji. A já sem
2: tahle
0: nic neslavím.
1: Je, děkuji, to je
2: ještě krásná. Pro hosta, který přijde.
1: Vy jste dokonalá, to je krásný. A ne, to je naprosto úžasný. A nesete i švestičky z vlastní zahrádky.
2: Švestičky z vlastní zahrádky, ale ty jsou tady pro pana Suchého mladšího. Může se třeba bratrsky podělit, ale nevím, jestli to bude odměna.
1: Ne, to on nedá, jak ho znám. Ale co to je v té tašce, to by stálo za to popsat, protože posluchač je zvědavý, že co to je?
2: No já jsem trošku grafoman, pokud jde o písničky. Já jsem si teďka dělala pořádek v ochranném svazu autorským, zjistila jsem, že se jich napsala strašně moc, takže je tam strašně moc mých CDček, je tam i CDčko, který jsem natočila tady se Sočerem, no je tam všecko.
1: DVD.
2: Dvě dokonce.
1: Čili to jsou vaše sebrané spisy.
2: Právě jsem udělala to, že na svůj YouTube nahrávám písničky a lidi budou hlasovat, který mám dát na CDčko, protože už nechci vydávat dvoj CDčka.
1: To je fascinující. To je autorský přetlak, co by za to jiná zpěvačka dala?
2: To je úchylka, to není.
1: Tak to jste tady správně. Dámy a pánové, tady u nás v toboganu Jiří Suchý, Ondřej Suchý a právě teď u nás to je rovnou poprosíme o první písničku. Můžem, ano. Raduza tady má nejrůznější hudební nástroj. Ano, bere elektrickou kytaru, usedá stejně tak jako my.
2: Pan Suchý říkal, že má rád, když zpívám francouzsky, tak v téhle písničce zpívám francouzsky. Je to písnička z Paší, který jsem zamýšlela napsat a nakonec zbylo jen pár písniček, protože mě to hrozně vyčerpávalo emocionálně. A v téhle písničce se zrovna Ježíš se svým otcem dost jako hádá a pře a je takový docela adolescentně drzej, klade nepříjemné otázky. A je to písnička o velkém strachu, o tom, že někdy v životě přijdou chvíle, kdy potřebujete, aby někdo s váma byl, protože vy se třeba umíte ubránit, ale potřebujete, aby vás někdo podpořil. Takže já bych nám všem, vám všem přála, aby když to budeme potřebovat, aby s náma někdo byl. A ta písnička se jmenuje Já tě prosím, buď tu se mnou. Já tě prosím, buď tu se mnou.

0: srdce mý.
1: Zpívala a tančila Raduza tady u nás v přímém přenosu toboganu. Děkujeme moc, Radko. Tady u nás v toboganu, ano, Ondřej Suchý se hlásí.
2: Hlásím se k Raduze, protože já bych tady rád něco prozradil.
1: Já myslím, že to je to správné místo.
2: Tady je to správné místo. Raduza, já jsem myslel, že jste vyučená brašnářka, ale vy jste zaučená brašnářka.
3: Ano, ano.
2: Svojí jinou profesí. A já jsem si dovolil jednoho dne, že bych si nadělil k narozeninám, ale k Vánocům nějaký brašnářský výrobek od Raduzy. Vnutil jsem se jí jako zákazník a požádal jsem jí opasek. Já jsem ho dostal, uzavřeli jsme krásný obchod a já vám musím říct jednu věc, že já ten pásek nosím, já ho mám i tady na sobě,
3: ne,
2: ale...
3: Ne, ty jsi tam milej.
2: Ale jenom pro kousek. Já totiž, já bych vám ukázal víc, ale představa, že... Já bych nechal i kolovat. Představa, že mi v tobogánu spadnou kalhoty před 100 lidma v obecenstvu, tak to bych opravdu, to by byly blbý narozeniny.
1: My ti budeme věřit, že tam je. Ano, je tam.
0: No jo.
1: Milí posluchači, ano.
3: Děkuju, to je mi ctí teda.
1: Já myslím, že teď zajásali hlavně posluchači u rozhlasových přijímačů, že viděli tvůj pásek, který vyráběla Raduza.
2: Ano,
1: to je nádhera.
2: A že přitom nemusel kolovat a já tady stát se staženýma kalhotama. Tak a teď už zase mlčím.
1: To by bylo krásný, jenom abyste viděli to zákulisí toho, já během toho, co Raduza zpívala, tak jsem tak jako gentlemansky, jak jste viděli, tady je na stolečku voda a říkám Jiřímu Suchému, mistře, kdybyste potřeboval, je tady voda. Vy jste mi odpověděl, což mě úplně fascinovalo, já už jsem se ráno myl. Což, to jsem vám musel říct. A vybavila se mi chvíle, kdy v toboganu slavil 80. Jiří Štědroň, vzpomínáte si, a byla tam malá holčička a roznášela nám kremrole. A tomu Jirkovi během poslední písničky švihla do ruky kremroly a najednou někdo zpíval a v poslední té písničce se začal Jirka s panem Suchým strašně smát a já jsem se pak říkal, co jste si říkali? A Jirka Štědroň prozradil, pan Suchý se ke mně přitočil, vzpomínáte si na to a řekl mi, o co, že nehodíš tu kremroli mezi lidi? No, to je jenom, abyste věděli, co se tu děje. Dámy a pánové, aby sestava byla kompletní, přichází další gratulantka a já jsem šťastný, že je opět po čase tady u nás v toboganu. Dámy a pánové, Jana Paulová! Janičko, krásné, dobré dopoledne. V nádherných letních květovaných šatech přichází, ano, Raduza, mikrofon, oslavenec. Jana dostává růžičku od Raduzy. Polibek oslavenci Ondřeji Suchému.
4: Děkuju moc krát, děkuju.
1: Janičko, jak si tak líbala Ondřeji, měl jsem pocit, že pan Jiří taky lačně se dívá, jestli taky na něj
4: já
1: polibek vyzbude.
4: Já bych ho tak strašně ráda líbila, jsem se to už jako předudělala v tom zákulisí.
2: Já tě k tomu mýmu bratrovi nepustím.
1: Podívej se na ně, jak si nechá sám pro sebe.
2: Strhnul pozornost a já mám narozeniny.
4: To je pravda. A já hlavně teda se musím omluvit. Teď trošičku, jak mi Radu zadala tu květinu, musíme všechno hlásit, protože to v rozhlase, že?
2: No jasně.
4: Tak mám chuť ti předat, protože jsem ti květinu nepřinesla. Protože já dávám chlapům kytky jenom na rakev. Takže se máš na těšit ještě pořád, rozumíš, jo? Tak jsem si vzala aspoň kiketovaný šaty, abych ti aspoň nějak ti to okvětovala tady dneska.
2: Já jsem rád, že nic jako na rakev nemusíš to. A děkuju za ty šaty, já bych si je hned s dovolením...
4: Zkusil.
2: Odnes. Aby tady taky publikum něco mělo.
4: Ano, nebudeme jim kazit celý den, jo?
1: Ne, ale to už si chtěl sundavat kalhoty před chvílí, on je teď... Jak je
4: pořád stejnej, prostě.
1: Tak je dědek nějak chlípně naladěnej, já nevím.
2: To je strašný.
1: Děti, co kdybychom si sedli třeba? To je jako, je to hezký, ano. Víte, ale vzhledem k legendám, ano.
2: Já myslím, vzhledem k věku legend.
1: Ano, děkuji. No a možná teď je na snadě, aby si otajnil, tak jak to bylo s Radkou, proč si vybral jí, to už víme, jak je to s tím páskem, proč ta volba padla právě na Janu Paulovou?
2: Jo. Ježišmarja, my jsme...
4: Mě to teda moc si toho vážím. Děkuju ti moc za to pozvání. A
2: já
4: mě to hrozně překvapilo.
2: Že si toho vážíš.
4: A vzhledem k tomu, že jsme se neviděli, ale tak strašně dlouho, no. Možná 20-30 let, tak se bojím, že v těchto intervalech to už moc krát nestihneme.
2: To přidej, my jsme se museli vidět někdy v 87.
4: Až roce. Takhle dokonce, viď? Fakt,
2: ale to
4: jo.
2: Jsme byli mladí a já, ty jsi byla v kavárničce dříve narozených a vzpomínali jsme na tvého tatínka, Frantu Paula. A to byl písničkář, byl to komik a tak, ale napsal spoustu krásných písní a my jsme dvě zpívali. Přátelé, mám konečně příležitost tady vysvětlit. Nikdy jsem nechtěl zpívat v kavárničce dříve narozených, nikdy jsem nechtěl tančit, poněvadž já bych mohl ve Stardance snad jako komická vložka na dvě minuty vystoupit, neumím tancovat. A teď se rozhodli, že budu zpívat píseň Miluji tě. Má lásko, miluji tě. A budu tančit s Janou Paulovou. Tyjo, to je... Prej klid, Ondřeji, protože tady je taneční soubor, taneční páry. Jste tady namačkaný, nikdo nebude vidět, co děláš s nohama. Jako, jak to tam pytlíkuješ. No. Janička, profesionál, tak ta byla ladná. A já jsem si teda nevěděl rady, přátelé, já jsem udělal jedno fópa, že v mezihře, abych zakryl svoje jako nešikovné pohyby, tak jsem Janu políbil na krk. Co jsem
0: koho
2: potom...
0: na krk?
1: Janu políbil na
2: ne
1: krk.
2: Ne na krk jo. Jsem jí.
0: Já bych to řekl, nevím. Janu na krk.
4: Mě na krk.
2: Já žiju na vesnici. Tam, když se to vysílalo, vybíhla první sousedka. Já si taky posínku na krk. Já jsem tam měl takovou vám ostudu. A žena potom říká, víš, ono to není zrovna, to je takový jako, to se nediv těm lidem, že tak si toho všimli. No, Janičko, ale nebylo ti to nepříjemný, viď?
4: Ne, já si doteď...
2: To mě nikdo nenadával.
4: Doteď mě nikdo nenadával. A můžeš uklidnit, že se doteď nepamatuju, takže...
2: No, tak.
4: Že to ve mně, ale jinak samozřejmě ta spolupráce ve mně zanechala nějaký vzpomínky, no. Ale tohle nějak mě už z té hlavy vypadlo. Ale myslím teda si tě pamatuju jako skvělýho tanečníka a ty jsi měl takový jako šarm a zpíval jsi krásně a byl jsi vždycky hrozně milej. A vždycky jsem trošku měla pocit, jako kdyby si po mně trošku jel. Ale to byl jenom pocit, protože takový pocit nejspíš měla i ta sousedka z té vesnice, co chtěla, aby si líbal na ten krk. Prostě tak jsi to rozdával, ty jsi to tak jako rozesíval tu pozornost.
2: Víš, co jsi mě udělala jednou na Václaváku, jsme se viděli po letech a Jana byla. Tak co, ještě jsi šťastně ženatej? No, tak jsem šťastně ženatej, ale k tomu jsem se já nechtěl tady dostat.
4: Hele, no, ale to je taky zajímavá taky, informace.
2: Je to protože, taky zajímavá.
4: No právě.
2: My budeme
4: to
2: slavit,
4: říct?
2: Za nejdlouho budeme slavit zlatou svatbu, Jiříš, zlatou svatbu. Víš, co to je zlatá svatba, to je...
0: To jsem slyšel něco o tom, ale nevím, jestli... Vím po kolika letech, po 50.
1: Po 50.
0: Po 50, že jo.
2: To je ostuda. Náš tatínek byl první, kdo použil slogan ještě daleko před nohavicou, že říkal, v 50 se volá sláva, sláva, v 80 hamba, hamba.
1: Ne, ale teď mě napadá, že vlastně jsem se Janičky i Radky ptal, jak se s tebou seznámili. Vy vlastně společně s tvými 80 budete s Jiřím slavit výročí vašeho seznámení. Protože vy už se v úterý znáte 80 let. Vzpomenete si, kdy jste svého bratra viděl poprvé a jaké to bylo?
0: No, abych tak řekl pravdu, já jsem byl o 14 let starší a takovýhle mrňata mě nezajímali. Takže jsem to bral jako, jo, má to být a tak. A pak přišlo takový údobí, který jsem nenáviděl, že jsem musel jezdit s kočárkem. Kluci ostatní už začali chodit za holkama a tak a já furt s kočárkem se tady po Spořilově. Takže ty moje, můj první vztah s oslavencem byl takovej rozpačitej. Ale čím jsme byli starší, tak jsme se vlastně zblížili, poněvadž nejdřív jsme byli 14 let od sebe, no ale když mně bylo 64 a jemu 50, tak už jsme byli usedlí staří pánové.
5: Hanba,
0: hanba. Takže pak už jsme se začali mít rádi dokonce. Tak daleko to došlo a dneska jsem šťastnej, že mám bratra.
2: Hele,
0: to bylo hezky řečeno, víš?
2: To bylo hezky řečený, no. Ale
1: je nádherný, že padají ty matematické zákony, že když se narodil byl o 14 a že se ten rozdíl zmenšuje. Ano, čili tu stovku budete slavit už společně. Ty totiž bratra doženeš.
2: Jo.
1: No jistě, no matematicky.
2: To... Aby ho nedohnal k slzám.
0: To si nemůže dovolit přece.
1: To je pravda, to by bylo nestoudné.
2: Já vám něco ještě prozradím. Já jsem měl takový období se svým bratrem, on by se stal posléze mým učitelem. Já jsem ho měl dokonce radši než tatínka, přestože byl na mě velmi přísný. Ale musím vám říct, když mě bylo 20, přišel jsem za ním a říkám, Jiří, já jsem nešťastný, já mám tolik úhru, já se toho nemůžu zbavit. A on říká, já to znám, to jsem byl taky uhrovatý, ale mám pro tebe dobrou zprávu. Ve 30, jako když utne, už nebudeš mít ani jednoho úhra. Já teď, když to rekapituluju, tak opravdu ve 30 to skončilo. Přišla 40, já jsem přišel a říkal jsem, Jiří, já jsem úplně vyřízený, mládí pryč, 40 let, já to tak těžce nesu. A on říká, to znám, to jsem zažil taky, ale můžu tě ujistit, že v 50 tě to bude úplně jedno. A v 60 taky. Pokud vím, tak jsem naposled u něj byl a říkal jsem, ty furt dostáváš nějaký ceny, já nedostávám nikde nic. A on říká, počkej. Až ti bude 70. Hlejte, ale ono to začalo. Já už jsem dostal cenu teď, že jsem jako dobrý textař písní. Dokonce, a to si udělám malou reklamu, jak no bude velice krátká. Od pondělka, můžu říct na suprafonu?
1: Ne, to nesmíš. Suprafon s námi spolupracuje.
2: Od pondělka na internetu, můžu? Mm-hmm. Jo, na internetu se objeví, že jistá nejmenovaná firma, gramofonová, vypustila do digitálního světa, to můžu říct, do digitálního světa 55 písniček, který digitalizovali a vybrali z desek, který... Já jsem vám napsal tolik písniček a teprve teď se to dozvídám. Tak 55 v pondělí ráno budou vypuštěny do digitálního světa. Sice nevím, co to je, Jiří, ale doufejme, že nás budou informovat.
0: A to oni to vypustějí z programu? To...
2: Ne.
1: Právě do programu.
0: Jo, tak.
1: Ale je krásný,
0: tak
1: že...
0: Tak ho vpustěj.
1: Ano, to teprve začne znova to žít. Ano, tato hlava vymyslela i Žížalu Julii, jako to jsou neskutečné věci, ale včera, když Ondřej napsal nádherný se mi bratři pletou, to je legenda vedle legendy, když napsal krásný mail, tak já jsem mu psal, můžu to lípnout na Instač?
2: No, takovou větu mě napsal. Já nevěděl, jestli je zprostej, nebo...
1: Ale souhlasím.
2: Zdvořilej. Co to znamená?
1: Potom možná...
2: Ano,
1: během té odpolední oslavy děkuji za pozvání, vám to, kluci, vysvětlím. Dámy a pánové, v přímém přenosu vysíláme Tobogán s bratry Suchými, s Janou Pavlovou. Radko, než bude další písnička za nás, my jsme tak jako podobná generace. A to by mě opravdu teď zajímalo, jak vy se cítíte tady mezi legendama. Vybraná zpěvačka, Ondřej mohl vybírat z českých, zahraničních zpěvaček, ze všech, vybral si vás.
5: vás, Janička vedle vás, oba kluci, jak si to tady užíváte? Mě to připadá, já si připadám jak ve snu. Tohle, kdyby mi někdo řekl k malýmu Alešovi z Chodova, tak mu řeknu, že se zbláznil.
2: Já musím na Aleše prozradit, že se hlásila z Francie zas, že ano. Přijde a já jsem řekl, ne. Já chci Raduzu.
5: No jistě. Dobře, zas u nás nedávno byla, rozumíš tomu? A my tak jako po roce, ona by tu byla zas a nic nebude. Raduza je tu.
3: No, tak teď jsem úplně zapomněla, jaká byla ta otázka.
5: Jak se máte?
3: Já se mám výborně. Já jsem trošku jako ADHD, ne hodně, já jsem hodně ADHD, takže já hodně zapomínám, takže já vždycky zapomenu, že je někdo legenda a mě spíš jako těší, že jsem tady mezi milejma lidma. Takže já vůbec vlastně nechápu, proč mě pozvali, když já vůbec vlastně ani nevím, kdo jsem.
5: ne. Ale zase je hezký vidět, vidíš, s tím zapomínáním a s psychikou Ondřej Jiří, je prýma vidět, že na jevišti je na tom ještě někdo hůř než vy, ale...
3: Rozhodně. No.
5: Janíčko, stejná otázka na tebe. Ty jsi tady, a to je hezký, být prakticky nejmladší na jevišti, to už se taky člověku nestává často.
4: No, tak já tady nejsem nejmladší na jevišti, ale třeba třetí nejmladší.
5: To
4: je super.
5: Když se ti to stalo?
4: Teď už jsem dlouho na jevišti nejstarší, tak ještě čmaně, bo něco starší. Dobře, abych ho práskla.
5: No, ale vypadáš nejmladší jako doplně Janíčka. Ano.
4: To bych tak neviděla, ale dobře. Já vás mám dobrýho optika, tak já vás zavedu. Dobře. Ano.
5: Děkujeme. Jak ty si tohle užíváš? Prosím tě, takovýhle narozeniny.
4: Já si to užívám moc, protože s panem Suchým jsem se potkala dokonce i na jevišti, hrála jsem jeho Smutku bláznivých panen, sice asi třikrát, ale nikdy na to nezapomenu. Takže jsem vlastně ve stejnou dobu hrála i v divadle stejném, jako byl pan Suchý. Pan Suchý pro mě byl vždycky opravdu legenda, už tenkrát, když byl ještě mladý kluk vlastně, protože to je taky už nějakých 40 let. A s Ondrou jsem strávila taky krásný čas v životě, protože my jsme to točili v Ostravě, takže vlastně jsme měli možnost i s těmi hosty, kteří tam přijížděli, jako František Kožík a Zita Kabátová, ti staří umělci, kteří už teda jsou na druhém břehu, tak jsme s nima mohli trávit pak po těch kavárnách, než se ta kavárnička se točila, tak po těch opravdových kavárnách krásný večery a povídání a myslím, že jsme se s Jirkou a s Ondřejem, že jsme se měli vždycky rádi, že nikdy mezi náma nebylo nic špatně. Takže pro mě to, že po téhle době jsme se zase, že mě pozvali, já si to nesmírně vážím, ale taky se přiznám, že vůbec vlastně mě to hodně překvapilo. Ale děkuju moc za to. Děkuju.
5: Vidíš to, jako rozdáváš radost krásnou. To je.
4: A ještě teda, abych se podívala tady napravo, tak se přiznám, že Raduza je pro mě prostě moje milovaná zpěvačka. Já si připadám jak ve vaně naplněný až po okraj šlehačkou právě.
5: Je, to je hezky řečeno, Radko, no a teď...
3: Děkuju. Mě právě děkuju, Jano, že jste mi dala mikrofon. Já jsem právě strašně šťastná, že jsem se mohla s váma po těch letech seznámit, protože vás samozřejmě pozoruju z dálky a obdivuju a děkuju i, že můžu sedět tady na jevišti s panem Suchým a s panem Suchým, protože jejich textařský umění to je něco, z čeho my všichni se učíme. A jsem šťastná, že tady můžu být i s tebou, protože vlastně taky se tak jako zpovzdálí známe strašně dlouho. Já jsem chodila do školy, že jo, takže nebudu to rozebírat. Prostě
5: ona
3: jsem strašně
5: nechtěla říct, že chodila do školy, ale že chodila do školy s mým Michalem, ona to nedořekla.
3: Přesně tak.
5: To vypadalo, že se chlubíte, že jste vychodila základku. A už jsme si vlastně, teď jste mi tykla, takže už
3: ale,
5: si vlastně
3: ale to tykáme. Mimochodem, to je teda úspěch, že jsem vychodila základku, protože já neumím ani násobilku, jo, takže...
2: To já jsem uměla děti číst... taky neumějí.
3: Ne, já uměla číst ve 4 letech, ale násobilku jsem se nenaučila. Prostě, no.
5: Všechny důležité informace již máme.
3: Ano.
5: Dámy a pánové, přímý přenos toboganu na dvojce, na pohodě. Ondřej Suchý slaví 80, Jiří Suchý 94, Jana Paulová se blíží stejně jako já k 50. A společně jsme ve vaně plné šlehačky a ještě nám k tomu bude zpívat a hrát Raduza.
3: A písnička se jmenuje A žili šťastně až do smrti.

0: Radům za živě je tady u nás na vlnách Českého rozhlasu. Moc ti děkujeme. Moc ti děkujeme. Radům za živě na dvojce i na pohodě. Ondřej Suchý slaví v přímém přenosu tobogánu 80. Je tady Jiří Suchý, Jana Paulová. Ondřej, a ledva se rozkřiklo, že budeš slavit, začali naši pravidelní posluchači psát. Představ si, přišel mi mail. Přejeme jim oběma, vám oběma, pánové, aby jim to stále běhalo, aby měli jen krásné vzpomínky na své tehdejší sny, aby měli stále elán a radost. Tajná zpráva z Klínce, Naďa a Ivan Krauzovi. Yeah. Moc zdraví a pozdravuji. Yeah. Napsala mi jedna pravidelná posluchačka, že prý mám připomenout, že pan Jiří Suchý je nově zapsán, to je on, ukazuje na sebe, ano, to jste vy, v České knize rekordů za nejdelší spolupráci ve dvojici, 55 let společně s Jitkou Molavcovou. V pondělí vstupují do 56. sezony. Mail zaslala, tady jsem si to někam napsal, Jitka Molavcová osobně. Jitko, zdravíme tě.
1: Já to jsem...
0: No jo, ano. Pozor, a máme tady další gratulanty. V první řadě vlastně další muž, kterého svým způsobem prozradil a pozval Ondřej. Tomáš Koloc, novinář. Tomáši, krásné dobré dopoledne. Vy jdete i s dárkem, co nesete?
2: Já nesu obrázek a on má svoji historii. Tohle je opravdu matiné idolů. Protože když mi bylo takových 14, takže všichni jsme ta generace mámu, tátu, strýce, tetu, pozvěte do kabaretu, malý televizní kabaret, tak to je Ondřejová písnička. A tehdy můj táta koupil knížku, která se jmenovala Vlasta Burian na každý pád. A mně se líbila tak, že jsem dokonce i ty kresby z ní, z těch komiků si zvětšil a vyzdobil jsem si s nima pokojíček. A pak, když mě bylo 18, tak jsem se zase zamiloval do semaforu a prostál jsem asi tak, já nevím, 3-4 hodiny a čekal jsem, až vyjde mistr Jiří. A když vyšel, tak asi ještě, tak jsem ho pozdravil, řekl jsem mu, že se mi líbí jeho tvorba a asi tak ještě půl hodiny jsem tam stál skoprněle, že se mi to podařilo. Jo. A říkal jsem si, že si určitě udělám divadlo, pak se mi to nepovedlo, ale pak jsem začal psát do novin a říkal jsem si, tak já se asi přikloním přece jen tomu Ondřejovi. No a protože on sice neví Instač, ale je na Facebooku, tak jsme si začali psát a ve chvíli, kdy jsem zjistil jednu informaci z toho našeho společného oboru, z těch starších herců a komiků a tak dále, tak on řekl, hele, pojď, půjdeme si tykat. A potom mě začal psát a vlastně mě tehdy sdělil, že bych chtěl psát vlastně svoje paměti po kapitolkách a že nemá kam to umístit. A já říkám, hele, pojď, já dělám v novinách, tak to probereme s šéfredaktorkou. A mně se podařilo svýho idola hodit mu lano a udělat z něho svýho kolegu. Takže my spolu teďka vlastně pracujeme a já jsem schromáždil kolem sebe takový malý fanklub. Patří do něj můj kamarád Martin a taky do něj patří můj kamarád grafik a sochař Jarda Svoboda. Takže my jsme pro něj připravili takový dárek. To je obrázek, na němž je vlastně, jsou všechny fenomény důležitý, které se týkají Ondřeje. To znamená cirkus, myši a Arménie.
0: Nádhera, no pojďte to předat, ano, další dárek, nádherný obrázek, Ondřej Suchý jako karikatura a jsou tam tvé slavné myšky, to je nádhera. No a když už jsme u toho předávání cen, klidně zůstaň stát, protože my tady u nás v rozhlase v Toboganu máme jedno takové ocenění, které předáváme opravdu jen velmi výjimečně. Ale když připomenu tvou rozhlasovou kariéru, s Československým rozhlasem Ondřej začal spolupracovat v roce 1962. A připomenu pořady Padesátník za korunu z Nostalgické myši, Malé nostalgické muzeum zábavy, Evropské muzeum zábavy, Strakaté muzeum zábavy, Bazárek pro pamětníky. Za svou tvorbu obdržel v roce 93 prý Bohemia Radio. V roce 99 národní cenu prý Bohemia Radio. Ty ceny jsou konečně tady, dámy a pánové. Jiří Suchý a Semafor už před časem vstoupili do síně slámy, kterou jsme pojmenovali podle Tomáše Slámy. Dámy a pánové, dnes u příležitosti jeho 80. narozenin vstupuje do síně slámy pan Ondřej Suchý. Jste tam samý legendy, bude se ti tam líbit. Ondřej. svý sukni přijdi s vámi.
1: To je krásně, já za to moc děkuju, protože mě to připomíná mého kamaráda Tomáše Slámu. Mm-hmm. Jsem z toho rozpačitej, ale že vlastně i ten Tomáš je tady připomenut. Děkuji, děkuji.
0: My děkujeme, děkuji. Vítej v síni slámy. Dámy a pánové, ano, nový obyvatel. Jak je ta hodina krátká, co? To je neskutečný, ale prosím tě, Ondřej, jenom důležité, Jiří už to vlastně ví, devadesátiny děláme v toboganu dvouhodinový. Snaž se, žij zdravě, sportuj, za 10 let si to řekneme.
3: Ondřej, nesportuj.
4: Nesportuj.
3: Nesportuj. Já jsem se dožil takového věku, protože nekouřím, nepiju a nesportuju.
1: Je pravda, že jsme v rodině neměli ani jednu zlomeninu.
3: Ne.
1: Ne. Čeho? Nikdo?
3: Ne.
1: Protože jsme nesportovali.
0: No jistě, pak se musí měnit všechny ty kyčle vykvrdlaný a podobně, to je na nic. Závěrečná otázka. Napadá mě v dnešní době, žijeme ve světě, v jakým žijeme, jak to děláte, že jste se z toho nezbláznili, co byste poradili všem, kteří jsou tady, kteří jsou u rozhlasových přijímačů? Jani, tvůj pověstný optimismus, to, že boříš jakýkoliv mýty o tom, co v jakém věku se dá a nedá dělat, je něco, co bys poradila těm, kteří si říkají, a to je blbá doba a politika, já nevím, co se děje ve světě, je něco takového?
5: Možná úplně neřešit věci, které vyřešit nemůžu. Možná vidět ty věci v tom lepším světle a hlavně nestrácet humor a všechno, i sám na sebe především se dívat trošku s nadhledem a umět si prostě ze sebe dělat prdel a z toho ze všeho, co se děje.
0: Zlatá slova. Děkuju. Jana Paulová. Co Ondřej Suchý, když to vezmu podle věku, co radíš ty? Celý svůj život si bavil všechny své diváky, posluchače, čtenáře. Co teď už jako osmdesátník můžeš radit, když to přijde až v úterý? Co nám poradíš?
1: Já radím, buďte nostalgičtí. Nostalgie nemusí být zrovna smutná záležitost. Je i nostalgie veselá a upřímně řečeno, to, co jsme v minulosti tady zažili za srandy, říkám v minulosti, ne, tak je dobrý se vracet k různým Holcmanům, Burianům a tak dále. To je jediná moje rada, kterou občas využívám. A jinak, Aleši, ty jsi říkal, jestli se nezbláznila, já jsem se zbláznil. Já odjedu tady odsaď, kde je mi krásně, kde se směju, usmívám. A pak přijdu a jsem chvíli blázen. Ale právě si musím vždycky vzpomenout, že zapomenout na to, co se teď děje a vrhnout se zase zpátky k těm srandám, který nám tady nechali Šterclové, no, futurista, já nevím, prostě od... Ale i Luděk Sobota, Šimek s Grossmanem, teď je toho tolik ke smíchu. Mimochodem, znáte povídku Šimka a Grossmana, vyšla na CDčku soutěž jedlíčků. Uh-huh. Tam jeden prostě vyhraje a není to Čech a ten... Český zástupce té rodiny říká, nabízím ti remízu, budu linku nenasytný. A ten jedlík knedlíku ještě se vezme do pusy a řekne, my Ukrajinci neznajem remízy. To teď vyšlo, představte si, ne, že bych teda, takhle jsem to nemyslel, jako, no, ale vracejme se ke srandám, které byly.
0: Rozumíme a děkujeme. A děkujem za tu radu. Tleská i Jiří Suchý, mistře legendo. Co vaše rada, jak se nezbláznit z dnešní doby, jak si užívat života?
3: No, já si myslím, v dnešní době je to humor, který je aspoň trošičku k smíchu. Jinak už nic vlastně. Važme si ho a užívejme si ho. A kdo má trochu schopnost ho vyrábět, nechť ho vyrábí. Je to pro národ a pro všechny užitečné.
1: Podepisuji.
0: A my vám tímto děkujeme, vám všem, kdo jste na jevišti, že pro nás celý svůj život ten humor vyrábíte. Dámy a pánové, loučíme se. Radka s poslední písničkou, ano. Dnes se společně s vámi loučí Jana Paulová, čerstvý obyvatel Síně slámy, pan Ondřej Suchý. Jsem šťastný, že opět po čase dorazil pan Jiří Suchý. Děkujeme moc. U mikrofonu i u kytary Radka Vranková Radunza a od mikrofonu se loučí a za týden naslyšenou se těší Aleš Cibulka. Mějte se krásně, ať žije humor, ať žije zábava.

0: Děkuji.
1: Tolik toboganové narozeniny Ondřeje Suchého. Mimochodem Jiří Suchý bude letos 1. října slavit své 95. narozeniny. Ovšem přemluvit ho k tomu, aby uspořádal oslavu, to je věc zhola nemožná. Přišel dokonce s velmi netradičním nápadem. Prý nám půjčí svůj semafor, svoláme gratulanty, diváky, ale on u toho nebude. Tak uvidíme, jak to dopadne. Krásné léto vám i nadále přeje za celý tým toboganu Aleš Cibulka.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 3 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Anketa Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku, ve které posluchači hlasují pro své oblíbené výjimečné osobnosti, slaví letos 30. výročí. Proto jsme pro vás připravili jako ohlédnutí za minulými ročníky sestřihy všech nahrávek a přímých přenosů, které jsme natočili. Minule to byl záznam gala večera, kdy cenu za rok 2014 převzal houslový virtuos Pavel Šporco. Dnes vám nabízíme reportáž ze zákulisí, kterou natočil Zdeněk Novák.
4: Charm. Na vlnách Českého rozhlasu právě začíná pohled do zákulisí vyhlášení ankety Šarmantní osobnost roku 2014, kterou se stal houslista Pavel Šporcl. Postupně se zastavíme u většiny nominovaných a zeptáme se jich na to, jak se mají, co dělají. Prostě zeptáme se jich na to, na co se při samotném přímém přenosu nedostalo. Pěkný den vám přeje Zdeněk Novák.

0: Tomáš Kačner, hudební redaktor Českého rozhlasu, který se přede mnou schovává, ale který má tady ten přímý přenos, který už je teď minulostí, na povel. Tomáši, pojď se mnou podívat, tady se něco odehrává na jevišti. Přijel Laďa Kerndl, s tím si popovídáme v zákulisí za malou chvíli, ale šarmantní osobnost roku letos navštívil i vysoký zpěvák.
1: Vysoký nejenom rozsahem, teda opravdu značným rozsahem, dokonalou intonací, ale hlavně i s růstem.
0: Ondřej Ruml, zvuková zkouška, můžete slyšet sami. No, on se do té futuristické scény docela hodí.
1: My jsme ho vybrali záměrně i z toho důvodu, že on nepoužívá kapelu s sebou, on nepoužívá to, že by zpíval solo. On zpívá sice sám, je jenom jeden na pódiu, ale on si nahrává ty svoje písně jako do smyček, do těch chytrých krabiček, takzvaného loopru, kde vlastně se mu to smyčkuje, hraje mu ten podkresy. Všechno je dělané naživo na místě, ale přitom je to ten futurismus, protože to ty přístroje dneska umožňují. Není to žádný podvod, jako by nějaký playback, naopak. Je to neuvěřitelně živá práce, stačí udělat drobnou chybu a celé se to zkazí, takže je to obrovské soustředění, ale Ondřej je na tohle naprosto dokonalý.
2: Ta příprava musí být vždycky dokonalá, protože pak, aby mě to bavilo, aby ty lidi z toho měli co nejlepší zážitek, tak vždycky se snažím, aby... Já jsem v tomhle perfekcionista, no.
0: No to je dobře, no i při té zvukové zkoušce husí kůže, alespoň co se mě týče, takže zlomte vás. A co byste řekl na adresu Pavla Šporcla, protože to je letošní šarmantní osobnost, tak by stálo za to říct pár slov?
2: No, Pavel Šporcl, geniální hudebník, člověk, který ví, co chce, jde si za svým. A jeho muzika je neotřelá, prostě posouvá ty hranice té klasické hudby dál, dělá té klasické hudby vlastně podle mě dobrou reklamu, je jak i pro ty mladý lidi podle mě atraktivní ten Pavel, takže já mu fandím a držím mu palce, takhle pokračuje dál.
0: My jsme teď vyplnili chvilku, kdy vám vyráběli hal pro jednu skladbu, tak už je hal.
2: Ještě není právě ho vyrábět teďka, no. Jeli pro něj do fabriky. Jo, už je.
0: Už je hal, no tak to my si rádi ten kostel poslechneme.

0: Lada Klokočníková a Mirek Vaňura hledají svou šatnu.
1: Jako každý rok je našli.
0: Jak to bylo těsné letos? Vím, že to bylo Ofous, Pavel Šporcl a další
2: profesor
0: za ním.
2: Profesor Pirk, ano, tam to bylo opravdu velice těsné, no ale hodně hlasů dostala i Saskia Burešová. Kdo tam byl ještě?
1: Kateřina Brožová dostala.

0: Jezdíme semka hrozně rádi, tady je strašně příjemný kolektiv a super atmosféra.
1: Kde máte Laďu?
0: Je v šatně.
1: To by člověk předpokládal, že tam spíš bude žena a muž, že už bude tady u kávy a u chlebíčku.
0: No, já jsem jenom takový technický doprovod, jako vždy.
2: Můžu vás poprosit, že bych si udělal potom tu zvukovku?
1: Zvuková zkouška musí být, i když profesionál jako Laďa Kendl by ji pomalu nepotřeboval.
2: Já dělám tu zvukovou zkoušku proto, aby mi to nepokazili. Protože já nemám problém se svým zpěvem, jo? Ale kolikrát třeba zapomenou zapnout odposlechový bedny, takže se neslyšíš, ukazuješ na ně a oni se na tebe třeba nedívají, v tom momentě se baví s někým a takže kvůli tomu ta zkouška je, no.
1: Laďo, jsi tady hostem, už spočítali bychom to, no po páté určitě na šarmantní osobnosti.
2: Asi po páté, no.
1: Vystřídalo se tady hodně krásných dám, šarmantních mužů. Letos tedy budou prim hrát housle, jak jsem se dozvěděl.
2: No dneska tady bude hrát Šporcel, ano. Pavel.
1: V čem je jeho šarm?
2: Podívej, každý má takový nějaký svoje fluidum, který z něho vyzařuje ven. Navíc na sebe upozornil celosvětově tím, že hraje na modré housle, což není obvyklé. Umí to s lidma, je příjemný, milej.
1: Laďa Kendl, ten je v nominaci neustále, takže má taky svůj šarm. Mimochodem, když jste sem jeli, zpívali jste si v autě? To by mě tak zajímalo, jestli si zpěváci zpívají ve sprše a v autě.
2: Tak abych nelhal, tak se zeptejme ženy Milady.
0: No určitě si prospěvoval po cestě a dělal si hlasová cvičení.
1: Laďo, Tomáš Kačner, hudební redaktor.
2: Pozdrav čelem?
3: No jasně, protože ta nás...
1: Pozor, pozdrav čelem.
2: To je pozdrav, který jsem vymyslel já a líbí se mi to, že už to hodně lidí nějakým způsobem okopírovalo a dělají to, že si podáš ruku a ťukneš čelem, tak já se s tebou tak rozloučím.
1: Takže pravou a čelem, jo?
2: Ahoj.
1: Na mikrofon asi ne. Díky, ahoj.
2: Děkuju, taky pěkný večer přeju.

0: Dneska jsme vás v dobrém pomlouvali celou cestu v autě.
1: A dobře vám tak.
0: Že jste neuvěřitelně, neuvěřitelně pilnej.
2: To slyšíte, milí posluchači, rozhovor Ladi Kerndla s loňskou šarmantní osobností, totiž Václavem Větvičkou v našem natáčení ze zákulisí vyhlášení ankety Šarmantní osobnost roku. Tak hned, jak spolu pánové domluví, tak právě za panem Václavem zamíříme. Pane Větvičko, tak s Laďou Kerndlem jste se přivítali, vřelé přijetí tady ve Filharmonii.
1: Určitě ano, já se ho nesmírně považuju. Nejen se mi líbí, jak úžasně zpívá, ale obdivuju tu jeho ohromnou vitalitu a to, jak nevzdal všechny ty nesnáze, které ho v životě potkali a jak se zase vyhrabá takhle vysoko. Takže Laďa Kerndl má můj velký obdiv a současně ohromnou úctu ode mě. To je člověk, který opravdu je s velkým čo.
2: Víte, co by mě zajímalo, jestli lze najít něco společného pro svět hudby, když už jsme tady byli u Ladi Kerndla, a pro svět botaniky, rostlin, no napadá mě, rozvíjejí se poupátko a zpívající květina leda.
1: Zpěv a muzika vlastně obecně je umění. A zahradnictví svého času bylo také kumštem. Když si uvědomte zahrady, renesanční zahrady, barokní, anebo anglické zahrady a vůbec třeba český architekt zahradní, jako byl pan Kumpošt, to je opravdu kus opravdového umění. Dojeďte si do Kroměříže, podívejte se na květnici. No to je fantastické. A zase v obráceně, ti hudebníci víceméně pracují s přírodním materiálem, stóny. A ty zahradníci, jak by jsme, taky s přírodním materiálem. A zase ty muzikanti, ty všechno obšlehli v přírodě, když ptáci zpívají a tak dál, ty základní melodie. A zrovna tak ty zahradníci taky obšlehli, jak to vypadalo v přírodě, jak to vypadá na stepi nějaký, jak to vypadá třeba v lužním lese a podobně. Takže máme společné to, že jsme opisovači.
2: To je pravda, že když si pustíte Vivaldiho Jaro, no tak jako byste byl v té přírodě. Pane Větvičko, jak se vám královalo v uvozovkách jako šarmantní osobnosti roku 2013?
1: O kralování nelze mluvit, ale bylo to příjemné a víceméně mi to na řadě míst otvíralo dveře.

0: Teď už jsem v šatně u Kateřiny Brožové, ale nebyla tu jenom Kateřina, přibyla Tereza Kostková, dámy, vítejte v zákulisí.
1: Ano, vy také vítejte v zákulisí.
2: Také vítejte v zákulisí.
0: Tak, myslím, že teď bychom si mohli najít chvilku na takovou nemódní policii, na takový koutek. Tereza, černé šaty, Kateřina tmavě modré, dámám to samozřejmě sluší. Tak možná teď na slovíčko na téma šarm. Kateřino, vy jste tu poprvé, premiéra na šarmantní osobnosti, tak Terezo, s dovolením začnu u Kateřiny.
1: Já hlavně jsem ráda, protože jako já každý rok přece logicky říkám to samé, přece se mi nemůže změnit názor na šarm během každého roku, takže mě teď zajímá, co řekne Kačenka.
0: Kde vidí šarm u lidí? Jestli ho vidí spíš uvnitř, nebo souvisí trošku i s tím, jak vypadáme?
2: Já myslím, že osobnost každého člověka vyzařuje zevnitř. Samozřejmě, že s tím souvisí i vnější úprava, ale je to o tom, co ten člověk vysílá ze svého nitra, myslím si já. A protože každého můžete krásně namalovat, upravit, obléknout do čehokoliv. A tak já bych hned chtěla dodat, že si strašně vážím toho, že jsem byla taky zařazena mezi nominované.
0: No, my jsme měli velkou radost, když jsme tam to jméno viděli, stejně tak Terezy Kostkové, protože už jsme si říkali, že se dvě krásné dámy sejdou. Mimochodem, přímo znáte se tak jako líp?
1: No, my se známe velmi dobře, my jsme spolu s Kačenkou točili už jako můj první velký seriál, Kačenčin rozhodně ne první, ale můj první Pojišťovnu štěstí, tak to jsme dělali a vlastně myslím hodně jsme spolu jako byli blízké před kamerou i za ní.
0: No to víte, lidé si myslí, že se všichni znají, ti z televize, ale ono tomu tak není, tak jsem nechtěl předpokládat automaticky, že se znáte.
2: Máte pravdu, herců a vůbec umělců je spousta a ne vždycky mají možnost se potkávat, jak řekla Tereska před i za kamerou. Ale když se to podaří, tak je to strašně fajn, protože zrovna s Tereskou teda jsme si velmi padli do oka, myslím, a rádi se vidíme po nějaké době.
1: Ono se potom dobře sdílí ta jedna šatna. Představte si, že někam vejdete jako po ruce a tam přesně jako ten proti, jo, a teď musíte vejít. Tak my to takhle máme úplně v pořádku. Malá šatna.
2: Takže my jsme si jako šarmantní navzájem.
1: Ano, my jsme si šarmantní vzájemně. My jsme se zvolili takhle.
0: Dámy, je tady veselo, to jsem rád. Možná ještě otočme list od šarmu k 70. Rozhlasové vysílání na východě Čech slaví 70. Co vy, až vám bude 70, kde se vidíte?
2: Já se bála, že se zeptáte. Upřímně, jak když jsem sem jela dnes večer, tak právě na to téma někdo mluvil u vás v rádiu a tak jsem si vlastně znovu a znovu uvědomila, jak to strašně utíká. To si člověk uvědomí asi každý den a ono to nebude tak dlouho a budeme taky, dožijeme-li se, takže spíš jde o to dožít se ve zdraví, no a jaké to bude, já doufám, že příjemné.
1: Já vlastně mě napadlo, když jste mluvil jediná věc k tomu, vy jste říkal, otočíme list. Já myslím, že v případě šarmu není potřeba otáčet list, aspoň když se podívám já doma na moji maminku, tak to je přesně to číslo, které se jí týká a od šarmu rozhodně nemusí obracet list, takže já myslím, že to můžou být spojené nádoby a jde jenom o to tam dojít a nerozbít ty nádoby.
0: Tereza Kostková, Kateřina Brožová, dámy, nemůžu vám brát vzácné chvilky, kdy si tady tak souzníte a pěkně žensky o samotě a chlap vás ruší. Mějte se hezky.
2: Děkujeme, krásný večer.
1: Krásný večer.

0: Český rozhlas, profesor Jan Pirk v zákulisí šarmantní osobnosti.
1: Jsme se ztratili.
0: Dobrý den, já vám pomůžu, já tady sice natáčím, pane profesore, ale co byste potřeboval?
1: No, nás sem přivezlo auto z Prahy a průvodci nám někam utekli a my vůbec nevíme, kam máme jít.
0: Manželka paní Blanka, prý to bylo Ofous, letos ten titul jsem zaslechl.
2: Já vůbec nevím, já jsem se to dozvěděla až vlastně je to pár dnů, že je tahle akce.
0: Poslyšte, to nám vysvětlete nám laiku, kde se vzalo v historii, že se k tomu srdci přikládá láska, emoce, možná i ten šarm k takovému orgánu, který pořád bije, je schovaný, že jsme mu dali i ten tvar srdce, i když takový ve skutečnosti moc nemá, že si s ním spojujeme dobré věci.
1: To je na samostatnou přednášku, ale prostě láska je stres, protože vy nevíte, jestli ona nebo on vás miluje, jestli nemá jinýho a tak dále a tak dále. Takže to je stres. A stres je příprava člověka na nějakou fyzickou akci. Abyste se mohl hýbat, tak se vám musí rozbušit srdce, aby zásobovalo svaly krví. No a proto lidi si mysleli, když vidíte svoji milovanou, tak oni máte strach, rozbuší se vám srdce, že oni budete muset bojovat, takže se vám rozbuší srdce, přestože ten signál vyšel z mozku, ale mozek nemůže pulzovat, protože je uzavřený v pevné schránce a navíc ani nemá důvod pulzovat, no tak si to lidi takhle vysvětlovali.
0: Pane profesore, když operujete, poznáte člověka s dobrým srdcem, ale teď nemyslím jako, že dobře tluče, ale že to je hodný člověk.
1: Ne, každopádně, to ne, ale každopádně poznám, že ho má nemocné.
3: Posloucháte reportáž ze zákulisí Gala večera, který patřil šarmantní osobnosti roku 2014.

0: Čaj.
1: Čaj si dá Pavel Šporcl se svou půvabnou manželkou Barborou. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jaké to je mít doma šarmantní osobnost roku 2014?
2: Já mám doma šarmantní osobnost už 10 let.
1: No a teď ještě od posluchačů.
2: Já doufám, že to na Pavlově egu nezanechá nějaké vážnější stopy a důsledky a že se stane stejně pokorný a hodný a laskavý otec a partner.
3: No tak já jsem vůbec rád, že jsem se dostal do té desítky. O mě si ti posluchači nebo ti vážno hudebníci vždycky o mě mysleli, že jsem trošku jako blázen a že hodně vybočuju a tak. A myslím, že na mě a na hodně mých jaksi kolegů je vidět, že nás baví, co děláme a že nemusíme mít za každou cenu strojení pouze ve frasích, že jsme taky normální lidi, ze který mají docela legrace a takhle by se i k té klasické hudbě mělo přistupovat, že to je pouze krásná hudba, trošku jiná než popík, ale prostě krásná hudba, mnohdy hodně veselá. Posluchači, choďte na koncerty a poslouchejte.
1: Za těch mnoho let se šarmantními osobnostmi stalo hodně muzikantů. Co říkáte na tuhle společnost, ve které jste vlastně v tom klubu šarmantních těch jedniček?
3: Je to vlastně společnost velice různorodá, protože většinou samozřejmě ty ankety bývají pouze o nějakých populárních osobnostech typu zpěváka populární hudby nebo herce, který se objevuje v seriálech, tak tady je samozřejmě vidět, že ti posluchači mají velký rozhled. Je to jedině dobře. Já jsem poctěn, mám z toho radost být v tak úžasné společnosti a bude to pro mě velké břímě, abych to nepokazil celé té anketě.
1: No a tip pro příští rok, já vím, je to taková přepadovka.
3: Mně se v letošní anketě moc líbil pan doktor Pirk. Je to úžasný člověk a úžasný profesionál a zachraňuje prostě lidské životy. To já zachraňuji maximálně duše, ale lidské životy opravdu s tou hudbou nelze. Tak bych mu moc přál, aby ten příští rok to teda vyšlo.

0: poznat zem.
1: To nejlepší nakonec slovo ředitele Českého rozhlasu Hradec Králové a Pardubice Pavla Kudrny, Pavel Šporcl. Já myslím, že dobrá volba posluchačů.
2: Já myslím, že výborná. Pavel je sympaťák určitě, milý člověk.
1: Je to taky Pavel.
2: Je to, ano, už tím je mi sympatický. Kdyby bylo podle mě, tak já se přiznám, že bych rád na tom pódiu viděl ty tisíce bezejmenných, šarmantních posluchačů, kteří nemají to štěstí, že jsou vidět na obrazovce, slyšet v rádiu nebo na deskách, a bez kterých si ten život, ten dnešní těžký, uspěchaný, mnohdy dramatický, vůbec neumíme představit, protože nám ho zjednodušují, zpříjemňují, a kéž bychom mohli vytvořit pódium, kam bychom je mohli postavit.
1: No tak to byla krásná tečka, a teď, aby se projevil i jako moderátor, sice jsem tu provázel zákulisím sám, ale co kdybychom se rozloučili společně. Ze zákulisí se loučí Zdeněk Novák
2: a Pavel Kudrna.

Za život, život dám, i když nerad umírám, nejsem sám, věřte mi. Pro toho, kdo chce žít,

0: V zákulisí gala večera, na kterém jsme vyhlašovali šarmantní osobnost roku 2014, natáčel Zdeněk Novák. Za týden vám nabídneme ohlédnutí za 20. ročníkem této ankety, ve kterém nejvíce hlasů od posluchačů získal profesor Jan Pirk.
1: Například východ slunce a vítr ve větvích, a nebo píseň

prachy si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na bolek a taky porcelán. Jsem modrýma cibulkama, tapety parmazán. Pět kilo hráků, nebo jeansy, Calvin Klein. Tak možná, že to není štěstí,

píseň tichou, jak padající sníh. Tak to prý nelze koupit za žádný peníze, jenže zbývá spousta věcí a ty koupit lze. Takovej východ slunce je celkem v pořádku.

0: prachy. Si.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 4 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Hobby magazín.
4: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a vážení kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes se společně zaměříme na bioodpad ve městě. Seznámíme vás s myslivcem, který vyměnil srnky a divočálky za antilopy a pakoně, a naučíme vás vyrábět jednoduché návnady na ryby. Nebude chybět pár odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o tom, že se blíží měsíc srpen a je to pěkný lišák, přes den se tváří jako léto a v noci už jako podzim. Příjemný poslech Hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Recyklace, obcyklace, čili kreativní přeměna starého či nepotřebného odpadu v nový produkt, tak to jsou v naší řeči slovíčka, která zaznívají stále častěji. A jde o to, jak nevyhazovat věci, které ještě mohou sloužit, jak využít odpad. Funguje to u oděvů, u elektrospotřebičů a také u kuchyňského odpadu. Právě na tohle téma naše hobbyredaktorka Slávka Brádlová natáčela s, řekněme, kompostářkou Martinou Záleskovou.
2: Pracuji v organizaci, která se zabývá komunitním kompostováním a komunitními zahradami. Pomáháme lidem ve městech, jak začít kompostovat. My říkáme uzavřít cyklus jídla, to znamená vlastně z bioodpadu, z něčeho, čeho se chceme vlastně zbavit, tak jak to začít vnímat jako zdroj a vlastně udělat z něj skrz kompostování výživný hnojivo pro naši půdu.
3: Zní to hezky. Na druhou stranu, já si tak pamatuji, když jsem pomáhala babičce a dědovi na zahradě, takže do kompostu nic, co bylo vařeného, nesmělo.
2: No, je to opravdu tak. My to jako úplně nedoporučujeme lidem, protože vlastně ty vařený jídla mohou lákat různý hlodavce. Je potom otázka, jestli je to něco, co v kompostu chceme, jestli si tam chceme pozvat potkana.
3: Zažila jsem i hnědou popelnici na bioodpad, ale bohužel viděla jsem tam třeba plesnivý chleba nebo zbytky potravin v igelitovém pytlíku, takže nakonec jsem se nedivila, že ta specializovaná popelnice ze sídliště zmizela, protože to zřejmě nemělo ten efekt, který by to mít mělo. Takže poučení. Vykládat.
2: Je to bohužel tak, hodně obcí s tím hodně zápasí. I se třeba na nás obrací s tím, jak to jako zlepšit, protože to, co jste tam viděla, tak není ojedinělé. I jako potom na těch kompostárnách, kam ty hnědý popelnice přijdou, tak potom nám říkali, že v zakládkách třeba igelitové sáčky jsou ten nejmenší problém. Tam jsou i oděvy, bohužel se našly třeba i baterie, takže to třídění do těch hnědých popelnic není zdaleka ideální a asi mě teď nenapadá jakoby jiná věc, než opravdu ta nekonečná světa směrem k těm občanům, jak to správně třídit, co tam patří a co ne.
3: Tak a modelová situace. Mám zájem ten odpad třídit, papír, plasty, sklo, kov a teď kam s tím bioodpadem, pokud zrovna v dosahu tu biopopelnici nemám. Viděla jsem i určitou reklamu na takové domácí, řeknu, kompostéry.
2: Pokud jste v bytě, teda řekněme, že žijete ve městě, nemáte žádnou zahradu, ani přístup k nějakému tam zahradnímu kompostéru, někdy to bývá, že ve vnitro bloku třeba vlastně obyvatelé jednoho bytového domu, tak si třeba pořídí kompostér, tam je to pak jednodušší. Pokud tady tu možnost nemáte, tak existují i různé jakoby menší interiérové možnosti, varianty. Tak, existuje vermikompostování, kompostování za pomocí žížel, to znamená teda, že si domů nastěhujete žíželky v takovém menším vermikompostéru, který doporučujem teda mít jakoby v bytě, protože ty žížely mají rádi teploty mezi 15 až 25 stupni Celsia. Ne každý ovšem chce mít takového domácího mazlíčka, i když produkují velmi výživné hnojivo vermikompost a také takový, řekněme, výluh z toho žížalý čaj, který je také velmi výživným hnojivem právě i třeba pro pokojové nebo balkonové rostliny. Takže má to řadu výhod, ale je to samozřejmě extra péče. Pak ještě existuje takzvaná bokashi fermentace, to už není úplně kompostování, je to kvašení toho bioodpadu, probíhá tam mléčné kvašení, můžete si to představit trošku jako když třeba vyrábíte kimči, tam vlastně dochází teda spíš k takovému jakoby zakonzervování a hygienizaci toho bioodpadu. Je takový už jako předrozložený, ale je s ním pak potřeba ještě dál pracovat. Dá se připravit například, říká se tomu soil factory, kdy si vlastně obohatíte třeba vyčerpaný substrát z pokojovek pomocí tady toho zkvašeného bioodpadu.
1: Tak co vy na to? Pořídíte si vermikompostér nebo malý domácí kompostér? Je to jenom na vás. A o zahrádce a o problémech s nejrůznějšími rostlinami to bude i za chvíli. Tentokrát v pravidelné rubrice Rady a tipy, tedy v odpovědích profesionálů na vaše dotazy a zaměříme se na hnící rajčátka ve skleníku. To se může hodit.

Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říct

0: co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Prosím vás, já jsem se chtěla zeptat na narcise. Každý rok mě kvetou velkokvěté narcise a je to letos mě kvete jenom jeden trst. A co mám, myslím, tak z 8, tak to vůbec nenasadilo pupeny na květ.
0: Tak s tím by nám mohl poradit pardubický zahradník František Hlubocký.
2: Stává se narcis takovou velice prodávanou rostlinou v předjarním nebo jarním období. V květináčích hrnkové narcisy jsou, které se dají vysadit do zahrady, nebo i zase se vrací na zahrady ty staré trubkové narcisy, ten odruda Carlton, které se používaly, ale používají i k řezu. A tak, aby nám kvetly, tak samozřejmě ty koupené, co jsou v květináčích, dál po odkvětu ošetřujeme, zaléváme, hnojíme, aby cibule byly co nejsilnější, a můžeme je tedy i hned, pakliže se s nimi potěšili, jsme doma na stole a máme je kam dát, vysadit do zahrádky a nechat je tedy dorůst nebo dožít ten svůj život v zahrádce. Ty, které jsme měli již třeba od loňska, předloňska nebo delší dobu na záhonech, se stává opravdu, že časem kvetou méně, tak tam je potřeba je teď během vegetace, dokud jsou zelené, hezky zalévat, hnojit. Je to, přestože jsou to cibuloviny, jsou náročné poměrně na vodu a na výživu. A jakmile ty narcisy odkvetou, dál pěstovat nať, neostříhávat nať, nechat ji až do sežloutnutí, uschnutí, a v té době, když ta nať jako uvadá, žloutne, je můžeme vyrýt a buď dát stranou do nějaké krabičky nebo bedínky v tom suchém stavu a nechat je až do září a vysadit znova na nové místo dál od sebe, a nebo je můžeme jednoduše zase vzít a rozsázet někde dál od sebe, aby se dostali do nové půdy a oni nám tam zase pokvetou. Ale podstatné platí u všech, a vídám to velice často, že sotva ten narcis odkvete v té volné půdě nebo i na tom okně, tak někdo jde, aby se ty listy nerozklánily, je ostříhá, zkrátí. A to je, myslím si, ta hlavní příčina.
0: A nedávno mi napsal jeden náš posluchač Jirka, že má chuchvalce řas v hadici s vodou a jestli je ta voda vhodná na zalévání pro květiny a brambory a hrášek. Tak všeobecně, voda z chuchvalci řas je na zalévání zahrady zcela vhodná a pro rostliny dokonce prospěšná. Řasy fungují jako přírodní hnojivo, protože obsahují cenné živiny, především dusík a fosfor, a voda samotná je obvykle měkká a ideálně vyhřátá ze slunce. A tady v té souvislosti, když má někdo strach z toho, jestli voda z chuchvalci řas je vhodná na zalévání, tak jsem si vzpomněl, jak jsem jednou před léty jel lodí po Nilu v Egyptě a sem tam jsme zastavovali v místních vesnicích. No a můžete hádat třikrát, čím asi místní zemědělci zalévají své zahrádky a pole, a pak krásná velká rajčata, pórek, jahody nebo třeba citrusy a melouny posílají do Evropy. No, zalévají to přece vodou z Nilu. A to je, když to řeknu slušně, jedna velká tekoucí stoka. Co je proti tomu voda s živými řasami? Máme tady další dotaz.
3: Minulý týden jsem tam nahlásila hnilobu na plodech rajčat ve skleníku. Děkuju, nashledanou.
0: Ptali jsme se na to plzeňského zahradníka Přemysla Písaře.
4: Prosím vás, paní posluchačko, jedná se o suchou hnilobu špiček rajčat. Je to fyziologická choroba, ne škůdce, je to dané fyziologicky a je potřeba, aby se o ty rajčata starala jinak. První, co můžete udělat, je to, že tam potřebujete dodat vápník. Okamžitá pomoc. A můžete nalézt postřikem, aplikovat nějaký roztok vápníku, který je tady tomu určený, třeba nějaký vukal, kalcium, něco, vápník tam potřebujete dostat, jo. Pokud tam bude dostatek toho vápníku, dítě to nebude, a na ty další sezony můžete třeba udělat to, že tam letos na podzim zarijete třeba z kořápky od vajec. Je to proto, že je tam prostě nedostatek vápníku. Další příčina může být nepravidelná zálivka na ráno v poledne a pak na přes rok ve čtvrtek, tak to, co tím rajčatům taky jako nedělá dobře. Ideálně zalévat pravidelně, a za mě, já chápu, že přijdete prostě z práce odpoledne nebo k večeru, takže jdete zalít zahrádku, protože je suchá, ale lepší zálivka, pokud můžete, je brzo ráno a ne na listy, na tu zem. Takže pravidelná zálivka, ta tomu taky pomůže. Potom dost často nám dělá nepořádek toho, že to máte doslova přehnojený. Jo? Jste prostě tak natěšený zahrádkář, že to hnojíte tak vším možným, co vám přijde pod ruku a slepičince a jícha a tady hnojení a tamto. To znamená, když té půdě potom je příliš dusíku, případně i draslíku, tak to může také vést k tomu, že se vlastně změní možnosti té rostliny přijímat té ostatní prvky a živiny a může to opět skončit u té suché hniloby špiček rajčat. Takže to je další věc, na kterou se můžete podívat. Hnojit, přiměřeně zalévat pravidelně. První a rychlá pomoc je vápník pro ty další sezony, tak tam třeba můžete dát skutečně ty skořápky od vajec nebo třeba na jaře aplikovat dusíkatý vápno, který zarijete, tím to taky vyřešíte, ještě tu půdu dezinfikujete, no a mělo by se vám to začít dařit. Tak já doufám, že budete mít velkou úrodu.
0: No vidíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
6: Tenhle příběh je pravda, ať vysím, jestli vám budu lhát. Já jsem potkal jednu dívku,

0: Hobby magazín.
1: Na Vysočině vede myslivecký spolek ve Žďáře nad Sázavou a zároveň v Jihoafrické republice provozuje loveckou farmu. Jak to jde dohromady? Český myslivec Jan Velík dokazuje, že se může starat jak o srnky a zajíce, tak o antilopy a pakoně. Natáčela s ním naše hobby redaktorka Irena Šarounová.
2: Kdy jste začal chodit do lesa? Kdy to přišlo?
3: Já jsem první rybář, protože táta byl veliký rybář, dělal předsedu spolku tam. A potom jsem se přiženil do rodiny Hajnýho. Začal jsem bydlet na Hájence a tím to všechno začalo. A navíc jsem z Vysočiny, takže ta nádhera Vysočiny a les, protože my zatím máme ty lesy, podívejte se po Kůrovcovi, pořád máme lesy.
2: Tak a pojďme k tomu, vás zlákala Afrika.
3: Po roku 89 se najednou otevřely možnosti vůbec vycestovat. A samozřejmě, protože jsem měl Hemingway přečtený od začátku do konce a ten tam popisuje zelené pahorky africké, to kdo přečte, tak musí do Afriky. Takže já jsem řekl, já to chci vidět a chci to prožít.
2: Která část Afriky byla ta první, protože teď jste v Jihoafrické republice?
3: Já jsem začínal v Tanzánii, ale když jsem pochopil, jak to všechno tam funguje, že se mnou jezdili státní zaměstnanci, šoféři a pak tam byla hrozná korupce. Takže jsem to tam vydržel 4 měsíce a začal jsem v Jihoafrické republice.
2: Teď máte v severním Kapsku farmu, která má 2000 hektarů. Mm-hmm.
3: A já to mám jako loveckou farmu, takže tam chovám zvířátka.
2: Je to možné srovnat s péčí třeba o oboru? U nás.
3: Těch zvířat tam nikdy nesmí být tolik, jako je u nás v oboře. Dokonce v Africe existuje jakýsi zákon, kde ochrana přírody hlídá, jak moc je spaseno. Takže se snažíme, aby zkrátka zvěře bylo tolik, i když nebude pršet, aby dobře přežila.
2: I tady je regulace zvěře v lesích.
3: Ano, to je ale dík tomu, že ta zvěře by mohla začít dělat nějaký škody.
2: Jsme na druhé polokouli, ve stejném pásmu, jako my jsme tady nahoře. Kdy je tam ten náš říjen?
3: Přelom května, června.
2: Takže největší hice, co my máme v létě, tam mají prosinec leden.
3: Prosinec leden je nejhorší.
2: Když jste v Čechách, staráte se o srny, jeleny, muflony, zajíce. Co máte v Africe na farmě?
3: Začneme antilopou skákavou, která má asi 6 různých variant barevností. Pak bůvlec biločelí, pakůň bělocasí, pakůň žíhaný, kudu, impala, prase bradavičnatý, 11 druhů tam je.
2: Myslivec kontroluje les, krmeliště, seníky, stav zvěře. Chováte se podobným způsobem i v Africe?
3: Moji zaměstnanci musí každý týden 2x obejít plot, aby nebyla díra vyhrabaná od predátora, nebo od prasat, nebo od něčeho, aby se mi tam nedostali šakaly, aby se tam nedostal rys červený, karakal. Není to porovnání jako myslivost tady, protože myslivost tady se stará o tu zvěř, musí dělat nějaký krmení, dostane nějaký plán lovu. Já na té farmě se starám o to, aby tam byl dostatek vody a dostatek trávy.
2: Jak vypadá váš myslivecký rok, kdy jste v Čechách, kdy jste v Africe?
3: Odlítám už začátkem února do Afriky a do toho května jsem určitě v Africe.
2: A tady si plníte své myslivecké povinnosti kdy?
3: Doprovázím na jeleny v Maďarsku.
2: Počkejte, zůstaňme na Žďársku.
3: Tady dělám předsedu OMSu, zastupuju ty naše myslivce tady na okrese.
1: S myslivcem Janem Velíkem natáčela naše hobby redaktorka Irena Šarounová. Dáme si teď pěknou muziku a pak si dáme takovou krizovou situaci, jako že jdete k vodě chytat ryby a nemáte návnady. Tak jak z toho rychle ven?

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Zkušení rybáři dobře znají mnoho druhů návnad. Těm začínajícím se však může hodit dobrá rada, jak si připravit jednoduchou návnadu z toho, co dům dá. Zvlášť, když na přípravy není moc času. S mikrofonem se za brněnskými rybáři vydal náš hobbyredaktor Zdeněk Truhlář.
2: Kamarád mi zavolal, pojď na ryby, jenomže jsem nebyl připravený, takže nemám žádnou návnadu. Můžeme si nějak pomoci i v této situaci?
3: Tak určitě můžeme. Půjdeme se podívat do kuchyně a vždycky tam něco najdem. Tak jako první tady vidím starší rohlík. Ideální návnada na skoro všechny ryby.
2: Radí rybář Martin Pařil.
3: Vemu rohlík, dám ho do igelitového sáčku, postříkám trošku vodou a dám ho do mikrovlnné trouby. Zapnu na 10 vteřin. No a takhle krásně napařený rohlík dám pod prkínko, zatížím ho buďto knížkama, anebo to dám pod nohy od stolu. Za 5 minut mám hotovo, můžu vytáhnout, nakrájím si to na malé kostičky a jdu na ryby.
2: To byl tedy pařený rohlík, jsou ještě nějaké další možnosti. Vidím, že tu máte připravenou i mouku.
3: Tak, mám tady mouku, mám tady strouhanku a mám tady vajíčko. Další rychlá návnada, která už funguje od pradávna, je, že si vyklepnu vajíčko do misky. Vemu si vidličku. Rozdělám si mouku a teďka si z té mouky a vajíčka udělám takový těstíčko. A jako tajný tip vám dám univerzální takovou pomůcku. Pokud mám doma trošku magy, cáknu tam trošku magy a ty ryby to přiláká daleko líp. Takhle mám připravený těstíčko a můžu dávat na háček a chytat ryby.
2: Námnady jsme si tedy na poslední chvíli připravili hned dvě, pařený rohlík a také těstíčko. Které ryby na takovouto návnadu berou nejčastěji?
3: No, tak chytneme na to od malých rybiček, ploticí perlín, oukleji, tak na to dokážeme chytnout i velké ryby, jak třeba kapitálního kapra, tak nebo amura. Do toho těstíčka vlastně můžeme přidat úplně cokoliv, co nás napadne, nebo co vidíme, co máme po ruce. Ve fantazii se mezi nekladou, takže vanilkový cukr, trošku masoxu, čehokoliv a ten úspěch je zaručený.
2: A co se týče rybářských stylů, tak jaké jsou vhodné právě pro tento druh návnady?
3: Tak, můžeme chytat na plavanou, což je na splávek, nebo můžeme tyto návnady použít i na položenou. A jak vidíte, tak nezoufejte, vždycky se něco najde, nějaká nástra se vyrobí, vytvoří a už si užívejte u vody a klid a spoustu ryb.
1: Přeje rybář Martin Pařil, se kterým v klubovně rybářského spolku v Brně Jundrově natáčel náš hobbyredaktor Zdeněk Truhlář. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář a tam se jako vždy dozvíte, na co je teď na zahrádce nejvyšší čas.
4: Český rozhlas Dvojka.

0: Pátkářský kalendář.
1: Tady ta pranostika se mi velice líbila, je na svatého Abdona, ten bude mít svátek 30. července a praví se v ní toto. Okolo Máří, Abdona a Hinka pracuj ožněch i v noci a popíjej stenka. Takže žádné pivečko do noci v hospůdce, pracovat na zahrádce se musí. A za pár dní je tady srpen a o něm se říká, že je to takový letní podvodník, protože přes den si hraje na teplý den a sluníčko připaluje, ale večer a ráno je pěkně chladno. Každopádně pokud je srpen suchý, musíte hodně zalévat, nešetřit, protože srpen je měsíc sklizně. Ale zpátky k zahrádce. Srpen je ta správná chvíle na odstranění odplozených, tedy starých výhonů, maliníku. Stříhá se to hned u země a rovnou odstřihněte i slabé výhony. A kdo nemá co dělat, tak by mohl odstřihnout rajčatovým rostlinám vršky. Další plody by už do podzimu stejně nedozrály, protože takto na té naší středoevropské zahrádce chodí. No a na záhonky se tak v půlce srpna hodí sazenice dvouletek, třeba macešky, sedmikrásky a poměnky. A kdo má muškáty, tak je právě teď vhodná doba k řízkování. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Pustíme se do pěstování jedlých a léčivých denivek. A máme pro vás pár dobrých rad, jak zacházet s klimatizací ve vašem autě, to, aby vám sloužila, jak má. A teď důležité údaje. Když si zadáte rozhlas.cz/hobby, objevíte naše webové stránky, mailovou adresu máte artur.kubica@rozhlas.cz, no a telefonovat své dotazy a nápady můžete na záznamník 221 553 790. Příjemný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, je 5 hodin a my vám pro brzké sobotní ráno nabízíme reprízu pořadu Omeletky.
3: Milí posluchači, dobré poledne. Celý týden jsem se těšila, jak na vás hned v úvodu vybalím vtip, ke kterému mě inspirovala má kamarádka, která odjela na dovolenou se svým partnerem na jachtu do Chorvatska. A každý den mi potom zoufale telefonovala nebo psala srdcervoucí SMSky, jak se má strašně. Tak ten vtip vám řeknu. Baví se dvě kamarádky. Já tě nechápu, jak ses mohla rozejít s tím úžasným floridským playboyem Bobby Kingem. Víš, ono už to opravdu nešlo dál. Za prvé, ta jeho jachta vůbec není tak elegantní a majestátní, jak všude vypráví. A za druhé, pořád jsem veslovala jenom já. Právě teď začínají na Dvojce Omeletky a je to vlastně taková trochu polední show se mnou, s Halinou Pavlovskou.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

Omeletky smaží dvojka. A možná, že se některým z vás posluchačů bude zdát dnešní omeletkové téma trochu zvláštní. Inspiroval mě totiž nos. A pro nos má čeština spoustu nosných jmen. Třeba čuchometr, čenich, frňák, chobot, klifák, raťafák, rypák, skoba, sosák, okurka, zobák, zhášák. Statistikové spočítali, že o nose se ze všech částí lidského obličeje píše nejmíň básní. Statistikové taky spočítali, že každý třetí řidič motorky se za jízdy v nose dloube a každý třetí řidič auta, které čeká na semaforu, se na nose drbe. Já mám kamarádku, které moje děti láskyplně přezdívají teta čarodejnice. A ta se rozhodla, že konečně něco provede se svým obřím raťafákem. Tak absolvovala plastiku. Mimochodem dočetla jsem se, že ročně podstoupí plastiku nosu skoro 9 milionů Američanů. No a když kamarádce konečně sundali obvazy a nový hezký nos získal normální barvu, tak jsme šli spolu do kavárny, abychom ten nos trošku provětrali. A tam jsme bohužel narazili na další naši známou vyhlášenou ježibavu. A ta si kamarádku pečlivě ze všech stran prohlédla a pak ji pochválila. Vypadáš úplně senzačně. Neměla by se zdát vycpat? Někdy rovnou za nosem jdeme. Někdy si do nosu dáváme. A někdy přes nos dostaneme. A někdy nám něco nejde pod nos. A někdy nám něco přelítne přes nos. A někdy si nevidíme dál než na špičku nosu. A všichni lidé nosem dýchají, kýchají a čichají. A někdo nosem i mluví. A někdo dokáže závidět i nos mezi očima.

zvaj. Jak já znám Paříž, tak takhle krásný frňák se hned neuvidí. Takhle se směje a hned si mě prohlíží a smíchy brečí. Taky nabízím karamel a vstek bych řval. Já bych řval.

Jak já znám Paříž, tak takhle krásný frňák se hned neuvidí. A jede pryč. A taky smíchy brečí. A já tady cucám sladkej karamel a vztek bych hrval. Jej, já bych hrval. Yeah. Isabella.

0: Jak já znám Paříž, tak takhle krásný frňák se hned neuvidí. A táhni, táhni, pryč, táhni, no.
1: Ty si galane, trhni. Ty mě můžeš někam to?
0: No, nádhero oškubaná, no.
1: Táhni, táhni, no.
2: Je libo vermut slečno, madam? Jste moje jediná? Já jsem, je mi neuvěřitel, já jsem z vás kaput. Chcete jít ke mně? Chcete ke mně? No, ať kouká Paříž. Budou říkat, ježiši, těm to ale sedí. To je senzace. To je senzace. Pojďte spinkat, madam.

0: Čerstvě ustládnu. Slečna, mademoiselle.
1: Písničku s názvem Nos zpíval Luděk Nekuda. A nos je nosnou náplní dnešních omeletek na dvojce. Winston Churchill pravil. Mladý muž to v životě daleko nedotáhne, jestliže nedostal pár do nosu. Když jsem byla mladá žena, tak jsem na lyžích najela na strom. Najela jsem přímo nosem a odvezli mě do nemocnice a tam nos prohlédli, dali mi nějaké injekce a potom mi do každé nosní dírky vsunuli jednu tyčku. A přede mne se postavila sestra se zrcadlem, paní doktorka uchopila tyčky a řekla, tak jak to chcete. Objevila jsem nový salon, kde nabízí

0: O nose si povídáme na dvojce v omeletkách a je čas, abych zavolala Vaškovi Šandovi a zeptala se ho na filmy, kde právě nos a jeho nositelé hráli hlavní roli. Takže já volám Vaškovi Šandovi.
1: Ano.
0: Dobrý den, milý Vašíku Šando.
1: Dobrý den.
0: Volá ti dvojka omeletky.
1: A já mám radost, těšil jsem se na vás.
0: Dneska máme takové zvláštní téma, ale než ti ho prozradím, tak se tě zeptám tak osobně. Na co máš nejčastěji nos?
1: No, já myslím, že na dobrý lidi.
0: Ale to je hezká, optimistická odpověď. To jsi mě vůbec nesklamal. Vašíku, nos je téma omeletek.
1: Nos? No jak vás to napadlo zrovna nos?
0: No, protože ku podivu o nose jsem si přečetla hodně zajímavých informací a já mám prostě na dobrá témata nos. Chápeš?
1: No tak to je krásný.
0: Proto. Prosím tě, a kromě Sirána, dokážeš doporučit nějaký film, kde právě nos hraje hlavní roli?
1: No, když jste zmínila toho Sirana, tak jsem zrovna nedávno viděl moc hezký francouzský film právě o autorovi Sirana a vlastně

0: skvělý film je o tom, jak psal tu skvostnou divadelní hru Cyrana z Bergeraku. A je tam právě obrovská scéna o tom, jak ho inspiroval právě ten slavný dialog o nosu. Ale ten film se jmenuje Edmond, podle spisovatele. Potom, no, tak takový výrazný nos má Barbara Streisand, tak tu miluju teda. Tu miluju a doporučil bych, můj nejoblíbenější film s ní je Takový jsme byli, ona a Robert Redford, ten můžu vidět pořád. No a z českých herců takový výrazný nos si myslím, že má Václav Vidra.
1: Simona Babčáková taky nemá takový úplně zanedbatelný. Já myslím, že hodně herců má docela výrazný nos.
0: No, tak protože když nás fotí z profilu, tak aby bylo co vidět.
1: Já si to myslím. I když se říká, že Čech prý s délkou nosu vůbec nesouvisí, tak já stejně myslím, že je fajn, když se může něco tak jako chvět a něco nás tak jako nastražit ten nos, aby ti něco neuniklo. Já ho mám docela dost dlouhej, vím, o čem mluvím. Tak Vašíku, a teď jdi prosím tě někam rovnou za nosem. Pa, pa.
0: Mějte se krásně, naschledanou.
1: To byl Vašek Šanda.

0: když se večer zšeří, že ty jsi nejkrásnější na té širé naší. Jsem jízdejší, proto tě líbám, si čmír, ty stačí, no co noc pod naší pavlačí. Zavírám je oba stejně krásný oči, jak se země otáčí.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
2: na Dvojce.
3: Karel Plíhal zpíval, že má křivej nos. A to proto, že dneska Dvojka servíruje omeletky, které já jsem nacpala nosem. Což mi připomíná, že mám velmi špatné spaní, protože vždycky se mi v průběhu noci ucpe ta nosní dírka, na které ležím. Spím na boku. A já se musím otočit na druhou stranu. A ta dírka mi odlehne a zase za nějakou dobu ta druhá zalehne. A já vlastně rotuju postelí, abych mohla pořádně dýchat. A vždycky přitom myslím na spisovatele Karla Čapka, jak to měl těžké. Protože on měl něco v nepořádku s nosní přepážkou a mohl pouze dýchat pusou. Takže vlastně tu pusu měl pořád pootevřenou. A proto si o něm v dětství někdy lidé mysleli, že je debílek. No a to mi připomíná, jak jsem nedávno měla představení a po něm za mnou přišla taková starší paní a obdivně říkala, jaké to musí být úžasné povolání. Jen tak si sedět a snít si a pak to dávat na papír. A já jsem se jí snažila vysvětlit, že to někdy není tak snadné. A říkala jsem jim, víte, ono se někdy stane, že mě vůbec nic nenapadá. A připadám si jako úplný blbec. Ale tu povídku prostě musím druhý den odevzdat. A ta paní tak soucitně přikývla a řekla, já vím, vždyť já všechny ty vaše povídky znám. K napsání mnoha příběhů v mých knížkách mě často inspirovaly mé kamarádky. Třeba Klára. Vystudovala zemědělskou fakultu a dodnes si pamatuju, jak se uvedla, když nastoupila do prvního místa jako zootechnička v JZD. Mapovala tehdy stav dobytka v mateřském družstvu i v přidružených družstvech. A v jednom z těch přidružených seděl v kanceláři kovaný komunista, před kterým ji všichni varovali. Jakmile tam zavolala a představila se, tak on, věrný své pověsti, zahlaholil. Čest práci, soudružko, co bys potřebovala? A úplně zblblá soudružka Klára vykoktala. Dobrý den, já bych potřebovala vědět, kolik je u vás volů. Mimochodem, právě s touhle kamarádkou Klárou jsem v loni letěla do New Yorku, ona se tam vdala a za námi seděla taková typická americká maminka s typickým americkým chlapečkem, žádná omezení, všechno dovoleno, dítě vřískalo, dloubalo do nás, házelo na nás autíčka, my jsme se tvářili hnusně, ale maminka nic a nakonec to Klára nevydržela a s širokým úsměvem, dokonalou angličtinou se zeptala, promiňte prosím, ale nemohl by si váš syn jít na chvilku hrát ven?

0: Dvojka podává omeletky. A naplnili jsme je nosem a vším, co s nosem souvisí. A to je třeba čich. Čich se řadí jako poslední ze smyslů za zrak, sluch, hmat a chuť. A je vědecky dokázáno, že ztratíme-li čich, máme při jídle pocit, jako by pokrm byl úplně bez chuti. Což mohu potvrdit, protože čich jsem ztratila při covidu a všechno mi chutnalo jako piliny. Jen 4 dny. A pak jsem zhruba 14 dní zuřivě ověřovala, jak mi chutnají kyselé rybičky, smažené karbonátky, česnekové bramboráky, slané brambůrky, játrové paštičky, čínská kachna, s chutí umami a sladké meruňkové knedlíky z bramborového těsta, jaké dokonale uměla moje maminka. A právě na ty knedlíky vám teď dám recept. Takže pište si. Meruňkové knedlíky z bramborového těsta. Potřebujete čerstvě uvařené brambory, ty oloupejte a hned prolisujte nebo nastrouhejte. Potom smíchejte na vále s polohrubou moukou 125 gramů, potřebujete asi 350 gramů brambor. Smíchejte s máslem, asi 80 gramů potřebujete, s vejcem a solí. A vypracujte pevné, hladké těsto. A na pomoučněném vále ho pak tence vyválejte, nakrájte na čtverečky a do nich zabalte meruňky. Místo pecky vložte do ovoce cukr. Moje maminka tam vkládala vždycky kostku cukru a jednu rozinku. A knedlíky dejte do vařící vody, přikryjte pokličkou a zvolna vařte asi 6 minut. Knedlíky zceďte, posypejte je strouhankou osmaženou na másle a pocukrujte. A můžete samozřejmě přidat mletý mák, anebo, to já jsem měla radši, strouhaný tvaroh. A zase ještě trošku másla. Můj syn strašně miluje tyhle knedlíky. Bohužel já je připravuju poměrně zřídka, ale moje maminka je dělala často. A to pak vždycky, když chtěla, aby syn přišel na návštěvu, tak řekla, budou meruňkové knedlíky, a on přikývl a bylo jasné, že přijde na oběd. Můj syn už víc jak 15 let nebydlí doma, ale já jsem si tuhle vzpomněla, jak mi vadilo, když s námi bydlel a vracel se často pozdě v noci. A já jsem se rozčilovala a říkala jsem, nemám nic proti tomu, aby se šel bavit, ale do půlnoci budeš doma. No a můj syn mi jednou řekl, tak jo, do půlnoci budu doma a pak půjdu.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
2: na Dvojce.

Nosem jsme naplnili omeletky, které dnes do svého sobotního menu zařadila dvojka. Možná, že nevíte, že čich je sice nejméně používaný smysl z pětice, která obohacuje náš život, ale dokáže nejsugestivněji vyvolávat vzpomínky. Závan určité vůně zrychluje tep při vzpomínce na první lásku, zatímco jiný vání slzy do očí při vzpomínce na rozchod. První vůně, když muži a ženy provonili svá těla, byl kous z ohně, ve kterém doutnaly voňavé listy a okvětní plátky. A odtud se vzalo slovo parfém, které doslova znamená perfum, neboli skrz kouř. No ale já myslím, že teď je čas si na chvilku od nosu odpočinout a proto vám přečtu jeden z textů, který mi mě v omeletkách zásobil milý nadaný muž, posluchač Jiří Čutka. A doufám, že vás jeho fejeton bude inspirovat, abyste mi i vy poslali něco ze své tvorby a potvrdili tak moji teorii, že nejen platí, co Čech to muzikant, ale že platí, co Čech to Němcová. Pište mi prosím na adresu halina@rozhlas.cz anebo na adresu Českého rozhlasu 2 omeletky Vinohradská 12 Praha 2 120 00. No a teď vám ještě řeknu jeden vtip a potom vám pustím písničku. No a potom se pustím do čtení fejetonu. Ten fejeton se jmenuje Muška jenom. Ale nejdřív ten vtip. Jede jeptiška ve vlaku a přistoupí dáma v nádherném kožichu. Jeptiška se osmělí a zeptá se, promiňte, ale kolik vás stál ten krásný kožich? A dáma se lehce pousměje, jednu noc lásky. A když si kožich svlékne, objeví se pod ním překrásný, briliantový náhrdelník, a jeptiška se znovu odváží zeptat na jeho cenu. 2 noci lásky, odpoví dáma. A po chvíli stáhne jej rukavičky. A na ruce má nádherný prsten. To byly 3 noci lásky. Večer jeptiška rozjímá ve své celé, ozve se zaťukání, jeptiška se zamyslí a k těm zavřeným dveřím řekne, víte co, otče? Běžte se vycpat i s těma vašima karamelkama. No jo, navlezlé frňáky, použijte sáky.

0: Před písničkou jsem vám slíbila, že vám v omeletkách, jak je tady na dvojice zvykem, přečtu jeden z textů, které mi pravidelně posíláte. Moc vám za vaše příspěvky děkuju. Jiří Čutka mi poslal fejeton s názvem Muška jenom. Životem se motám od úspěchu k úspěchu, protože neúspěchy se mi z životní evidence podařilo vytěsnit. Vím jak na to. Chcete být úspěšní? Návod je snadný. Hned po narození uchopíte něco těžšího, nejlépe na kolečkách, aby se to dobře táhlo z místa A do místa B. Čím vzdálenější bude místo B, tím líp. Pak se o vás bude říkat, dotáhl to hodně daleko. Jenže může nastat problém. Co když to vlečete špatným směrem, kde si vás nikdo nevšimne? Potom byste to mohli přesouvat do nekonečna a stejně se bude říkat, ten to nikam nedotáhl. Ani v této zapeklité situaci není třeba propadat chmurám. Možná na vás někde čeká malá muška jenom, říká se jí štěstí. A štěstí se naštěstí bez úspěchu obejde. I já mušku jenom potkávám. V 10 letech vysvětlím sestřenici, že ta houpačka je stejně moje jako její. Svítí slunce, voní tráva. Nemusím na borůvky, půjdeme se koupat a večer si budu číst Vinnetoua. Ve 20 letech najdu vedle sebe svoji holku, která udělá snídaně i pro mě. Vyrazíme na čundr, svítí slunce, voní tráva. Večer jdeme na zakázaný Big Beat, po koncertě na pivo a cítíme se nesmrtelní. Ve 30 letech mám novou práci, novou partnerku, novou kytaru. Svítí slunce, voní tráva. A večer hrajeme písničky pro potěšení. Ve 40 letech provázím po Praze dobré lidi. Syn šel do první třídy. Čeká mě cesta za moře. Svítí slunce, voní tráva. A k večeři bude kuře na medu. V 50 letech mě v lázních přestanou bolet záda. Svítí slunce, voní tráva. Vydělám na novou kuchyň. Můj text vyhraje nějakou soutěž a slavím kulatiny podle svých představ. V 60 letech mi svítí slunce, voní tráva. A to stačí. Mužce jenom, sláva.
1: Omeletky Haliny Pavlovské.
2: V sobotu a v neděli v pravé poledne
1: na dvojce.

dnešní omeletky jsou o nose a jsou na dvojce. A já mám pro vás ještě několik kuriózních informací, které musíte vědět. Víte, že psi, vlci a lední medvědi jsou schopni vyčuchat svou kořist až na 4 kilometry? A víte, že nejlepší nos ze zvířecího světa mají úhoři a jejich nos se nachází v jejich hrdle? A víte, že ve Spojených státech je chrápání třetím nejčastěji uváděným důvodem k rozvodu, hned po nevěře a duševním týrání? A víte, že za druhé světové války v době okupace napadlo jednoho horlivého německého velitele, že nechá odstranit sochu židovského skladatele Mendelsona ze střechy Rudolfína. A demontáží pověření vojáci byli ovšem velmi zmateni, protože budovu Rudolfína zdobily dva tucty figur a u žádné nebyla cedulka se jménem. A na dotaz, který z těch umělců je hudebník Mendelsohn, dostali vojáci od svého vzdělaného nadřízeného důstojníka informaci. No samozřejmě, že ten s velkým nosem. No a tak se stalo, že na Rudolfínu od té doby chybí socha Richarda Wagnera. Víte, že není pravda, že čím větší nos, tím lepší čich? Parfuméři, neboli aromatizéři, kteří dokáží rozeznat až 10 000 vůní, z nichž některé dosud nelze zjistit ani nejmodernějšími analytickými technikami, ti nemají nikterak vyvinuté frňáky. A víte, že člověk vždycky dýchá jenom jednou nosní dírkou? Každých zhruba 15 minut se totiž střídá pravá a levá. A víte, že na policii mají identifikační program, který umožňuje sestavit pravděpodobný portrét pachatele? A tomu zásobníku nosu se říká frňákovník. A ten obsahuje 152 typy nosu. A víte, že spisovatel Marcel Proust cestoval z Paříže do Normandie, aby mu vůně jabloňových květů pomohla při hledání inspirace? A víte, že muzou dramatika Friedricha Schillera byla schnilá jablka? On je musel mít v šuplíku, aby cítil ten jejich zahnívající pach a ten ho inspiroval. A já dodnes nevím, co to přesně znamená věšet někomu na nos bulíky. Ale vím, že existují dvě verze, jak přišel o kousek nosu astronom Tycho de Brahe. Tak ta první verze zní, že to bylo v souboji s bratrancem, který zesměšňoval jeho astronomické umění. Tycho de Brahe si pořídil kovovou protézu ze slitiny zlatá stříbra a jak potom dosvědčovali jeho žáci a spolupracovníci, tak vždycky měl při sobě krabičku s mastí a lepidlem a nos si občas přilepoval. No a ta druhá verze, jak přišel o nos, je, že měl syfilis. No, já si myslím, že už jsem vám toho dneska o nose řekla docela hodně. Snad bych ještě dodala, že člověk hlavně nemá strkat nos do cizích věcí, nebo by mohl dostat do nosu. A je mnohem lepší dávat si do nosu sami. No a teď promiňte, že vám budu tykat, ale shrnulo bych dnešní omeletky s nosovým tématem asi takto. Užívej radostí, dávej si do nosu, dřív než narazíš, zubaté na kosu. A to je všechno, vaše Halina Pavlovská.

Připomínám, že Halina Pavlovská své omeletky bude servírovat i krátce popolední. Teď jste poslouchali reprízu pořadu.

0: Dvojka pomáhá.
1: Káva o čtvrté nemusí být jen vaší každodenní inspirací, ale i pomocníkem tam, kde si nevíte rady.
0: Vymyká se vám z rukou rodinný rozpočet?
1: Nerozumíte si se svým dospívajícím potomkem?
0: Je péče o vaše seniory už nad vaše síly?
1: Dvojka pomáhá.
0: Napište nám o vašem trápení a my se vám pokusíme pomoci.
1: Za některými z vás přijedeme a váš příběh natočíme.
0: S hostem Kávy o čtvrté pak pro vás budeme hledat řešení.
1: Formulář najdete na dvojkapomáha.cz.
2: Nenechte si ujít v České televizi.
3: Vzpomínka na mimořádnou hudební kariéru. Koncert s přáteli a písněmi, které všichni známe. Miloš Birka, 40 let na scéně. Dnes večer na ČT Art a v iVysílání.
4: Bylo 6 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
5: Policie zadržela zaměstnance České národní banky, který měl připravit o miliony korun. Itálie podle ministerstva zahraničí dočasně zavádí kontroly na letištích a v přístavech pro spoje ze Španělska. A bude oblačno až zataženo, přechodně polojasno, během dopoledne přehánky, lokální bouřky, ojediněle silné, teploty do 33 stupňů, na jihu Moravě až 36. Jsou tu zprávy a Mária Kunová, dobré ráno. Policie obvinila zaměstnance brněnské pobočky České národní banky. Instituci podle nich okradl o miliony korun. Na podezřelé transakce vyšetřovatele upozornil finanční analytický úřad. Policie proto spustila akci, při které prohledala několik nebytových prostor i mužů v domov a zadržela ho. Kriminalisté teď zajišťují ukradené finance, říká jejich mluvčí Pavel Šváb.
6: Obviněný zaměstnanec banky s policisty spolupracuje, čelí trestnímu stíhání za krádež, škoda činí desítky milionů korun.
5: Bankovní rada kvůli případu nařídila mimořádný interní audit a přijala další bezpečnostní opatření. Záchranáři v těchto dnech vyjíždí k pacientům, kteří mají potíže kvůli horku. Patří mezi ně kolapsy, nevolnosti nebo úpaly a úžehy. Například v části Jižní Moravy stále platí výstraha meteorologů před extrémní zátěží teplem. Záchranáři proto zejména seniorům a chronicky nemocným radí nevycházet v nejteplejších částech dne ven. Další doporučení přidává jejich mluvčí Michaela Botová.
7: Aby pili hodně vody, aby naopak omezili alkohol, protože ten v kombinaci s horkem je ještě nebezpečnější než za běžných okolností. Lidé by měli volit lehké oblečení, měli by si brát pokrývku hlavy, pokud se tedy chystají být nějakou dobu na slunci.
5: Italský minister zahraničí Antonio Tajani oznámil dočasné obnovení hraničních kontrol vůči Španělsku. Opatření se podle italského ministerstva vnitra nedotkne cestování španělských ani evropských občanů do Itálie. Kontroly na letištích a v přístavech se zaměří pouze na občany mimo evropských zemí přicházející ze Španělska. Platit mají do konce srpna. Řím tak reaguje na čtvrteční incident, kdy se z Maroka do španělské Seuty na severu Afriky kontrolovaně dostalo přibližně 60 tisíc migrantů. Většina z nich už se ale vrátila zpět. Program 15. ročníku festivalu Komedianti v ulicích dnes pokračuje v historickém centru města Tábor. Například na Žižkově náměstí jsou připravené interaktivní dílny. Festival potrvá do neděle. Víc říká vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu města Tábor Radka Šimková.
8: Plnost těch součástí je samozřejmě interaktivní, takže návštěvník je vždycky součástí nějakého představení a pro ty třeba, které zajímá tohleto umění cirkusové a artistické, tak tam bude díl na žonglování a díl na divadelního líčení a je to samozřejmě pro všechny, nejenom pro ty malé, i pro ty velké.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
5: bude oblačno až zataženo, přechodně polojasno, během dopoledne čekejte přehánky, lokální bouřky, ojediněle i silné. K večeru bude v Čechách ubývat srážek a místy se vyjasní. Teploty budou mezi 28 a 33 stupni. Na západě a severozápadě Čech 25, na jihovýchodě Moravy až 36, na horách 23, v Beskydech až 29 a v Krušných horách kolem 18 stupňů.
0: Doprava.
5: Dálnice D52 z Mikulova do Brna je neprůjezdná za Pohořelicemi. Uklízejí tam po nehodě 4 osobních aut, sjíždějte na 23. kilometru. A na D1 z Brna do Prahy je nehoda za sjezdem na Zruč nad Sázavou. Na 50. kilometru se srazily dva kamiony, průjezdný je pouze levý pruh. To byly zprávy, slovo má Monika Valentová.
9: Dobré ráno i ode mě vám všem, kteří jste v sobotu v 6 hodin a 4 minuty z jakéhokoliv důvodu bdělí. My tady, Mária, Dáša Nejedla i já, jsme samozřejmě rádi, že máme společnost, že nás posloucháte, protože toho pro vás máme připraveno, myslím tak akorát přiměřeně na 1. srpen, na polovinu prázdnin a na horko, které nás dneska čeká. Tak hezké ráno s dvojkou.
0: Český rozhlas Dvojka.
10: Rádio, které vás baví.

že bude dneska horko a možná padnou teplotní rekordy. To jste už asi slyšeli minimálně ve zprávách dvojky. Pokud máte v plánu proto jenom ležet a koukat do nebe, tak s vámi naprosto souhlasím a podepisuju. A něco bych k tomu měla. Před 120 lety, to znamená 1.8. roku 1906, koukali takhle do nebe i Josef Jan Fritsch a František Nušl. A proběhlo tak první z poté pravidelných pozorování noční oblohy z observatoře v Ondřejově. Ano, z tamní proslulé ondřejovské hvězdárny. Pánové k tomu pozorování tehdy použili přístroj zvaný cirkumzenitál. Zní to pofidérně, souhlasím, ale na tehdejší dobu byl prý vrcholem pokroku a byl určený k přesnému určování zeměpisných souřadnic podle hvězd. Ono se toho z oblohy dá vyčíst opravdu hodně a my se téhle činnosti pověnujeme i po písničce, protože zavoláme do hydrometeorologického ústavu a zeptáme se, co se na nás dneska chystá.

0: počasí.
1: Marie Ostrčilová je jednou z těch, které po šesté v sobotu 1. srpna nespí, právě proto, že sedí někde v pracovišti Českého hydrometeorologického ústavu a bedlivě sleduje spoustu přístrojů. Dobré ráno přeju.
2: Dobré ráno.
1: Tak Marie, jak to dnes bude vypadat?
2: Teď momentálně prší jenom výjimečně trošku víc ve východních Čechách, jinak v noci se přes Česko, nebo přešly přes Česko bouřky, ale projevily se hlavně větrem, těch srážek moc nespadlo. Budou se vyskytovat i dnes, a to hlavně odpoledne, bude pršet lokálně a ojediněle budou ty bouřky i silné. Přibude tedy oblačnosti, když přechodně může být i polojasno, a k večeru bude v Čechách od severozápadu přeháněk a bouřek ubývat a místy se bude vyjasňovat. Teploty po ránu jsou teď hodně vysoké, opět na některých místech jsme zaznamenali tropickou noc a také ty odpolední vystoupí na mnoha místech nad 30 stupňů Celsia. Většinou budou mezi 28 a 33 stupni. Na západě a severozápadě Čech už se teploty dnes zmírní, budou kolem 25 stupňů, naopak na jihovýchodě Moravy, tak tam bude až 36 stupňů Celsia a bude tady také extrémní zátěž teplem. Na ostatním území bude silná, místy i velmi silná. A ojediněle se vyskytnou i silné bouřky s nárazy větru kolem 70 km za hodinu a úhrny deště kolem 30 mm. Kde se konkrétně budou vyskytovat, budeme upřesňovat během dnešního dopoledne.
1: Takže jestli nějaký ten rekord, tak možná na té jižní Moravě, myslíte?
2: A zase budou, ano, budou překračovány teplotní rekordy s největší pravděpodobností na Moravě a ve Slezsku, hlavně na té jižní Moravě.
1: Mm-hmm. A máte pro nás určitě i nějaký letní výhled do neděle, je to tak?
2: V neděli bude méně oblačnosti a také méně přeháněk, budou se vyskytovat jen výjimečně, bude oblačno až polojasno, takže poměrně slunečno a teploty už budou mírnější. Vystoupí na 26 až 30 stupňů, na jihu Moravy bude až 33 stupňů Celsia.
1: Takže chládek bude dnes hledat hodně z nás. Pokud jste z Brna a okolí, tak už za chvíli vám dáme dobrý tip, kam se uchýlit. Marie Ostrčilová, Český hydrometeorologický ústav, děkujeme moc za aktuální informace.
2: Mějte se hezky, hezký víkend, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Radeček a Ellie na dvojce. Tropické teploty ženou lidi hledat chládek. Přemýšlím, kde bude dobře. Asi v kostelích, možná v galeriích klimatizovaných, v metru, pokud máte metro. Neobvyklé místo, kde se dá v centru rozpáleného města schovat před horkem, nabízí také Brno. Magistrát otevřel lidem klimatizovaný sněmovní a rytířský sál. A více o tom v reportáži naše reportérka.
1: No, protože mám doma víc teplo, než je tady. A na ulici je taky teplej. Je tady příjemně a slyšel jsem to, že o tom říkali v rádiu, že tady ta možnost je, tak jsem ji zkusil využít. A rád.
2: Popisuje obyvatel Brna, který si nepřál být jmenovaný. Přišel mezi prvními do sněmovního sálu Nové radnice, aby si v jedné z lavic četl knížku.
1: Od švandrlíka něco pokleslého, poručíme větru, dešti.
2: Další lidé přišli do jinak nepřístupných prostor obdivovat umění.
3: Tak úžasný je ten obraz tady. Jo, a vůbec tady celkově. Je to tady moc pěkný.
2: Říká Jana z Brna, která přišla v obědové pauze s kolegyní z práce. O možnosti zajít si do historických sálů se dozvěděla ze sociálních sítí.
3: Jo, určitě hned jsem kolegyni přesvědčovala, že půjdeme.
2: Zvědavá na historické sály byla i Kateřina z Brna. Při procházce rozpáleným městem ale ocenila i možnost osvěžení se v klimatizovaných prostorách.
4: Já si myslím, že to je dobrý nápad a že je fajn, že to někoho napadlo. I to, že je to vlastně takhle zpřístupněný, že je tady nachystaný i to pití a člověk má jako pocit, že se o něj to město tak jako stará.
2: Radnice teď prostory klimatizuje na přibližně 22 stupňů Celsia. Lidem chtějí nabídnout možnost strávit chvíli v příjemných teplotách, upřesňuje mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek.
5: Už jen to, že to jsou historické sály, tak může nalákat případné návštěvníky tím, že tady se psala vlastně historie města. Sněmovní sál jako takový, ten vyniká malbami na stěnách. Vedlejší rytířský sál, ten je zase známý tím, že se zde konají například svatby. Zároveň ještě připomenu, máme tady pro ně nachystanou vodu, můžou si ji odskočit, takže můžou spojit více do takhle věcí zároveň.
2: Město nechá sněmovní a rytířský sál Nové radnice otevřený do neděle. Podobně byly sály otevřené 3 dny v červnu. Tehdy se přišlo osvěžit víc než 100 lidí. V Brně navíc vyjíždějí do ulic taky kropící vozy, které mají schladit rozpálené chodníky. Kropit mají 3x denně. Z Brna Aneška Hlávková, Český rozhlas.
0: Tak buď můžeme tedy do těch klimatizovaných místností nebo běhat za kropicími vozy, nebo přitom vlastně poslouchat dvojku 6 hodin 22 minut. Václav Neckář, dobré ráno.

0: Stříbrný vítr na dvojce.
1: Výrazně se uplatnila ve sférách biznisu, zároveň je Barbora Čuekos oddaná maminka a bytost otevřená rozmanitým duchovním tématům. Jak vypadá manželství české manažerky a venezuelského hudebníka? Jaký rozměr dal jejich životu chlapec s andělským jménem Angel? A odkdy chápou autismus jako dar?
0: Stříbrný vítr s Jitkou Novotnou.
2: V sobotu po 9. hodině na dvojce.
0: Meteor
2: na dvojce.
0: Ovlivní klima zásoby vody, jak sají nektar kolibříci a rozluští Sherlock Holmes záhadný hlas?
2: Meteor.
0: V sobotu po 8. hodině raní
2: na dvojce.
1: Bylo půl sedmé.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
3: Dobré ráno. Dnes se v Česku mění některá pravidla pro měření elektřiny. Nově bude zahrnovat i údaje o uložené elektřině v domácích bateriích. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu reaguje na rostoucí počet bateriových úložišť u domácích fotovoltaických elektráren a taky na to, jak v případě potřeby uvolňují elektřinu do sítě. Podle rezortu to umožní lepší fungování soustavy. Česká armáda má nového velitele pro operace, generála Jaroslava Míku. Ve funkci nahradil Václava Vlčka, který bude nově působit jako nejvyšší vojenský zástupce Česka při NATO a Evropské unii v Bruselu. Míka převzetí funkce označil za velký závazek. Řekl, že chce navázat na dosavadní práci a připravovat armádu na současné i budoucí bezpečnostní hrozby. Německým Hamburkem dnes projde pochod na podporu lidí práv všech sexuálních orientací. Organizátoři festivalu očekávají 250 000 návštěvníků. Po teroristickém útoku v Berlíně z minulého týdne hamburská policie zpřísnila bezpečnostní opatření. Ve srovnání s loňským rokem plánuje nasadit dvojnásobný počet policistů. Bezpečnost na zítřejších queer akcích zvýší taky ve Stockholmu nebo v Amsterdamu. Řidiči by se měli připravit na kolony na Rudné ulici v Ostravě. Silničáři tam dnes začínají měnit asfalt. Silnice bude průjezdná vždy jedním pruhem v každém směru. V Uherském Brodě na dnešek připravili československé setkání heligonkářů. V atriu muzea Jana Amose Komenského se představí zhruba 60 muzikantů hrajících na tuto knoflíkovou tahací harmoniku. Program začíná v 15 hodin a potrvá do pozdního večera.
0: Počasí.
3: Bude oblačno až zataženo, přechodně polojasno, během dopoledne čekejte přehánky, lokálně i bouřky, ojediněle silné. K večeru bude v Čechách ubývat srážek, místy se vyjasní. Teploty mezi 28 a 33 stupni, na západě a severozápadě Čech kolem 25, na jihovýchodě Moravy až 36, na horách 23, v Beskydech 29 a v Krušných horách kolem 18 stupňů.
0: Doprava.
3: Dálnice D52 z Mikulova do Brna je neprůjezdná po tragické nehodě za Pohořelicemi. Na 21. kilometru stále vyšetřují, sjíždějte na 23. objíždějte po souběžné silnici k nájezdu na 16. kilometru. Na D1 z Brna do Prahy za odbočkou na Zruč nad Sázavou překážejí následky nehody dvou kamionů. Srazili se na 50. kilometru, s opatrností projedete levým pruhem. Přejeme vám šťastnou cestu do vašeho cíle. Tolik zprávy a Mária Kunová, pokračuje Monika Valentová.
4: Ano, děkuji za slovo. Sobotní dobré ráno je v plném proudu. Léto je v plném proudu. Máme teprve 1. srpna roku 2026 a i to mrazivé léto na dvojce je v plném proudu. Víc k tomu už za chviličku. Hezký den.
0: Český rozhlas dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Letošní léto je na dvojce mrazivé a jelikož to má evokovat hlavně vzrušení a napětí, tak myslím, že dnes tenhle ten název docela i příjemně ochladí. My jsme začali 17.7. v premiéře číst z románu britské spisovatelky Polly Hawkins. A ještě nás čekají dvě poslední čtení, tedy dnes a zítra po 22. hodině. Pokud jste ještě nezachytili, tak samozřejmě všechna předchozí čtení najdete na našem webu. O co jde? Jde o hrdinku Ráchel, která prožívá těžké období. Po rozvodu s manželem utápí žel v alkoholu a čas zabíjí jízdou vlakem. Během svých cest pravidelně pozoruje střípky ze soukromí mladého páru, který žije v domku u trati, ve stejné ulici, kde sama kdysi bydlela. Dokonce si dvojici pojmenuje Jason a Jess. Jednoho dne u nich ale zahlédne cosi znepokojivého a v zápětí se dozví, že Jess se pohřešuje. S vervou, která hraničí s umanutostí, se pustí do pátrání, které ovlivní a převrátí na ruby nejen její život. Tady je malá ochutnávka a zároveň malá ukázka.
1: Natolik jsem se do novin pohroužila, že jsem nevěnovala pozornost cestě. Jako bych se sotva usadila a vlak už se skřípěním zastavoval jako obvykle na červenou ustavědla. Na Scottově zahradě jsou nějací lidé a u zadních dveří dva policisté. Zatočí se mi hlava. Našli? Je mrtvola zakopaná na zahradě nebo schovaná pod podlahou? Z hlavy mi nejde ta hromádka šatů utratit, což je hovadina, protože jsem ji tam viděla dřív, než se Megan ztratila. A vůbec, jestli jí někdo ublížil, rozhodně to nebyl Scott. To nepřipadá v úvahu. Scott je do ní bláznivě zamilovaný, říká to kdekdo. Dneska je špatné světlo a do domu nevidím. Nevidím, co se tam děje. Jsem dost zoufalá. Nedokážu zůstat stranou, ať se mi to líbí nebo ne. Jsem teď toho všeho součástí. Alespoň mám plán. Potřebuju zjistit, jestli existuje způsob, jak bych se mohla rozpomenout na to, co se stalo v sobotu večer. Až dojdu do knihovny, zjistím na internetu, zda by mi nepomohla hypnóza. Zda je možné ten ztracený čas nějak vzkřísit.
0: Ano, napínavý román britské spisovatelky Polly Hawkins má ještě dva díly, a to sice dnes a zítra po 22. hodině v rámci mrazivého léta. A v pondělí rozečteme a vy můžete rozposlouchat další knížku. Bude to napínavý román z pera Miloše Urbana s názvem Sedmi kostelí. Město na Vltavě je v něm otřeseno sérií děsivých vražd. Do jejich vyšetřování se pouští neúspěšný historik a policista pochůzkář Květoslav Švach. Spolu s tajemným cizincem rytířem Matyášem Gmindem. Hororový příběh o úkladných krutých vraždách se odehrává v současné i gotické Praze.
2: Pár dní po události ve zvonici svatého Apolináře zahájila kriminální policie vyšetřování. Mužem, kterého neznámý pachatel 3. listopadu surově zbyl a pověsil za Achillovu patu na srdce kostelního zvonu, byl jistý Petr Záhyr. Pozvali mě k výslechu jako svědka. Stalo se to 2 měsíce poté, co jsem byl tiše propuštěn pro hrubé zanedbání služební povinnosti a necelé 2 měsíce předtím, než se případ Záhyr definitivně uzavřel. Vystoupil jsem z tramvaje poblíž ulice Na Bojišti, kde stojí obrovská budova policejního ústředí. Pršelo. Podupával jsem v listopadovém větru a čekal, až mi semafor dovolí přejít na druhou stranu magistrály. Pohledem jsem těkal po protějším chodníku a tu jsem si povšiml podivné postavy, ubírající se podloubím moderního domu u křižovatky. Stejným směrem, jakým jsem se chystal jít, si vykračoval nějaký elegán v černém cestovním plášti nemoderního střihu s holí v ruce a kloboukem na hlavě.
0: Zřejmě nejúspěšnější román Miloše Urbana by je rád sfilmoval i režisér Jiří Strach, takže uvidíme, jestli uvidíme Sedmi kostelí i na filmovém plátně. Každopádně my se s ním a vy se s ním budete moci setkávat od pondělka po 22. hodině a následujících 9 večerů.
3: Monika Valentová a sobotní Dobré ráno
4: na dvojce.

0: V rámci sobotního dobrého rána, které teď právě posloucháte na dvojce, se vypravíme také do Pardubic na tamní zámek. Je to tam hodně zajímavé, vypadá to, že historici budou možná muset přepsat celou jednu kapitolu jeho dějin. Restaurátoři se pustili do obnovy renesančního stropu, ale průzkum přinesl nečekané překvapení. Ukázalo se totiž, že je nejméně o 150 let starší, než se zatím myslelo. A to znamená, že starší bude zřejmě i celé zámecké křídlo. Právě tam se vydala naše reportérka Naďa Kubínková. Po lešení vystoupala až pod vzácný strop přímo mezi restaurátory.
1: Já se v tuto chvíli dostávám přímo pod kazetový strop.
2: Stojíme pod opětovnou montáží renesančního stropu.
3: Říká restaurátor a historik umění Martin Číhalík. Právě v jeho dílně skončily jednotlivé dřevěné díly stropu, kde prošly speciálním ošetřením.
2: A díky dendrochronologickému průzkumu jsme zjistili, že dřevo bylo pokáceno v polovině 14. století a ten strop jako takový, jako ta hmota toho stropu je výrazně starší než ta malba na něm.
3: To znamená z doby Karla IV.
2: Je to z doby Karla IV. A dokonce i plátno, které tady bylo použito na překrytí prasklin toho dřeva, tak bylo datováno do 14. století.
4: Objev je rozhodně pro mě překvapení. Já jsem vůbec si nedokázala představit, že když tenhle strop někdo rozebere, že ho taky dá dohromady. Jo.
3: Dodává restaurátorka Hana Vítová, která se podílela na prvotní záchraně před 30 lety. Renesanční strop byl totiž v 80. letech rozřezán a připraven k likvidaci.
4: Protože v těch 90. letech, když jsme ho v podstatě převzali v tom torzálním stavu, kdy to dřevo mělo strukturu perníku v podstatě, někdy až prachu.
3: Nechybělo málo a strop úplně zmizel.
4: Když to řeknu lidově, ty trámy byly rozřezaný, vyházený z okna a ty zdraví kusy se rozvezly lidi. Jo? Takže možná, že existují ještě části tohoto stropu někde na chalupách. Jako, a v horším případě spálili v kamnech jako topný dřevo. No. Takže já tomu říkám, že my jsme tady zachraňovali to, co by ani v kamnech nehořelo.
3: Takže teď v podstatě sahám na dřevo, které je ze stromu ze 14. století.
2: To, že ten trámový strop tady byl výrazně dřív před tou renesanční přestavbou, trošičku ovlivní i pohled na historii celého zámku, respektive středověkého hradu pardubického.
3: Pojďme k těm jednotlivým částem toho stropu. Na co se koukáme teď?
2: Díváme se na takový zvláštní motiv a shodou okolností totožný motiv v totožné barevnosti a také na stropě restaurují ve Španělsku na jednom hradě.
3: Vysvětluje restaurátor Martin Číhalík. Nabízí se tak hypotéza, že tento vzor byl do Pardubic převezen Vratislavem z Perštejna.
5: Co musím říct, že z toho máme velkou radost.
3: Reaguje na objev Tomáš Libánek, ředitel Východočeského muzea, které Pardubický zámek spravuje.
5: Protože pokud je tam jako takový přímý španělský vliv, tak je tady na snadě, zdali vztah třeba Vratislava z Perštejna nebo Perštejnu ke Španělsku v těch 50. letech 16. století, jestli nemohl mít dopad na tu výzdobu. A vlastně otázka je, i kdy vlastně tahle ta fáze ty výzdoby byla. Takže to jsou věci, které jako se vzrušením budeme vlastně řešit a hledat, jak to bylo.
3: Z Pardubic Naďa Kubínková, Český rozhlas.
0: Vzhledem k poslouchání té reportáže a vzhledem k tomu, co nám říkali v Českém hydrometeorologickém ústavu k předpovědi počasí, mě napadá, že i na hradech a zámcích by dnes mohl být docela příjemný chládek, příjemné klima. 6 hodin 52 minuty, za 8 minut zprávy, ale do té doby si ještě stihneme určitě zahrát. Teď Helena Vondráčková, Copacabana.

0: Meteor
1: na dvojce.
0: Ovlivní klima zásoby vody? Jak sají nektar kolibříci? A rozluští Sherlock Holmes záhadný hlas?
1: Meteor.
2: V sobotu po 8 hodině raní
1: na dvojce.
3: Bylo 7 hodin.
4: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
3: Radomír Lašák dnes nastupuje na post šéfa pražského letiště. Kvůli požárům na jihu Francie úřady evakuovaly 2,5 tisíce lidí. Bude oblačno až zataženo, přechodně polojasno, během dopoledne přehánky lokální bouřky, ojediněle silné. Teploty čekejte do 33 stupňů a na jihu Moravy až 36. Dobré ráno u zpráv přeje Mária Kunová. Podnikatel Radomír Lašák ode dneška přebírá vedení letiště Praha. Ve funkci předsedy představenstva vystřídá dosavadního šéfa Jiřího Pose, kterému končí funkční období. Radomíra Lašáka vybralo ve výběrovém řízení ministerstvo financí. Podle Aleny Schillerové z hnutí ANO hlavně proto, že má zkušenosti z oblasti letectví.
5: Radomír Lašák je podle informací, ke kterým dospěla výběrová komise, zkušený profesionál z oblasti letectví, finančnictví, řízení lidských zdrojů s nespochybnitelnými top manažerskými zkušenostmi. On rok bude mít smlouvu bez konkurenční doložky, to znamená, kdykoliv může být ukončena.
3: S výběrem nesouhlasí třeba opoziční ODS nebo odbory letiště. Ty jsou ve stávkové pohotovosti. Nelíbí se jim, že Lašák v minulosti stál za úpadkem českých aerolinií a dosud nepředstavil své plány s letištěm. Na jihu Francie se šíří dále lesní požár. Zasáhl už přes 5600 hektarů porostu a úřady kvůli tomu evakuovaly 2,5 tisíce lidí. Informoval o tom prefekt departmánu VAR Simon Babr. Na místě pomáhá s hašením i jednotka českých hasičů.
6: Zatímco na jeho západě Francie v okolí Bordeaux se hasičům podařilo dostat oheň pod kontrolu a domů se může vrátit zhruba 200 tisíc lidí, kteří museli být evakuováni, na jihu Francie v Provence se oheň dál šíří. Pomáhá tomu horké počasí a silný vítr, vysvětluje velitel mise českých hasičů Václav Novotný.
7: Počasí se nám změnilo, kost vzduchu podle mých informací je kolem 15% a teploty ve stínu až 39.
6: Letošní lesní požáry ve Francii spustošily už přes 90 tisíc hektarů půdy. Policie kvůli tomu zatkla přes 300 lidí, některé obvinila ze žhářství. Z Francie Marcel Faltis, Český rozhlas.
3: Šetřit vodou musí kvůli stávajícímu suchu a špatné hydrologické situaci lidé na Jihlavsku. Vyzval je k tomu tamní vodoprávní úřad. Lidé nemají odebírat vodu na mytí aut, zalévání hřiště nebo zahrad, napouštění bazénů, případně i kropení zpevněných ploch. Pokračuje mluvčí magistrátu Radovan Daněk.
8: Vodoprávní úřad také zintenzivní kontroly, zaměří se zejména na dodržování povolených odběrů, a to jak povrchové, tak podzemní vody. Kontrolovat bude také průtoky v malých vodních elektrárnách a dohlížet chce také na dodržování manipulací na vodních nádržích v souladu s platnými manipulačními řády.
3: Kramářova vila na Pražských Hradčanech se dnes otevře pro veřejnost. Běžně nepřístupné sídlo premiéru si budou moct lidé prohlédnout zevnitř i zvenku. Kromě novobarokní architektury se secesními prvky se otevírají k návštěvě i upravené okolní zahrady. Komentované prohlídky začínají v 10 hodin a zájemce provedou víc než 50 místnostmi, kde běžně bývají klíčová diplomatická setkání. Vstupné je zdarma a není potřeba si předem rezervovat místo. Poslední skupina se na prohlídku vydá v 16 hodin.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Bude oblačno až zataženo, přechodně i polojasno, během dopoledne čekejte přehánky, lokálně bouřky, ojediněle silné. K večeru bude v Čechách ubývat srážek a místy se vyjasní. Teploty odpoledne budou mezi 28 a 33 stupni, na západě a severozápadě Čech 25, na jihovýchodě Moravy 36, na horách 23, v Beskydech až 29 a v Krušných horách kolem 18 stupňů.
0: Doprava.
3: Dálnice D52 z Mikulova do Brna zůstává zavřená. Za Pohořelicemi na 21. kilometru vyšetřují tragickou nehodu 4 aut. Provoz je odkloněný na 23. kilometru. Objíždějte po souběžné silnici. A na D1 z Brna do Prahy překáží následky nehody za odbočkou na Zruč nad Sázavou. Na 50. kilometru se srazily dva kamiony, jede se pouze levým pruhem. Ze zpráv je to vše, s vámi je dál Monika Valentová.
9: Ano, stejně jako se dnes prázdniny lámou v polovině, tak do své druhé půlky vstupuje i sobotní dobré ráno. Ani tentokrát vás neochudíme o ochutnávku z víkendových omeletek Haliny Pavlovské a pozveme vás také na oslavu 50 let od premiéry českého rodinného stříbra filmu Na samotě u lesa.
4: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Kdo by se nezasnil u téhleté písničky Vladimíra Mišíka a Blue Effectu Sluneční hrob. No ale pojďme se probudit, protože před námi je ukázka z omeletek, které podává na dvojice, jak jste zvyklí, Halina Pavlovská každou sobotu a neděli popolední. Dnešním tématem bude duše. A protože z duší se pojí i nadpřirozeno, tak nás následující ukázka zavede právě do těchto sfér.
2: Nedávno jsem byla na chalupě u kamarádky. A v noci jsem se probudila, koukla jsem na dvorek a hned se mi začala budit. Ale vstávej, po dvoře chodí nějaký chlap. Neochotně otevřela oko a poměrně nevzrušeně se zeptala, má sekiru? Ježiš, to nevím. No tak koukni, jestli má sekiru, tak je to dobrý. To je jenom šílený mlynář. Občas se tu zjevuje. Ale jestli nemá sekiru, no to je zlý. To by mohl být člověk. To by mohl být vrah. No, ten chlap neměl sekiru, ale nebyl to duch, ani vrah. Byl to její manžel, i když ten vražedné úmysly možná měl, protože jel z Prahy 170 kilometrů, aby zkontroloval, že na chalupě jsem s jeho manželkou doopravdy jenom já.

0: Říkala jsem po zprávách, že je to neuvěřitelných 50 let, nebo bude, abych byla úplně přesná, od premiéry filmu Na samotě u lesa. A v osadě Obdenice se koná dnes oslava právě téhleté výroční premiéry. Na telefonu mám hlavního organizátora a také předsedu dobrovolných hasičů v Obdenicích, pana Petra Čiháka. Dobré ráno vám přeju.
1: Dobrý den, vítám vás všichni.
0: Dobrý den, vy to máte celé pod palcem, vidíte, tak předpokládám, že už jste na nohou asi nějakou chvíli.
1: No na nohou už jsme pár dní.
0: Pár dní aktivně,
1: ale jinak s přípravama jsme začali už v loni.
0: Jasně, to je mi úplně jasné. Řekněte mi, proč vlastně tu oslavu pořádáte, protože já vím, že ne všechny obce a ne všechna místa jsou nakloněna takové té filmové turistice. To znamená, že se prostě my rádi chodíme dívat na ta místa, kde se natáčely české filmy, které máme rádi. Vám to asi nevadí?
1: Nám to nevadí a my tady máme spoustu pamětníků, kteří při tom filmu aktivně pomáhali a rádi na to vzpomínají. Ten film byl, říká i sám pan Stvěrák, natáčen v takovým dobrovolnickým duchu, kamarádským, a lidé vzpomínají na to, jak pomáhali při filmu, mohl bych říct řadu příkladů, kdy aktivně se zapojili, někdy tam přímo hrajou, někdy pomáhali nepřímo. Takže půjčovali věc k tomu filmu, máme i nějaký rekvizity potom, takže
0: jasně.
1: Lidi na to rádi vzpomínají do dneška. No.
0: Takže to je vaše srdeční záležitost tam. Premiéra byla v září, je to tak, roku 76, počítám to dobře. Proč jste si zvolili to dnešní datum?
1: Tak protože pan Serák a paní Kolářová jsou ještě aktivními herci, a tak jsme si říkali, že třeba v září ještě by mohli někde hrát a že ten srpen je takovej volnější, tak jsme si vybrali 1. srpna.
0: Tak tím jsme vlastně nakousli účast, kterou právě Zdeněk Svěrák a Daniela Kolářová přislíbili,

0: Kdo ještě přijde na besedu, která by měla, pokud souhlasí tady údaje, které máte na plakátu, tak v 15.30 dnes by měla začít beseda s tvůrci filmu, je to tak. Kdo ještě přijde?
1: Ano, bude celá kompletní filmová rodina Lavičkových, to znamená i Marie Hradilková, nyní vnoučková, a její bratr Martin Hradilek, oni jsou sourozenci ve skutečnosti.
0: Ano, ano.
1: Potom přijede pan hlavní kameraman, pan Šofr.
0: Teda.
1: Bude tady paní Jitka Radová, která tam kdysi dělala klapku, pomocná režisérka Hana Hanušová, Martin Procházka, asistent kamery, Marie Kratochvílová, Ryšlinková, asistentka produkce, Zdeňka Štěpánková, navrhářka kostýmů a výtvarnice titulků, pan Miloslav Doležal, asistent produkce.
0: Je, tak to bude o čem
1: ano,
0: mluvit.
1: Ano, do Londýna přiletí dokonce i paní Lilian Havlíčková, která dělala skriptku.
0: Úžasné.
1: Filmu.
0: Je, tak to je krása. Tak to bude krásná akce. Počasí bude krásné, no, bude asi trošku horko, ale předpokládám, že jste na to nějak připraveni.
1: Tak jsme na to připraveni, máme tady spoustu velký zázemí, stanů a tak.
0: A tak vy jste dobrovolní hasiči, takže já si myslím, že co se týče svlažování, tak to rozhodně umíte. Pojďme si ještě říct, jaký ten program bude, protože ono to tam celé vlastně vypukne už v 9 u vás.
1: Ano, od 9 do 11 je takový plánovaný start pochodu po filmových místech, filmová místa, kde se natáčely různé scény, včetně toho domečku na samotě u lesa, a nebo kde se stavěl pan Zedník Lorenc, tak budou označená cedulkami.
0: Ano.
1: A takže jsou takový menší, delší okruhy. Takže si může vybrat, může si to projít i jindy, ale teď to bude s cedulkama, s výkladem a s nějakým upomínkovým předmětem, kdo dojde zase zpátky do cíle do obděnic.
0: No jasně, no tak to stojí za to. Jinak tady čtu, že po celý den tam bude výstava fotografií a rekvizit z natáčení. Co se vám podařilo ještě získat?
1: No, podařilo se nám získat několik fotek od pana Kučery, který tehdy dělal fotografa a nyní je v Kanadě.
0: Mm-hmm.
1: Takže máme nějaký dobový mladý svět a dobový tisk z toho roku 76, kdy psal o premiéře.
0: Uh-huh.
1: Podařilo se nám sehnat i pozvánku na premiéru, která je podepsaná herci tehdejšími.
0: Mm-hmm. A co ty rekvizity?
1: Ano. Rekvizity se nám taky podařilo sehnat. Máme rekvizitu třeba tu sekiru, známou sekiru, s kterou pan Svirák chtěl porazit tu švestku.
0: Ano.
1: A pan Kemno mu to rozmluvil.
0: Prosím vás, kde jste ji sehnali? Jak víte, že to je ona?
1: No, ano, protože ten dům se po několik let po natáčení filmu prodával a mělo to několik majitelů a ty majitelé si to vzali domů. Jinak jsem to kontroloval podle filmu, ona je trošku atypická, takže jako víme, že to je. A nebo třeba ten obraz, který je velice zvláštní, jak tam zajímavý, jak tam pan Svirák věsil, tak ten máme taky.
0: Aha.
1: Máme ještě nějakých pár dalších věcí. Máme i to, oni totiž ty rekvizity nebyly v filmu, ale půjčovali si to od lidí.
0: Jasně. Tak je, já vám to úplně závidím. Moc přeju, držím palce, ať se to celé krásně podaří. Dodržujte pitný režim. A ještě mi řekněte, výtěžek vlastně půjde na ten váš místní hospic, je to tak?
1: Ano, výtěžek, děláme to jako charitativní akci a výtěžek bude věnován domácím hospici Křídla Sedlčany.
0: Děkuju moc krát. Tak mějte se krásně, ať se to všechno povede, držíme palce a zase někdy ve vysílání dvojky. Díky, nashledanou.
1: Díky,
0: to byl organizátor pan Petr Čihák.

0: Bylo 7:30.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Dobré ráno. Dnes vzniká státní agentura Czech Business. Jejím cílem je podpora českých podnikatelů doma i v zahraničí. Agentura vznikla sloučením dvou dosavadních organizací Czech Trade a Czech Invest. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO si od toho slibuje větší podporu exportu a investic. Ruská armáda v noci na dnešek zaútočila balistickými střelami na Kyjev. 9 lidí zemřelo a 23 je zraněných. Uvedly to ukrajinské úřady. Úder způsobil požár v 6podlažní budově v Solomianské čtvrti. Rusko v posledních týdnech zesílilo útoky balistickými raketami, proti kterým jsou účinné jen některé systémy protivzdušné obrany, včetně amerických systémů Patriot. Těch má ale Ukrajina nedostatek. Projektil neznámého původu zasáhl tanker, který plul asi 20 kilometrů severovýchodně od ománského pobřeží. Dnes o tom informovala britská námořní služba. Útok poškodil strojovnu a posádka pak ztratila kontrolu nad lodí. Úřad incident vyšetřují. Podobné zásahy jsou v oblasti od opětovného vyostření konfliktu mezi Spojenými státy a Íránem stále častější. Jízdy tankem, bojové ukázky nebo let vrtulníkem můžou o víkendu zažít lidé ve Smržovce na Jablonecku. Koná se tam tradiční přehlídka historické obrněné techniky. Návštěvníci uvidí i výstavu zbraní nebo vybavení vojenských táborů. Akci pořádá tamní muzeum obrněné techniky. Program po oba dva dny potrvá od 9:30 do 17 hodin.
1: Počasí.
0: Bude oblačno až zataženo, přechodně polojasno. Během dopoledne čekejte přehánky, lokálně bouřky, ojedinile i silné. K večeru bude v Čechách srážek ubývat, místy se vyjasní, teploty budou odpoledne mezi 28 a 33 stupni, na západě a severozápadě Čech naměří kolem 25, na jihovýchodě Moravy 36, na horách 23, v Beskydech až 29 a v Krušných horách až 18 stupňů.
1: Doprava.
0: Na dálnici D1 z Přerova do Ostravy je nehoda za Lipníkem nad Bečvou. Na 300 kilometru osobní auto narazilo do svodidel. Na D1 z Brna do Prahy za odbočkou na Zruč nad Sázavou už nehodu dvou kamionů odklidili. Na 50. kilometru ale budou uklízet vozovku a jede se stále jen levým pruhem. Dálnice D52 je za Pohořelicemi směrem do Brna už opět průjezdná po tragické nehodě 4 osobních aut. Přejeme vám šťastnou cestu do vašeho cíle. Tolik zprávy a Mária Kunová. Slovo má opět Monika Valentová.
2: A tématem následující půl hodiny sobotního dobrého rána budou masomaty, tedy výdejní automaty na maso, které v Česku zapustili kořínek teprve nedávno a o nich budu s farmářkou Janou Bémovou mluvit už za chviličku. Doufám, že bude pro nás mít i nějaký recept z hovězího masa.
1: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: 7 hodin 37 minut, posloucháte sobotní Dobré ráno a budeme se teď věnovat masomatům. Hostem na telefonu je farmářka z Krkonoš Jana Bémová. Dobré ráno, Jano.
1: Dobré ráno, Moniko.
0: Já vím, že ty jsi převzala farmu, biofarmu, která produkuje výrobky z hovězího po svém tatínkovi, který založil farmu, tuším, je to někdy po revoluci to bylo, viď,
1: v roce 1991.
0: Takže klobouk dolů, že žena farmářka se takhle zhostila toho všeho. Ale pojďme k těm masomatům, prosím tě. Co tě přivedlo, nebo co vás přivedlo k tomu zprovoznit ten první?
1: My jsme se rozhodli, že si budeme maso zpracovávat sami a bylo to kvůli finančnímu ohodnocení toho masa, kvůli financím zkrátka. Mm-hmm. A ten automat byla taková příjemná volba, jak zkrátit vlastně cestu toho našeho masa k tomu zákazníkovi. Mm-hmm. Protože dříve jsme prodávali takzvaně ze dvora, to znamená z farmy, měli jsme jenom e-shop a ten pořídit ten masomat bylo takové rozumné rozhodnutí.
0: Mm-hmm. Vy jste byli první nebo ne?
1: Ne, to jsme určitě první nebyli.
0: Hmm. A ten váš první masomat, ten jste tedy nainstalovali někde kdy? Jak je to dlouho asi?
1: Je to tak zhruba 3 roky. Mm-hmm. A důležité pro umístění toho automatu samozřejmě je to místo, protože chceme, aby to bylo místo, kudy chodí lidi, které je frekventované, mm-hmm. aby tam byl prodej. Nemá smysl kupovat automat, který je poměrně finančně nákladný a mít ho někde, kde se uskuteční jeden prodej za týden.
0: Hmm. A vybrali jste dobré místo? Osvědčilo se to?
1: Měli jsme štěstí, vybrali jsme místo v jednom obchodním domě v centru Liberce, a poměrně dobře se tam prodává, ano. Mm-hmm.
0: Teď máte, tuším, 3 ty automaty.
1: Máme 2 aktivní a jeden je v přípravě. Ten Aha. druhý aktivní je také v Liberci, taky v jednom nákupním centru. A třetí bude v Mladé Boleslavi.
0: Hmm. Tak vypadá to tedy, že se masomaty rozrůstají, ono jich není ještě moc, ale říkám já jako ten spotřebitel, který vždycky, když jede na chalupu, právě třeba na Liberecko, tak jsem za to moc ráda, protože tam se ještě maso v biokvalitě nesežene. Řekněme, co v nich najdeme, co my Češi vlastně od těch masomatů chceme?
1: Ty masomaty si pořizují, bych řekla, tak drobní výrobci. A protože lidi už se naučili vyhledávat kvalitu, tak v těchto automatech ty kvalitní věci seženou. To znamená, že v našem automatu, jelikož my jsme biofarma, tak to naše vyzrálé hovězí je v biokvalitě samozřejmě. Uh-huh. A potom z toho masa vyrábíme hotová jídla. Jsou to hotovky zavařené do sklenic, je tam maso samozřejmě, to tvoří základ těch našich jídel a kvalitní suroviny. Hmm. Takže hotová jídla zavařená ve sklenicích, sklenici stačí vzít, vyklopit do hrnce, ohřát, případně samozřejmě každý si to může podle svého dochutit, co člověk, to jiná chuť. A potom taky sušené maso, džerky.
0: Aha, a to je populární tady v Čechách?
1: Velmi.
0: Vážně?
1: Nestačíme sušit.
0: Aha, vidíš. Tak to bych netypovala, ale zajímavé. Takže sušené maso frčí teda nejvíc, dá se říct, jo?
1: Máme 6 příchutí, máme jich samozřejmě víc, ale momentálně prodáváme 6, ale je to taková záležitost, že když se třeba něco přestane prodávat, tak začneme dělat něco jiného. Připravení jsme.
0: Samozřejmě, metoda pokus omyl se vyplácí v tuhle chvíli. Jak takhle na dálku vlastně kontrolujete ten masomat, to zásobování, teplotu, jak ho doplňujete?
1: Je to úplně jednoduchá věc, protože v době digitální to je řešitelné. Za prvé máme v tom automatu teploměr, protože samozřejmě kvalita těch produktů je důležitá a závislá na stabilní teplotě. Takže na telefonu se nám objeví signál, když je nějaká porucha nebo nějaká závada a okamžitě můžeme vyrazit a zkontrolovat, co se tam děje. A co se týká těch prodejů, tak samozřejmě, že musíme hlídat dobu spotřeby. A protože teda ten prodej tam je takový jako frekventovaný, že to hodně frčí, tak se nám nestává, že by se prodalo nebo že by se něco neprodalo, že by tam prošla ta lhůta, ale taky máme tam telemetrii a vidíme na dálku, co se prodává. Vidíme každý jednotlivý prodej, takže se to krásně hlídá.
0: Hmm. Cena je srovnatelná s pultovým prodejem, nebo je to nějak
1: to
0: jiné?
1: Není.
0: To není.
1: Není. Samozřejmě to naše zboží má, není to velkovýroba, je to, řekla bych, tak trošku butiková práce, práce na koleni, každý kus masa nám projde rukou, každou omáčku vaříme sami, všechno si prostě děláme sami, takže ta cena opravdu není porovnatelná s tím nějakým pultovým prodejem, jak u těch jídel, tak u toho masa.
0: Rozumím. Máš hovězí biofarmu, já jsem si říkala, tyjo, tak nějaký recept z hovězího na léto, a to ještě je teď pořádně horké léto, ale ty si něco vymyslela, viď, si mi říkala po telefonu. Máš něco,
1: ano,
0: pro nás?
1: Mám, samozřejmě, mám.
0: Skvěle. Tak prosím tě, zůstaň na telefonu a Jana Bémová, farmářka z Krkonoš, bude s námi a řekne nám letní recept z hovězího masa.
2: Monika Valentová a sobotní Dobré ráno
3: na Dvojce.

0: Alice Springs předává právě teď štafetový kolík na dvojce opět Janě Bémové, která je s námi na telefonu, je hostem toho sobotního Dobrého rána, farmářka z Krkonoš. Mluvili jsme tady před písničkou o masomatech. Jano, ty si říkala, že nám řekneš i nějaký recept z hovězího masa, který by se hodil k tomu dnešnímu vedru. Máš něco takového tedy?
1: Mám něco takového, když si člověk představí hovězí maso, tak si většinou představí nějakou omáčku nebo nějaké takové hutnější jídlo, ale já tak mám ráda v létě salát s hovězím masem.
0: Mm-hmm. A tak jsem s tím receptem.
1: Jsem s tím receptem, ano. Různé druhy listových salátů si smíchám, natrhám a smíchám, ráda tam přidám i rukolu, protože má výbornou chuť, mm-hmm, výraznou. A rajče, paprika, okurka, mm-hmm, a udělám si hovězí steak. Mm-hmm. Hovězí steak potom po přípravě nafilíruju.
0: Aha, tak počkej, tak tady musíš vysvětlit, ano, co je to filírovat.
1: Steak, kouzlo stejku a tajemství úspěchu jeho přípravy je ve vyzrálosti toho masa. Mm-hmm. Dobrý steak se neudělá z masa, které se koupí u řezníka z takzvaného čerstvého masa. Hmm. Bude tvrdý nebo žvejkavý nebo tak. Ale z vyzrálého masa, maso si připravím tak, že ten steak si jemně potřu olejem, posolím a popepřím. A potom na pánvi opeču z obou stran. Záleží na tloušťce toho steaku. Většinou ho dělám tak 2,5 až 3 minuty z každé strany. Mm-hmm. A potom, když je tohleto hotové, tak je dobré sundat ho z té pánve na talíř, zakrýt alobalem a nechat ho ještě třeba 15 minut vydýchat. Mm-hmm. Potom ho na prkínku nakrájím na tenké plátky.
0: A to je to filírování.
1: Přidám ho na ten salát a zaleju to právě tou šťávou spod toho stejku.
0: To nezní vůbec špatně teda.
1: Je to dobré, je to lehké a navrch, protože takhle to máme rádi. Můžu dát buď třeba bílý jogurt, anebo zakysanou smetanu. A je to jednoduchá věc, je to lehké, je to syté a v těchto vedrech si myslím, protože bílkoviny jsou taky důležité, nejen vitamíny, takže si dáme bílkoviny se zeleninou, že?
0: Já myslím, že i nutriční terapeuti by ti to podepsali, že to je v pořádku a má to všechno, co má mít. Prosím tě, mě jenom teď napadá vzhledem k těm předpovědím počasí na následující dny. Jak zaopatřujete krávy v tom vedru? Děláte něco speciálního?
1: Děláme to, co děláme vždycky. Zásadní je, aby ty krávy měly dostatek vody a aby na pastvě měly místo, kam se můžou skrýt. To znamená, že naše pastvy mají krajinné prvky, stromy, křoví a ty krávy si tam můžou zajít a schovat se ve stínu, ale absolutně nejdůležitější je vždycky dostatek vody. To znamená, že jelikož nemáme tekoucí vodu na pastvinách, vozíme tam cisterny a dennodenně se to kontroluje a někdy se to kontroluje i několikrát v tomhle počasí.
0: Krávy se asi nesprchují, viď?
1: No, tak bylo by to určitě prýma, ale ne, my to teda neděláme.
0: Jasně, to už by toho bylo hodně. Dobře, Jano, moc ti děkuju nejenom za informace o masomatech i za ten recept a určitě vyzkouším. Díky moc a ať se daří, hezký víkend.
1: Já děkuju a dobrý den všem.
0: Farmářka z Krkonoš v 7 hodin 50 minut byla hostem ve vysílání sobotního Dobrého rána. A teď si dáme zase muziku.

7 hodin 54 minuty a to je neklamné znamení toho, že sobotní dobré ráno se chýlí ke svému konci. Ještě 6 minut, pak vás samozřejmě čekají zprávy a doufám, že se vám některý z těch tipů dnešního rána, jak přežít nadcházející horké dny, hodil. Ty hrady, zámky, kostely, klimatizované sály, tam všude si myslím, bude dobře, stejně jako samozřejmě ve vodě. A když se rozhodnete u toho být s námi a poslouchat Stále dvojku, tak tady mám malý vhled do programu. Po těch zprávách následuje samozřejmě vámi oblíbený meteor, kde nám mimo jiné Petr Sobotka řekne, jak kolibříci sají nektar. No a v 9 hodin Stříbrný vítr. Hostem bude podnikatelka Barbora Čuekos, maminka autistického syna. Se zajímavými ženami si po 9. povídá Jitka Novotná, to samozřejmě všichni víte. 7 hodin 55 minut a to znamená, že já už se v tuto chvíli loučím a přeju krásný den, který snad nejenom přežijete, ale i prožijete.

0: Zkazivé léto.
1: Rozhlasová hra na dvojce.
0: Tajemný dům v lesích, kde nikdo nepřežije noc.
2: Jenom na chvilku jsem se otočil a někdo ho podříz.
3: Co se tam děje? Co se tam děje?
1: Soudce, který nezná slitování.
4: Ty řetězy jsou poměrně bytelní. Trochu rezavý, pravda, ale myslíš si, že to z něj dostaneš?
0: Hrubý pytel, hrubá záplata.
1: Dva hororové příběhy Petra Hudského v neděli ve 20 hodin na dvojce.
0: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty.
1: Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali
0: Taťána Medvecká,
1: František Kinský,
0: Saskia Burešová,
1: Miroslav Hanuš,
0: Lucie Výborná,
1: Jakub Kvášovský,
0: Naďa Konvalinková,
1: Daniel Stach,
0: Jaroslav Svěcený
1: a Martin Mišička.
0: Vyberte absolutního vítěze.
1: Hlasovat můžete prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru Šarm, Mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti,
0: nebo také na e-mailové adrese charm@rozhlas.cz.
1: Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor,
0: chytrý telefon,
1: DAP rádia a další ceny.
0: Více informací na www.charmantniosobnost.cz.

0: bylo 8 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Ode dneška se mění část pravidel pro měření elektřiny. Na Kubě kvůli energetické krizi ukončili provoz asi tři čtvrtiny hotelů. A bude oblačno až zataženo, přechodně polojasno, během dopoledne přehánky, lokální bouřky, ojediněle i silné teploty do 33 stupňů, na jihu Moravy až 36. Zprávy vám přináší Mária Kunová. Ode dneška se mění část pravidel pro měření elektřiny. Jde o součást vyhlášky, kterou vydalo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Ta reaguje na rostoucí počet bateriových úložišť u domácích fotovoltaických elektráren a také na to, jak v případě potřeby uvolňují elektřinu do sítě. Úpravy mají tato data lépe zaznamenat a vyhodnotit, říká vrchní ředitel sekce energetiky na Ministerstvu průmyslu René Neděla.
3: Vyhláška proto nově stanovuje požadavky na podružná měření, rozsah a přesnost měřených údajů i způsob jejich předávání. Tato pravidla jsou nezbytná pro spolehlivé vyhodnocování aktivace flexibility a dalších nových služeb, které budou do elektroenergetiky postupně zaváděny.
2: Ode dneška se mění i fungování elektroenergetického datového centra. To dosud sbíralo data pouze o sdílení elektřiny. Nově bude třeba domácnostem poskytovat informace o tom, jestli můžou do sítě uvolnit nashromážděnou elektřinu. Už skoro tři čtvrtiny hotelů na Kubě museli kvůli americkým sankcím a ropnému embargu ukončit provoz. V souvislosti s energetickou krizí podle agentury AFP do země jezdí výrazně méně turistů. Od ledna do června je pokles 60% oproti stejnému období v minulém roce. Kuba v krizi zavádí restriktivní opatření. Začátkem února mimo jiné zakázala zahraničním aerolinkám tankovat palivo na svých letištích. Kvůli tomu některé společnosti na Karibský ostrov přestali létat. Lidé pobírající příspěvek na živobytí z takzvané superdávky můžou opět levněji jezdit pražskou hromadnou dopravou. Takový měsíční kupon stojí ode dneška pro dospělého 165 korun. Plná cena je 550. Hlavní město tak obnovuje tarif, který skončil minulý rok kvůli změnám ve státním systému dávek. Lidé budou muset nárok na levnější jízdné prokazovat každý měsíc. Zájem o rozhlasové hry nebo pohádky je letos během léta opět vysoký. Podle ředitelky Centra vývoje a výroby Českého rozhlasu Ivy Jonášové je srovnatelný s loňským rokem. To měly o prázdninách Četby na pokračování a podobná díla, připravená pro stanice Vltava, Dvojka nebo Rádio Junior, dohromady přes 6,5 milionu spuštění.
4: Vlastně nedochází k tomu, jako v jiných oborech, takové té okurkové sezóně, kdy scháníme posluchače a snažíme se ho získat pro poslech.
5: Dodává šéfrežisér Aleš Vrzák. Četba na pokračování Čelisti má premiéru 27. srpna a například Válku světů s Igorem Barešem už rozhlas představil 24. července.
6: Kniha první, Marťané přicházejí. Leč pokud by snad byly ony světy oživeny, kdo tedy pak jsou ti, kdož na nich přebývají?
5: Četba na pokračování, dramatizace, pohádky i hry k rozhlasu prostě patří. Takřka od jeho vzniku v roce 1923. Michaela Vetešková, Český rozhlas.
7: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
2: Bude oblačno až zataženo, přechodně polojasno. Během dopoledne čekejte přehánky, lokálně bouřky, ojediněle i silné. K večeru bude v Čechách ubývat srážek a místy si vyjasní. Teploty odpoledne mezi 28 a 33 stupni, na západě a severozápadě Čech kolem 25, na jihovýchodě Moravy bude až 36, na horách kolem 23, v Beskydech až 29 a v Krušných horách kolem 18 stupňů.
1: Doprava.
2: Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Vyškova je kolona, brzdí se na kilometru 198, popojíždí se k D2, na kilometru 197 silničáři opravují vozovku, jede se pouze jedním pruhem a zdržíte se asi čtvrt hodiny. Na D1 z Brna do Prahy za odbočkou na Zruč nad Sázavou uklízejí po nehodě dvou kamionů na 50. kilometru, jede se pouze levým pruhem, kolona se ale netvoří. To byly zprávy.
1: Český rozhlas Dvojka.
7: Rádio, které vás baví.
1: Č. Český rozhlas Dvojka uvádí populárně vědecký magazín Meteor.
0: Dobrý den.
8: Dobrý den.
0: Právě začíná Meteor.
8: Dnešní vydání má pořadové číslo 3279.
0: U jeho poslechu vás moc rádi vítají autor pořadu Petr Sobotka
8: a Kateřina Březinová.
0: Ovlivní klima zásoby vody?
8: Jak sají nektar kolibříci?
0: První koňská železnice.
8: Jak tyrannosauři vstávali ze země?
0: Rostliny, které kradou život.
8: Sherlock Holmes a záhadný hlas.

0: Začala druhá polovina prázdnin a všichni jsme zvědaví, jestli bude teplejší než první.
1: Už na jaře hlásili odborníci, že klimatický jev El Niño nám přichystá horké léto.
0: Každý rok je to jinak. Třeba loni bylo léto chladnější, než jsme zvyklí.
1: Protože máme zkreslený pohled. Loňské léto bylo normální, to předchozí roky byly extrémně teplé. Naše měřítka se posouvají.
0: Protože se posouvá klima planety a všichni víme kam.
1: Průměrné teploty rostou a extrémů přibývá.
0: A proto nám hrozí sucho. Už dlouho se mluví o hrozícím nedostatku vody.
1: Samozřejmě vodohospodáři by se na tyhle scénáře měli připravovat. Ale ví někdo spolehlivě, jak to u nás bude vypadat za desítky let?
0: Chcete říct, že neexistuje kvalifikovaný odhad?
1: Docent Martin Pivokonský z Hydrologického ústavu Akademie věd nám řekne, co odborníkům chybí nejvíc.
2: Predikce, co se stane s vodou, s tím zdrojem vody za 10, 20, 30, 50 let, budou-li ty scénáře té klimatické změny vypadat tak, jak si klimatologové představují. Protože jedna věc je, že nám klimatolog řekne, hlejte se, tady to začne vypadat jako ve Středomoří, jo, zvedne se nám tady teplota o 2,5 stupně, přestanou nám tady růst ty a ty stromy a začnou nám tady růst jiné stromy a místo jablek si budete sázet fíky. Teď to nechci jako zlehčovat, teď dávám to jako příklad. To je jedna věc. A my se musíme nějak adaptovat. Musíme třeba nezměnit naše zemědělství, musíme třeba, já nevím, na to přizpůsobit naše domy a tak dále. My se ale musíme i ptát, co se stane s tím ekosystémem globálně, protože dneska se ví, a to se řeší, že zdroje vody budou vypadat trošku jinak, respektive oni nezaniknou, ale třeba pršet nebude v létě a bude pršet převážně v zimě. Takže my třeba dneska víme, že asi by bylo dobré, kdybychom dokázali v zimě, kdy bude pršet a nebude sněžit třeba, zachycovat vodu nějakým způsobem, abychom ji měli v létě. A to jde dvěma způsoby. To jde nějakými přírodně blízkými opatřeními, která přirozeně zvýší retenční schopnost té krajiny zadržet tu vodu. Ale tohle není to, co nám umožní mít dostatek vody na výrobu pitné vody.
0: Zvýšené množství vody v krajině nám nepomůže?
1: K tomu, aby se napilo 11 milionů obyvatel, ne.
2: V případě té pitné vody je potřeba skutečně, a hodně lidem se to nelíbí, ale je to prostě tak, vybudovat nádrž. Protože když udělám mokřad, je to sice strašně skvělé, já jsem přírodovědec, vystudoval jsem přírodovědeckou fakultu, takže já vždycky mě srdce zaplesá, když se někde revitalizuje nějaké území a navrátí se přírodě, ale pitnou vodu takhle vyrábět nemůžu. Pitnou vodu musím vyrábět z nějakého stabilního zdroje, který je trvalý a tu vydatnost má po celý rok. A to je nádrž. My nemáme dostatek podzemní vody, abychom mohli vodu jímat z podzemí, jako třeba v Dánsku mají 100% vody, téměř 100% vody, kterou mají pro pitné účely vyrobené z podzemní vody. My toto bohužel nemáme, jsme střechou Evropy, to znamená od nás většina té vody odtéká a my ji tady musíme prostě zadržet, postavit další nádrž, kterou pak použijeme pro výrobu pitné vody.
0: Zdá se, že nové přehrady nás neminou.
1: Variantu, že změna klimatu dá zpětný chod, nikdo neočekává.
0: Novými nádržemi se tedy problém s vodou vyřeší?
1: Částečně.
2: Ale my víme, že kromě tohoto se změní i její kvalita. A my musíme vědět, jakým způsobem se ta kvalita změní, to nějak odhadnout a na základě toho třeba se připravit, že naše technologie na úpravu vody budou muset vypadat nějak jinak, než vypadají teďka. Protože prostě, jestliže ten scénář nastane, tak my musíme tomu uspůsobit tu technologii. Protože ne všechny úpravny vody třeba budou moci vypadat tak, jak vypadají dneska. Já se nechci pouštět do technických detailů, ale v podstatě to bude znamenat, že třeba některé stupně té technologie budou muset být jiné nebo nějaké výrazně posílené a tak dále. Takže kromě toho, že se řeší, že té vody bude nedostatek, tak se poslední dobou začíná řešit, jaká bude její kvalita. A to samozřejmě my úplně 100% nevíme, ale nějaké odhady dělat umíme a je dobré ty odhady mít, třeba nějaký mírný scénář, jední scénář a nějaký scénář, kde už to bude opravdu kritické, tak mít a vědět, že třeba úpravna XY v současném stavu, jak je, dostačuje, ale třeba za 20 let už dostačovat nemusí, protože bude se muset zrekonstruovat tak, aby třeba tam přibyl nějaký další technologický prvek, třeba teď řeknu třeba membránová filtrace, která tam doposud není.
1: Úpravny vody budou čelit velkým výzvám. V horkém počasí se budou v nádržích přemnožovat řasy a synice.
0: A také logicky, méně vody znamená vyšší koncentraci všech znečišťujících látek.
1: Ano, přívalových dešťů bude přibývat a ty strhávají hlínu, bakterie, pesticidy nebo ropné látky ze silnic.
0: Měli bychom se na všechno s předstihem připravit.

0: Trávila jsem minulý týden hodně v lese a je to radost. Maliny, borůvky a už jsem potkala i první ostružiny.
1: Příroda naděluje. I zahrádkáři si mohou užívat rybízu, angreštu nebo třeba meruněk.
0: Všichni bychom měli poděkovat včelkám. Bez jejich pověstné píle by nic nevykvetlo a žádného plodu bychom se nedočkali.
1: A nejenom jim. Pravda, medonosná včela má lví podíl, opiluje 50 až 80% plodin. Ale třeba čmeláci 5 až 20%, samotářské včely 10 až 30% a pár procent přidává další hmyz. Pestřenky, mouchy, motýly, brouci.
0: Ano, rozšiřuji své poděkování na veškerý hmyz, který se přičinil.
1: Pro úplnost, opilovat dokáží v některých případech i savci, plazy, nebo třeba, kdo pije tekilu, může poděkovat netopíru.
0: Dlouhý seznam. Myslím, že vám v něm přeci jen ještě někdo chybí.
1: Ano, kdo pak?
0: Drobní ptáci. Ti nejmenší, s dlouhými zobáky. Třeba kolibříci. Právě o nich nám přichází povědět biolog profesor Jaroslav Petr.
2: Kolibříky všichni znají, to jsou ti američtí ptáci, kteří létají z květu na květ, sají nektar, přitom přenášejí pyl. A jsou neuvěřitelně zruční letci, dokážou couvat, dokážou stát na místě za letu, ale ten jejich život je neuvěřitelně energeticky náročný. Let sám o sobě je náročný, ale třeba takové stání ve vzduchu, to je extrémně náročné a navíc tedy ten kolibřík si nesedne ani při tom příjmu potravy. Když se je ten nektar, tak pořád je ve vzduchu a drží se na místě, musí se nakrmit velmi rychle, on tam nemůže trávit kdo ví co času, takže to sání toho nektaru je velmi efektivní.
1: A vědci dlouho přemýšleli, jak to kolibřík dělá.

0: Kundu.
1: Ani se nebudu pokoušet to po něm opakovat.
2: Hlavně to dokládá, že kolibřík není odkázán jenom na kapilární jev, ale musí pít nějak jinak. A Tyk se povedlo zjistit jak.
0: Ti vědci využili toho, že dneska máme kamery, které pořídí spoustu záběrů ve velmi krátkém čase, to znamená, když si to pak zpomaleně pustíme, tak vidíme, co se tam dělo, přestože okem bychom to nezahlédli. A krmili ty kolibříky ze skleněných krmítek, s cukerným roztokem, takže krásně viděli, co se tam uvnitř děje. A ukázalo se, že ten kolibřík má rozkládací jazyk. On ho vystrčí špičkou toho zobáku a ten jazyk je tam poskládaný, oni to přirovnávají k té japonské skládance papírové origami. Ten konec toho jazyka se tam rozloží, nateče na něj ten nektar, ten kolibřík to bleskově zase zbalí a zatáhne to dovnitř. A navíc ten zobák, který vypadá jako, že je velmi pevný, tak on je pružný. To znamená, ten kolibřík prohýbá různé části toho zobáku, když zatáhne jazyk s nektarem dovnitř a postupně tlačí ten nektar směrem k ústní dutině a k hltanu, aby to mohl spolknout. Takže tohleto je 10x rychlejší sání nektaru, než jaké by získal tou kapilární elevací, kdyby ten zobák fungoval jako kapilára.
1: Nečeká, co mu přiteče, ale aktivně saje.
0: To sání je v přírodě poměrně vzácné. Vemte si kočku nebo psa, tak ti nesají, že jo, ti tam namáčejí ten jazyk a lidé umí sát od narození, to je jedna z prvních věcí, kromě pláče, tak sací reflex, to miminko umí sát, ale jinak třeba ryby umí nasávat, že jo. Ryby takhle přijímají potravu, že ta ryba vcucne vodu i s tím, co chce spolknout. A z ptáku třeba umí sát holuby, protože holub ponoří celý ten zobák do vody a funguje mu jazyk jako píst, kterým nasává tu vodu dovnitř. Podobně třeba motýly. Motýl, když zanoří sosák, tak svaly mu fungují jako pumpa a on pak může nasávat.
2: Dlouho se nevědělo, jak nasávají nektar strdimilové.
1: Což jsou také drobní ptáčci.
0: Strdimilové jsou protějšky kolibříků. Evoluce vyvinula v Asii a v Africe ptáky, kteří fungují velmi podobně jako američtí kolibříci. To znamená, živí se nektarem, přenášejí pyl, mají podobnou stavbu těla, jsou i podobně zbarvení, v mnoha ohledech se těm kolibříkům podobají, ale teď se ukázalo, že ten nektar nasávají úplně originálním způsobem, jaký nikdy nikdo u žádného jiného živočicha neviděl. Ukázalo se, že jazyk těch strdimilů, když si ho představíme na průřezu, tak má tvar velkého V. On tvoří vlastně jakýsi žlábek. A tenhle ten žlábek, ten strdimil přiloží k horní polovině zobáku. Takže tam vznikne takový kanálek. A ten strdimil potom může nasávat ten nektar. Takže tady vidíme, že ta příroda, byť se ubírala velmi podobnou cestou, jako u těch kolibříků, tak zrovna ten problém, jak nasát nektar rychle, efektivně, vyřešila úplně jiným, naprosto originálním způsobem.
1: Jo, strdimilové i kolibříci si našli skvělou cestu, jak si udělat z květů rostlin benzínovou stanici.
2: Přirovnání sedí. Nektar je pro ně opravdu jako palivo. Rychlá energie, voda s cukrem, ale samozřejmě nestačí.
1: Jako my potřebují bílkoviny, tuky, minerály.
2: A proto loví malé mušky, kobáry, mšice, pavouky a drobný hmyz.
1: Ale jen na nektaru si smlsnou opravdu originálním způsobem.

0: Představte si, že potřebujete přepravit poměrně hodně materiálu z Prahy do Vídně.
1: Zaplatit si kamion nebo nákladní vagón snad není problém.
0: Zapomněl jsem doplnit, že jsme v podmínkách počátku 19.

0: kotrcá do cíle.
1: Proto kvetla lodní doprava. Jenomže řeky si tečou, kudy chtějí ony, a ne kde by se hodili lidem. Co tedy s tím? Jak propojit dvě důležité vodní dopravní tepny?
2: Stalo se tento den, 1. srpna. Valnou část roku 1807 zakladatel a první rektor dnešního ČVUT František Josef Gerstner důkladně měřil a počítal, aby zhodnotil pradávnou od Karla IV. Se táhnoucí ideu dopravního kanálu mezi Dunajem a Vltavou. Jeho verdikt zněl nereálné. Jako tvořivý technik však současně s odsudkem nabídl variantní řešení. Místo cesty vodní navrhuje v Evropě dosud nevídanou železnou silnici, po které se budou prohánět koňská spřežení. Podle jeho předpokladů měl kůň po kolejích utáhnout 10x víc než na tehdejších silnicích, natož na běžných vozových cestách. Muselo však uplynout ještě 15 let, než doba dozrála a mělo smysl zažádat o privilegium. Gerstner ho dostal počátkem září 1824. Na přes rok v létě se začíná stavět. Dílo vede Gerstnerův syn František Antonín poté, co si problematiku nastudoval v Anglii, kde už železné koleje sloužily k dopravě v dolech. Za 3 roky trať dosáhla z Českých Budějovic do Kerschbaumu na rozvodí Vltavy a Dunaje. Tento první úsek začal fungovat koncem září 1828. Jakkoliv železná silnice podle plánu koňská britskými ostrovy načichlý junior ji budoval s perspektivou parního pohonu, proto důkladněji a dráže. Což se nelíbilo akcionářům. Znechucený stavitel se vedení stavby vzdává, projekt rakouského úseku je přepracován, to jest maximálně zlevněn. Dokončení projektu se ujímá Gerstnerův rakouský žák Matthias Schenerer. A tak po dalších 4 letech, 1. srpna 1832, oficiálně zahajuje provoz první železnice s pravidelnou dopravou na kontinentě. Její duchovní otec týden předtím umírá. Úzkorozchodná koňská dráha z Českých Budějovic do Lince měří 129 kilometrů a mimo jiné překonává několik kamenných a přes 200 dřevěných mostů. Vozí hlavně sůl z rakouské solné komory. Nevyhýbá se však ani přepravě cestujících. Nákladní vláčky, zvané transporty, jezdí krokem, osobní, zvané trajny, poklusem. Prozíravý Gerstner vinul trať s minimálním převýšením, takže koně utáhly až 30x víc než na silnici. Osobáky z obou konců vyjížděly v 5 ráno. Jízda trvala 14 hodin, včetně oběda a 4 přepřahání. Po 40 letech provozu se na trať místo kopyt vydala pára. Na železniční spodek českého úseku téměř nebylo třeba sáhnout, jen svršek se musel upravit na větší hmotnost souprav. Rakouská část dráhy se musela postavit celá znova. Koňská železnice z Českých Budějovic do Lince, první svého druhu na kontinentu, zahájila provoz na den přesně před 194 lety.

0: Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek, čte Jaromír Meduna.
1: Byl to skvělý nápad. České Budějovice už tehdy byly významným dopravním uzlem a Linec důležitý

0: přístavem na Dunaji. Zboží mohlo pokračovat do Vídně, Uherska až k Černému moři.
1: Velký a neskladný náklad najednou nebyl tak velkou překážkou.
0: Ovšem být velký a neskladný není nic příjemného.
1: Tím míříte?
0: K dinosaurům. V jejich éře na naší planetě žilo velké množství opravdu obrovitých zvířat. Většina nebyla zrovna mrštná. Odborníci přemýšleli, jak ty nejmohutnější druhy dokázaly provádět úplně základní pohyby.
1: Vím, že největší ptakoještěr, Quetzalcoatlus, vyvolává pochyby, jestli dokázal vzlétnout. Rozpětí křídel 10 metrů, podivné držení těla, odborníci váhají.
0: O, nebo takový Tyrannosaurus, obří predátor, který se pohyboval na dvou zadních silných končetinách, měl silný krk, velkou hlavu a mohutný ocas. Jak vstával ze země, když si sedl?
1: Ví se to. Co na to říká odborník na dinosaury Vladimír Socha?
2: To je velká otázka, protože tady se pohybujeme víceméně v rovině spekulací, v lepším případě takových vědecky podložených spekulací, a nebylo to podpořeno žádnými pevnými nějakými fosilními doklady, ale jak je poslední dobou, když se roztrhl s těmi úžasnými fascinujícími objevy ten pomyslný pytel, jak je tady už zvykem, tak se objevila taková první pomůcka, berlička, která možná na tohle vrhne trochu jít světla. Dá se začít tím, že na místě, které se jmenuje Raton Basin, Raytonská pánev ve Spojených státech v Novém Mexiku, probíhá už v podstatě několik desetiletí výzkum v tamních pozdně křídových sedimentech. Jsou to ty vrstvy, jsou období úplného konce křídy, dá se říci konce éry dinosaurů. A byly tam objeveny i fosilní pozůstatky těch slavných posledních dinosaurů, Edmontosaurů, Tyrannosaurů, Triceratopsů a podobně. No a ti tyrannosauři, ti tam trošku vyčnívají, protože tam byly objeveny dokonce i velmi vzácné fosilní otisky jejich stop.
0: To je pro vědce radost. Stopy tyrannosaurů jsou opravdu velmi vzácné. Byly nalezeny jenom na třech místech na světě.
1: Takže právě díky stopám můžeme zjistit, jak tyrannosauři vstávali?
0: Ze stop v Raytonské pánvi v Coloradu se dá vyčíst hodně.
2: Už na začátku 90. let tam byla objevena stopa tyrannosaura dlouhá asi 86 cm, která patřila zřejmě dospělému, takovému středně velkému jedinci, dlouhému kolem asi 11 metrů, vážícímu tak 6 tun přibližně, takže ne úplně největšímu, ale jednomu z těch už velkých dospělých exemplářů. No a pak zhruba o 10 let později, na začátku tohoto století, tam byly objeveny další otisky stop, některé opět zřejmě patří tyrannosaurům, a teprve teď v posledních letech se vědci dostali k tomu, aby je pořádně prozkoumali. No a čekalo je velké překvapení, protože na takových izolovaných velkých pískovcových balvanech, které se tam válely všude možně po zemi, na území tedy Colorada, kam zasahují ty vrstvy toho souvrství Rayton, tak mimo jiné tam objevili zase další izolovanou stopu, zhruba stejně velkou, jako byla ta první, která už byla objevena v těch 90. letech. No a pak ještě zajímavějším nálezem je taková směsice otisků, která ukazuje, že to je takový více otisk. Je jich tam prostě těch otisků víc na jedné ploše. A co je na tom zajímavé, je to, že to vypadá, že to opět patří tyrannosaurovi, tomu druhu Tyrannosaurus rex. A protože těch otisků tam za sebou je víc, dá se říci těsně za sebou, není to, že by tam třeba dva různí jedinci prošli chvíli po sobě a zanechali tam dvě stopy za sebou, to určitě ne. Je tam stopa zadních končetin a pak tam jsou takové drobné otisky, které by mohly být takovou tou, řekněme, vnitřní částí té krátké zakrnělé přední končetiny. Končetiny té přední pracky tyrannosaura.
1: Otisk té krátké skoro ručičky, která tyrannosaurovi byla spíše na obtíž?
0: Ano, nedosáhl si s ní ani do tlamy. Proč by s ní sahal na zem?
1: Co prosrazují skamenělé stopy?
2: Interpretace, i když zatím taková poněkud kontroverzní a nepotvrzená, je taková, že se může jednat o v kameni zaznamenaný děj, kdy ten tyrannosaurus vstával ze země, kdy pravděpodobně, a teď už právě je ta spekulace založená na téhle fosílii, kdy on pravděpodobně odpočíval, takže měl pokrčené nohy a spočíval na takovém masivním výběžku kýlu kosti stytké, která byla opravdu těch tyrannosaurů dinosauru extrémně mohutná a dokázala držet to tělo tak, aby nedošlo k nějakému stlačení vnitřních orgánů. Ta kostitka vybíhala opravdu až zhruba do poloviny délky nohou toho tyrannosaura, takže on když jakoby podklesl na těch nohách, tak vlastně dá se říci, že tak jako dosedl hezky na ten masivní kýl té kosti stytké a tak to asi odpočíval, možná tak to i spál, to nevíme s jistotou. No a pak se samozřejmě potřeboval dostat zase zpátky na nohy a to nebylo tak snadné, protože to byl dinosaurus, který vážil v podstatě tolik, co menší nákladák.
1: Při té hmotnosti a tvaru těla asi vstávání nebylo snadným úkolem.
0: Co říká nová teorie o tom, jak to dělal?
2: Vědci předpokládají, a to je ta interpretace založená i na té fosílii, že on pravděpodobně nejdříve jakoby to těžiště té hmotnosti přesunul dopředu na ty své přední končetiny tím, že snížil přední část těla, že pravděpodobně natáhl krk s hlavou dopředu a začal pomalu tlačit těmi extrémně silnými zadními nohami, tak aby začal jakoby zvedat tu zadní část těla. Tím pravděpodobně přenesl to těžiště tak, že mohl stabilizovat svoji pozici na těch předních končetinách. Ty sice byly malé, krátké a relativně slabé v poměru k velikosti toho těla, ale přesto se odhaduje, že byly asi 4x silnější než paže dospělého muže a taky byly mnohem mohutnější než lidská ruka, byť byly zhruba stejně dlouhé. Takže sloužily jako takové kotvy malé, které pravděpodobně stabilizovaly tu polohu, aby se jakoby nepřevrátil do strany ten Tyrannosaurus. No a pak jednou nohou ukročil možná dozadu. Tam jsou ty otisky za sebou v takové pozici, že to vypadá, že opravdu jakoby přenesl zase tu váhu zpátky, ukročil dozadu, rychle dal druhou nohu více dopředu, čímž už získal takový ten dostatečný balanc, aby mohl ten svůj trup mohutný nadzvednout a takto nějak během několika málo sekund se pravděpodobně dokázal vzpřímit a dostat se na nohy. Ale je to taková, řekněme, pracovní teorie, která může a nemusí být v budoucnu potvrzená, každopádně ten nález je velmi zajímavý a ještě bude dál zkoumán.
1: Že nějak vstávat musel, je samozřejmé, jinak by jako druh vůbec nemohl existovat.
0: Pravděpodobně mu k tomu sloužily přední končetiny, aspoň k něčemu.

0: Dnes a denně se ve vědě stává, že se povede změřit něco, pro co není vysvětlení.
1: Nastává dilema. Je chyba v měření nebo v teorii?
0: Tímhle rozporem se zabýval i britský astronom Fred Hoyle. Jehož citát si zapsal do své sbírky Jiří Krikar.
2: Držte se astronomie a přinuťte fyziku, aby se přizpůsobila.
1: Jojo, ve vědě často existuje pokušení, když měření nesedí, tvrdit, že chyba je v pozorování.
0: Hoyle varoval. Astronomie přináší tvrdá data o skutečném vesmíru a fyzika je má vysvětlit, ne je zametat pod koberec.
1: Historie mu dává za pravdu.
0: Například Einsteinova obecná teorie relativity vznikla mimo jiné, protože starší fyzika neuměla přesně vysvětlit pohyb Merkuru kolem Slunce.
1: Nebudeme ale Hoyla chytat za slovo. Opravdu přinutit k něčemu fyziku nejde.
0: Jistě, přírodní zákony jsou prostě dány, my se je jenom snažíme poznat. Pokud chcete někoho k něčemu nutit, vydejte se do světa lidí nebo zvířat.
1: A nebo rostlin. I mezi nimi existují jedinci, kteří dokáží přinutit jiné k něčemu, co jim není po chuti.
0: Chtělo by se říct, že umějí donutit jinou rostlinu udělat něco proti její vůli, jenomže víme, že rostliny neuvažují.
1: Každopádně se to děje. Doloží nám to náš prázdninový cyklus Perly ze světa rostlin. Čte Zuzana Vejvodová.
3: Rostliny, které kradou život. Dnes si povíme o rostlinách, které se vzdaly jedné ze svých základních schopností. Přestaly provádět fotosyntézu a místo toho začaly žít na úkor jiných rostlin. Řeč je o kokoticích. Na první pohled vypadají nenápadně. Tenká, žlutavá nebo oranžová vlákna, která se ovíjejí kolem jiných rostlin. Jenže to, co vidíme, není běžná rostlina. Kokotice totiž nemá listy a postrádá téměř i chlorofil. Nedokáže si vyrábět vlastní živiny ze slunce. Místo toho si je bere od jiných. Jakmile semeno kokotice vyklíčí, má jen velmi krátký čas, obvykle několik dní. Musí najít hostitelskou rostlinu. Pokud ji nenajde, zahyne. A právě tady přichází první překvapení. Kokotice dokáže hostitele vycítit. Reaguje na chemické látky ve vzduchu, které rostliny uvolňují. Roste pak směrem k nim, jako by měla čich. Zelené rostliny totiž uvolňují do okolí těkavé organické látky, například alkoholy, terpeny nebo látky vznikající při růstu nebo poškození listu. Buňky na povrchu výhonku mají receptory, které tyto molekuly zachytí. Kokotice tyto látky detekuje a roste směrem k jejich vyšší koncentraci. Je to podobné, jako když cítíte vůni jídla, jen bez nosu a vědomí. Při hledání té správné vůně mladý výhonek kokotice pomalu krouží ve vzduchu. Doslova prohledává prostor. Když zachytí chemický signál, růst se asymetricky zrychlí jedním směrem, čímž se kokotice zatočí k hostiteli. Kokotice si dokonce hostitele umí vybírat. Některé rostliny ji přitahují víc a jiné méně nebo vůbec. Bylo experimentálně ukázáno, že se cíleně stáčí k rajčeti spíš než k méně vhodným rostlinám. Jakmile se hostitele dotkne, začne se kolem něj ovíjet. A pak vytvoří specializované struktury zvané haustoria. To jsou jakési přísavky, které prorostou do pleti v hostitele a napojí se na jeho cévní systém. Od té chvíle kokotice odebírá vodu, cukry a využívá i minerální látky. V podstatě si napíchne cizí rostlinu jako živý zdroj. Kokotice se naprosto spoléhá na svého hostitele. Po napojení ztrácí kontakt s půdou, její původní kořínek odumře. Od té chvíle je na hostiteli zcela závislá. Jedna rostlina kokotice se může rozrůst a propojit více hostitelů najednou. Vzniká tak síť, která může přenášet látky mezi různými rostlinami. Dokonce bylo prokázáno, že přes kokotici mohou putovat i některé signální molekuly. Pro hostitele to samozřejmě není dobrá zpráva. Napadené rostliny mají méně živin, rostou pomaleji a při silném napadení mohou i uhynout. V zemědělství patří kokotice mezi problematické plevele. Existují přes 200 druhů a najdeme je téměř po celém světě, včetně Evropy. I když vypadají nenápadně, jejich strategie je radikální. Kokotice ukazuje, že i rostlina se může vzdát vlastní soběstačnosti a přežít díky jiným. Nemá listy, nemá zelenou barvu a přesto prosperuje. Stačí se napojit.

0: Musím říct, že kokotice se chová skoro jako rostlinný upír.
1: Jenom místo krve vysává vodu a cukry.
0: Hostitele nejdřív očichá, vybere a pak se na něj napojí. To je na rostlinu dost sofistikované chování.
1: Ukazuje se, že rostliny jsou mnohem aktivnější, než jak působí. Jenom jejich pohyby a reakce probíhají většinou pomaleji, než jsme schopni běžně vnímat.
0: Mimochodem, některé parazitické rostliny zašly ještě dál než kokotice. Třeba podbílek šupinatý nebo zárazy už ani nejsou zelené, protože nemají žádný chlorofil.
1: A existují i rostliny, které parazitují nepřímo, přes houby napojené na jiné rostliny. Rostlinný svět je mnohem propojenější a drsnější, než si obvykle představujeme.
0: Takže v lese nebo na louce probíhá tichý boj o energii a přežití.
1: Přesně tak. A kokotice patří mezi jeho nejradikálnější hráče.

0: Sherlock Holmes má v našem prázdninovém meteoru své pevné místo.
1: Ano, na konci, což ale v žádném případě není projev nedůstojnosti.
0: Kdepak, Holmes používá vědu v praxi a řeší s její pomocí kriminální případy.
1: Ten dnešní bude, dá se říct, hodně rozhlasový.
0: Vyplývá už z názvu, že v něm půjde o zvuk.
1: Následující případ měl v meteoru premiéru 4. ledna 1986.
0: Sherlock Holmes a záhadný hlas.
2: Alibi nechybí, jsou tu však pochyby, proč ne a co kdyby, důkazů není. Tajemné zločiny, dál děsí metropoly, služební nadšení, nestačí k zatčení. A potom volá bezradný Scotland Yard po mnoho nocí a dnů. Sherlocku zapal si luku.

0: Neplačte, my lady. Však on se vrátí.
1: Nevrátí, já to vím. Určitě už nežije, chudáček.
0: Třeba si jenom někam odskočil. Rozumíte, oni to přece tak dělají. Popadne ho touha...
1: Mlč. Nezdvořačko, jak se opovažuješ takhle mluvit o mém Joffrey?
0: Promiňte, madam, já jen... Sídlo Lady Hamiltonové?
2: Za chvíli zavolám znova, ať to vezme sama.
1: Co to bylo?
0: Já nevím, madam. Ten člověk se vůbec nepředstavil a řekl...
1: Jaký člověk? Muž nebo žena?
0: Já nevím, madam. Spíš žena. Ale mohl to být docela dobře i muž. Řekl jenom, že za chvíli zavolá znova a máte prý vzít telefon sama.
1: Já?
0: Ona to prosím řekl. A tak rozkazovačně.
1: Zde Lady Hamiltonová. A kdo jste vy?
2: Jestli chcete toho neřáda zpátky, připravte si 1000 liber. Za chvíli se zase ozvu.
1: Člověče, jak se to vyjadřujete? Můj Joffrey není žádný neřád. Je to velice vzácný, stříbrný. Taby... Zavěsila. Stvůra bezcitná. Chtěla jsem ještě říct, že kresby koček s mramorovaným vzorem známe již ze starých egyptských nástěnných maleb.
0: Obávám se, madam, že ji to nezajímá. Spíš ji bude zajímat, jestli jí dáte těch 1000 liber.
1: Ale ovšem, že dám, to je hloupá otázka. Ale až bude Joffrey doma, potom ovšem udělám všechno možné, aby ta vyděračka neunikla potrestání.
0: Měla bych asi připravit magič, ne?
1: Cože?
0: Magnetofon. Až znova zavolá, tak...
1: Ale vlastně to je výborný nápad. Zjistíme, co je to za notvora, který si dovolil vstáhnout ruku na mého drahého Joffreyho. Vida, už je to tady. Máš to připravené?
0: Ano, my lady.
1: A co, když vezmu telefon a on to bude někdo jiný? Bude to trapné?
0: Musíte to risknout, madam.
1: Hello? Zde Lady Hamiltonová.
2: Těch 1000 liber musí být v 5librových bankovkách. Do zítřka, jasné?
1: Ano, ale... Už zase zavěsil.
0: Určitě se ještě ozve. Musí vám přece říct... Kam ty peníze máte dál?
1: Ano, ovšem. V každém případě ale musím uvědomit o tom vydírání mého přítele inspektora Lloyda. Spojte mě s ním.
0: Teď ne, madam. Co kdyby zasvolal ten únosce?
1: Máte pravdu. Víte co? Dojděte do veřejného automatu a zavolejte na policii. Však víte co? S tím nahráváním si tady poradím sama, kdyby zasvolala.
0: Ano, madam. Spolehněte se. Já to zařídím.
3: Slyším.
4: To mě nepřekvapuje. Stěží bych si dovedl představit hluchého policistu.
3: Nežertujte, pane. Tady je policejní stanice Rexham.
4: Vidíte, to jste měl říct hned. Já bych vám na oplátku oznámil, že volá Sherlock Holmes.
3: Jsem velice poctěn.
4: Spojte mě laskavě s inspektorem Lloydem.
3: Provedu.
4: Nejsem váš nadřízený, klidně jste mohl říct s radostí.
3: S radostí. Provedu. Volá vás Sherlock Holmes, pane.
5: Díky. Hello, Sherlocku.
4: Dobrý den, inspektore. Jak jsem slíbil, přijel jsem se podívat na ty vaše růže. Nevím sice, zda se mi opravdu podaří zbavit je o něch zločinných mšic, ale jsem hotov se o to pokusit. Já i přítel Watson, který má jakousi speciální zbraň. Čekám na vás v pubu u Jiřího a Draka.
5: Výborně. Jdu tam okamžitě.
4: Jen žádný spěch, příteli. Ještě vám přece neskončila pracovní doba.
5: Na tom nesejde.
4: Ohoho.
5: Chci vás totiž navíc poprosit též o pomoc v jisté služební záležitosti. Máme tu zrovna takovou menší záhadičku. No, nic moc vážného, ale přece jen, když už jste tady...
4: Říkáte záhadičku?
5: Ano, ano.
4: V tom případě raději přijdu za vámi do úřadu. A na ty růže se půjdeme podívat až po pracovní době.
5: Dobrá, čekám vás.
4: To je v skutku zajímavý případ, inspektore. Za své více než stoleté praxe setkal jsem se již s mnoha zločiny, avšak s únosem kočky dosud nikoli.
6: Kocoura? Jmenuje se Geoffrey. Kdybyste před Lady Hamiltonovou řekl, že jde o kočku, asi by vzkypěla. Raději tedy kocoura.
4: Tak, chápu.
6: Je to samozřejmě taková prkotina. Kdyby nešlo právě o Lady Hamiltonovou, sotva bychom se tím vůbec zabývali, ostatně i tak jsem to hodlal nějak, no.
4: Chápu.
6: Ale když jste tady náhodou vy?
4: Jistě, jistě. Já se s oblibou zabývám prkotinami, na které policie nestačí. Chci říci, personálně nestačí. Lidí není nazbyt, že ano?
6: Správně, správně. A platí to i o policistech? Nože, chcete se na to podívat blíže?
4: S radostí. Říkáte, že máte k dispozici vyděračův hlas?
6: Jak už jsem řekl. Lady byla tak prozíravá, že nařídila komorné nahrávat ty hovory a zařídila rovněž, abychom se o tom včas dozvěděli. Takže ten poslední rozhovor jsme nahrávali i my a můžete si to teď porovnat.
2: Kocour je živ a zdrav. Poslechněte si jeho hlas.
1: Vy jste ho určitě zatáhl za ocas, bídáku. Slyšíte? Proč neodpovídáte?
2: Máte ty prachy?
1: Jistě.
2: V 5 librovkách?
1: Ano. Kam je mám přinést? No tak, slyšíte mě? Haló, pane, nebo paní?
2: Už jsem tady. Slyším vás. Zabalte je do novin a balíček vložte do kovové vázy na hrobě vašeho manžela. Přesně v 6 odpoledne. A pak okamžitě odejděte.
4: Pozoruhodné. Docela mě to zaujalo.
6: To byl hovor z dnešního rána. To už jsme byli připraveni. Podařilo se nám zjistit, odkud vyděračka volala.
4: Odkud?
6: Z majáku.
4: Z majáku?
6: Ano. Maják je 3 míle odtud. Okamžitě jsem tam poslal člověka na motocyklu a ten zjistil, že po skončení hovoru nikdo maják neopustil. Hlídkoval tam do té doby, než jsem tam přijel já. A při prohlídce jsem zjistil, že na majáku se nenachází žádná žena. Což jsem ostatně předpokládal.
4: Pak tedy musel volat sám správce majáku.
6: Jenže to je starý, tlustý, vousatý chlap, který neumí promluvit jinak než příšerně hlubokým pasem. Pustím vám ukázku.
7: Kde by se tady asi vzala ženská, vy blázne? Totiž, chci říct, pane inspektore, přece víte, že já si sám vařím, peru a všechno. Viděl jste někdy za těch 10 let na majáku ženskou?
6: Je to jasné, ne? On to být nemohl.
4: Mohl přece změnit hlas.
6: On? Ne. Znám ho přece 10 let. Krom toho jistě už jste slyšel o té nové metodě identifikace podle hlasu.
4: Ano, ano. Každý hlas má v sobě cosi specifického, co člověk nedokáže při nejlepší vůli změnit. Takže podle zvukového záznamu lze identifikovat člověka téměř se stejnou jistotou, jako podle otisků prstů.
6: Ano, ano.
4: Dokáže to však jen specialista s příslušným vybavením.
6: Mohl bych poslat záznam do Scotland Yardu.
4: To nebude, myslím, třeba. Řekněte mi, inspektore, nemá snad ten strážce majáku něco společného s potápěním?
6: Hrome, jak jste to uhádl?
4: Takže má.
6: Na majáku mají svou základnu zdejší sportovní potápěči a on patří k ním, i když už se ovšem dávno nepotápí. Dělá jim teď jakéhosi technického správce. Vstupte. Váš přítel Watson.
8: Dobrý den, inspektore.
6: Dobrý
8: omlouvám den. Omlouvám se, ale zdálo se mi, že Holmes nějak dlouho nejde. Půjdeme se už podívat na ty růže Holmesy? Víte, inspektore, já už se nemohu dočkat, až vyzkouším ten znamenitý importovaný přípravek proti mšicím Pirimor. Je to z Čech, rozumíte? Z té titulní země naší první povídky ve Strand magazinu.
4: Watsone, řekněte prosím inspektorovi, co víte o héliu.
8: Helium je průzračný plyn bez chuti a zápachu. Je inertní, čili nevstupuje do žádných chemických reakcí. Podle atomové váhy je hned za vodíkem.
4: Správně, jenže tohle jsem slyšet nechtěl. Mám na mysli spíše praktické použití helia. Nenapadá vás třeba něco ve spojení se sportem?
8: Ach, ano. Ano, napadá mě. Potápěči přece používají hélia ve směsi s kyslíkem namísto dusíku, který vyvolává Kessonovou nemoc.
4: Výborně. To všechno lze najít v lexikonech. Hélium však má, Watsone, jednu pozoruhodnou vlastnost, o níž se obvykle nepíše. Mění lidský hlas.
6: A hrome. Chcete snad naznačit?
4: Ovšem, tuto vlastnost zná nejspíš každý, kdo přichází s héliem častěji do styku. Stačí náhodné nadýchnutí a hlas se vám na několik sekund k nepoznání změní.
6: Ha? Na několik sekund. Proto tedy on vždycky tak spěchal, proto byl vždycky tak stručný a raději za chvíli zavolal znovu.
4: Ano, a proto byly v posledním hovoru ty pauzy. To už to měl vyzkoušené, ale potřeboval se vždy znova nadechnout plynu.
8: Holmesi, že vy tu už zase řešíte nějaký případ. Co bude ale s těmi mšicemi?
4: Mšice nám neutečou. Mohl by nám však utéct vyděrač a únosce, nebo ještě spíš unesený kocour. Inspektore, hlídku je dosud váš muž u majáku.
6: Ovšem.
4: Správce majáku se tedy dosud nevypravil na pevninu.
6: Zatím ne. To by mi konstábl i hned hlásil.
4: Nože, jedem na maják usvědčit vyděrače.
6: Usvědčit? Ale jak?
4: Velice snadno. Najdeme tam přece jistou zásobu hélia a toho uneseného kocoura.
6: Oh, jsem také unesen. Tedy vaším duvtipem.
8: A potom půjdeme na ty mšice.
9: Alibi nechybí, jsou tu však pochyby, proč ne a co kdyby, důkazů není. Tajemné zločiny dál děsí metropoli, služební nadšení nestačí k zatčení. A potom volá bezradný Scotland Yard po mnoho nocí a dnů. Sherlocku zapal si lulku a začni nahou.

0: Sherlocku na housle hrej.
1: Mrtvola v expresu, stopy vedou k lesu, tvůj pohled nesnesu, jako bych slyšel za sebou plížiti, se kroky tajuplné, výkřiky oběti, temného podsvětí, z dálky tě prosí, snad k tobě zaletí.

0: ruku, Sherlocku na housle hrej.
1: A další zapeklitý případ je zdárně vyřešen.
2: V roli Sherlocka Holmesa jste slyšeli Svatopluka Beneše jako doktora Watsona Jiřího Cízlera. Dále hráli Antonín Hart, Jana Řeřicha, Ludmila Vostrčilová a Radana Rusev.
1: Scénář Rudolf Čechura, hudba Petr Zkoumal, režie Jan Uhrin.
2: A tím je dnešní Meteor definitivně u konce.
1: Uslyšíme se opět za týden.
2: Mějte se moc krásně.
1: Meteor si můžete poslechnout buď každou sobotu ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka, kdykoliv na webu této stanice, nebo v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Jeden tajný milovník a dva sokové v lásce. Jitrnicový večírek Dáši Fuchsové se změní v hon na zloděje v dalším díle seriálu Chalupáři. ČT2. Šlechetný rytíř Lagardère se pro lásku, čest a spravedlnost vydá na cestu pomsty v dobrodružném romantickém filmu Hrbáč. A ČT Art uvádí koncert legendy československého popu. Miroš Birka 40 let na scéně. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Bylo 9 hodin.
3: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: Americký prezident Trump podle médií plánuje opět zaútočit na Írán. Tentokrát by se do bombardování mohl zapojit i Izrael. Dnes vzniká státní agentura Czech Business a bude oblačno až zataženo, přechodně polojasno. Během dopoledne přehánky, lokální bouřky, ojediněle silné a teploty do 33 stupňů, na jihu Moravy až 36. Jsou tu zprávy a Mária Kunová. Hezké dopoledne. Spojené státy společně s Izraelem podle amerických médií plánují bombardovat íránskou energetickou infrastrukturu. S odvoláním na své zdroje to uvádí zpravodajský web CBS News i televize CNN. Rozsáhlé údery by podle nich mohly přijít během víkendu. Konečný rozkaz ale zatím představitelé států nevydali.
5: Plán na vojenský úder podle informací CBS News zazněl během páteční schůze kabinetu amerického prezidenta Donalda Trumpa v Camp Davidu. Írán potenciální útoky považuje za bezohledné a je připravený reagovat, píše iránská agentura TASNIM. Tehrán tvrdí, že má podrobný plán reakce. Odpověděl by údery na klíčovou izraelskou infrastrukturu i na americké cíle na území Izraele. Organizace Spojených národů už dřív upozorňovala, že případné úmyslné útoky na civilní infrastrukturu jsou válečný zločin. Z Blízkého východu Jana Karasová, Český rozhlas.
4: Dneškem vzniká státní agentura Czech Business. Jde o sloučení dvou dosavadních organizací na podporu českých podnikatelů Czech Trade a Czech Invest. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO jejich spojení českým firmám a startupům pomůže efektivněji řešit export nebo investice. Ředitelem nové agentury je Rudolf Klepáček, který doteď byl právě v čele Czech Trade. V Jihomoravském kraji platí zvýšené nebezpečí vzniku požáru. Vyhlásil ho v pátek odpoledne hejtman Jan Grolik z KDU ČSL na žádost krajských hasičů. Mezi místa se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru patří například lesy, sklady sena nebo obilí, pole, parky a taky zahrady. Konkrétní opatření vyjmenovává mluvčí sboru Filip Venclovský.
6: V této době je v místech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru například zakázáno rozdělávání nebo udržování otevřeného ohně, kouření, používání pyrotechnických výrobků, používání jiných zdrojů zapálení, například pochodní, či odhazování hořících nebo doutnajících předmětů.
4: Na rozdíl na pravidla na české a německé straně Šumavy upozorňují turisty jihočeští policisté. V létě za nimi vyrážejí přímo do Národního parku v rámci projektu Jedna Šumava, dvojí pravidla. Přehled rozdílných pravidel najdou lidé v letácích, infocentrech i na internetu. Pokračuje policejní mluvčí Lenka Krauzová.
7: Například je u nás povinností pro cyklistu nosit cyklistickou přilbu a to do věku 18 let, kdežto v Německu cyklista nosit přilbu při jízdě na kole nemusí, avšak samozřejmě na té straně to silně doporučují.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: Počasí.
4: Bude oblačno až zataženo, přechodně polojasno, během dopoledne čekejte přehánky, lokálně bouřky, ojediněle i silné. Ke večeru bude v Čechách ubývat srážek a místy se vyjasní. Teploty budou mezi 28 a 33 stupni, na západě a severozápadě Čech kolem 25, na jihovýchodě Moravy až 36. Na horách naměří kolem 23 stupňů, v Beskydech až 29 a v Krušných horách kolem 18 stupňů.
3: Doprava.
4: Na dálnici D1 z Vyškova do Prahy na průjezdu Brnem počítejte s kolonou, brzdí se za sjezdem na Slatinu na kilometru 199. U sjezdu na Bratislavu frézují vozovku, jede se jedním pruhem, zdržíte se přes 20 minut. Na D11 z Hradce Králové do Prahy opatrně za sjezdem na Chlumec nad Cidlinou. Na 59,5 kilometru stojí auto s defektem, řidič tam mění kolo směrem do vozovky a některá auta mírně vybočují. To byly zprávy.
3: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.
8: Přeju příjemné sobotní dopoledne z Dvojky, přátelé. Už za chvíli Jitka Novotná a její host v pořadu Stříbrný vítr, manažerka Barbora Čuekos. V 9 hodin Ondřej Soukup a jeho pravidelný hudební pořad, no a krátce po 11. Tobogan Aleše Cibulky a v něm Eva a Václav Hudečkovi a také Jura Pavlica či Lukáš Klánský. Tobogan mezi 11. a 12. no a po 12. hodině Halina Pavlovská a její pravidelné sobotní omeletky. Doufám tedy, že i nadále zůstanete s námi.
3: Stříbrný vítr na Dvojce.
0: Se zajímavými ženami si povídá Jitka Novotná.

0: Je půvabná, zároveň stělesňuje nesmírně úspěšnou dámu. Bezmála dvě dekády stojí jako generální ředitelka v čele československé pobočky jedné z nejvýznamnějších kosmetických firem na světě.
1: Ženám také radí, dokáže je nasměrovat k tomu, jak být zároveň spokojená a úspěšná, jak naplňovat své sny. I o tom si budeme povídat, ale daleko více o rodině, jejímž středobodem je dnes 11-letý chlapec s nadpozemským jménem Angel. V 5 letech mu diagnostikovali autismus, jeho rodiče ho vnímají jako učitele bezpodmínečné lásky. A o té si jistě musíme povídat především, protože navzdory době hojnosti a dostatku, alespoň v našich zeměpisných šířkách, jsme my lidé v zacházení s láskou v nejširším slova smyslu stále ještě značně neobratní. Barbora Čuékos je hostem pořadu Stříbrný vítr. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: To slovo láska je někdy nadužívané, ale každopádně mu neupřeme sílu. Co všechno je pro vás láska, Barboro?
2: Čím jsem starší, tak mám pocit, že láska je všude, že opravdu ji cítíme tady v tom prostoru s váma, venku, v přírodě ji vidím všude, vlastně s každým člověkem, dá se to najít každý den pořád a v každé situaci.
1: Vy vůbec kráčíte cestou pozitivních, pro lidskoho možná až vzletných myšlenek, tak jste si třeba za své životní motto zvolila větu: vše se děje pro naše dobro. Od kdy to víte? A funguje to?
2: No, je to taková až moje afirmace, takže když mám pocit, že je něco hrozně těžkého, což se děje, život se děje, tak já se sama sobě připomínám, že to určitě je pro mě dobrý, že to je pro nás dobrý podle toho, koho se to týká, a že to určitě nese v sobě něco pozitivního. Nevím ani, jak jsem k tomu přišla, někde jsem to slyšela, to není z mojí hlavy, někde jsem to vyčetla, ale úplně jsem se s tím ztotožnila.
1: Kdy jste si tu větu říkala naposledy?
2: Já myslím, že minulý rok já jsem měla takový docela náročný ten rok. Se synem jsme to měli hrozně náročný, s partnerem jsme procházeli takovým náročnějším obdobím, v práci se něco dělo, takže to myslím, že rok 2018 jsem si to sama povídala hodněkrát.
1: Váš život hodně a zásadně ovlivňují knihy, což je patrné už z toho, co jsme dosud řekli. Určitě to jsou knihy různého druhu, představuji si, že hodně o různých přístupech k životu, hodně o autismu, které stály na počátku vaší čtenářské vášně a vůbec té touhy po sebezdokonalování a sebepoznávání. A teď bych se ráda ocitla až někde v dětských letech.
2: My jsme taková čtenářská rodina. To si myslím, že je jedno z velkých štěstí, co si uvědomuju o té rodině, z které pocházím. Takže tam jsme četli. Já jsem navíc byla taková ta vzorná žákyně, takže já jsem opravdu poctivě přečetla veškerou školní četbu. Já si třeba takhle vybavím babičku od Boženy Němcové, to jsem tak jako proplakala a vždycky, když jsem ji viděla pak sfilmovanou, tak jsem znova u toho plakala, tak to je třeba taková silná kniha pro mě. A pak všechny možné dětské knížky, já si vlastně ani jako nevzpomenu, já jenom vím, že jsme pořád četli.
1: Vy pocházíte z Liberce, teď jste se vyznala z takové té citlivé povahy, máte v sobě i kus horala, kterého jen tak nějaký vítr neofoukne?
2: No, já mám dva bráchy, tak to myslím na toho mladšího bráchu, to mi přijde takový horal. My jsme chodili na hory, my jsme několikary prázdniny strávili třeba v Krkonoších nebo v Tatrách, ale já jsem hrávala závodně volejbal, tak to není zrovna horal, ale je to něco výkonnostního, vytrvalýho, silovýho.
1: A ten volejbal jste hrála z vlastního přesvědčení nebo vás rodiče vyhnali do tělocvičny od knížek?
2: Já vlastně ani moc nevím, jak hodně jsem ty věci chtěla dělat sama a jak hodně mi to někdo nabídnul zvenku. Ale u toho volejbalu vím, že jsem o něj stála. Já jsem totiž byla vlastně hrozně nešikovná na všechny sporty. Rodiče jsou sportovně naladěný a tak mě asi k tomu vedli a já si jenom pamatuju matně, že jsem šla na přijímačky, na tenis a vůbec jsem nebyla schopná ten míček ani hodit, ani chytit, takže mě tam nevzali a na gymnastiku a tam vydedukovali, že budu moc vysoká, taky jsem byla nešikovná, takže jsem takhle jako ve všem byla nešikovná. I v tom volejbale jsem první rok neuspěla. ale ona ve mně byla nějaká už asi taková ctižádostivost, takže já si fakt pamatuju, že když jsem šla pak druhý rok zase na ten volejbal na přijímačky a přišel mi domů nějaký ten papírek, že mě vzali, tak jsem měla fakt jako dětskou velkou radost.
1: V čem jste byla vyloženě vynikající?
2: Já jsem byla taková pracovitá, zodpovědná. Mě ty učitelé měli rádi, to je jasný, ale vynikající já vlastně nevím. Každý to dítě si vytvoří nějakou tu strategii přežití a získávání lásky v rodině, tak já jsem se vytvořila tuhle strategii, že jsem pochopila, že když budu dobrá ve škole, tak budu oblíbená u učitelů a budou mě chválit doma, a když budu dobrá ve sportu, tak to samý. Ale objevovat, kdo jsem vlastně začala po 20 a pak další kolo po 30, a další po 40 vlastně pořád objevuju.
1: Tak díky svým úžasným studijním výsledkům jste si mohla vybírat, zvažovala jste, že budete studovat žurnalistiku, pak jste prý přemýšlela i o fakultě tělesné výchovy a sportu, psychologie přicházela v úvahu, učitelství, nakonec jste zvolila vysokou školu ekonomickou. Co tohle bylo za úvahu?
2: No to vlastně nebylo zrovna stělesnění mých největších přání a snů. Ale
1: to jste zase někomu chtěla udělat radost?
2: To tam hrála roli maminka, její rada, ale musím jako uznat, když teďka se dívám na ten svůj život zpětně, že mě nasměrovala asi velmi dobře a do toho praktického života to je určitě dobrý vybavení, je taková škola, ale já jsem ani pořádně nevěděla, když tu školu udělám, co se s tím dá dělat. Jo, tady, že jo, byl socialismus a já si ještě pamatuju, na ústních zkouškách se mě ptali na něco o velkou a malou obchodu. Já jsem na ně koukala, já jsem pořádně fakt nerozuměla. Já jsem ještě vůbec nebyla hotová jako člověk v těch 18. Já jsem pořádně nevěděla, co chci. A to, že jsem se dobře učila, byla i nevýhoda, protože jsem prostě nebyla vyprofilovaná. Já jsem nevěděla pořádně, co mě zajímá. Já měla štěstí, že přišla revoluce v prváku, takže to byl výbuch možností. A najednou jsem úplně zahořela pro jazyky, pro cestování a pojala jsem myšlenku, že musím se nějak dostat do ciziny. Nejlépe studovat nebo i jako au pair, kdybych se dostala na studium. Objevila jsem v sobě takovej internacionální prvek díky tomu.
1: Jaký byl ten rok, který jste nakonec prožila na studiích v Belgii?
2: Doteďka na to vzpomínám a vlastně každému mladému člověku přeju, nebo ho povzbuzuju, aby se šel podívat do toho světa. Já myslím, že mi to ohromně pomohlo v takovém životním rozhledu a nadhledu. A to studium bylo super samo o sobě, ale vlastně mnohem víc těžím z toho, že jsem se o sebe ten rok nějak musela postarat. Já miluji pozorovat lidi, pozorovat jinou kulturu, to, že jedí jiný věci a že se chovají jinak. A jak to, že o pár kilometrů dál je to tak jinak než u nás, tohle mě vždycky fascinovalo.
1: Máte Belgičany ráda?
2: Mám.
1: A za co?
2: To byla jedna asi z prvních velkých lekcí pozitivního myšlení. Já jsem nějak vůbec v té honbě za to dostat se do ciziny a získat stipendium. Tedy já jsem jako musela vystát spoustu front a na spoustu konkurzů jsem šla a nikde mě právě nevybrali a ta Belgie zase byla už nevím kolikátá v řadě. Tak já jsem se do toho tak po hlavě pustila, i když tam bylo studium vlámštiny a bylo to vlastně jako náročný. Mně to bylo skoro jedno, já bych asi šla kamkoliv. No a byla jsem velmi závislá na počasí. Svítilo slunce, já měla dobrou náladu. Bylo špatný počasí, já měla špatnou náladu. No a v té Belgii to počasí je takový podobný jako v Anglii. Já jsem tam přijela, nevím, na konci srpna. Ano, tam pořád pršelo. A já jsem z toho byla taková rozladěná. A teď jsem potkávala ty Belgičany, který měli žlutý veselý pláštěnky, červený holíny, usmívali se všichni na sebe, na mě jako na úplně cizího se usmívali. A já jsem potom, já myslím, že mi to trvalo tak pár týdnů, možná dva měsíce, kdy jsem začala pozorovat, co to mám tam jako v sobě, že jsem takovej škarohlíd kvůli tomu, že zrovna nesvítí slunce a proč se to od nich nenaučím nějak. Tak to je největší odkaz pro mě z Belgie.

0: Barbora Čuekos pracovala už jako vysokoškolská studentka. Do své současné firmy, do svého působiště nastoupila na místo marketingové ředitelky. Po roce zaujala pozici ředitelky generální. Barboro, to je závratný posun. Jak jste se s prvotním náporem, s těmi povinnostmi top manažerky vyrovnala?
1: Pro mě to bylo náročné, protože jediný, čemu jsem rozuměla, byl marketing, takže jsem se potřebovala doučit ty všechny zbylé věci o fungování firmy. Nicméně mě to bavilo, v té době jsem neměla rodinu, měla jsem pejska jenom, a tak jsem se do toho tak vrhla po hlavě a první ty týdny a měsíce jsem tam byla třeba do noci. První rok byl vlastně velmi vydatný na to pracování a poznávání a mluvení se všema lidma, abych vyzjistila, čím je problém a co se dá zlepšit.
0: Já jsem našla, že máte dnes 60 zaměstnanců a na starosti také 25 tisíc nezávislých kosmetických poradkyň. To je pro mě úplně nepředstavitelná zodpovědnost být garantem a hlavou tak obsáhlého, širokého týmu. Co je dnes s odstupem času a se všemi zkušenostmi, které máte na té vrcholné pozici, úžasné? A co je na ní přes ty všechny klady, které jste si na ní dokázala najít, zatěžující?
1: To úžasné mně přijde pro jakoukoliv profesi, pro jakoukoliv práci, aby to člověka opravdu bavilo a naplňovalo. Když někdo pracuje v nějaké firmě, tak mně přijde důležitý načíst si, jestli firemní kultura té firmy, hodnoty té firmy jsou stejné jako moje hodnoty. To je pro mě největší klad, že se to shoduje. Mě to tam baví, ta kultura je mi velmi blízká a tím pádem to přitahuje lidi, s kterými potom já ladím a mám ráda ty lidi. Na té druhé straně, jak to skloubit dohromady, aby ta rodina byla vyživovaná a aby se to dalo hezky prokombinovat s tou prací.
0: Když jste měla vyjmenovat tři vlastnosti, které musí mít špičková manažerka, tak jste uvedla odvaha, flexibilita a schopnost jít za svou vizí. A já už vidím, jak se někomu stahují útroby v očekávání tvrdé, přímo železné lady, ale vy taková nejste, rozhodně se tak nejevíte. Takže jsou tam ještě nějaké zřejmě další aspekty, změkčující, výsostně ženské možná, jsou?
1: Já mám to štěstí, že ta firma, kde pracuje, ta kultura je taková velmi ženská i pracuju hlavně se ženama, takže možná, že kdybych měla řídit firmu, kde se, nevím, vyrábí mašiny a auta, asi bych tam ani nezapadla.
0: Co máte na svých podřízených nejraději?
1: Že jsme lidi prostě, že si dokážeme popovídat i o jiných věcech, než jenom o práci. Neoddělujeme to, aby jsme vyřešili nějaký problém od toho, jak se cítíme jako lidi. Přece jenom odpracujeme třetinu života, jsem někde četla. Tak aby ty vztahy byly dobrý, to mně přijde vždycky velmi důležitý kdekoliv.
0: Ale není vše zalité sluncem, čím vás rozčilují?
1: To by se našlo, že jo? Tak třeba, když někdo něco slíbí a pak to neudělá, nebo když někdo neřekne ty věci úplně tak, jak jsou, tak nějak to zamlžuje.
0: Už jste říkala, že byly doby, kdy jste v práci zůstávala hodně dlouho do večera, možná do noci, což asi není život snu.

0: A přitom jste prý od 23 věděla, že v životě chcete být především maminkou. Muselo být asi hodně bolestné ocitnout se v 35 letech mezi bezdětnými a rozvedenými. Jak jste se s tím vyrovnala?
1: No to mám úplně husí kůži, jak to říkáte, jak je to pořád jako živý, ta vzpomínka. Ten můj sen opravdu bylo mít 3 děti a mít je do 30, takže od toho jsem se vzdálela a v těch 35 jsem nevěděla ani, jestli to ještě klapne. Já jsem se začala směřovat s tím, že prostě možná ne každá žena má tu možnost být matkou. Zároveň jsem tam někde držela ten nejvyšší sen, že jestli Pán Bůh dá a nějaká možnost bude, tak já budu neskonale šťastná, když toho matkou budu moc být, ale nechtěla jsem v sobě živit jako nějakou hořkost. To už myslím, že jsem měla ten slogan, že se děje pro moje dobro, takže i když jsem tomu jako nerozuměla, že se ten život vyvíjí prostě hodně jinak, než jsem chtěla nebo než jsem si plánovala, tak jsem pořád na tom hledala nějak to nejlepší, protože zase pravda je, že tím, že jsem ty děti neměla ještě v těch 35, tak člověk má spoustu času, spoustu možností. Já jsem se vzdělávala, chodila jsem na nějaký semináře a jak jsme se bavili o tom dětství, že jsem pořádně nevěděla, kdo jsem, tak zase díky tomu jsem měla ten čas na to sebe zkoumání a hledání toho, kdo jsem a co chci. Takže i když jsem si to velmi uvědomovala, že mi ty děti chybí, rodina, že mi chybí, tak jsem jako neseděla v koutě a neplakala jsem, že to je konec života.
0: Abychom byli konkrétní, vy jste se například vrhla na kanisterapii nebo arteterapii. Jak se to událo?
1: Tak ta arteterapie, to byla medicína na rozvod, protože jsem byla krátce rozvedená a hledala jsem něco novýho. A našla jsem inzerátek na arteterapeutický kurzy, vždycky jednou měsíčně, jeden víkend a zase do teďka z toho těžím. I jsme se tam učili arteterapeutické techniky, učili jsme se o barvách a tam jsem se naučila citlivost pro barvy. Já jsem třeba na dnešek měla připravenýho úplně co jiného na sebe. Ale já jsem tak citlivá na barvy, že někdy mě to až jako rozčiluje. Musím se i obklopit něčím, co zrovna potřebuju nutně, nebo si na sebe něco musím vzít, co vystihuje to, co zrovna jakoby cítím nebo vnímám kolem sebe. Takže to byly úplně neprobádaný krajiny v mém životě.
0: Vždyť je krásné, když ty barvy umocní náš hezký prožitek. A jak to bylo s pejskem?
1: To už jsem byla právě v té firmě, kde teďka jsem. Hodně jsem pracovala a říkala jsem si, co pak celý ten život je jenom o tom, že budu pracovat, to není možný. Já jsem měla takovou jako krizi existenciální, asi bych to nazvala. A četla jsem knížku a tam byla scéna o tom, jak někdo byl nemocný v nemocnici a přišel tam někdo s pejskem. A já jsem o tom v životě neslyšela až z té knížky a já jsem jednou věděla, že to je to, co bych chtěla dělat. A hledala jsem nějaký zdroj a zjistila jsem, že už to tady existuje, že se to bude kanisterapie a že jsou tady už různý organizace, že se dají udělat zkoušky, takže jsem to všechno rychle udělala. Tenkrát s labradorkou jsem začala chodit do domova seniorů. A bylo úžasný. A fascinující je, že teda na té práci se nezměnilo v té době vůbec nic, ale jenom tím, že jsem začala dělat tu kanisterapii, tak jako kdybych dostala větší smysl života a i větší smysl té práce.
0: A další rozměry do života a ono i to setkání se seniory jistě přineslo lecjakou moudrost a úvahu, možná jak dál taky. Tím cizokrajně znějícím příjmením Chuecos vás obdaroval váš druhý manžel, hudebník Ernesto Venezuelan. Jak jste se potkali?
1: To bylo právě na jednom z těch víkendových kurzů, když jsem hledala, jak trávit čas, jak ho trávit hezky, tak tam jsme se potkali na jednom kurzu a dala to láska na první pohled. Teda aspoň z mý strany, akorát to bylo trošku komplikovaný, protože já jsem byla s někým ve vztahu, on byl s někým ve vztahu, tak to bylo trošičku ještě složitější.
0: Vidíte, já jsem tu komplikaci očekávala i na základě rozmanitých povah, protože přece jenom ta jižanská je od středoevropské dost odlišná a i když přijmeme tezi, že odlišnosti nás obohacují, tak si umím představit, že jste se museli v lecjakém ohledu dost snaživě harmonizovat.
1: Ano, stále se harmonizujeme.
0: Na co vzpomínáte s úsměvem?
1: Ježíš, my máme tolik historek, kdy se skutečně ty naše povahy i ty mentality neuvěřitelně střetávají a potkávají, takže to je doteďka trošku téma, že Někdy se řekne v 5 hodin, tak je to pro mě v 5 hodin, ale pro Jihoameričana je to takový jako kolísavý, mám pocit, ten čas.
0: Takže je to prostě někdy odpoledne.
1: Tak, že? Takže na tohle téma máme opravdu spoustu historek a já si pamatuju, jak jsme tady měli jeho rodiče, mám pocit, že to bylo poprvé, co jsme se viděli, takže já jsem z toho byla taková nervózní a měli jsme lístky do Národního divadla. Domluva byla, dejme tomu, že v 6:30 je vezvednu, tam, kde bydlel manžel. V 6:30 jsem přijela a oni byli neoblečení, oni seděli u kafíčka, oni si povídali a teď já jsem úplně cítila, že jim to tam narušuju šíleně, ale já jsem potřeba, aby jsme šli, takže jsem tak jako co nejhezčím způsobem jim řekla, že bychom potřebovali jít. Tak se u toho usmívali, dooblíkali se, manžel si vázal tu kravatu, já říkám zlato, ale začíná to fakt brzo, tam se jako nemůže přijít pozdě do Národního divadla. Musíme zaparkovat a všechno. No a když jsme se blížili a už jsme teda fakt měli zpoždění, tak on rodičům vysvětluje, že tady je ta Slávie a ty taková slavná kavárna a že bychom tam mohli jít na kafíčko. Já nejako říkám zlato, ale vždyť začíná to divadlo, nebo opera, nebo já nevím, co to bylo. Jako kdybych napomínala fakt pomalu nějakého malého kluka a trhali nám lísky a my jsme dosedli a hnedka to začínalo. Tak já tak vítězoslavně jsem se na něj podívala, že fakt nebyl čas na žádný kafíčko, ale pak byla pauza. A on říká, tak teďka půjdeme do té Slávie. Já říkám, počkej, to se nedělá jako v divadle, to nemůžeš prostě, to si tady můžeme dát něco, ale nemůžeme jít teďka do té Slávie. A on se tam zeptal někoho a zjistili jsme, že to byla nejdelší pauza, co jsem kdy zažila. A my jsme skutečně stihli do té Slávie, na to kafíčko a tam se zase on vítězoslavně tvářil. Takže ty středy ohledně vnímání času, to máme do teďka a těch historek máme spoustu.

0: Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je přední česká manažerka a také maminka, která je už 11 let konfrontovaná s diagnózou autismus, Barbora Čuékos. S manželem Ernestem, tím tmavookým, pohodovým Venezuelanem, jste se začali těšit na miminko a klidné očekávání potomka narušilo podezření na Downův syndrom. Jak jste se k takové prognóze postavili?
1: No, to byl pro mě teda šok hrozný. Několik dní jsem se s tím tak jako prala. Někdo mi dal doporučení na knížku Gaia se smí narodit. A to bylo o téhle situaci, že rodiče dostali prognózu v těhotenství, že dítě má Downův syndrom. Oni se rozhodli, že to dítě nechají. A byl tam popisovaný ten život. A ta knížka mě tak úplně vyléčila, protože oni o tom dítěti mluvili tak úžasně. A že to je takový obohacení toho jejich života a že nelitujou ani sekundy a to, že má Downův syndrom, prostě je to její holčička. To mě pomohlo se z toho dostat. Ale těch několik dní, to byl asi týden, tak to bylo náročný, to se přiznám.
0: U vás se ta diagnoza nepotvrdila. Každopádně, co se týká porodu, ani tam jste nebyli standardní, vy jste zvažovali porod doma i v porodnici. Na obojí jste se důkladně připravovali. Nakonec jste to zvládli pouze ve dvou, protože ani jedna ze smluvených asistentek nestačila dorazit k vám domů. Co pocit, že do jisté míry riskujete?
1: S tím jsem se samozřejmě konfrontovala samu sebe, i jsme to diskutovali s manželem. Celý to těhotenství, velký prožitek ladění se na svoji intuici, protože já jsem věděla, že kdyby něco nesedělo, tak velmi ráda jedu do té porodnice. Já jsem ani neplánovala rodit doma. Na to jsem taková příliš zodpovědná, nebo jak to říct, ale podařilo se.
0: Přišel na svět Angel, máte slova pro to, abyste vyjádřila své pocity po narození děťátka?
1: No, úplně posvátný okamžik. Myslím, že to vnímá každá maminka, ať rodí kdekoliv a jakkoliv, ale prostě to, že najednou tady s náma je nová bytost, to určitě potvrdíte, to je prostě zázrak pro každou z nás.
0: Kdy do dnu vašeho nezměrného štěstí začaly vstupovat nějaké pochybnosti a úvahy, jestli ve vývoji vašeho miminka je všechno tak, jak má být?
1: Ty úvahy a různé myšlenky tam vlastně byly od začátku, od toho raného dětství. Ale netušili jsme, že by bylo něco v nepořádku. My jsme absolvovali normální všechny ty zdravotní kontroly, tam se nikdy nic neprokázalo. Takže jsme si jenom mysleli, že to, jak jsme s manželem rozdílní, jak nás dělí ten oceán, ty naše kultury. Takže to miminko naše, hold, to má náročný v tom, že se v něm všechno zkombinovalo, to, s čím my si někdy máme problém poradit v tom normálním životě. A že proto je takový jako jiný. Byl jiný, já si pamatuju, to byly možná tři, že jsme mě koukal, jak si hrál na zemi, on si hrál zvláštním způsobem. A já si už pamatuju, že mi blesklo hlavou, že si neumím představit, jak tohleto dítě dáme jednou do školy. Tam už je nějaká ta myšlenka, že tohle dítě moc asi nezapadne.
0: Když potom ta diagnóza padla, autismus, který nejde vyléčit, ovšem jsou terapie, které dokážou zmenšit a někdy odstranit některé symptomy a je jistě důležité vědět, že se vždycky dá něco dělat. Vy jste rozhodně něco dělali. Na co jste se vrhli, čemu jste se věnovali, co jste posilovali, rozvíjeli, jakými cestami jste se vydali?
1: My, když jsme se dozvěděli od kamaráda, že by to mohl být nějaký, on tenkrát řekl, lehčí autismus, tak jsme koukali, ne, že bychom se z toho teda zhroutili, ale začali jsme si načítat, co to je autismus, co se s tím dá dělat. A hledali jsme na webu. Musím říct, že ten první rok, a tady se čeká teďka dlouho na diagnózu, než jsme věděli i přesně, co to je za autismus, protože několik druhů a několik intenzit, tak ten rok byl nejtěžší, že jsme hltali ty všechny informace, často rozporuplný, protože existují různé metody a jsou často odlišní. Zorientovat se v tom, a jako jsem mluvila o té firmní kultuře, najít si takovou firmu, kde ladím, tak tohle je stejný, najít si takovou metodu, kde s tím vnitřně prostě ladím. A nicméně to jsme potom našli, zhruba po tom roce, a od té doby je nám fakt mnohem líp, protože tahle metoda je dokonce o tom, že autismus souvisí se štěstím, což by mě v životě nenapadlo. A na školeních jsme se učili, jak si to štěstí v životě víc vytvořit, jak ho víc vytvořit v životě toho dítěte i v životě celé rodiny.
0: A to už jsme se dostali do Spojených států amerických k metodě Sunrise.
1: Ano, ano, ano.
0: Předpokládám, o které vy hovoříte euforicky. Našli jste tam oporu v inspirativních zkušenostech mnoha rodin z celého světa. Na čem je ta metoda založená?
1: Založili to vlastně rodiče, kteří byli v téhle situaci, že se jim před už nevím víc než 40 lety narodil chlapeček. Tenkrát se ty děti dávaly automaticky do ústavu a ty praktiky byly drsní. To bylo takové to přivazování a zavírání někam do malého prostoru a oni řekli, že ne, že s tím naladějí. Už měli dvě dcery předtím. Ale nebyla jiná metoda. Ty to měli tisíckrát těžší, než to máme teď my všichni. A začali objevovat a hledat. A to, jak vyvinuli tu celou metodu, bylo, že pozorovali toho svého chlapečka. A snažili se ponořit do toho, co on žije, co asi prožívá. A když on se takhle houpal zepředu dozadu, tak ta maminka kousíček od něj si sedla a houpala se zepředu dozadu. Prostě snažila se úplně, jak kdyby se do něj dostat. A tímhletím způsobem velmi dlouho dělala jenom to, co dělal on. Si lidi možná myslí, že to je jenom to napodobování, ale ono to není jenom jako vnějškově dělat to, co dělá to dítě, ale nějak se dostat do toho prožívání. Ty děti jsou fascinovaný světem, aspoň někdy během toho dne, někdy můžou křičet a můžou mít záchvaty, ale někdy se třeba koukají, nám se zdá, že do prázdna, takovým fascinujícím způsobem, že hledat tam to, co oni tam vidějí krásného, to je podstata toho napojovat se na to dítě, připojovat se k tomu dítěti. No a ta maminka to dělala velmi dlouho, týdny, až po velmi dlouhé době jednou se on na ní takhle pomalinku podíval na chviličku. A ona to vnímala jako, že to je ohromný výsledek.
2: Protože ten oční kontakt není u autistických dětí častý a někdy ano, ani možný.
1: Ano, je to vlastně velmi vzácný. A pro ní a pro toho jejího manžela to bylo povzbuzení, že to, co dělají, dělají skvěle. A když to sdíleli s odborníkama, ty jim řekli, že se zbláznili, že jako týdny něco dělat a mít za to jeden miniaturní pohled, že to je směšný, ale to mně přijde inspirující, ta jejich odvaha, to jejich průkopnictví a to následování toho hlasu, co oni slyšeli, nebo nějaký ty intuice. A oni tímhletím způsobem, když to shrnu vlastně, já půjdu do tvýho světa, já se budu učit o tvým světě, protože já vidím, že pro tebe ten náš svět je hrozně těžký. Tak já půjdu k tobě. A tím, jak ty uvidíš, že já pořád chodím k tobě, ale jako s láskou a opravdově, nejenom na oko, tak tam se pak dějou ty zázraky, že to dítě pomalinku se začíná vydávat do toho našeho světa. Ale když říkám pomalinku, myslím pomalinku. Jo? My jsme vlastně začali s tou metodou v 6 a Angelovi bude 11, takže my to děláme dlouho a nemůžu říct, že by Angela byl plně v našem světě zdaleka, nicméně, když porovnám Angela teď a Angela tenkrát, tak to je nebe a duda.

0: Stříbrný vítr.
1: Jitka Novotná a její host
0: na dvojce.
2: Paní Barbora Čuekos nám vypráví o svém životě, ve kterém je tou největší hvězdou její anchel, andílek, 11-letý autistický chlapec. Vy neustále sledujete, co ho baví, a to děláte. Je to takzvaná metoda připojování. Člověka napadá, že vás takový způsob může čas od času uvést do situací, které pro vnějšího pozorovatele vyznívají možná až komicky.
3: Takových situací je spousta. Nicméně ta metoda předesílá to, aby se takhle pracovalo v bezpečí domova. Ale my obzvlášť v začátku, my jsme byli tak nadšení tou metodou a tak jsme viděli, jak to hezky funguje. Anchel se víc smál a víc na nás díval a byl celkově takový radostnější a měli jsme prostě větší vztah. Jo, už to nebylo tak, že jsme byli vedle sebe, ale byli jsme víc spolu. Tak hlavně můj manžel, to byl úplnej přeborník na připojování se stále, vždy a všude. Takže si pamatuju, jak si Anchel třeba lehal na chodník, což mě ani nenapadlo, že bych to udělal. A manžel si prostě lehnul na chodník taky, dítě šťastný, manžel šťastný, nebo jednu dobu manžel Anchela vozil ráno do školky vláčkem jezdili, což se mu moc líbilo. A zrovna jsme si hráli s takovýma tykadlama, je to jakoby čelenka takhle na hlavu a má to pohyblivý tykadla a skoro všechny hračky my jsme měli dvakrát, aby to vždycky mohl mít jakoby on a jeden z nás. No a Anchela to tak zrovna bavilo ty dny, že oni takhle šli i na tu zastávku a sedli si do toho vlaku a takhle tam prostě spolu jeli a já musím říct, že to jsou okamžiky, kdy jsem toho svého manžela milovala ještě mnohem víc, že je mu to všechno jedno, co si myslí ostatní, protože dítě je šťastný.
2: Ono to vypadalo, že Anchel nebude mluvit, nakonec se podařilo rozvázat jeho verbální komunikaci v 6 letech. I tohle přičítáte metodě Sunrise?
3: Já samozřejmě netuším, jak by se Anchel vyvíjel, kdyby jsme s ním dělali jiné věci nebo kdyby jsme nic nedělali. Já si myslím, že to určitě pomohlo. I když paradoxně tam se pracuje vždycky s nějakým cílem, vždycky pro to dítě máte nějaký cíl v určitým období. A my jsme si chtěli dát za cíl, aby se rozmluvil, ale ty experti, s kterými jsme to konzultovali, tak nám vždycky říkali, abyste to neuspěchali, ještě ne. A já si říkám, že Mare, moje dítě nemluví a už je mu tolik, tak jak jako, aby jsme to neuspěchali. Ale skutečně jsem šťastná, že jsme ty doporučení a typy vyslyšeli a oni nás pořád pobízeli, aby jsme víc budovali ten vztah, aby jsme víc podporovali tu legraci, protože skrz tu legraci a tu zábavu on se na nás víc díval a bylo vidět, že opravdu víc do toho našeho světa chce vstupovat. A pak se rozmluvil skoro mimochodem prostřednictvím té hry.
2: Já myslím, že humor a hravost, když by jich bylo víc ve vztahu rodičů zdravých dětí, tak by to taky vůbec neškodilo. Co dál si můžeme přenést z těch vašich zkušeností do života nás, neautistů?
3: Víte co, my když jsme jeli na to první školení do Ameriky, to bylo opravdu promytí mozku. Si představte sál, kde sedí asi 150 rodičů v různý fázi zoufalosti ze situace doma se svým dítětem, dokonce některý měli více dětí na autistickém spektru. A oni tam vběhli a všichni se radostně tvářili a gratulovali nám všem, že máme doma takový děti a že máme doma takový požehnání mít takovýhle děti. A my jsme na ně všichni koukali. Jo, to nevíte, jestli jste jako necestovala přes tu půlku zeměkoule úplně zbytečně, jestli to je opravdu tak. A skutečně, jak kdyby mi tam někdo vybrousil kus mozku a dal mi tam jako nějaký jiný součástky, protože oni nabízí úplně jiný náhled na ty děti, ale i na svět, i na život. Takže když třeba tam zaznělo, kdo jste přijeli, abyste se dozvěděli, jak pomoct svýmu autistickému dítěti, a kdo jste přijel, abyste se dozvěděli o štěstí, no tak já jsem byla ta, která se hlásila v té první skupině. Já jsem chtěla vidět, jak pomoct tomu mýmu Anchelovi. A až během toho týdne jsem pochopila, jak to souvisí, že když já jako rodič budu šťastná, když my rodiče budeme šťastní, tak to je ta nejlepší pozvánka pro dítě s autismem, teda, aby šlo do toho našeho světa. Tedy já si myslím, že to prostě je přesah potom úplně pro každýho. Není to smysl života, aby jsme byli co nejšťastnější, ať už máme jakýkoliv dítě, nebo ať nemáme dítě, ať máme jakoukoliv práci, být šťastný každý den a každou chvíli a v každé etapě života. A dokonce, i když ty věci jsou těžké, tak si tam hledat ty třeba drobný okamžiky štěstí, tak to mi to dává, no.
2: Poslouchá se to pěkně, ale dokážu si představit, že jsou lidé, kteří se ocitli v podobné situaci jako vy z hlediska péče o autistické dítě, ovšem nejsou materiálně tak zabezpečeni jako vy. Vy jste žena ve vysoké pozici, dobře zakotvená, můžete si ty cesty finančně dovolit. Tuším správně, že i pro ty lidi méně movité existují způsoby, jak se této metody dobrat a že možná i pro ně existují vaše webové stránky, na kterých se dělíte o zážitky ze seminářů, ale vlastně dáváte docela důvěrně nahlédnout i do denního života vaší rodiny.
3: My samozřejmě se potkáváme se spoustou rodičů, mnoho nám jich píše a ne každý má možnost jet na školení do Ameriky, nebo ne každý mluví anglicky, a nebo ne každý má zrovna hlídání třeba pro to své dítě, takže je spousta lidí, kteří se tam nedostanou a my máme radost, protože spoustu těch rodičů známe a víme, jak aniž by kamkoliv jeli, tak udělali něco tak krásného doma s tím svým dítětem a vlastně jsou mnohem šikovnější, než jsme my jsme to museli tam někde jít naučit, ale oni bez toho všeho dělají něco podobného jako my. Jsou tu knížky už. Je tady knížka Průlom v autismu, což napsal vlastně ten chlapeček, který byl kdysi autistický a když jsem říkala, jak se tam kolíbal ze strany na stranu a měl opravdu těžkou formu autismu, tak je to skoro neuvěřitelný, že ten se z toho dostal tak, že to nepoznáte. On nás školil, takže když přišel do místnosti, já jsem to začala brečet, protože to je taková naděje setkat se s někým konkrétním, kdo působí normálně a jezdí po celém světě školit o autismu. To je úžasný. Existují na YouTube nahrávky v angličtině, v češtině. Já myslím, že prostě komu je ta metoda blízká, musí být tak jako blízká srdci a duši, si myslím, tak ten si určitě najde cestu.
2: Na tom vašem webu se dočteme například, že 2 roky čtete večer tutéž knížku stále dokola, protože jej Angel žádá, že nemijete a nečešete vlasy, protože se bojí, že to bude bolet. Ale také třeba to, že daleko lépe zvládá cestování, než tomu bylo v minulosti, urazil cestu do Jižní Ameriky, to považuji za zázrak. Jak to má s kamarády? Protože ta socializace bývá u autistů složitá. Máte kamaráda?
3: To je vlastně úplný jádro i té metody, co děláme. Že samozřejmě, že si přejeme, aby jednou uměl dobře číst a psát a počítat a všechny ty základní věci, co se učí děti ve školách. Ale gro je skutečně na ty sociální, společenské dovednosti. Někdo si ho zeptal jednou, a máš nějaký kamarády? A on tak byl úplně zaražený a zase se ten člověk ptá, a kdo jsou tvoji kamarádi? A on se kouknul na mě a na manžela říká, maminka a tatínek. Takže zatím to tak vypadá, že největší kamarádi jsme opravdu my. Jeho kamarádi jsou dobrovolníci, což jsou starší lidi, který on považuje za kamarády. Není to samozřejmě vztah kamarádství, protože oni se k němu vztahují jinak, oni se učí tu naší metodu, takže není to rovnoprávný stav. Jeho největší kamarádky jsou moje neteře, jeho sestřenice, ty jsou v podobném věku. Jsou neuvěřitelně empatický, takže taky to ale vlastně není rovnoprávný vztah, jo? Protože oni se hodně přizpůsobují jemu, ale to jsou tak jakoby první zrnka kamarádství. A potom mám dobrou kamarádku, ta má syna, a my se vídáme, tak tam taky tak jako budujeme pomalinku ten kamarádský vztah.
2: Takže léčba dětmi se začíná osvědčovat. Když říkám léčba, chápete, Barboro, autismus spíš jako nemoc nebo způsob bytí?
3: Spíš ten způsob bytí. Jsem slyšela jednu teorii, že jako lidstvo jsme možná v nějaký nový fázi vývoje a že děti s autismem a s jinýma dalšíma poruchama jsou možná takový předskokani nový doby. A moc se mi líbil ten příměr, že ta jejich diagnóza je tak silná, že oni neumějí, nemůžou být tady oběma nohama na té naší zeměkouli a jednu nohu si nechávají pořád tam někde v těch vesmírných výšinách, aby měli to spojení, který my tady už jsme hodně ztratili. A to, co říkají rodiče, mají často slzy v očích a jsou dojatý, když mluví o těch svých dětech, co jim nesou do života, že jsou čistá radost, že je učí autenticitě, užívat si drobností, být vděčný za všechno. To je vlastně ta krásná kvalita života, že to víc pro mě je tím směrem, jak jste se ptali, to je způsob bytí, než že by to byla nějaká nemoc. Ale samozřejmě je to náročné. Já teďka nechci, aby to působilo, že to je jako idylka a procházka růžovou zahradou. Jsou to samozřejmě velmi náročné situace a náročné období, ale pořád si myslím, že se tam dá najít něco dobrýho.

0: Barbora Čuekos, manažérka a maminka, je s námi v pořadu Stříbrný vítr. To působení ve vonavé, parádivé, přitažlivé branži by jistě lákalo nejednu ženu. Nenapadlo vás nikdy třeba v konfrontaci se synovou poruchou, že vkládáte spoustu úsilí do světa jisté, snad se neurazíte, povrchnosti, pozlátka, nebo řekněme záležitosti, která je nad stavbou, nad elementárními životními otázkami?
1: To je moc dobrá otázka. Jak jsem mluvila o firemní kultuře, já si myslím, že kdyby tam nebylo něco hlubšího v podstatě té firmy, tak bych tam asi možná ani nenastoupila, nebo tam byla chvíli. Ale tam se hodně zdůrazňuje práce se svým vlastním potenciálem. Zdůrazňuje se, že každý z nás je jedinečný a že každý máme v sobě tu jedinečnost najít. Zdůrazňuje se to, že když přijde problém nebo překážka, že to je jenom o úhlu pohledu a že se na to můžeme dívat jako na příležitost. Takže svým způsobem je ta firma mentálně myšlenkově připravila na příchod toho syna úplně ideálně. Byla to práce, která mě bavila. Měla jsem vlastně permanentně takový výcvik a vnímám ty poslední roky tak, že co mě naučil Angel zase, jsem já mohla vracet do firmy, ještě na nějaký možná další úrovni, a to, co jsem se naučila ve firmě, se mohla dávat Angelovi. Takový zvláštní koloběh.
0: Vy jste dáma, která hlásá nebo dlouhá léta říkala, že můžeme být zároveň skvělé mámy a zároveň mít práci, která nás baví a naplňuje, ale teď se něco mění. Něco se zlomilo, něco se posunuje, něco jste přehodnotila.
1: A vlastně si to pořád myslím, že můžeme být i dobré mámy, i mít práci, ale já jsem právě teď došla k závěru, že v té firmě chci skončit a chci se tomu synovi věnovat naplno. Vstupuje do prepuberty. Jak jsem říkala, že nedávno byly pro nás ty časy s Angelem náročný, tak tam se začaly objevovat věci nové. Je pravda, že v každé fázi toho vývoje jeho je vždycky něco novýho. A já jsem už delší dobu slyšela takové volání svoje, že bych vlastně s ním chtěla strávit víc času, věnovat se mu víc a zkusit ještě z něho dostat právě to nejlepší, protože si myslím, že tím, že mu teďka bude 11, tak máme možná, nevím, 10 let. On je takový nasákávací, jak nasákávací houba, jo? Že já úplně cítím, že teď ještě je velmi otevřený se učit nové věci, dozvídat se nové věci a mám chuť do toho tu energii vložit teďka všechnu. Já i když jsem ten čas dělala mezi práci a rodinu a Angela, tak je tam třeba tolik služebních cest a jsou dlouhý, že jsem vždycky na tom fakt musela pracovat, abych to zvládala. Opravdu se moc těším, že teďka ten rok si s ním užiju naplno a pak uvidím, co bude dál.
0: Stále ještě chcete vybudovat alternativní vzdělávací centrum pro děti, případně i jejich rodiče?
1: Pořád o tom laškujeme s manželem, nás to drží už dlouho. Ne, že by to byl teďka nápad k realizaci zrovna v tomhle roce, ale pořád nám to tam někde hraje do budoucna.
0: Když jsem pročítala texty o autismu, zaujala mě slova jedné terapeutky, která řekla, vnímám, kolik starých záležitostí a osobních zranění si každý z nás dospělých nese a jak je děti s autismem dokážou otvírat. Jakoby bušili na to, co nechceme vidět. Souhlasila byste s ní?
1: Ježiš, tak to je nádherný, tam mi mluví z duše. Tohle zažíváme s manželem. Pro nás je Angel takový zrcadlo, jak kdyby někdy on volal, nedívejte se tolik na mě, dívejte se na sebe. A my cítíme, že vždycky, když se pohnou nějaké věci u nás, tak se jak kdyby vytváří prostor, aby se něco pohlo i u něj. A jak pracujeme s dobrovolníkama, tam jsme si toho nemohli nevšimnout, protože on si třeba s každým z nich hraje jinak. Oni se vystřídají a zatímco s jedním tam skáče a je radostný, tak přijde někdo další a on se třeba úplně jako uzavře a najednou si chce prohlížet knížku a furt se mění ty činnosti, nálady, mění se to, co on říká těm lidem. A my jsme byli opravdu svědky toho, že mnohokrát on jim tam řekl věci, kdy ty lidi vyšli z pokoje úplně skoprnělí, protože on mačká nějaký naše čudlíky, skrytý komnaty, takový ty dvířka, co nechceme otevírat, až bych řekla traumata. A on to dělá takovým zvláštním, podle mě velmi nevědomým způsobem. Ale prostě člověku se při přítomnosti s ním něco secvakává. A on je takový zvláštní terapeut.
0: Jak to udělat, abych stále mohla jít za svými sny? Na to se ptáte žen na různých školeních při coachingu a mentoringu. Tam se teď já vás, protože navzdory námitkám, které může leckdo vznést, že totiž jedna věc je přečíst si příručky o pozitivním myšlení, druhá uvést ta moudra do života, vy dokazujete, že ke skutečným činům jste odhodlaná a umíte se do nich opřít. Tak jak kráčet za svými sny?
1: Hlavně se s nima skontaktovat, vůbec si je uvědomit, protože já si myslím, že obzvlášť, když už nám je pár let, tak ten každodenní život je pro každého z nás tak náročný někdy, že na to můžeme zapomenout. Takže dovolit si třeba se vrátit do dětství, protože spousta těch snů žije v dětství. Když jsme byli malí holčičky, malí děti, tak tam jsme toho spoustu navykládali. Tak třeba tam se vypravit a zavzpomínat. Uvědomit si, co bych chtěla, co bych ještě chtěla, a jako nezaparkovat to. Mně se líbí výraz zaparkovat to, protože třeba nemyslím, že jde život dolů, já si myslím, že jde život nějak nahoru, nebo že se rozšiřuje, rozvětvuje, rozbarvuje, že je to fakt naše zodpovědnost, jak si ten život prožijeme, že je to hrozně lehký na někoho svalit jinýho, ale že je to krásný si říct, já si ten život užiju.
0: Je to krásný. Tohle všechno nám řekla Barbora Čuekos, která vyznává v životě, podle mého, trpělivost, pochopení, moudrost, lásku, pokoru, a také jste velmi statečná. A já vám děkuji za to, že jste se s námi o své postřehy, myšlenky, zážitky a zkušenosti podělila. Mějte se pěkně, ať se vám daří.
1: Děkuji vám, nashledanou.
2: Tak to byla repríza pořadu Stříbrný vítr. Hostem Jitky Novotné byla manažerka Barbora Čuekos. Režii měla Ivona Žertová. Na pořadu spolupracovali Jan Brauner, Jakub Břížský a Filip Lukeš.
3: Český rozhlas uvádí Tobogán.
4: Tentokrát zavzpomínáme na další vzácnou návštěvu, která k nám dorazila v loni v září. Přišli Eva a Václav Hudečkovi a s nimi Jura Pavlica a Lukáš Klánský.
5: Tobogán uslyšíte v sobotu dopoledne po 11. hodině.
3: Na Dvojce a na Pohodě. 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty.
5: Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali
3: Taťána Medvecká,
5: František Kinský,
3: Saskia Burešová,
5: Miroslav Hanuš,
3: Lucie Výborná,
5: Jakub Kvášovský,
3: Naďa Konvalinková,
5: Daniel Stach,
3: Jaroslav Svěcený
5: a Martin Mišička.
3: Vyberte absolutního vítěze.
5: Hlasovat můžete prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru Šarm, Mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti,
3: nebo také na e-mailové adrese charm@rozhlas.cz.
5: Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor,
3: chytrý telefon,
5: DAP rádia a další ceny.
3: Více informací na www.charmantniosobnost.cz.

0: bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Vedení letiště Praha dnes přebírá podnikatel Radomír Lašák. Červenec byl zatím nejtragičtějším měsícem letošního roku na českých silnicích. Zemřelo 41 lidí. A bude oblačno až zataženo, přechodně polojasno, během dopoledne přehánky, lokálně bouřky, ojedinile silné, teploty do 33 stupňů, na Jihomoravě až 36. Zprávy vám přináší Mária Kunová. Letiště Praha má ode dneška nového šéfa. Do funkce nastupuje podnikatel Radomír Lašák. Jako vhodného kandidáta ho vybralo ministerstvo financí. S výběrem ale nesouhlasí například opoziční ODS nebo odbory letiště. Vadí jim mimo jiné, že Lašák v minulosti vedl české aerolinie, které pod jeho vedením byly ve ztrátě. Obávají se taky privatizace letiště a jeho vstupu na burzu, říká za odbory Vlasta Palová.
3: My neznáme tu vizi, kterou má pan nový šéf o rozvoji letiště. Bylo nám jen prezentováno, že je potřeba další větší rozvoj. Takže vůbec nevíme, s čím přijde, to musíme pak čekat až na ten jeho nástup.
2: Odbory už v červenci vyhlásily stávkovou pohotovost. Teď mají v plánu počkat na první kroky nového šéfa a poté rozhodnou, jestli přejdou do stávky. Při dopravních nehodách v Česku zemřelo v červenci 41 lidí, tedy o 6 víc než loni. Jde zatím o nejtragičtější měsíc v letošním roce, vyplývá to z policejních statistik. Nejvíc obětí si vyžádalo pondělí 27. července, kdy na silnicích zahynulo 6 lidí. Od začátku roku eviduje policie 222 obětí. Během ruského nočního útoku na Kyjev zemřelo nejméně 9 lidí, dalších 28 je zraněných, informují o tom ukrajinské záchranné složky. Škody Kyjev hlásí v 5 okresech hlavního města. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský uvedl, že Rusko na Ukrajinu útočilo 27 balistickými střelami. Kyjevu se podařilo zneškodnit jen jednu z nich. Proti takovým raketám jsou účinné pouze některé systémy protivzdušné obrany, například americké systémy Patriot. Podle Zelenského má ale Ukrajina nedostatek střel do nich. V Hronově začíná 96. ročník festivalu amatérského divadla Jirásku v Hronov. Návštěvníkům nabídne desítky divadelních představení, koncertů a taky výstavy nebo speciální dny věnované tanci a lidovým tradicím. Oficiální zahájení je 2 hodiny popoledni před Jiráskovým divadlem.
4: Už v době slavnostního zahájení nabídne festivalový program představení Emamele Maso v podání ochotníků ze Strakonic. V 5 odpoledne začíná další ochotnické představení Ani za milion. S tím přijeli amatérští divadelníci z Hranic. No a večer zahrají třeba i turnovští Tutubazo, Čekání na Filipa. V doprovodném programu v parku Aloise Jiráska dnes zahrají 3 kapely. Z Hronova Václav Plecháček, Český rozhlas.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
2: Bude oblačno až zataženo, přechodně polojasno, během odpoledne čekejte přehánky, lokální bouřky, ojedinělé i silné a k večeru bude v Čechách ubývat srážek, místy se vyjasní. Teploty budou mezi 28 a 33 stupni, na západě a severozápadě Čech kolem 25, na jihovýchodě Moravy až 36, na horách naměří 23 stupňů, v Beskydech až 29 a v Krušných horách kolem 18 stupňů.
1: Doprava.
2: Na dálnici D1 na průjezdu Brnem směrem do Prahy popojíždí kolona na kilometru 197 a pracují silničáři, jede se jedním pruhem. Fronta začíná na 200 kilometru, je na víc než půl hodiny. Na silnici 34 z Pelhřimova do Humpolce je fronta za odbočkou na Onšovice, silničáři tam opravují silnici. Na 2 místech řídí provoz semafor Kyvadlově a zdržíte se přes 20 minut. To byly zprávy.
1: Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás baví.
6: Haló, Soukup? Haló?
5: Hudební pořad Ondřeje Soukupa na Dvojce.
7: Tady je Ondřej Soukup, já vás vítám. Teď jsem čet jedno takové mudrosloví, to jsem opravdu se z toho natchnul. Gene Simmons z Kiss řekl, naučit se hrát na basu je jako naučit se dýchat. Děláš to, ale nikdo si toho nevšimne. Díky, Gene. Taky jsem chodil 6 let na konzervatoř a denně jsem cvičil třeba 3-4 hodiny. Ale Lenny Kravitz, myslím, že žádný 3-4 hodiny necvičil. Lenny Kravitz napsal výbornou písničku, která se jmenuje Není konec, dokud není konec. It ain't over till it's over. Kravitz totiž chodil s herečkou Lizou Bonet a potom v roce 87 se vzali, jak jinak, a po 3 letech jim to v manželství začalo skřípat, jak jinak. A tak Kravitz napsal píseň It ain't over till it's over v naději, že se jim podaří vztah zachránit. Ale nakonec se stejně v roce 93 rozvedli, no prej zůstali dobrými přáteli, tak jim gratuluju. Je hodně slyšet, že ta písnička byla silně inspirovaná zvukem Motownu. Motown byla gramofonová společnost, která se specializovala převážně na černou hudbu a taky je inspirovaná skupinou Earth, Wind & Fire. Mimochodem, na konci téhle písně hraje dechová sekce Earth, Wind & Fire, kterou si Kravitz pro natáčení půjčil. A sám, když jsem tuhletu písničku poprvé slyšel, tak já jsem myslel, že to je nějaká stará píseň ze 70. let. Byla mi hrozně povědomá, ale mýlil jsem se, ta písnička opravdu vznikla až na začátku 90. let a napsal jí osobně Kravitz. A on o vzniku té písně říká, že byl v hotelovém pokoji v Los Angeles, měl tam sebou Fender piano, Fender Rhodes, který si přinesl, seděl ve tmě, protože to pro něj bylo temný období, a hrál si různé akordy. A najednou ho napadla tato akordová struktura a skladba byla na světě. A on věřil, že v jeho vztahu nic není ztraceno, dokud nebude naprostej konec. Protože doufal, že vždycky je šance, že to nějak dá dohromady, že to dokáže. Ale nepodařilo se to. Ale to nevadí, protože rozchod tak jako tak dal vznik dobré písni. Prostě člověk se má zamilovat, napsat o tom píseň, pak se co nejdřív rozejít, to je jedno, kdo komu dá padáka, prostě napsat další píseň, nejlépe o zradě, o rozchodu a o svém utrpení, a v zápětí se znova zamilovat a může vzniknout nová další píseň. Prostě životní houpačka byla vždy největší tvůrčí inspirace.

To má neskutečnou atmosféru opravdu 70. let. No hold, zmýlil jsem se, napsal to Lenny Kravitz opravdu až v 90. roce. People gotta move, lidé se musí hýbat a interpret je Gino Vanelli. Gino Vanelli je zpěvák a skladatel, kterého u nás nikdo nezná, nebo možná skoro nikdo nezná. On je původem Kanaďan, který se narodil italským rodičům a v roce 72 se odstěhoval se svým bráchou Joem do Los Angeles. No a tam se samozřejmě beznadějně snažil prosadit. Vůbec se to nedařilo, jak to většinou bývá, takže se svým bráchou se odstěhoval do Los Angeles. A tam se beznadějně snažil prosadit, což se nedařilo, jak to většinou bývá. A tak šel s bráchou před RNC Studios a tam na parkovišti několik hodin čekali, až někdo důležitý vyleze. A dočkali se. Vyšel Herb Alpert, to je slavný trumpetista a spolumajitel studia, a oni mu narvali kazetu s demosnímkami a u toho je samozřejmě chytla ochranka a div je nezbyli. Ale Herb Alpert si kazetu poslechl a vydal jim desku s názvem Crazy Life, bláznivý život. A tam byla píseň People Gotta Move. A díky této písni se Gino Vanelli stal prvním bílým zpěvákem, který vystoupil v pořadu Soul Train, když v něm zaspíval 15. února 1975. A abyste věděli, Soul Train bylo show produkované černými producenty a bylo jenom pro černé publikum. Bílí se na to vůbec nedívali. A když se Vanelli zeptal producenta a moderátora pořadu Dona Corneliuse, proč ho vůbec pozval jako bílýho, tak Cornelius mu odpověděl, že ho nepovažuje za docela bílýho. A Gino měl černý zvuk a po svém vystoupení v pořadu si získal velké černošské publikum. Tak si teda poslechněte černý zvuk od ne zcela bílého kanadského.

Pavel Fort a přines mi jeho LPčko a vím, že jsem z toho byl tehdy strašně nadšený. Seven, což znamená ku podivu sedm, a David Bowie. Ta píseň byla původně napsána jako součást hudby pro počítačovou hru Omikron. Mimochodem, Omikron, stejný název, má italský film ze 60. let, skvělý italský film. A David Bowie sám ve hře vystupoval jako fiktivní postava a hrál ve virtuální kapele The Dreamers. A Bowie tuhle tu píseň později zařadil na své album Hours. A text pojednává o životě, víře, smíření a konečnosti. Mnoho fanoušků i kritiků o obsahu písně hovořilo jako o vnitřním rozjímání Bowieho a o stárnutí, o ztrátě a o osudu. A Bowie v textu reflektuje ztrátu orientace, smyslu a paměti. Prostě je to všechno velmi osobní a existenciální téma. A možná Seven, čili sedm, může symbolizovat také sedm smrtelných hříchů nebo sedm dnů v týdnu a možná to může být i metaforou pro uzavření životního cyklu. Bowie v písni zpívá: zapomněl jsem, co mi řekl otec, zapomněl jsem, co řekl, zapomněl jsem, co mi řekla matka, jak ležíme na tvé posteli, na mostě agresivních lidí. Nebyl jsem daleko od pláče, měl jsem sedm dní na to žít svůj život, nebo sedm dní ke smrti, moje srdce není zlomené, moje trpělivost nebyla zkoušena, měl jsem sedm dní na to žít svůj život, nebo sedm cest ke smrti, sedm dní na žití mého života, nebo sedm cest ke smrti. Hodně optimistická píseň, že ano?

0: Soukup? Haló?
1: Hudební pořad Ondřeje Soukupa.
2: Čas mláďat, skupina Elán. Pamatujete si na tu písničku? No, já teď vezmu povídání o další písni trochu odjinut. Já jsem zhruba od svých 20 let do svých 42 let velmi aktivně hrál na baskytaru nebo na kontrabas, který jsem vystudoval na Pražském konzervatoři u pana profesora Pošty, legendárního prvního basisty České filharmonie. Napřed jsem chtěl být umělcem vážné hudby, ale pak jsem začal hrát jazz a působil jsem jako studiový hráč a hrál jsem se všemi možnými seskupeními, s orchestry a zhruba 2 roky jsem hrál také s orchestrem Václava Hybše. Byla to hudba služba, jak on sám říkal. A orchestr Václava Hybše jeden rok někdy na konci 70. let doprovázel bratislavskou Liru, kde během jednoho z koncertů vystoupila také skupina Elán. A pánové z Elánu přišli za Hybšem, jestli by si mohli vypůjčit baskytaristu, protože Jožoráš, který v Elánu na baskytaru hrál a samozřejmě i zpíval, chtěl jen zpívat a mít volné ruce, aby si mohl pobíhat s mikrofonem po pódiu. A tak mi Vašek Hybš řekl, jestli bych to s nimi neodehrál, že na písničku, kterou budou hrát, mají noty. A tak jsem ji s nimi jednou odehrál na zkoušce a večer potom na koncertě. Kluci byli správně popikově oblečení a já mezi nima stál jako úplný idiot ve smokingu s motýlkem, protože to byl stejnokroj orchestru. Ale ta písnička, kterou jsem s nima hrál, se mi tehdy strašně líbila. Jmenovala se Čas mláďat a napsal ji Vašo Patejdl a text napsal Boris Filan. Vašo byl opravdu hrozně dobrý skladatel. Podle mě Elánu napsal jeho nejlepší písně. Třeba Voda, čo ma drží nad vodou, Láska moja nebo Kaskadér a dál a dál a dál. Já na něj fakt často myslím, protože odešel nedávno a náhle a pro mě naprosto nepochopitelně. Vašo, poslouchej, tohle si napsal zhruba před 50 lety.

No vidíte, tady tu písničku ale zpíval Vašo Patejdl, ale když mě tehdy vytáhli z orchestru, aby hrál místo Ráže na baskytaru a Ráž tam poskakoval s mikrofonem, tak ji asi tehdy musel zpívat Ráž, nebo já nevím, jak se tehdy kluci dohodli, to už je fakt dlouho, já si to nepamatuju. Feel je známá píseň od Robbieho Williamse. Tu písničku napsal se svým tehdejším spolupracovníkem a producentem Guy Chambersem. Robbie Williams poté, co se dal na svoji solovou kariéru, tak podepsal v roce 2002 rekordní smlouvu s EMI na 80 milionů liber. A ono to vypadalo, že tenhle ten drzej popovej týpek má celý svět u nohou. Rozhodně na první pohled vypadal jako extrovert s těžkým egem, ale ono to bylo jinak. Robbie Williams byl ve skutečnosti nejistý a zřejmě od počátku své kariéry v kapele Take That v 90. letech bojoval s depresem a s problémama se sebevědomím a samozřejmě bral drogy, které v tom dost pomáhají. No a v písni Feel zpívá o tom, jak se snaží pochopit své místo ve světě jako zpěvák s výjimečným talentem, ale s naprosto nedokonalou osobností. A když pak připravoval své první solové album Escapology, to je to album, za který dostal těch 80 milionů liber, musel mít depresi z toho možná taky, tak Williams měl původně potíže s napsáním textu k téhleté písničce, protože se myslel, že hudba Guy Chamberse je vzhledem k jeho tehdejšímu duševnímu stavu příliš pesimistická, ale nakonec napsal velmi jednoduchý, ale asi upřímný text, já ho část přečtu. Chci cítit opravdovou lásku, chci domov, ve kterém žiju, protože mám příliš mnoho života, proudí mi v žilách a mizí a mizí. No, tak v tomto duchu je celá písnička. Ale já pustím jinou verzi téhleté písně, která je ze životopisného filmu o Robbie Williamsovi, který se jmenuje Better Man, lepší muž. Četl jsem na ten film velmi dobré kritiky, ale bohužel u nás si ho na žádný platformě nejde pustit, aspoň já jsem ho nikdy nenašel. William se v tom filmu hraje animovaný malý šimpanz, protože on sám o sobě říká, že na pódium si připadá jako cvičená opička a režisér se toho chytnul a nechal Williamsovi v animačním studiu dát podobu malého šimpanze. A desetiletý chlapeček Carter G. Murphy píseň Film pro tenhle ten film velmi dojemně naspíval. A někde v polovině písně se k němu přidá herec Steve Pemberton, který ve filmu hraje Williamsova tatínka. Takže tady je ta nádherná komornější verze písničky Film.

0: Soukup? Haló?
1: Hudební pořad Ondřeje Soukupa na Dvojce.
2: A tady je Ondřej Soukup. Děkuji, poslouchejte, jsem nadšen za každého posluchače. The Court of the Crimson King a skupina King Crimson. To je nejznámější skladba těch zuřivých průkovníků progresivního roku. Ta skladba má vyvolat představy Černé královny, pohřebního pochodu a ohnivých čarodejnic na středověkém královském dvoře. A prosím vás, neděste se, ta píseň má 9 minut. Nikdy nebyla vydána jako single, ale přesto ji vysílala rádia, což předpokládám se stane také dnes a myslím, že na Českém rozhlase 2 určitě poprvé. Trochu ji zkrátíme, ale ne moc, protože v poslední třetině je takové dlouhé ticho a to je zbytečný, prostě je to zbytečný, zkrátíme ji malinko. Skupina King Crimson v téhle skladbě smíchala jazzový prvky, klasický symfonický prvky a docela dost se odchýlila od bluesových vlivů, na kterých byla tehdejší rocková scéna celá založena. A jeden britský kritik o téhleté desce, která se jmenuje stejně jako píseň, kterou uslyšíte, napsal, že je to brilantní směs melodie a šílenství, rychlosti a pomalosti, atmosféry a elektřiny a to vše umocněné texty Petra Sinfielda. Ty texty jsou opravdu ďábelský, já vám kus toho textu přečtu. Rzavé řetězy vězeňských lůn jsou rozptýleny sluncem, jdu po cestě, obzory se mění, turnaj už začal. Purpurový pištec hraje svou melodii, zbor jemně zpívá tři ukolébavky ve starém jazyce pro dvůr karmínového krále. Ze šedých jiter vdovy pláčou, mudrci sdělují si žert. Já běžím, abych se zmocnil věšteckých znamení a uspokojil vtipálka. Žlutý šašek nehraje, ale jemně tahá za nitky a usmívá se, jak loutky tančí na dvoře karmínového krále. To je nádherný, to jsou přeci krásný obrazy, nemyslíte?

A já mám k téhle desce velmi osobní vztah. Ve druhé polovině 70. let mě několikrát vzal můj kamarád, výtvarník Vráťa Hlavatý na soaré ke spisovatelu Jiřímu Muchovi. To byl syn Alfonze Muchy. A já se tam skamarádil s pařížskou galeristkou, která, když přijela příště, mi tuhle desku přivezla. Když jsem si ji poprvé pustil, tak jsem z ní byl trochu vyděšený a moc mě nebavila. Ale po několikerém poslechu jsem se do ní naprosto zamiloval a to LP mám dodnes, už je řádně ohraný. Ale víte, já jsem chtěl říct, že je mnoho hudby, kterou je třeba slyšet víckrát, aby si člověk uvědomil, jak je geniální. She's always a woman, je vždycky žena. Billy Joel. Je to další píseň, za jejím vznikem stojí žena. Billy Joel se totiž strašně zamiloval do manželky svého bubeníka. Byl odmítán a tak ze zoufalství vypil leštidlo na nábytek, aby spáchal sebevraždu. Ovšem zachránil ho paradoxně manžel bubeník a odvezl ho do nemocnice. Ale jeho manželka zřejmě nesmírně ocenila pokus o sebevraždu leštidlem a bubeníka zachránce opustila a vzala si Billy Joela. Elizabeth, tak se ta dívka jmenovala, byla později také jeho manažerkou a pracovala v hudebním průmyslu a to bylo v době, kdy tam dělalo jen velmi málo žen a Billy viděl, jak v pracovním světě snáší mnoho hrubostí a nadávek, což ho vedlo k napsání této písně, kterou jí vlastně v jistém smyslu chtěl bránit. O písni sám říká, ona ti může udělat tohle, může ti udělat tamto, ale vždycky, pro mě je to vždycky žena. To byl smysl té písně. Oni na ní nadávají a já říkám, nadávejte si, jak chcete, ale ona je skvělá v práci a když přijde domů, je to žena. A pak se po 9 letech rozvedli. She's Always a Woman byla základem koncertu Billyho Joela na konci 70. let, ale když se mu manželství rozpadlo, tak ji jednoduše ze svého repertoáru na 25 let vyřadil. A když na nějakém koncertě po něm posluchači chtěli, aby ji zaspíval, tak řekl, že je to píseň o jeho první ženě a tu on prostě vůbec zpívat nebude. A vysvětlil jim, že když ji po rozvodu zpíval, tak začal přemýšlet o tom, co bude po koncertě jíst. Prostě necítil žádnou vášeň a tak tu píseň z repertoáru vyhodil. A tuhle píseň, abyste věděli, zbožňovala americká zpěvačka Pink a když se vdávala za motokrosového závodníka Kerryho Harta v Kostarice, tak šla k oltáři bosa za doprovodu téhleté písně. No, zkrátka je to píseň s bohatou historií od vypití leštidla po rozvod, svatbu a další rozvod a zapuzení a pak její adorace až po motokrosového závodníka. Prostě dá se té písni závidět.

0: Soukup. Haló?
1: Hudební pořad Ondřeje Soukupa na Dvojce.
2: Určitě si všichni pamatujete na typicky devadesátkový film Válka barev, kde se Filipovi Renčovi skvěle podařilo zachytit tehdejší takovéto neopodnikatelské prostředí kombinované s mafií a vlastně i atmosféru části tehdejší společnosti. Nálada filmu i hudba je ponurá samozřejmě a trochu odpovídá Lynchovu seriálu Twin Peaks, což jsem tehdy netušil, protože seriál jsem viděl až mnohem později, ale o tom jsem už mluvil v některém z jiných dílů. Áňa Geislerová hrála v tom filmu jednu z hlavních rolí a naspívala pro něj dvě písně. Ta první se jmenuje Dík těm slovům a ta druhá Ptáci jsou hloupí a tu uslyšíte dnes. Anička je, musím říct, dost ostrá holka, ale v obou písních pípá jak zranitelné ptáčátko. Ona není žádná velká pěvkyně, ale i kdyby byla, tak zpívat tyhle ty písně nějakým sonorním krasohlasem by byla hrůza, byl by to směšný, to prostě by nešlo. Ale její pípání hodně na dechu a občas s falzetem, to byl ten nejlepší výraz, který dokonale konvenoval s hudbou. Myslím dokonce, že tuhle píseň přijela přespívat, aby působila ještě víc zranitelněji. Na poprvé se nám to úplně nepodařilo, prostě málo pípala. Pak pípala líp. Ale to byla moje chyba tehdy, protože já jsem od ní chtěl výraz, ve kterém nebyla úplně svá, takže jsme to museli předělat. Ale na to jsem právě přišel až s odstupem a tak musela znova zpátky do studia. Kromě toho v tom snímku je její hlas namíchán dost slabě. Dneska si myslím, že je to škoda, ale tehdy se nám poměr zpěv hudba takhle líbil, ono to působilo tajemněji a zvláštně. No, takže vlastně možná škoda to není. Ono to je občas těžké, hudbu můžete mixovat a aranžovat, jak chcete, většinou podle momentálního pocitu, který je ale každý den většinou jiný. Text napsala Gábinka Osvaldová, já vám ho kus přečtu. Ráno mlátí noc, snídám bílej prach, jím zaschlej déšť jen po kapkách. Líbám svůj stín, spávám jen s ním, splýváme s pozadím. Ptáci jsou hloupí, neboť lítaj a řvou a stínem svým mi ten můj zraňujou. A tak dále, uslyšíte to.

Pekařova. Co to říkám, Pekařova? Pekařská ulice, Baker Street. Gary Rafferty. To je smutná a sentimentální píseň a vlastně ani tak nevypadá. Přitom dokonce se o ní říká, že je nejvíc sentimentální ze všech písní Garyho Raffertyho. Je o muži, který sní o vlastním domě, o životě daleko od své čtvrti, ale je alkoholik a nemůže svého cíle dosáhnout. Pije, aby zapomněl na to, co nemá a nikdy si neuvědomí, že je to jenom zoufalý tulák bez cíle. Baker Street je skutečná ulice v Londýně a její nejslavnější obyvatel byl samozřejmě Sherlock Holmes. Bydl v čísle 221B. A Gary Rafferty tam bydlel nějakou dobu u svého kámoše, když neměl vůbec peníze a zoufale se snažil vymanit ze smluv, které měl se svojí bývalou kapelou a který mu bránili v tom, aby se osamostatnil. A když se mu to konečně podařilo, když jeho právní a finanční problémy se vyřešily, tak Rafferty dal alespoň trochu optimismu do poslední sloky téhle písně a zpívá: když se probudíš, je nové ráno, slunce svítí, je nové ráno a jdeš domů. No a v téhle písni je naprosto skvělé saxofonové solo, které jim nahrál tehdy naprosto zabijácký saxofonista Raphael Ravenscroft. To byl v té době velmi žádaný studiový a nejenom studiový hráč, ale on hrál na albech Pink Floyd, Marvina Gaye, Abbey a mnoha dalších. A Ravenscroft řekl o tom saxofonovém riffu, že vlastně není vůbec nějak složitý, ale že vyvolává v lidech emoce, o kterých ani sami nevědí, že je mají. A když to hraje před davem lidí, kteří to nikdy předtím naživo hrát neviděli, takže úplně ty lidi zešílí, že se zblázní a mají šílený pohled. Já teda nevím, jestli Ravenscroft nebyl zhulený, když to pozoroval a když to o tom říkal, ale možná, že ne. Kromě toho Ravenscroft kysle poznamenal, že za nahrávku dostal šek na 27 liber, ale ten šek nebyl krytej a tak si ho zarámoval a pověsil do pokoje, kde ho má dodnes. A kdo se dívá na Simpsonovi, tak si určitě vzpomene, že na konci díru Lisa Sax hraje Lisa tohle solo na nový saxofon. A teď budu hodně disjokejský. Na závěr se s váma projdu po Baker Street, váš Ondřej Soukup.

0: Prázdninová blízká setkání na dvojce.
1: Také během léta u nás můžete poslouchat rozhovory se známými a zajímavými osobnostmi.
0: Vašimi letními průvodci budou Michaela Maurerová a Vasil Fridrich.
1: I o prázdninách nás můžete slyšet každý všední den po 11. hodině
0: na dvojce.
2: Bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Na novou výši superdávky dnes přechází přes 238 domácností. Nově bude podnikatele podporovat jen jedna státní agentura. Dneškem vzniká Czech Business. A bude oblačno až zataženo, přechodně polojasno, během dopoledne přehánky, lokální bouřky, ojedinile silné, teploty do 33 stupňů, na jihu Moravy až 36. U zpráv vás vítá Mária Kunová. Pro více než 238 tisíc domácností dnes začíná platit takzvaná superdávka. Jedna dávka sociální pomoci nahradila 4 sociální dávky. Příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a přídavek na dítě. Nejméně o 500 korun si má polepšit víc než třetina příjemců. Skoro polovině se naopak dávka o stejnou částku sníží. Zákon o superdávce platí od loňského října, kdy začali pobírat noví žadatelé. Dlouhodobé příjemce dávek stát nechal až do dneška ve starém systému kvůli nepřipravenosti administrace. Dneškem vzniká státní agentura Czech Business. Jde o sloučení dvou dosavadních organizací na podporu českých podnikatelů Czech Trade a Czech Invest. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO slibuje, že spojení českým firmám a startupům pomůže efektivněji řešit export nebo investice.
4: Je zde vždy možnost rozšiřování agentury Czech Business, například o aktivity spojené se zprostředkováváním výzkumu, vývoje inovací, možná turismu v budoucnosti a případně dalších agent, ke kterým má stát vztah anebo které potřebují tuzemští podnikatelé.
3: Kompletní sloučení do agentury Czech Business by mělo být hotové podle Havlíčka do konce roku. Na Novém Zélandu začal platit zákaz chrtích závodů. Až 150 psů jejich trenéři přepraví do Austrálie, kde je na většině území tento sport stále legální. Chtějí tam pokračovat v jejich tréninku, informuje o tom server BBC. Nový Zéland sport zakázal kvůli jeho rizikovosti. Závody podle něj doprovází vysoká míra zranění a úmrtí psů. Komerční psí dostihy se chystá postupně zakázat i třeba Tasmánie, Skotsko i Wales ve Velké Británii. Proto už letos zavedli potřebnou legislativu. V Terezíně se dnes koná mistrovství republiky v hodu cihlou do dálky. Součástí sportovního turnaje s názvem Terezínská cihla jsou i další disciplíny. Na místě je reportérka Lucie Hejzlová.
5: Tady u Ravelinu 18 už vrcholí přípravy na samotné závody. Házet se bude stejnými cihlami, ze kterých je Terezínská pevnost postavena. Jde o cihlu šancovku, která váží asi 7,5 kg. Jako první v jednu hodinu odstartuje běh s cihlou v kategoriích muži, ženy a děti. Pak závodníci změří sílu v disciplíně nazvané ocelový stisk. Cílem je udržet cihlu ve svislých pažích co nejdéle. A tady je rekord zhruba 5 minut. Na závěr si tu pořadatelé připravili týmové štafety ve všech třech zmíněných disciplínách. Z Terezína Lucie Hejzlová, Český rozhlas.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
3: Bude oblačno až zataženo, přechodně polojasno, během dopoledne čekejte přehánky, lokálně bouřky, ojedinělé silné, k večeru pak bude v Čechách ubývat srážek a místy se vyjasní. Teploty budou mezi 28 a 33 stupni, na západě a severozápadě Čech kolem 25, na jihovýchodě Moravy až 36, na horách naměří kolem 23 stupňů, v Beskydech až 29 a v Krušných horách kolem 18 stupňů.
1: Doprava.
3: Na dálnici D1 v Brně směrem do Prahy opravují vozovku na kilometru 197. Kolona stojí od sjezdu na Slatinu. Z 201. kilometru zdržíte se 45 minut. Na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy je fronta za sjezdem na Modřice z 2. kilometru. Provoz brzdí zmíněné omezení na D1 a tady se zdržíte do 15 minut. To byly zprávy.
1: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.
6: Hezké dobré dopoledne vám všem, milí posluchači. Opět po týdnu vás v čase toboganu zdraví Aleš Cibulka. Dneska je 1. srpna a to znamená dvě věci. Ta první, připravena je další toboganová repríza, a ta druhá, připomínám, že dneska v 9 hodin ráno začal předprodej vstupenek na září, kdy odstartujeme už 37. sezónu našeho pořadu, tak pospěšte, ať se na vás dostane. My se dneska díky archivu společně vrátíme do září loňského roku, kdy za námi dorazila vzácná návštěva Eva a Václav Hudečkovi a s nimi i Jura Pavlica a Lukáš Klánský. I tentokrát přeju hezký poslech.

0: Krásné dobré dopoledne. Hezké dobré dopoledne vám všem, kdo ladíte Český rozhlas Dvojka, vám všem, kdo posloucháte Český rozhlas Pohoda. Takhle vás zdraví potleskem nabité Studio 1 tady u nás na Pražských Vinohradech v přímém přenosu, tak jako každou sobotu už 36. rokem začíná tobogán. Já vám musím říct jednu moji dnešní zkušenost. Já když jsem přišel sem do Studia 1, tady probíhala zvuková zkouška. Byli tady tři úžasní mistři, jedna skvostná dáma a mě tak napadlo, když si člověk vezme, co se všechno děje kolem nás, jo. Já jsem si říkal, to je hezký, tady v tom našem studiu, tady je svět ještě v pořádku. Vždycky tu hodinu před sobotním polednem. A vím, proč je tady tak plno, protože po dlouhé době zavítali sem k nám. Já jsem dnešní tobogan nazval Eva a Vašek opět v toboganu. Potom jsem to nepoužíval, protože by to bylo drobně zavádějící a někdo by možná přišel a čekal něco jiného, ale vy dobře víte, že právě teď přicházejí Eva a Václav Hudečkovi. Krásné dobré dopoledne. Evičko, Vašíku, vítejte tady u nás v přímém přenosu toboganu a je mi velkou ctí, že opět svojí přítomností přizdobíte. Evičko, krásné dobré dopoledne. Můžu tě líbat v krásném růžovém svetříku. Mistře, můžu tě obejmout. Posaďte se u nás. Vyberte si, kde se vám to líbí. Možná, Evičko, když půjdeš vedle mě. Ano, mistr přeci jenom se bude zvedat ke svým housličkám. Ty přicházíš, to je krásný, v růžovém svetříku, v krásné sukni i s kytičkou, která ti ladí s tím svetrem, rtěnkou a s těma tvýma nádhernýma očima.
1: Ale tu jsem dostala, Alešku, tady ano. Na přivítanou od jedné strašně milé dámy a několik úžasných dám mě přivítalo. A víš, já vždycky, když jdu k tobě, tak se tak těším, protože Aleš je vždycky ve skvělý společnosti. A já jsem vám tak hrozně ráda mezi dobrýma lidma. To je taková úleva. Ten svět je tak nádherný. A já doufám, že se hodně změní, že těch lidí bude přibývat, že budou šťastný, prosperující, sebevědomí, hrdý, kulturní, že prostě my budeme tak senzační národ, že budeme úplně ukázkový. Tak jsem ráda, že už tady u vás vidím první vzorky.
0: To je radost tohleto slyšet. Ptal jsem se na to už minulý týden Daniely Kolářové, nechceš jít do politiky? Kdyby tohleto si řekla, víš, v té televizní debatě, kdyby se najednou objevila Evička, tohleto řekla, já bych ti tam hned šoupnul ten hlas a řekla, takhle já si představuju tu dámu, která by měla třeba tuhle zemi, jako, víš, jako vést dál, to je radost. No.
1: Já bych šla okamžitě, kdybych si mohla vybírat partnery a strany. Ježiš, tam musí být fakt několik fajn lidí. Já myslím, že takovou nějakou malinkou straničku bychom dali dohromady.
0: Tak by to začalo. Vašíku, ty taky s úsměvem na rtech. Já se vlastně zeptám hned v úvodu, protože já vím, že vždycky vás zastihnu po návratu z nějakého turné, anebo zrovna přijedete z nějaké zajímavé výstavy, z koncertu, jste toho plní, čili čeho jste plní teď? Kde aktuálně jsme vás vyzobli sem k nám do přímého přenosu? Čím teď s Evičkou žijete, Vašíku? Co u vás nového?
2: Teď žijem pouze a jedině tobogánem.
0: To byla správná odpověď.
2: Protože jsme se na tebe těšili a vzpomínali jsme, jak jsi byl u nás doma, že to bylo úplně nejpraktičtější, protože jsme vysílali přímo z obýváku. To bylo nádherný.
0: Tobogan v pyžamu, určitě si na něj vzpomenete. A od té doby, pač vím, kde bydlíte, vždycky, když procházím, já neřeknu přesně, kde to je, já vám to pak popíšu, když jdete z Pavláku jakoby do rozhlasu, mrknete do těch oken, tak vždycky kouknu a říkám si, jsou doma, nejsou doma.
1: No, jsi vždycky vítanej, Alešku, ale já vám jenom chci říct, že on Venoušek miluje ty domácí natáčení. On je strašně línej. A to já si vás radši dopřeju. Já radši přijdu sem.
2: Ale já jsem opravdu byl v pyžamu. Já jsem to dodržel, byť to bylo rozhlasové vysílání, tak jsem dodržel to pyžamo, protože já tedy opravdu pyžamo mám strašně rád. Ale můžu teďko malinko odbočit,
0: no,
2: hlavně, aby moje žena to nevzala vážně, nedala se do té politiky, protože moje žena je tak dobrý člověk, že ta by tedy všechno rozdala. Byl by tady ráj na zemi, ale moje žena by se starala o všechny potřebné.
1: Ale já bych to vám rozdala.
2: No vám by to rozdala.
1: Já myslím, že to by dobře fungovalo.
2: Tak vidíš, teď už tady máš spoustu voličů.
3: Ne, moje
0: tyhle volby už asi nestihneme, ale my už zahajujeme kampaň na ty další, víte?
2: Ano. Ale opravdu, jako moje žena je opravdu chodící dobrota a to je na jakou jinou planetu by se hodila do politiky. Ale dámy a pánové, já tedy vás zdravím, přeju vám krásný den dneska. Doufám, že se budete bavit tady s námi, protože tady máme ještě dva kolegy, kteří se za chvilku ukážou. Ale já jenom, že jsem takovej naměko tady, protože v tomto prostoru, ještě když ta režie byla tamhle nahoře, ty to pamatuješ, ještě před tou rekonstrukcí, tak já jsem tady vlastně začala celá moje profesionální hudební kariéra. Protože v roce 1964 mě volal tehdejší, on byl hudební režisér, organizátor, pan doktor Ferdinand Polreich, se jmenoval jak ten slavný kuchař, a volal mě, přišel mi od něj do Rožmitálu pod Třemšínem k babičce, mě přišel telegram, že abych ho zavolal. No tak to víte, tenkrát z Rožmitálu pod Třemšínem volat do Prahy, to jste museli celý den strávit na poště, než vás spojili. A nakonec mě spojili a pan doktor Polreich říká, hele, je teď nějaká soutěž, se tady vyhlásila rozhlasová, pošlu ti noty, nauč se to a něco ještě, co umíš, a natočíme to a dáme to na tu soutěž. A představte si, že se jednalo o soutěž, která už od té doby existuje a dneska se jmenuje Concertino Praga. Takže já jsem přijel tady do tohohle studia. Paní profesorka Kronichová, která mě doprovázela v té době, byla na dovolený, tak mě doprovodil jiný profesor z konzervatoře, pan profesor Pavlík. Nahráli jsme povinnou skladbu sonatínu Bohuslava Martinu a já jsem tedy jako vypalovačku od Věňavského Vzpomínka na mozku, variace na dvě ruské písně. No a vrátil jsem se k babičce a zase jsme se koupali v rybníku, no a na podzim jsem se dozvěděl, že jsem vyhrál druhou cenu v mezinárodní rozhlasové soutěži, ještě bez přívlastku Concertino Praga, to bylo až. A dostal jsem druhou cenu, první cenu vyhrál Dymka Sitkovecký, s kterým jsme od té doby přátelé. No a další rok jsem vyhrál první cenu. A dámy, pánové, omlouvám se, už budu mlčet. A támhle byl ten režisér, já jsem támhle stál, nahrál jsem to a tak vlastně tím, že jsem vyhrál tu druhou cenu, pak tu první, tak od toho se odvíjelo pozvání do Anglie a pak koncert v Londýně a všecko tak.
0: A pozvání tady do Toboganu, protože kdybych tady tenkrát nebyl.
2: Ano, kdybych to tak se nemyl. Takže
0: jenom prosím vás pro rozhlasové posluchače, pokud jste to, ta režie byla tamhle a Vašík stál tady, aby i vy u rádia jste si to dokázali perfektně představit. My vlastně můžeme si uvědomit, jak ten čas letí, protože vy tady vidíte, vy, kdo jste ve studiu, že mám před sebou dvě nádherné Evičiny knihy, Veselice, to je novinka, ale pozor, jsou tady Tajemství pražského šotka. Evičko, víš, že tuhle knížku jsme křtili v Toboganu a je to 20 let, co znova vychází?
1: Je to 20 let, Alešku.
0: To není možný. To není možný. To chce hudbu. To chce hudbu a dneska, já jsem vám to říkal, bude se tady hrát a zpívat a my pro vás máme takovou první ochutnávku a tím pozvu i další hosty a já jsem moc rád, že Evička s Vaškem si vybrali právě je. Přichází pan Jiří Pavlica a Lukáš Klánský. Pánové, krásné dobré dopoledne. Vítejte tady u nás Jura Pavlica, Lukáš Klánský, mistr klavíru. Ahoj Juro, zdravím tě, krásné dobré dopoledne, mistře, dobrý den. A já myslím, že rovnou bychom mohli dát první píseň. Ano, jak říká krásně Jura ke strojům, tady pro rozhlasové posluchače máme tady za sebou dvě takové stoličky, na kterých leží dvoje housle. Měla to být jedna stolička, ale housličky nesměly ležet vedle sebe, housličky Hudečkovi a housličky Pavlicovi, aby se nám nepohádali. Je to puštěn ten mikrofonek, Juro, jestli něco chceš ještě předeslat?
4: Já jsem chtěl jenom říct, když už rovnou jdeme hrát, že to bude píseň s názvem Studánka a píseň, řekl bych, tohoto podzimního času, ale možná to podstatnější je, že to je píseň inspirovaná vlastně dětstvím. Když tu Eva mluvila o nějakém pocitu harmonie, tak pro mě vždycky dětství byl pocit harmonie a to všechno je v písničce.
0: Pojďme se vrátit do dětství. Vy všichni, kdo posloucháte Český rozhlas Dvojka, Pohodu, anebo jste společně s námi tady ve studiu 1. Jsou tady Eva a Václav Hudečkovi, Lukáš Klánský a Jura Pavlica. Tak si to vychutnejte.

0: Dámy a pánové, milí diváci, milí posluchači, Jura Pavlica, Lukáš Klánský. Tady v tom svatostánku hudby pro vás, kdo jste tu ještě nebyli, to je naše největší studio, kterým se pyšníme, údajně největší studio v Evropě svého druhu. 24 metrů na délku, 12 metrů na šířku, 11,5 metrů na výšku. Já tady dělám průvodce ve volných chvílích. Jsou tady společně s námi Eva a Václav Hudečkovi, Jura Pavlica, Lukáš Klánský, jak jsem říkal. Já vlastně se vrátím k tomu, na co jsem se ptal na začátku. Tady, když vy jste hráli a zkoušeli, jsem říkal, to je tak prima, to je tak v pořádku, to je tak hezký a ten pocit mám z vás, kdo teď sedíte na jevišti. Dá se ten pocit dneska navodit, anebo, Vašík to vlastně předeslal, když dneska někdo je šťastný a spokojený, je jak z jiný planety a člověk si řekne, to je nějaký blázen, nebo já nevím co, jako, jak vy žijete, že vám to tak jde? A to ještě prozradím věc, kterou možná nevíte. Evička s Vaškem se blíží. Já to vím podle toho, že když já jsem se narodil, tak vy jste se brali. A pak mě bude 50, vy jste spolu 50 let.
1: No to oslavíme dohromady.
0: No to víte, že se přilepím, to bude levnější. Ale jak tak jako žijete, že vám to tak jde? Evičko.
1: My si vybíráme k životu takovýhle nádherný místa, jako jsme tady třeba teď s tebou. Podívej se, tady vedle mě tři bohové. Ty jsi nad náma jako Zeus. Teď si představ, že bych měla to jabko. Komu bych ho dala, aby nebyla válka? Vidíte? Takže my jsme tady takový mírotvůrci, protože já bych ho dala všem. Aby jsem potěšila prostě všechny lidi jablíčkem, který vždycky bylo symbolem zdraví, lásky, plodnosti, rodin a aby tohle všecko fantasticky fungovalo.
0: No dobře, ale řekne ti teď někdo fajn, ale vidíme, co se děje ve světě a teď u nás ta politika a blíží se to. To se těžko uchová, tenhle ten nadhled. Jak to udělat jako prakticky v tom životě, když najednou kolem tebe jsou všechny tyhle ty jakoby negativní vlivy? Dá se to?
1: Já si myslím, že tam je jediná možnost vždycky začít u sebe. Jo? Dělat dobrý věci, žít dobrý život, protože potom, když máš o sobě dobré mínění, právem, nikoli v pýchou, ale že děláš věci, které jsou prospěšné tobě, rodině, lidem, tak pak najdeš správnou cestu i k ostatním. Já si myslím, že spoustu zla nadělají lidé, když jsou nespokojeni sami se sebou. Když dělají něco, kdy o sobě ví, že je něco špatně. Víte, a on ten trest někdy, že každý máme v sobě takové malinké boží mlýny, a my je nikdy neoklameme. A může vám něco projít v životě? Ten trest, z toho se můžete vypovídat, vylhat prostě, ale vina zůstává. A já si myslím, že je strašně krásný žít bez pocitu viny, protože potom vlastně se vyhýbáte každému soudu. A to si myslím, že je krásný život. Žít poctivej život. To je pro mě to nejlepší a s tím se dá hodně dělat.
0: Říkáš to krásně a když tě tak sleduju zblízka, je fascinující, jak je to v těch očích. Když se člověk podívá do tvých očí, tak si říká, tahle holka nemohla nikdy udělat nic špatného. A že si udělala zásadní věci, odešla si s rozjetý úžasný kariéry herecký, málo kdo to dokáže jednoho dne říct, hele, tohle už mě nebaví, tudy nejdu. A samozřejmě šla by si z role do role dál, ale cítila jsi to jinak, udělala jsi to a dobře si udělala asi pro sebe.
1: Já jsem to herectví brala jako přípravu na můj další post.

0: posun, protože já jsem od malička milovala slovo, protože v něm byl příběh, byla tam spousta krásy, byla tam spousta věcí, které mě poučily. Vlastně každý veliký spisovatel pro mě byl guru. Každá nádherná kniha pro mě znamenala něco, z čeho se mám poučit. A pokud je to krásný, tak bych to měla přijmout a měla bych myslet na to, abych se tomu podobala. Ale měla i to zlo má obrovský význam, protože pokud mu nepropadnete, tak si zase řeknete, tak tohle já nechci. Já prostě nechci být takovej, nebudu to podporovat, nebudu si k tomu hlásit. A tak si myslím, že opravdu ta poctivost, to je takový zázrak v životě lidským, protože buduje krásný svět a když jste poctivej v práci, v životě, k lidem, tak nedochází ke konfliktům. A vlastně si opravdu budujete ten ráj na zemi, který pak zlí lidé dokážou, chamtiví lidé dokážou velmi snadno rozbít.
1: Děkuju za ta slova. Právě teď v téhleté době a jsem rád, že zaznívají na vlnách Českého rozhlasu. Vašíku, jak žiješ ty? Jaký je ten recept? Tak ty to máš jednodušší, protože máš po svém boku 50 let tenhle ten poklad. Takže
2: vřele doporučuju, tedy nemyslím ten můj poklad, ten nepuč.
1: Že bys jí nabízel, ale evička do taky, každé rodiny.
2: Ty jsi taky v pohodě, to je na tobě to vidět taky. No,
1: já nevím, proč ukazuješ na své rostoucí bříško, my slavíme 25 let letos, takže já mám poloviční.
2: Vy máte půlku, no vidíš
1: my tam. Máme půlku, jdeme ve vašich člověpějích, no jo.
2: Ono to strašně letí, ale Alešku, víš co, jako samozřejmě mám můj poklad, a můj poklad nejen, že se o mě stará, pečuje, ale přichází, vlastně mi organizuje život ve smyslu, že Eva tím, že je dneska už úspěšnou spisovatelkou a má vlastně 7 úspěšných knížek, o čem svědčí i reedice té předposlední, o letech, tak Eva je taky studnice nápadů. Ona prostě, my jdeme na procházku a ona mě říká takových nápadů, takže mě pomáhá v té mý práci. Takže ona třeba vymyslela ty naše festivaly svátky hudby, teď 14. října v Rudolfínu zase začínáme už 34. ročník, že jo. Příští rok budeme mít 30 let naší Luhačovické akademie. A to je právě to, co mě by to nenapadlo. Já jsem strašně skromný člověk, abych nešel ani nikoho učit, protože si furt říkám, teď já vlastně tím, že neučím, tak to ani vlastně neumím, že Eva mě před těma 30 lety říká, ale teď stačí, když těm dětem budeš říkat jenom ty svý zkušenosti z pódia, který máš. Potkal si úžasný houslisty, že jo, u Oistracha si studoval, Nathan Milstein, což byl jeho spolu žák z Oděsy, který ovšem zůstal na západě, v západním světě, ten Nathan a David zůstal v tom Sovětském svazu, tak i to srovnání těch dvou absolutně špičkových největších housistů 20. století, to bylo zajímavý. Scheringa jsem poznal, prostě celou řadu dirigentů. No takže mě do toho vlastně tenkrát navezla, no ale jsem dneska rád, že mám partnera tam skutečného pedagoga houslového v Luhačovicích jako jednoho z největších, které znám na světě, Jirku Fischera, profesora z Pražské konzervatoře. No a mám radost, když třeba nějaký takový sympatický rodič, jako je Jura Pavlica, a bydlí tam kousek, že jo, od Luhačovic, přijede s takovýmhle malinkým chlapečkem, teď ukazuju, kolik to je, asi 1,20 m, který hraje na housličky a je, tatínek si stěžuje, že je hrozně línej, že nechce cvičit. Jestli by mu mohl ukázat, jak hrajou někteří jeho vrstevníci, starší trochu, tak aby to věděl. No a tenhle ten klučina přijede za 2 roky už tedy jako řádný žák a po třech letech přijede a zahraje Chačaturianovu houslový koncert takovým způsobem, že vyhraje ty Luhačovice. No tak prostě z toho mám velkou radost, že jednak jsem udělal šťastného tatínka a jednak jsme talentovaný dítě tou atmosférou tam, která tam je v Luhačovicích přivedli k té muzice vážně. Samozřejmě studoval u Jirky Fischera a máme z něj velkou radost. Teď je v Salzburku, studuje na vysoké škole, takže máme radost. No a to je všecko nebejt mý ženy. Já kdybych neměl moji ženu a měl bych nějakou jinou ženu, tak bychom tady možná ani neseděli, protože by tady nebyl Jura, no. Pavlica, protože bychom...
0: Můžu?
2: Ano.
0: Víte to? To, já si myslím, že to je mnohem složitější, protože to tady nejde ani tak o mě, ale ta nádhera, jak jsi se ptal na tu energii, ze který čerpáme, třeba naši spolupracovníci, to je tak něco fantastického. Dělat s lidma, který prostě něco úžasně umějí. Jako je Jura, víte, mě fascinuje, on píše mše a oratoria, to je opravdu klasický hudební skladatel ze všim všudy, ale on umí i tu populární hudbu. A když si vezmeš, že on umí noty, že on, když zpívá, zpívá živě, ne na playback, a když skládá, tak on ne počítač. Víte, co to je? Já si vždycky připomenu, jak jsme úžasně nadaný národ. A že když nebudeme přijímat všelijaký takovýhle ty podvody a vrátíme se ke svým kořenům a budeme jako ty poctiví kluci s tou geniální, poctivou českou muzikou, když ten Lukáš my ho nemít, on s náma jde léta, fantastický pianista, on se těm dětem věnuje jako táta a vlastně mám největší radost z toho, že my jsme takový hodný guru, že těm dětem dáváme něco, co je v životě povede správnou cestou. A na to jsem úplně ze všeho nejpyšnější.
1: Jura Pavlica, když na něco sáhne, ještě ty jsi říkala, skládá, noty umí, syny umí taky, rozumíš, syny houslové virtuózy. Juro, jak se máš ty, co u tebe nového, jak ty žiješ?
3: Já jsem rád, že jsem se zatím nedostal ke slovu, protože já umím být taky epický, ale těžko se navazuje na slova Evy i Václava a jenom můžu opravdu potvrdit, nemá smysl teď do detailu rozebírat všechny hudební aspekty Akademie Václava Hudečka v Luhačovicích. Ostatně ten 30. ročník, který už bude příští rok, mluví za všechno. Ale já bych vám přál opravdu, a teď to říkám jako rodič, ale také jako muzikant, který v profesi už dělá taky 50 let, zažít tu atmosféru, která tam je. Je to něco, jaksi verbálně těžko popsatelného, ale stačí tam přijet. A zjistíte, že tím velkým přínosem je, že vy umíte společně, Eva i Václav, vy umíte, Vašku, ty děti vlastně nadchnout pro něco, co má smysl a umíte jim to dát i společně samozřejmě s profesorem Jiřím Fischerem způsobem, že vlastně z toho vůbec neděláte vědu. Ty řekneš, hele, když to hraješ skvěle, tak to zahraj tak jako teď a vůbec si z toho nic nedělá. A já jsem to začal obdivovat a důkazem toho, že ty děti na to i po letech, jak si vzpomínají a berou to jako základ do života, důkazem je ten, že oni skutečně, mnozí z těch absolventů, nejenom vítězové, ale absolventů této akademie, jezdí už jenom jako diváci. Přijdou se podívat na své mladší kolegy a říkají, ten je dobrý a ten bude ještě lepší. Prostě, ano, jestli to bych mohl vyjádřit, já bych jim zatleskal.
1: Krásný, teď si představím doma ty rodiče těch dětí, jak hrajou na ty housličky, ty týrané ratolesti, jak jim to nejde. Děti, bude to dobrý. Strejda Hudeček vám teď zahraje, že? A vy si můžete poslechnout, jaké to bude, když budete roky a roky trénovat, pak pojedete do Luhačovic, že? Tam zvítězíte a budete mít radost. To je krásný. Pánové, vy říkáte děti, je to nějak omezeno věkem? A nebo prostě jde o začínající?
2: Je to, no, my jim říkáme děti, ale je to omezený nikoli věkem, ale schopností těch studentů, tedy abych se oprostil slova dětí, zahrát repertoár, který se běžně hraje na koncertních pódiích. To znamená, když hraje takový ty písničky Šlananinka do zelí, jo, tak to ještě ne. Ale když třeba už zahraje koncert, třeba i barokní koncert nebo barokní sonátu, což je trošku jednodušší než třeba romantické velké koncerty, tak už může přijet. Takže máme studenty, kteří přijedou v 10 letech a hrajou Mendelssohnův houslový koncert, jako byl třeba Honza Mráček, Honza Novák, to jsou naši vítězové, Pepík Špaček, Jirka Vodička, že jo, ten hrál Rondo Capriccioso v 10 letech takovým způsobem, že prostě nám zůstal rozum stát úplně. Jo, a mohl bych jmenovat všechny ty naše vítěze, kteří tam už jezdějí poměrně v útlém věku. No ale samozřejmě někteří to zahrají až v 17, 18 letech. A nejstaršího studenta jsme tam měli 28-letého. Aha. A ten tedy musím říct, že hrál nejhůř ze všech. Jo.
1: Já jsem pochopil, že pro mě už to není. Navíc ve chvíli, kdy jsi hovořil o těch skladbách, tak nám, co se při slově Capriccioso vybaví pizza, tak prostě vůbec jako... Ne, vůbec ne, tudy cesta pro mě nevede. Já myslím, že ideální je kamarádit se s Václavem Hudečkem, který přijde právě s Lukášem Klánským a zahraje. Že by si dal nějaký takový jako kousek, něco takového bych si představil romantického, víš?
2: Určitě, já jsem i s ohledem vybíral tu hudbu pro dnešní den, právě s ohledem na tvorbu Jiřího Pavlici,
1: ano?
2: Nebo Jury, jak mu říkáme, důvěrně, my Moraváci. Protože on, Jura, vychází z toho psí pokladnice nádherné české muziky, z kterých vycházeli Antonín Dvořák, Smetana, Janáček, Martinu a všichni další skvělí čeští skladatelé. A samozřejmě říkáme česky, ale máme na mysli samozřejmě i Moravu. A Jura je z Moravy, takže prostě ty písně, které se zpívají po věky, tak z toho všichni tyto velcí skladatelé vlastně to mě mají v krvi a ten Jura to má taky v krvi. Vlastně i Mozart, který pobýval tady v Praze, tak má jednu českou písničku, cituje v houslovém koncertu G-dur. Takže protože on tady byl, že jo, na Bertramce, bydlel s těma Duškovejma a s tou, ona byla Josefína, myslím, že jo, tak s tou Josefínou si tak po večerech zpívali a on to pak dal do houslového koncertu. Takže i vlastně velký rakousko-uherský skladatel, což byl vlastně Dvořák a Smetana byli také, takže prostě náš Mozart a všichni tím byli protchnutí. A Jura právě, že mně se strašně líbí ta jeho tvorba, protože on má od, jak říkala Eva, vlastně od popu, on jde přes ty oratoria, mše, po velkou symfonickou hudbu a málo kdo ví, že on je nejvíc hranej žijící český skladatel v zahraničí, jako symfonické tvorby. Takže to málo kdo ví, tak jsem to teď, Juro, prozradil, abych udělal radost každému, kdo tě má rád.
1: Ty jsi nejvíc žijící no, autor. No prosím.
2: Nejvíc žijící je to autor. On žije tedy, začne žít.
1: A je hraný. A proto teď zahraješ Dvořáka.
2: Zahrajeme Dvořáku. Zahrajeme první romantický kus. A mě to přišlo, když jsem si tu studánku zase poslech, jak Jura začal, tak jak si všimněte, jak je to vlastně strašně podobný v tom smyslu toho ducha té hudby. Prostě průzračná, krásná hudba je Pavlica i Dvořák i Smetana, kterého myslím, že Luky nám pak na závěr toho povídání našeho kousek zahraje. Takže budete poslouchat jenom českou hudbu a s tím moravským nádechem.
1: To je netekravý Dvořák, pak si dáme vodu, pak bude Smetana, pak si zajdeme na tu Capricciosu. To je krásná sobota.
2: A ten Dvořák má ty moravské dvojspěvy, že? Takže jako on byl taky Moravák vlastně. Takže já teď položím mikrofon a pak prej nesmím mluvit. Prosím vás, kdybyste se mě něco ptali, až budu u toho pultu, tak nemůžu odpovídat. Ne. Můžu odpovídat, až zase budu tady sedět. To je tady jako na řízení takový v roce. rozhlase.
1: Ne, to není, ale ty teď mluvíš na mluvící mikrofon, ano. Hraješ na hrací mikrofon, zpěvačky mývají ještě zpívající mikrofon, tanečníci mají tančící mikrofon, no a ty, co mlčí, ty nemají vůbec mikrofon.
2: Kdybych promluvil tam, tak to by mohlo vypadat pak v rádiu, jako že jsem začal zpívat a v ten moment by všichni to rádio vypli, takže právě chceme, abyste poslouchali, milí posluchači rozhlasu, kteří nás posloucháte až do konce, takže slibuju, že já zpívat nebudu.
1: Ano, milí posluchači, to je kouzlo té rozhlasové kuchyně. Václav Hudeček si bere svoje housle, ano, nevzal si omylem housle Jury Pavlici, bere si brýle, asi to neumí z paměti, či ne, musí vidět do diváků tedy, ale je to efektní. Teď již konečně vypadá jako Antonín Dvořák, Lukáš Klánský se přestane zalamovat smíchy u piana a sáhne do kláves a my si vychutnáme tento mistrovství kousek, romantický kousek Antonína Dvořáka, tady u nás na Dvojce a na Pohodě.

0: Dámy a pánové, milí diváci, milí posluchači, Václav Hudeček, Lukáš Klánský. Pánové, děkujeme za první kousek a možná zůstaňte u nástrojů, protože bude ještě jeden kousek, ale během toho já se zeptám Evičky, že to bude hezké, že s Evičkou si popovídám o knihách a olemujeme to tím Dvořákem, zahraje ti ho tvůj manžel, to je hezký. Evičko, Veselice, tvoje nádherná nová kniha a já musím říct, jestli to můžu prozradit. Já jsem se podíval, jestli je tam věnování, jinak bych si o ní neskromně řekl. A je tam napsáno milému Aleškovi Cibulkovi s přáním krásného života ve zdraví, radosti a míru. Jak krátce vlastně vystihnout naprosto všechno. Děkuju ti moc. Jaká je Veselice? Protože je úžasný, že tajemství pražského šotka, které možná už známe, mnozí teď osloví další třeba novou generaci. Ale co Veselice? Co nového si sepsala? Prozraď.
1: Veselice, víte, to je knížka o šikaně lásky. Já jsem šikanu ve svém životě málo kdy zažila. Když jsme byli malí, tak téměř neexistovala. A najednou se nám tady rozmohlo něco před lety takového divného, že se prostě udělá taková štvanice proti jednomu člověku, pak proti skupině, ta štvanice se živí a najednou ona se rozšíří do rodin, rozšíří se do škol, do úřadů a najednou, jak jsem vždycky byla pyšná, že jsme ty české holubičí povahy. Zažila jsem 60. léta, kdy naše kultura patřila k vrcholu světa a vlastně všichni nás milovali za to, jak jsme hodní, chytrý, geniální, vtipný, protože kam jste se podívali, Expo 58, Expo 67, všude jsme se excelovali, jsme miliony lidí, stály fronty, aby se podívali na to, co naše malinká česká země dokázala. Byli jsme sjednocení, spojení, měli jsme se strašně rádi, přáli jsme si a mělo to neskutečné výsledky. Celý svět nás miloval, protože jsme najednou byli hrdí, byli jsme nesmírně pracovití, tvořiví a pomáhali jsme jeden druhému. Ta svornost nám přinášela neskutečné štěstí. Pak se bohužel toho hodně zbortilo, když k nám přijali tanky, aby nás jaksi uchránili od přílišné svobodomyslnosti a touhy po vyšším duchovním životě. Ale tak už to v politice bývá. Ale přesto se ještě národ hodně, hodně držel a i v těch letech velmi těžkých jsme v mnoha oborech uspěli. A mě ta šikana vlastně jako element tak strašně těžký a ničivý tak mě inspirovala, že vlastně jsem si říkala, co strašnějšího než člověka můžete šikanovat. A napadlo mě, že nejkrásnější v lidské společnosti je, když se šikanuje láska. Protože šikana lásky, to vede k absolutnímu sebezničení. A je to zvláštní, protože my jsme tak požehnaní jako lidstvo. My jsme dostali od Boha schopnost lásky. My jsme dostali schopnost tvorby. My jsme od Boha dostali řád, abychom se snášeli, abychom si neubližovali, abychom neubližovali světu. Ale člověk ve své aroganci a hamižnosti se povýšil na pána tvorstva a vlastně v té spupnosti začal ten svět likvidovat. Stal se z něj živel smrtící. A já bych si strašně přála, aby jsme se zase vrátili ke svým kořenům, ke svým pramenům, k té úžasné, nádherné, čisté vodě, o které Jura zpívá. A víte, ta jeho píšnička je jako chleba, protože ten se vám nikdy nepřejí. A Jurova voda je prostě jako chleba. A já bych vám všem přála čistou vodu, zdravou stravu, a abychom posilovali svého ducha. Víte, my jsme se naučili v bohaté kapitalistické společnosti dobře živit svoje těla. No dobře, spousta je toho jedovatýho, ale těla živíme dobře. Ale ta duše se nesmí zanedbávat, protože když jí nedáte tu správnou stravu krásy, harmonie, lásky, pochopení, souznění duší, tak svět zaniká. Protože duše to je jádro světa. My nejsme, my jsme, naše tělesná schránka je velmi chatrná, odchází, ale to, co vysíláme do vesmíru, ten Albert Einstein patřil k nejchytřejším lidem na světě. A víte, co on považoval za svůj největší objev? Že nejmocnější energií vesmíru je láska. A byla bych ráda, kdybychom si to uvědomili, kdybychom na ní trvali a kdybychom ji vždycky za všech okolností potřebovali, vyžadovali a nedopustili, aby nám vládlo něco jiného. Tak o tom je veselice.
0: Evičko, naše milá, co na tohle dodat? Co k tomuhle jako... Já myslím, že tohle jsme teď potřebovali slyšet všichni. Ty bys měla chodit pravidelně, my tě budeme zvát. Tahle ta parta, ta by tu měla být pravidelně, protože od toho jsme rozhlas, od toho jsme Český rozhlas, abychom toto rozhlašovali. A když už Evička začala o té písni, pánové, že bychom to přehodili a dali teď tu vodu, můžeš ještě samozřejmě.
1: Víte, jak já si tu připadám, jak je mi tu božsky. Ten Alešek, on je kazatel v chrámu. Mě ty mozaiky tak strašně připomínají Ravenu, ale ona je víc modrá, to je taková. Ale já si tady u Aleše připadám prostě jak v betlémský kapli.
0: Ne, to my s tebou, a pozor, prozradím ti zajímavost, tyhle ty výstupky, které jsou po stěnách a vlastně i na stropě, možná jste si toho někdy všimli, to by mělo, a udělat to pan architekt a mistři hudby to budou vidět, to by měl být, je to vlastně, ne replika, ale napodobení na krunýře želvy a jsou tam proto ty výstupky, aby tady byla ideální akustika. To jsem našprtal.
1: A želva má symbol obrovský síly, dlouhověkosti a dlouhotrvající dobré myšlenky. Tak ať to taky funguje.
0: Yeah. Dámy a pánové, já jsem mluvil v úvodu o tom, jaká byla radost, když jsem sem dneska vešel a pánové zkoušeli nebo dávali dohromady tuhletu skladbu. Já myslím, že předeslat nemusíme nic, anebo jdu za vámi s mluvícím mikrofonem, mistři, než zazní něco předešlem.
2: My tedy vám, když Eva to, já jsem chtěl ještě hrát předtím jednoho Dvořáka, tak vám ho zahrajeme potom, ale když Eva to, už to uvedla, tak se to hodí tu jeho slavnou modlitbu za vodu Jurovu. Je to, já prostě tuhle tu písničku zbožňuju, protože to je přesně to, o čem jsem mluvil, o té hudbě, protože tam je ta naše země schovaná, tam je ta láska k něčemu pozitivnímu, o čem mluvila Eva teďko, a já si myslím, že po tom jejím krásném slově, které řekla, že se hodí ta krásná Jurova hudba, a my interpreti s Lukášem to krásně zahrajeme. Aspoň doufám.
0: My se těšíme a já se musím zeptat, Jury, jaké to je, protože vy to hrajete v nejrůznějším, samozřejmě seskupení Hradišťan, jasně, ale jaké to je hrát tu vodu s Václavem Hudečkem? To je přece strašně zvláštní.
3: No já musím říct, že se neustále rdím a nechci vstupovat do toho, když mě tady neustále chválí, ale je to vlastně světová premiéra, no tak o to víc se na to těším.
0: Světová tady u nás?
3: Ještě jsme to nikdy nehráli takhle spolu.
0: To je dobrý, že... A pozor, to říká nejhranější světový autor na světě vůbec. Autor syna, který vyhrál v Luhačovicích. Capricciosu. To je prostě naprosto sem kouzlen.
2: My už jsme hráli spoustu věcí. A s Hradišťanem, s Jurou. Dokonce Jura objevil skladbu, kterou napsal, a budete se divit, Jan Amos Komenský napsal hudbu i text. Je to ukolébavka. Tak jsme to hráli několikrát na svácích hudby v Praze, na svácích hudby v Třebíči. Takže ještě nám chýba v Litoměřicích také na svácích hudby na našich festivalech. A je to kouzelná skladba, kterou dneska vám nezahrajem, protože tady nemáme Hradišťan, že jo?
0: Příště to napravíme. Dámy a pánové, milí posluchači, já si odcházím sednout a vy to udělejte taky. Pokud něco děláte u rozhlasových přijímačů, nechte toho teď. Holky, vypněte plotnu, to vám dobublá potom. Hold bude gulášek hodit co později, protože tohle si musíte poslechnout v klidu. Lukáš Klánský u klavíru a v tuhletu chvíli Jura Pavlica a Václav Hudeček.

0: Dámy a pánové, milí diváci, milí posluchači, obětí obou pánů, gratulace s prvním mužem od piana, Lukáš Klánský, Jura Pavlica, Václav Hudeček a světová premiéra modlitby, která zazněla tady v přímém přenosu toboganu. Gratulace od Evičky Hudečkové. A přináší se sem dort v tuhletu chvíli a Irenka mi musí prozradit nebo někdo, pro koho a za co a k čemu ten dort je.
1: Dort je pro Hudečkovi.
0: Ano. Od naší oblíbené cukrářky, která chce zůstat v utajení, nebo kdo ho upekl?
1: Od naší oblíbené cukrářky.
0: My vám neukazujeme, ani o ní nemluvíme. Děkujeme.
2: Děkuji.
0: Dort pro vás a jsou na něm samozřejmě i noty. Potom se můžete zeptat pana Pavlici, protože jsem zjistil, že umí noty, tak vám může říct, jestli je tam něco napsáno. Dámy a pánové, děkujeme, úplně se mi zbyl, tak nebude kapričioza, bude dort. Ale ty zahraješ, co je na tom dortu?
3: Jo, tak to by mohlo mít.
0: To je Nemocnice na kraji města, to jsem poznal. Ano, to je motiv doktora Strossmayera. To jste netušila, když se tam dělala ty notičky. Vy neumíte noty, ale podívejte. To je hezký začátek, to dopište tenhle ten kousek. Dámy a pánové, tak pohled na hodiny je v tuhletu chvíli tristní, protože, pánové, dáme nakonec toho Dvořáka nebo domluveného Smetanu. Já to nechám na vás, toho Dvořáka. Či ano, Dvořák zvítězil. Evičko, a ty můžeš cokoliv, tečku dnešního dne.
4: Já, protože už na to asi nebude čas. Já ti chci strašně poděkovat. Ty seš takovej zázrak, ty dokážeš člověka uvést do stavu blaženosti. Prosím vás, kupte si všichni aspoň kilo cibulek a hlídejte si.
0: Ty jsi zlata. My ti děkujeme a tvrdím Evičku Hudečkovou do každé rodiny. Děkujeme vám moc za to, že jste dorazili do toboganu a že jste nám vlili tu energii do žil a ten pocit toho, že ještě někde to opravdu může být hezký a v pořádku. Nedejme se. Dámy a pánové, hosty dnešního toboganu byli Lukáš Klánský. Děkujeme moc, Lukáši. Jura Pavlica, příště s Hradišťanem a Eva a Václav Hudečkovi. Děkujeme vám moc. Mějte se krásně, od mikrofonu vás zdraví Aleš Cibulka, ale teď Dvořák.

loučíme se s vámi se všemi a těšíme se opět za týden naslyšenou. Zdravíme vás všechny a děkujeme Lukáš Klánský a Václav Hudeček. Zdravíme vás na Pohodě, zdravíme vás na Dvojce a děkujeme, že jste tu byli s námi. Díky. Yeah.

0: Další letní repríza je za námi, ale já znovu připomínám, že už se blíží září a s ním i 37. sezóna Toboganu. Vstupenky jsou už teď v prodeji na dvojka.rozhlas.cz a máte-li rádi Danielu Kolářovou, Jana Nedvěda, Mirka Kořínka nebo Freddy Mercuryho, hned se tam podívejte. Za celý tým Toboganu přeju krásný srpen a za týden opět naslyšenou. Zdraví vás Aleš Cibulka.
1: Bude 12 hodin.

0: Svěžní hodiny odbyly poledne.
1: Český rozhlas Dvojka. Hlavní zprávy.
0: Hygienici v Česku za letní prázdniny udělali zatím skoro 900 kontrol dětských táborů. Kvůli dalšímu požáru na jihu Francie úřady evakuovaly 2,5 tisíce lidí. Počasí bude oblačno až zataženo, místy přehánky nebo bouřky, teploty většinou do 33 stupňů. Hlavní zprávy má pro vás Naďa Procházková. Dobré poledne. Hygienici v Česku provedli v červenci skoro 900 kontrol dětských táborů. Rozdali 27 pokut v součtu za 84 tisíc korun. Nejčastěji odhalili nedostatky ve stravování, zdravotnické dokumentaci a v zásobování pitnou vodou. Letos musí organizátoři táborů nově zajistit oplach nádobí pod tekoucí vodou.
2: Například na pionýrském táboře u spáleného mlýna vedle Berounky si děti míjí své ešusy ve vaničkách. Letošní novinku popisuje vedoucí tábora Vlasta Vasková.
3: Máme jeden podstavec, kde máme barel s vodou a tím ještě uděláme ten konečný oplach.
2: Kvůli dodržování vyhlášky mají některé tábory větší spotřebu vody, říká vedoucí skautského tábora nedaleko obce Krty na Rakovnicku Mimi Irena Goldflamová.
4: Příští rok s tím budeme muset počítat a nejspíš dojde k zvýšení účastnického poplatku.
2: Podle hygieniků se díky oplachu pod tekoucí vodou snižuje riziko šíření infekčních nemocí. Petr Kastner, Český rozhlas.
0: Pro víc než 238 tisíc domácností dnes začíná platit takzvaná superdávka. Jedna dávka sociální pomoci nahradila 4 sociální dávky. Příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a přídavek na dítě.
5: Nejméně o 500 korun si má polepšit víc než třetina příjemců, skoro polovině se naopak dávka o stejnou částku sníží. Zákon o superdávce platí už od loňského října, kdy ji začali pobírat noví žadatelé. Dlouhodobé příjemce dávek stát nechal až do dneška ve starém systému kvůli nepřipravenosti administrace. Od listopadu se ale výše superdávky znovu změní, a to kvůli úpravě životního minima i pravidel pro započítávání nákladů na bydlení. Podle ministerstva by změny měly pomoct hlavně menším domácnostem a samoživitelům. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
1: Český rozhlas Dvojka. Posloucháte hlavní zprávy.
0: Itálie na měsíc obnovila kontroly v přístavech a na letištích pro cestující z území Španělska. Řím to odůvodňuje krizí v autonomním španělském městě Ceuta na severu Afriky. V uplynulých dnech tam ze sousedního Maroka přišlo zhruba 60 tisíc lidí. Při pokusu dostat se do Ceuty po moři se utopilo nejméně 67 lidí.
6: Několik hodin potom, co španělské televize přinášely záběry desítek tisíc lidí na plážích Ceuty, ráno už stejné davy lidí obklopovaly hraniční přechody zpět do Maroka. Část jich doprovázela armáda, povolaná vládou na žádost města. Do moře taky instalovala ochranné bariéry. Navzdory návratu většiny migrantů do Maroka, teď Madrid řeší diplomatickou roztržku s Itálií. Její diplomacie zavedení hraničních kontrol pro cestující ze Španělska označila za krok nutný k posílení bezpečnosti. Podle španělského premiéra Pedra Sancheze to ale porušuje unijní smlouvy. Jiří Kordík, Český rozhlas.
0: Na jihu Francie se šíří další lesní požár. Zasáhl už přes 5600 hektarů porostu a úřady kvůli tomu evakuovali 2,5 tisíce lidí. Informoval o tom prefekt departmánu VAR Simon Báber. Na místě pomáhá zhašením i jednotka českých hasičů.
7: Zatímco na jeho západě Francie v okolí Bordeaux se hasičům podařilo dostat oheň pod kontrolu a domů se může vrátit zhruba 200 tisíc lidí, kteří museli být evakuováni, na jihu Francie v Provence se oheň dál šíří. Pomáhá tomu horké počasí a silný vítr, vysvětluje velitel mise českých hasičů VAR.
8: Počasí se nám změnilo, kost vzduchu podle mých informací je kolem 15% a teploty ve stínu až 39.
7: Letošní lesní požáry ve Francii spustošily už přes 90 tisíc hektarů půdy. Policie kvůli tomu zatkla přes 300 lidí, některé obvinila ze žhářství. Z Francie Marcel Faltis, Český rozhlas.
0: Lidé mají i letos v létě velký zájem o poslech rozhlasových dramatizací pohádek a hlavně Četby na pokračování. Zájem o letní speciální program Českého rozhlasu roste několik let po sobě. Například loni o prázdninách měly všechny četby a literárně dramatická díla dohromady přes 6,5 milionu spuštění. Pokračuje ředitelka vývoje a výroby Iva Jonášová.
9: Loni byl o letní speciály literárně dramatické tvorby opravdu velký zájem mezi posluchači. Trhali jsme dokonce poslechové rekordy. No a letošní červenec je, co se týče toho zájmu, velmi podobný. My ještě ale zdaleka nekončíme, protože v srpnu budou zveřejněny další premiéry a taky reprízy oblíbených děl.
0: Novinkou bude ve druhé polovině srpna třeba dramatizace díla Larse von Triera Dogville nebo zpracování knihy Astrid Lindgrenové Děti z Bulerbinu. Vojka Bezkormidelnice ve složení Pavlína Flaminková a Anna Šantrůčková získala na veslařském mistrovství Evropy stříbrné medaile. Závod v italském Varese ovládly Rumunky.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Počasí.
0: Bude oblačno až zataženo, přechodně i polojasno. Postupně se vyskytnou hlavně v Čechách lokální přehánky a bouřky. Teploty 29 až 34 stupňů, na západě a severozápadě kolem 26, na jihovýchodě Moravy až 36 stupňů. Zítra očekáváme oblačno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku ráno a dopoledne až zataženo. Ojediněle se vyskytnou přehánky hlavně na horách. Teploty 26 až 31 stupňů, na horách kolem 21.
1: Doprava.
0: Na dálnici D1 z Vyškova do Brna od sjezdu na Slatinu od Boustého prvního kilometru zůstává kolona kvůli omezení u sjezdu na Bratislavu. Jede se jedním pruhem, zpoždění je 40 minut. Na silnici 52 z Mikulova do Brna i opačně stojí u Pasohlávek dlouhé kolony po nehodě. Jezdí se kyvadlově, je to až na půl hodiny. V Praze na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most u Europarku projedete jen pravým pruhem, je to pohromadné nehodě. Od sjezdu na Běchovice se popojíždí 20 minut. V místě nehody zpomalují řidiči jedoucí směrem na Černý most. Z jižní spojky od sjezdu na Strašnice pojedete skoro 20 minut. Dobře dojeďte. To byly hlavní zprávy. Teď už omeletky Haliny Pavlovské.
10: Milí posluchači, jsem moc ráda, že posloucháte Dvojku, že vůbec posloucháte rádio. A jsem taky ráda, že mám příležitost se s vámi houpat na stejné vlně. Dnes jsem si pro nás připravila takové své rázné téma, které bych ráda zlehka probrala. Ale opravdu jen zlehka, protože jsou prázdniny. A člověk by se neměl zatěžovat existenciálními otázkami. Existenčními už vůbec ne. Milí přátelé, omeletky začínají. Je to komorní show se mnou, Halinou Pavlovskou.
1: Český rozhlas Dvojka.
11: Rádio, které vás baví.

0: Milí posluchači, slíbila jsem vám své rázné téma v dnešních omeletkách, tady na dvojce. A odtajním ho. Budeme mluvit o duši. Začnu jednoduše. Co se dá s duší udělat, k čemu duše slouží, co všechno jí přičítáme. No tak duše se dá nafouknout i vypustit. Dá se mluvit do duše, dá se mluvit z duše. Můžete být duší něčeho a lze mít duši na jazyku. A když má někdo duši za ušima, tak prý má velký strach. A když má někdo duši chlupatou, tak to znamená, že je hloupý. A když si duši zatopí, tak to znamená, že se opije. Ale když ostatní zapíjejí někoho dušičku, no tak to už i ten onen poručil tu svou duši Pánu Bohu. A víte, že dušlák je pekáč na dušení? A někdo se takhle dušuje. Na mou duši, na psí uši, na kočičí svědomí. A víte, že je duše cvična? Což je prý označení pro kláštery a pro kostely. A duše zkumec, nebo duše zpytec, to je psycholog. A něco může být taky dušervoucí. A něco může být dušehubný. To dušehubný, to ničí duši. No a něco taky může být dušemorné. Což znamená, že vás to může nudou umořit. A když jde o duši, tak já nemohu nevzpomenout, jak si mi kdysi jedna naše kamarádka duše vylila. A vylila si ji takto. Řekla mi, hele, já jsem blázen, ale psychicky, rozumíš psychicky? No tomu nerozumím dodnes. Ale víc si toho o duši řekneme zase po písničce.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
2: na dvojce. Dívá.

O duši si povídáme na dvojce v omeletkách. Dostala jsem nedávno dopis od jedné čtenářky, posluchačky. A nepamatuju si přesně, co chtěla. Jenom jsem si zapamatovala z toho psaní jednu formulaci. Protože ta paní napsala: sama, ač umělkyně, jsem nyní poněkud mimo sebe. Tak já teda nevím, jestli jsem umělkyně, ale z toho sdělení jsem lehce byla a pořád lehce jsem mimo sebe. No ale to není nic nového, protože to já jsem poměrně často. Třeba tuhle. Tuhle jsem se chystala na schůzku se sponzorem, kterého jsem do té doby ještě neviděla, a moje kamarádka, producentka, s kterou plánujeme film podle mé knížky Velká žena, ho ale docela dobře zná, toho sponzora. No a tak mi dala instrukce. Hele, počítej s tím, že dělá rád trochu přihlouplý vtipy a moc se jim nesměje, jo? To by pochopil, že to nemyslíš upřímně. Ale když se nebudeš smát vůbec, tak se naštve. No ale taky se nesmíš jen tak pousmívat, protože to by mu došlo, že si myslí, že je blbej. Tak je ti jasný, jak máš reagovat.

0: Milí posluchači, dvojka smaží tradiční omeletky. A protože tradice se mají dodržovat, tak vám i dneska přečtu dopis, který jsem dostala od vás posluchačů. Konkrétně jsem ho dostala od posluchačky paní Blanky Šťastné. Tak čtu. Vážená paní redaktorko Mila Halino, dovolte, abych vás co nejsrdečněji pozdravila a ocenila vaše vtipné knihy a perfektně připravené a milé omeletky vysílané na Českém rozhlase Dvojka. Jste mi sympatická a trochu moje krevní skupina se smyslem pro humor. Chci se s vámi rozdělit a nabídnout k literárnímu zpracování můj neuvěřitelný příběh. Jsem členkou KČT, Vojty Náprstka Praha. A náš odbor se v roce 2011 zúčastnil velké mezinárodní turistické akce Eurando 2011, řeky ze střechy Evropy. Odběry vody od pramenů řek se prováděly po celé Evropě a na závěr byly předány v krásných malovaných lahvích do kašny ve španělské Granadě. Náš odbor se vydal v červnu 2011 do Fichtelgebirge v Německu. Byli jsme z Prahy malá skupina v počtu asi 25 turistů a jeli jsme malokapacitním autobusem. Čtyřdenní pobyt a celá organizace akce byla zajištěna partnerskou skupinou německých turistů. Byly krásné slunečné dny a my měli pestrý program od rána do večera. V pohoří Fichtelgebirge pramení řeky Bílý Mohan, Sála a Ohře. Pramen Ohře se nachází v nadmořské výšce 752 metrů nad mořem na severozápadním úpatí hory Schneeberg, nejvyšší hory Smrčin. Pramen je obložen 12 hrubě tesanými žulovými kameny s nápisy měst, kterými protéká. Pěkná krajina s pískovcovými útvary skal, udržované turistické cesty a výlety s přátelskými německými turisty, to vše ještě doplněné turistickými tabulkami v českém jazyce. Městečko, kde jsme byli ubytováni, bylo malebné, udržované a všude v okolí kvetly rododendrony. Němečtí turisté se opravdu velmi snažili, abychom byli spokojení. Náš čtyřdenní pobyt rychle uběhl a po slavnostních projevech v krajině u pramene Ohře jsme odebrali vodu, zaspívali si a ještě vystoupili folklorní soubory z Aše a Plzně. Zastoupení německé strany bylo daleko velkolepější. Popsala jsem vám vše do detailu, ale to podstatné jsem nezdělila. Užívala jsem si nejen krajinu, ale jako zuřivý reportér jsem vše dokumentovala, fotografovala. Na závěr celé akce bylo slavnostní rozloučení s obědem a pohárem jahod. A ve večerních hodinách jsme se vydali na cestu domů. V autobuse jsem ještě fotila krajinu se zapadajícím sluncem. Do Prahy jsme přijeli kolem 23. hodiny. Ráno jsem vybalila batoh a prožila jsem šok. Brašna s foťákem tam nebyla. Byla jsem nešťastná a veškerá radost z krásného výletu byla ta tam. Po několika bezesných nocí jsem si sedla k počítači a začala vybírat nový fotoaparát. Brzo mě totiž čekal poznávací zájezd do Španělska a já si neuměla představit jet bez foťáku. Vybrala jsem si podobný typ, jako jsem měla, ale bohužel ten už neměl hledáček, jako ten můj ztrácený miláček. V den, kdy jsem obdržela zprávu, že mi moji objednávku odpoledne dodají, mi telefonoval náš předseda z KČT s dotazem, zda jsem nestratila fotoaparát. A byla jsem velmi překvapená, jak to ví. Uběhlo totiž už asi 10 dní od návratu z Německa a já jsem o tom s nikým nemluvila. Zeptal se mě na typ foťáku a potvrdil, že ho má a že je to on, můj ztracený fotoaparát. Hned jsem zrušila objednávku nového přístroje a jela si pro svého nalezence. Při předávání fotoaparátu mi vyprávěl celou odiseu, která následovala po návratu z Německa. Hned druhý den ráno po našem návratu jel pan řidič naším autobusem na školní výlet a děti tam našli můj foťák. Předali ho panu řidiči, ten se podíval na snímky v digitálu a hned věděl, že to musí být někoho z KČT. Jel ale na týden do zahraničí a když se vrátil, volal našeho předsedu, zda nepostrádáme foťák. Tentokrát ale byl mimo území České republiky zase náš předseda. A tak asi po 14 dnech jsem s velkou radostí a poděkováním všem poctivým nálezcům se opět setkala se svým kamarádem, který mě provází všude, nejenom na cestách. No a to je závěr mého neobvyklého příběhu. Nejprve vše zalité sluncem, s pěkným výletem, potom drama ze ztráty fotoaparátu a happy end.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
2: na dvojce.

Milí posluchači, před písničkou jsem vám přečetla dopis paní Blanky Šťastné. Poslala ho do omeletek na dvojku. Jsem moc ráda, že mi své zážitky popsala. A věřím, že příště i vy popíšete, co se vám přihodilo. Pište prosím na adresu halina@rozhlas.cz anebo na adresu Českého rozhlasu dvojka omeletky Vinohradská 12 Praha 2 120 00. Doufám, že mě slyšíte dobře, protože soused vedle nás začal něco řezat na pile. Nicméně nic to nemění na tom, že se moc těším na vaše zážitky a teď se s vámi podělím o některé své zážitky. Více či méně by měly souviset s naším dnešním omeletkovým tématem. A tím je duše. Ale ono s duší vlastně souvisí, podle mého názoru, úplně všechno. Pokud tedy člověk není jako bez duše. A pokud tu duši už nevypustil. I když Bůh ví, anebo čert ví, jak to vlastně je. Někdy mě moje děti tak rozčílí, že jsem dušná. Dušnost s duší taky souvisí. Tuhle jsem dokonce na dceru zvýšila hlas, což nemývám ve zvyku. A pak jsme spolu nemluvili. A pak už mi to bylo blbé, tak jsem se k ní začala lísat. A říkala jsem jí, hele, víš, že na tebe normálně neřvu, ale já fakt nechápu, jak dokážeš za jeden den nadělat tolik blbostí. A dcera se na mě s takovým despektem podívala a ucedila, to bude tím, že brzo vstávám. O duši si vyprávíme v omeletkách a po písničce budeme pokračovat.

0: Milí přátelé dvojky a omeletek, dovolte mi, abych vám teď přečetla povídku, kterou díky dnešnímu tématu, a tím je duše, nemohu opomenout. Povídka se totiž jmenuje O mužské duši. A napsala jsem ji já, když jsem byla mladší. V Rakousku jsme bydleli v městečku Seefeld. Hotel se jmenoval Vital Royal. Dalo by se to přeložit jako královský život a nám se hned první den zdál královský. Večer jsme si mohli objednat křepelku na petrželi, kuřátko s pažitkou, jehněčí bok na česneku, prsíčka z kachny na medu a taky vídeňský řízek. Dali jsme si s dcerou všechno a pak nám bylo špatně. Petr, syn, byl v pořádku. Dal si vínršnicl a byl to měkonký kus masa v křupavém těstíčku. Druhý den jsme si s dcerou objednali pouze závin s brokoličkou, biftek s brusinkami a vanilkový řez. A Petr si dal vínršnicl. A třetí den přišla krize, únava. Šli jsme jenom k lesu, kam mířila hotelová okna. A večer jsme neměli hlad. Přinesli nám salát. Byl z řetkviče, dřeřichy, čekanky, žlutý rejčátek a semínek ze slunečnic, která byla velká, skoro jako mandle. A Petr si dal vínršnicl. Ve čtvrtek jsme se vydali do Innsbrucku, v centru zlatě září střecha paláce, kde měl císař schované své milenky. Večer jsme se vrhli na nadívané hrudí, žampionové kloboučky a lososa v bylinkovém sósu. Dezert byl jablečné pyré a piškotová karamela a Petr si dal vínršnicl. V pátek jsme se koupali v jezeře. Dcera snědla štiku s rýží na divoko, ragu z lišek a želatinový košíček s borůvkami. A já měla placičky po balkánsku, švédské maliny, italský sýr, izraelský meloun a pistáciový krém. Petr si dal vínršnicl. V sobotu jsme byli na túře. K večeři se podávaly tyrolské speciality. Pečené telecí koleno a tvarohový štrůdl a Petr si dal vínršnicl. V sobotu byl králík, holouba, tavinné listy a špagety dlouhé jako topol. A Petr si dal vínršnicl. A v neděli jsme byli v Praze, na Staroměstském náměstí. Svatbu tam měl Jenda, můj kamarád. Jeho první žena měla rusé vlasy, bílou pleť, vysoký hlas a hodně energie. Jendu byla, podváděla a jeho rodičům kradla peníze. Jendova druhá žena měla rusé vlasy, bílou pleť a když se se mnou Jenda zdržel, tak na něj zařvala ke mně. Její hlas vzduchem řízl jako nůž. A já právě v tu chvíli pochopila základní kámen mužské duše. Proč se vrhat do zrádných vírů složitých nádivek? Proč hazardovat s chřestem, slaninou a noky? Proč zkoumat tajemné hlubiny omáček a stíny pečení? Proč? Co pak není pohodlnější žvíkat známá sousta a nebát se arrogantního útoku na naše unavené chuťové pohárky? Co pak není jednodušší v klidu dýchat seriózní vůni strouhanky a vajec? Co pak není mnohem bezpečnější žít život v jistotě, že právě tenhle den bude chutnat skoro stejně jako ten minulý. Tak co jí říkáš? Zeptal se mě chvějivě ženich Jenda. A já mu řekla, jo, jen aby uměla vínršnicl.
1: Omeletky Haliny Pavlovské.
2: V sobotu a v neděli v pravé poledne
1: na dvojce.

O duši jsou omeletky na dvojce a s duší logicky souvisí i duchové. Nedávno jsem byla na chalupě u kamarádky a v noci jsem se probudila, koukla jsem na dvorek a hned se mi začala budit, ale vstávej, po dvoře chodí nějaký chlap. Neochotně otevřela oko a poměrně nevzrušeně se zeptala, má sekiru? Ježiš, to nevím. No tak koukni, jestli má sekiru, tak je to dobrý. To je jenom šílený mlynář. Občas se tu zjevuje. Ale jestli nemá sekiru, no to je zlý. To by mohl být člověk. To by mohl být vrah. No, ten chlap neměl sekiru, ale nebyl to duch, ani vrah. Byl to její manžel. I když ten vražedné úmysly možná měl, protože jel z Prahy 170 kilometrů, aby zkontroloval, že na chalupě jsem s jeho manželkou doopravdy jenom já. Mimo jiné, kamarádka žije s manželem už 30 let, ale on najednou strašně zdětkovatěl. Nechal si na rozbřicho, přestal o sebe dbát a kamarádka to po určité době přestala snášet a začala tak opatrně. Hele, víš, trochu mě mrzí, že ti tak začalo být úplně jedno, co máš na sobě, protože když jsme se seznámili, tak se mi třeba na tobě líbilo i to, jak se hezky oblíkáš. No a její muž se na ní nechápavě podívala a řekl, ale prosím tě, co to říkáš, vždyť já nosím pořád to samý, vždyť tenhle svetr, ten jsem měl přece ještě před svatbou. No a on ten její muž, ten manžel, nežárl na moji kamarádku docela bezdůvodně, protože jak zdětkovatěl, tak jí nějak začali přitahovat mladší muži, takový tě atraktivnější. A stalo se dokonce, že si párkrát vyšla s kolegou na skleničku a dokonce ho pozvala i k sobě domů, protože manžel odjel na nějaké školení do Maďarska. No a taky se mi svěřila, že by jí asi vůbec nebylo proti mysli, kdyby s tím mladším kolegou u ní doma k něčemu vášnivějšímu došlo. Když jsem se jí ale potom ptala, jak to s kolegou v noci dopadlo, tak mi řekla, hele, já nemohla. Víš, kvůli akváriu. Teď víš, to jsou ryby Vaška. Hele, a oni se ti na mě tak divně koukali. Duše plní dnešní omeletky a konzumovat je budeme zase až po písničce.

O duši jsme dnes meditovali v omeletkách na dvojce. A možná jste si řekli, že jste se nic nového o duši nedozvěděli, ale já vám ještě něco řeknu. Třeba tuhle básničku. Básník chodí jako tělo bez duše. Filozof vidí krásnou duši v každé ropuše. Blbec je ducha mdlého, génius duší všeho. Málo kdo z nich však správně tuší, kdy ďáblu upsal svoji duši. Hastrmanské verše se taky hodí k naší dnešní omeletkové tématice. No, uznejte sami. Vodník spěchá do hostince, kde si za dvě kapří mince koupí pěnu od piva. Prý mu velmi prospívá. Pěnu denně mlsá lžičkou, má ji v hrnci pod pokličkou. Charlie Chaplin řekl, tvé nahé tělo by mělo patřit jedině těm, kteří se zamilují do tvé nahé duše. A já prozejčtěji říkám, kdo potěší ženskou duši? Kdo jí řekne, že jí to sluší? No a to je všechno, těším se na vás zase v příštích omeletkách a pište, co máte na duši. Svěřte se tetě, haluši. Bye bye, vaše Halina Pavlovská.

0: zářivé léto na dvojce.
1: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Noční můry ožívají a každý stín může být nebezpečný.
0: A chybět nebude ani velká soutěžní pátračka.
1: Odhalte, jakou postavu děsivých příběhů hledáme a vyhrajte jeden z 9 pobytů pro 2 na 2 noci v luxusním hotelu v Karlových Varech.
0: Mrazivé léto na dvojce.

0: Bylo 13 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: V Řecku se snaží zastavit lesní požár u Korinského zálivu. Nikde v Česku už neplatí smogová situace. Počasí bude oblačno až zataženo místy přehánky nebo bouřky a teploty až 33 stupňů. Zprávy a Naďa Procházková. Dobré odpoledne. Stovky hasičů se snaží zastavit rychle se šířící požáry na západě Řecka u Korinského zálivu. Pomáhají jim i čeští kolegové, konkrétně u města Patra. Na místě je teď 22členný tým. Úřady na severu řeckého poloostrova Peloponés v noci evakuovali několik lidí pomocí lodí. Hašení v uplynulých dnech komplikoval silný vítr. Podle velitele českých hasičů v Řecku Petra Vodičky se ale podmínky zlepšují.
2: Problémy jsou s dodávkou vody, problémy jsou s přístupem, ale zase na druhou stranu teplota je pod 30 stupňů. To nefouká vítr, ale čas od času, když to foukne, tak se nám to rozjíždí a doufáme, že nás ráno podpoří letadla nebo vrtulníky.
0: Při dopravních nehodách v Česku zemřelo v červenci 41 lidí, tedy o 6 víc než loni. Jde zatím o nejtragičtější měsíc v letošním roce. Vyplývá to z policejních statistik. Nejvíc obětí si vyžádalo pondělí 27. července, kdy na silnicích zahynulo 6 lidí. Od začátku roku eviduje policie 222 obětí. Meteorologové večer odvolali smogovou situaci ve všech českých regionech, kde platila. Týkala se to Prahy, středních, severních a taky východních Čech. Český hydrometeorologický ústav je tam vyhlásil kvůli vysokým koncentracím přízemního ozonu. Pokračuje festival Hudba na Vinicích. Návštěvníci dnes můžou vyrazit třeba na koncerty Adama Ďurici na Znojemsku, kapely Bohonout ve Valticích nebo na vystoupení Kateřiny Marie Tiché na Pálavě. Festival spojuje koncerty českých a slovenských interpretů s atmosférou moravských vinic a degustací místních vín.
3: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Většinou bude oblačno až zataženo, postupně se vyskytnou hlavně v Čechách lokální přehánky. Teploty 29 až 33 stupňů.
1: Doprava.
0: Na D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Slatinu začíná kolona na kilometru 201, na kilometru 197 opravují vozovku. Jede se jedním pruhem, zdržení je až 40 minut. Dobře dojeďte. To byly zprávy. Hezké odpoledne.
1: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.
4: Přeju příjemné sobotní odpoledne, přátelé. Může vést objev tajemství neviditelnosti ke štěstí a k bohatému, naplněnému životu? Začíná lehce hororový sci-fi příběh o panu Griffinovi, který touží po neviditelnosti, z níž však není úniku. Hra vznikla na motivy příběhu Herberta George Wellse a uslyšíte Petra Pelsera, Josefa Vinkláře, Martina Veldu, Stanislava Zindulku, Věru Kubánkovou či Miloše Hlavicu.

Kdesi poblíž jednoho městečka v jižní Anglii prý stával penzion, kde se odehrály, jak se vypráví, prazvláštní věci. Dosvědčoval to štít na tom domě, v jehož horní části, na černém pozadí, byl vyobrazený široký klobouk a dole pod ním šněrovací boty. A mezi tím kloboukem a botami už nic jiného než černé prázdno. Tuhle výzdobu prý nechali na štítu vymalovat majitelé penzionu v upomínku na podivného hosta, který se u nich jednoho sichravého dubnového dne ubytoval a rozpoutal celý řetěz neuvěřitelných událostí.

0: Paní Holová,
1: ano?
0: Tak se mi zdá, že váš muž přivezl z města nejenom zásoby do kuchyně, ale i hosta.
1: Ale jděte, pane Henry.
0: No, na mou duši, ale už to tak vypadá.
1: To se s ním asi jenom někdo svezl cestou z Aipingu.
0: Ne, jen se koukněte na ta zavazadla naskládaná na voze.
1: Ale v tuhle dobu, že by se chtěl někdo ubytovat zrovna u nás, Tome! Tome, kde jsi?
2: Co si přijete, paní Holová?
1: Jež honem na dvůr, pomoc s vykládáním.
2: No ne, k nám přijel host?
1: Ano. No jo.
2: Už běžím.
0: Tak to je docela příjemné překvapení, paní Holová. Aspoň tu u vás nebudu bydlet tak sám.
3: Jen račte, vážený pane, račte.
1: Buďte
3: dál.
1: Nám vítán, vážený
3: přilož,
1: pane.
3: Honem polena do krvu, ať se náš milý host ohřeje.
1: Račte si odložit, dovolíte. Ten plášť promočený od deště a klobouk vám dám vysušit k ohni.
4: Ne, nenamáhejte se. A
1: jen si udělejte pohodlí a hned vám donesu něco k snědku.
4: Tady jíst nebudu. Zaveďte mne do pokoje. No co je? Potřebuju klid.
1: Ano, jak kráčíte, ale...
4: No, abych nezapomněl, tady pro začátek. Dva zlaťáky.
1: Děkuji.
5: A pozor na má zavazadla. Mám v nich vzácné přístroje ke své vědecké práci. Ať se nic nerozbije, slyšíš, chlapče?
2: Jak kráčíte, pane. Složím vám to všecko nahoru jako do bavlnky. Buďte bez starosti.
1: Pane Henry, slyšel jste to? Vzácné přístroje k vědecké práci.
0: No, hádám, že takového hosta jste tu ještě neměli.
1: To ne. Ale jde z něj na mě tak trochu strach. Víte, ten černý širák vražený až do čela, obličej celý zakrytý v šále, a ty tmavý okuláry na očích?
3: No, tak ještě jeden kufr a bude to všechno.
1: Poslyš, Johne, ten člověk se mě nějak nezdá.
3: Ale jak to nezdá? Proč?
1: Chová se tak divně. Klobouk ani kabát si tu neodložil. A vůbec se mu neviděla do tváře.
3: No,
1: ani nevím, co je zač.
3: No, co je zač? No zkrátka nějaký vědátor. Na takovýhle vznešený lidi nejsi prostě zvyklá. No tak, na co čekáš? Náš host je promoklý, unavený, hladový. Postarej se o čaj a o zákusky.
1: No jo, už to bude. Ale stejně. Je to divnej pták. Tome, odneseš pánovi nahoru konvici s čajem a pár sendvičů. A řekni, že večeře se podává v 7.
2: Všechno jídlo chce mít servírovaný nahoru do svého pokoje. Aspoň to říká.
1: To si vezmeš na starost ty, já na běhání po schodech už nejsem. Poslyš, Johne.
3: No?
1: A není ti divný, že si ten vědátor vybral ubytování zrovna u nás? Tak stranou od města.
3: Na nádraží se vyptával, kde by našel klid pro svou práci, tak mu doporučili nás.
1: Ajaj.
3: No tak už se nemrač. V tuhle dobu host navíc, to je přece terno, ne? A dva zlaťáky hned na začátek.
1: Já vím, každý šiling dobrý, ale stejně. Ty černý okuláry a vůbec to...
0: No, víte, pane Hole, abych vám řekl pravdu, mně se ten člověk taky nějak nezdá.
1: No vidíš.
0: Nebýt těch zavazadel, o kterých říká, že jsou v nich vzácné přístroje, skoro by mě napadlo, jestli to není někdo, kdo se potřebuje skrýt před spravedlností.
1: Proboha. Uprchlej zločinec.
3: Vy ale máte nápady, pane Henry.
1: Tome!
2: Já za to nemůžu.
1: Tome, ty jsi rozbil můj čajovej servis.
2: Strašně mě to mrzí, ale kdybyste zažila to, co já...
3: No tak mluv, co se stalo?
2: Donesl jsem nahoru podnos s čajem a sendviči. Ten pán seděl v křesle u krbu.
0: Ano.
2: Já mu nalil do šálku čaj a podávám mu ho.
0: No a dál.
2: A on po něm natáhne ruku.
0: No dál.
2: Jenže to nebyla ruka.
1: Cože?
2: Ale prázdný rukáv.
1: Prázdnej rukáv.
3: Co pak on je invalida?
2: Prázdnej rukáv? Bez ruky! Ale přitom si ten šálek ode mě vzal.
1: Co to plácáš za nesmysly, jak si může od tebe vzít čaj? Prázdnej rukáv.
2: No, na to jsem právě proto tak vytřeštěně zíral. Podávám mu šálek a cítím, jako když si ho ode mě bere. Jenže mezi tím rukávem a šálkem nic nebylo. Žádná ruka. Je jen prázdno. A ten šálek plul sám vzduchem k jeho hlavě. Naklonil se, aby se ten člověk napil, a pak zase klesal zpátky na podnos. A v tu ránu se mi rozklepaly ruce a všechno letělo na zem.
1: No, moje parádní konvice. Já bych tě
2: Mě to strašně mrzí, paní Holová. Ale když to bylo něco tak strašně divnýho.
3: Šálek sám pluje ve vzduchu, nesmysl. Bůh ví, co jsi viděl.
2: Na mou duši bylo to tak. Prázdnej rukáv a šálek o kus dál. A vůbec žádná ruka mezi tím.
1: Tomu nevěřím. Jdu ty střepy nahoru uklidit a pořádně si ho prohlídnu.
6: No, pane Hole, tak se mně zdá, že jste si domů přivez nějakého kouzelníka nebo hypnotizéra, co lidem v cirkuse umí sugerovat všelijaké podivnosti.
3: Ne, to není žádnej cirkusový kejklíř, pane Henry. To určitě ne.
0: No tak v tom případě je to asi pekelník, co umí dělat čáry.
1: Zahrubouci! Něco takovýho si nevyděláš, co mi z toho dělá na nic. Johne, no. Nalej mi prosím tě něco, ať se vzpamatuju.
3: Tak už pro boha mluv, co se ti stalo?
1: Zažila jsem přesně to samý, co Tom. Ach bože, Johne, co no si to k nám přivez za tvora? Je to nějakej pekelník,
3: prosím
1: přaženej
3: tě,
1: se samotným Luciferem. Uklidni
3: se, Mary, ten člověk zřejmě ovládá hypnózu a baví se tu na náš účet. Tak ať si provádí ty svoje triky, když mu to dělá dobře. My kvůli tomu přece nebudeme ztrácet nervy. Hlavně, když bude na stůl házet zlaťáky, tak jako dnes.
7: Po příchodu podivného hosta uplynul jeden měsíc.
6: Tak, paní Holová, už mě tu zase máte.
1: Náš nejvěrnější host, pan Henry, se zase vrací pod naši střechu. Buďte nám tu upřímně vítán, drahý pane.
6: Tak co je u vás nového, paní Holová, za ten měsíc, co jsem byl u dcery a vnoučat? No. Ještě vám ten vědátor předvádí, jak se hrnky vznášejí ve vzduchu.
1: Podivností je kolem něj pořád dost.
6: Ano?
1: Celý den je zamčený ve svém pokoji a vychází ven až za tmy. A pořád tak zahalený od hlavy až k patě, jako ten první den, kdy k nám přijel. A když mu Tom nese jídlo, musí napřed zaklepat a počkat, až mu pan Griffin odemkne, a pak honem zase vypadnout.
6: A co ta jeho vědecká práce?
1: Představte si, pan Henry, když Tomovi otevře, vždycky má na očích ty černý okuláry. A vlasy prý mu padají přes celý obličej, učiněný strašák.
6: No co, hlavně jestli hází na stůl zlaťáky jako na začátku.
1: To je právě ta zatrolená věc, že od té doby už nám nedá ani vindru.
6: Cože? A toho tu živíte celý ten čas na dluh?
1: No, pořád se vymlouvá, že každým dnem mu musí dojít z Londýna nějaký šek. Šek, to chci vidět. Kdyby bylo po mým, tak už bych s ním jinak zatočila, jenomže John je pořád samej ohled, víte? Ať prý ho neodradíme a neurazíme. A kde si, co si, že jsme tu hodně stranou a hosti se k nám zrovna nehrnou, ale řekněte sám, pane Henry, za co mám nakupovat maso a všechno ostatní? Z vody se přece pro něj vařit nedá.
6: A co kdybyste ho, paní Holová, nechala tak trošku vyhladovět?
1: Co? Vyhladovět?
6: Ha? Zkuste to. Třeba to zabere. Neměla jsem za co nakoupit, takže večeře dneska nebude.
1: Pro pána už je 7. Musím mu honem připravit pár sendvičů.
6: Nic nepřipravujte. A nechte to na mě.
1: Ano, ale vám, pane Henry, přihřeju napřed trochu polévky, abyste měl něco teplýho do žaludku, když máte za sebou tak dlouhou cestu.
6: Jo, děkuju, děkuju.
5: Paní Holová, 7 hodin, kde pak je má večeře?
6: Paní Holová mi právě povídala, že dneska prý večeře nebude.
5: Že nebude? Jak to nebude?
0: Postěžovala si, že neměla za co nakoupit.
5: Co vy se do toho pletete? Zvolíte raději paní Hólovou nebo Toma. Ten mi vždycky nosí jídlo.
0: A co když vám ho dneska nepřinese?
5: Nechte si ty hloupé vtipy. Paní Hólová, Tome, právě odbylo 7 hodin.
8: Volal jste mě, pane Griffin.
0: Pan Griffin mi nechce věřit, že dneska nedostane nic k večeři, protože vám řezník odmítl dávat na dluh.
8: No.
0: Takže mu budete muset sama dosvědčit, že jsem nelhal.
8: To je pravda, pane Griffin.
0: V žádném obchodě se nic nedává na dluh. Že je to tak, paní Hólová?
8: Ano, je to tak. Víte, když nemám za co nakoupit, tak nemám z čeho vařit.
0: Tak to vidíte.
5: Přece nemůžu jít spát s prázdným žaludkem. To nemyslíte vážně.
8: Ale víte, to já jenom, že...
0: Paní Hólová, vám po Tomovi pošle teplý čaj.
5: Ale z kuchyně voní polévka.
0: Ta se ohřívá pro mě, protože já, na rozdíl od vás, řádně platím za stravu i ubytování.
5: Taky všechno řádně zaplatím. Čekám jenom, až mě z Londýna dojde šek.
8: Jenomže tohle nám už říkáte, pane Griffine, celý měsíc.
0: Výborně.
8: My už na žádný šek nemůžeme čekat.
5: Ale moje večeře...
8: Za chvilku vám Tom donese čaj.

0: jak se tu celé dny lopotím nad svými přístroji a výpočty. Ty máš takové dobré, soucitné oči. Ty mě jistě pomůžeš.
1: Ale...
0: A já ti to brzo bohatě vynahradím.
1: Jak vám můžu pomoct, když paní Holová...
0: Stačí, když mi s čajem podstrčíš trochu jídla, kousek síra nebo pečeně. Můžeš si přece vzít jako pro sebe kousek navíc.
1: To nemůžu. Paní Holová mi jídlo odměřuje, abych se nepřejet.
0: A to se nemůžeš na chviličku nepozorovaně vplížit do spíže nebo do sklepa, kde jsou uložené potraviny.
1: To bych se neodvážil, pane. Za to by mě Holovi mohli vyhodit. A co bych potom dělal?
0: Co pak ty nemáš kam jít?
1: Nemám. Oba rodiče mi zemřeli. Kdyby se mě Holovi neujali, nevím, co bych si počal.
0: Zatraceně.
1: Rád bych vám pomohl, pane. Opravdu, ale...
0: No dobrá, dobrá, tak už jdi. Jdi. A já, abych přemýšlel, jak zahnat chuť na večeři.

0: Johne, nespí.
1: Vždyť já nespím.
0: Slyšel jsi?
1: Slyšel.
0: Co to bylo za divný zvuk?
1: Jako když jsem na schodech do sklepa rozbil demižón s vínem. Jestli nám Tom chodí dolů tajně pít, já ho... Posvítíme si na něj. Rozjeni lampu.
0: Tiše, ať ho nevyplašíme.
2: To jsem se lek.
1: Co děláš tady na chodbě?
2: Uslyšel jsem ze zdola takový divný křachnutí. Vy taky?
0: Někdo tam dole je. Někdo tam zaručeně je.
1: A já už tuším, kdo asi. Mary, podej mi pohrabáč. A ty, Tome, svít petrolejkou.
0: Pozor! Tady jsou střepy od rozbitýho demižonu. A podívejte. Mokrý šlápoty od rozlitýho vína.
1: A vedou dolů. K udírně. Tak tam si to s tím drzounem vypořádám, že na to jen tak nezapomene. Hej! Tak polez ven, ty darebáku. My víme, že jsi tady. Dostal jsi chuť na šunčičku, co? Jenže teď tě chuť přejde na to vem jet. Tome, posvít dovnitř.
2: Nikdo tu není?
1: No tohle. Ale ty mokrý stopy vedou až sem.
0: Nikde, nikdo. To nechápu, kam mohl tak rychle zmizet.
1: Tome, posviť tamhle do toho rohu. No, a ještě tamhle. No tak co to vyvádí? Že ti mě málem porazil.
2: Já nerad, pane Hole, ale jako když do mě něco vrazilo. A já zavrávora.
1: Ty jsi opilý, ještě že si tu petrolejku neupustil na zem.
0: V jídelně odbíjí půlnoc. 20 let žijeme v tomhle domě a já teď snad začnu věřit na duchy.
1: Na duchy? Co chodí o půlnoci do udírny na šunku?
2: Nahoře vrzly dveře.
1: Tak ten náš duch je nahoře. Podíváme se na něj. Jdeme. Pane Griffine. Pane Griffine!
0: Ticho. Že by tam nebyl?
1: Pane Griffine! Jste tam?
3: Co? Co je? Co se děje? Co pak hoří?
1: Nehoří, ale máme v domě zloděje.
3: A kvůli tomu mě budíte? To je přece vaše starostné moje. Dejte mi pokoj. Taková nestoudnost. Budit člověka uprostřed noci. Taková drzost.

0: To jsme dopadli, ještě nám ke všemu vynadal.
1: Tak to vidíš?
2: Co vidím? Nic nevidím. A nikoho jsem neviděl ani tam dole. Jen rozbitej demižón a mokrý šlápoty.
0: No a na duchy nevěříš. Ach jo. Tak teda si půjdeme zase lehnout. Už jsem z toho všeho umořená. Tome, a ne abys zítra zaspal. Musíš brzo ráno na trh.

0: to říkáte, pane Henfry?
1: Je to tak.
0: Našeho Tomaže strážník Jeffers na tržišti málem zatkli jako zloděje?
1: Jo, jo, jo.
2: A pan Henfry mě zachránil. Nebýt jeho, Bůh ví, jak by to dopadlo.
1: Řádil tam nějaký moc šikovný chmaták. Představte si. Jedný trhovkyni se ztratila krabice s penězi. Nenapadlo jí nic jiného, než podezírat tady Toma. Ano, ale on to nebyl, to můžu dosvědčit. Naštěstí se ta krabice z ničeho nic objevila ve vzduchu lidem nad hlavama.
0: Ne, opravdu.
1: Lítala tam, jako by měla křídla. A pak se začaly vznášet i uzenky, no jen si to představte. No a kradlo se i v noci na faře a u bleků.
3: A my taky hledali o půlnoci zloděje.
0: Taky.
3: No, ale našli jenom jeho mokré stopy.
0: Zatímco pan Griffin tvrdě spal. A aspoň to tak vypadalo.
1: Já taky tvrdě spal, paní Holová.
0: Ale co pak vy, pane Henfry, vy jste mimo podezření. Vás si neumím představit, jak se o půlnoci plížíte do udírny.
1: Ale třeba v tom stejně mám prsty.
0: Ale prosím vás, vy.
1: To já vás přece navedl, abyste pana Griffina nechala bez večeře, ne? A z hladu je člověk schopen leda z čeho.
0: Aha.
1: A když si tak všechny ty případy, co se tu dneska odehrály, se sumírujete dohromady, nic vás nenapadá.
3: Myslíte, že by i ty krádeže na trhu mohl mít na svědomí náš host?
2: Toho jsme tam ale neviděli, ten to určitě nebyl. Že ne, pane Henfry?
3: Viděli, neviděli. A co ty, Mary? Seš si jistá, že byl v tu dobu nahoře ve svým pokoji?
0: No, odcházet jsem ho neviděla. Ale když se ptáš, zrovna jak jsem v kuchyni zadělávala ráno těsto, jako když nahoře zavrzali dveře a potom i schody. Bylo mi to divný, protože ten černokněžník vychází ven vždycky až z večera. Tak jsem vykoukla na chodbu, ale nikdo tam nebyl. A hned na to se otevřely dveře na dvůr. Tak si říkám, kdo pak to k nám jde tak časně, a zase nikdo.
3: Takže nakonec i ve dne začneš věřit na duchy.
0: Ale stejně by mě zajímalo zjistit, jestli je ten náš vědátor opravdu doma.
3: Tak se o tom půjdeme hned přesvědčit. Pane Henfry, pojďte s náma nahoru a ty, Tome, hlídej na chodbě.

0: Pane Griffine! Pane Griffine!
1: Neozývá se. Po včerejšku je zřejmě dotčený.
2: A nebo tam není. Vemte za kliku.
0: A hele, není zamčeno. Pane Griffine.
1: A pan Griffin někde.
2: To se docela hodí, ne? Aspoň si to tady pořádně prohlídneme. Na mou věru, učiněná laboratoř, co? Samé baňky, zkumavky.
3: Dole se otevřely dveře!
1: A jde Griffin domů?
3: Nejde! Dveře se už zase sami zavřely! Asi průvan!
0: To bude tou vyběhanou klíkou.
2: Co to ten člověk vlastně pořád zkoumá? Všude samý popsaný lejstra.
0: Jestli pak byste z toho něco dokázal vyluštit, pane Henry? Vy jste přece taky študovaný člověk.
2: Jo, drápanice nepřečtu. A stejně to samá matematika, samý rovnice a všelijaký kliky, háky. Kdo by se v tom...
1: Podívejte!
2: Co?
1: Podívejte, tamhle ta tlustá kniha se sama zvedá ze stolu!
2: Au! Co to by... No, co mě to praštilo? Ta kniha! Jak to, že mi sletěla na hlavu?
0: A teď se zvedá hydle! Pozor!
2: Vyráží
0: proti nám!
1: Kriste, pane, co jsou tohle zapeklený čáry? Honem pryč! Ten pokoj je začarovaný! Pane Bože, chraň nás od všeho zlýho! Pane Bože, já z toho snad budu mít smrt. Takhle jsem se v životě nevyděsil. To je div, že jsem si na schodech nezlámala nohy, jak jsem letěla dolů.
2: A mě se, jak se mě motá hlava. No taková rána, málem mě to zabilo. Ještě, že jsme tam byli všichni tři. Jinak bych si myslel, že to všechno byl nějaký zlý sen.
0: Kniha sama od sebe sletí na hlavu, židle se zjančí jak nějaký zdivočelý zvíře a že na nás spokoje.
1: Vidíš, já jsem ti od začátku říkala, že ten člověk je spolčený s ďáblem.
0: Ale já na ďábla nevěřím.
1: Ale
0: jak si to máme vysvětlit?
1: A jak tu máme žít, když se tu dějou takovéhle věci? Ten člověk musí z domu. A co nejdřív. Nařiď mu to hned, jak ho uvidíš.
4: Chtěl jste se mnou mluvit?
5: Pane Hole.
1: No tohle.
2: Jak to?
0: Kde jste se tu vzal?
4: A kde vy jste se vzali v mém pokoji? Bez pozvání. Proč jste tam slídili a hrabali se v mých věcech?
1: Jak to víte? Vždyť jste v pokoji nebyl.
4: To se přece pozná.
0: Poslyšte, Griffine, teď už mě dochází trpělivost. Bydlíte u nás celý měsíc a nedal jste nám nic víc než dva zlaťáky. A teď na nás ještě ke všemu zkoušíte ty svoje kejkle a triky. Zbalte si svý krámy a koukejte, co nejdříve zmizet. Nebo
4: mě tu necháte, když zaplatím?
0: Žádný výmluvy na šeky z Londýna už nebudeme poslouchat.
4: Takže hotové peníze, co? No dobrá, tady je máte. Stačí?
0: Kde jste tolik peněz tak najednou sebral?
4: No, když jste mě včera nechali ohladu, začal jsem prohledávat své věci. A tohle jsem našel založené v jedné krabici. Takže paní Hólová, pošlete ke mně Toma s vydatným obědem. Pořádně mi po včerejšku vyhládlo.
0: Poslyšte, Griffine!
4: Pane Griffine, jak se sluší a patří.
0: Pane Griffine, ta vaše báchorka o založených penězích se mi ani trochu nelíbí.
4: Cože? Vám se najednou nelíbí, když vám dávám hotové peníze?
0: Mám důvodný podezření, že jsou kradený.
4: Jak se opovažujete?
0: Ten, kdo dokáže provádět všelijaký triky, ten si může i nějakým nepoctivým způsobem dopomoct k penězům. A takovýho člověka tu nechceme. Odstěhujte se a hned.
4: Počkat. Řádně jsem zaplatil a proto se nikam stěhovat nebudu. A nezapomeňte na ten oběd, paní Hólová.
1: Tak a co teď? My ho snad odtud nedostanem.
2: Jen žádné obavy, paní Hólová. Po tom všem, co se dělo na faře a na tržišti, bude pan Griffin zajímat policii.

0: Otevřete! Otevřete jménem zákona, slyšíte?
1: Dejte mě pokoj a nechte mě v klidu pracovat!
0: Tady je policie, varuju vás. Jestli okamžitě neotevřete, dám vyrazit dveře!
2: Z jakých důvodů mě obtěžujete?
0: Ty důvody vám sdělíme na policejní stanici. Následujte mne, pane.
2: Nejsem zločinec.
0: Je třeba zjistit vaši totožnost. Kdo jste, čím se zabýváte a tak dále.
2: Kdo jsem? No přece vědec. Pracuji na experimentech dalekosáhlého významu. Ostatně laici, lidé bez náležitých vědomostí by tyto problémy stejně sotva pochopili.
3: Člověče, vždyť z vás jde strach. Z vás i z těch vašich experimentů.
0: No prosím, tady to slyšíte. Budete nám muset vysvětlit některé věci tak, aby je i laici pochopili. A proto pojďte se mnou. No tak bude to.
2: Vysvětlím vám základní princip teď hned a tady. Bylo vám divné, proč pořád nosím klobouk a tmavé brýle? Tak dávejte pozor. Když klobouk a brýle a také paruku a umělý nos z vosku odloží. No, co vidíte?
4: No tohle, on nemá hlavu.
5: Kde jste, pane, člověk bez hlavy?
2: A teď odhodím šálu, kterou jsem si omotával kolem krku. A co vidíte?
5: On nemá ani krk.
2: A když odložím také kabát a košili? No, co na tohle říkáš?
4: To se mi snad jen zdá, on nemá ani tělo.
5: A kam se poděli jeho ruce? Pánbu s náma a zlý pryč, jak je tohle možný?
0: Nechte toho okamžitě s těmi triky, přestaňte!
6: Člověk bez hlavy, bez těla, já se z toho snad pominu.
5: Já říkala hned od začátku, že je spolčený s ďáblem.
2: S ďáblem? Nikoli, paní Holová. Žádné pekelné čáry. Tohle jsou výsledky těch mých experimentů. Výsledky mé vyčerpávající vědecké práce, kterou jsem z nedostatku jiných možností musel provádět sám na sobě. Máte před sebou člověka, který dokázal, že živá tkáň, tudíž i tkáň lidská, se může stát za jistých okolností neviditelnou.
5: Vy vážně nemáte hlavu, ani trup a ruce?
2: Samozřejmě, že mám, jenomže to není vidět. Jakmile odložím oděvy, kterými své tělo zakrývám, zůstane pod nimi jenom moje neviditelná tkáň.
5: Ale máte ještě nohy.
2: Vidíš je, protože je zatím kryjí kalhoty. Ale když si je teď svléknu...
5: No boha, Jeffersi, dělejte něco. Ten člověk se nám tu ztrácí před očima a vy na to jen koukáte.
0: Já vás zatýkám vás.
2: Nemáte důvod mě zatknout.
0: Ale mám, zatýkám vás z důvodu maření úředního výkonu.
2: Tak to zkuste, vážený strážmistře. Chyťte si mě, jestli to dokážete. Chyťte člověka, který je neviditelný.
0: Zavřete dveře a zamkněte je honem, ať nám neuteče. Je tam?
5: Není.
6: A co tamhle?
7: Není.
2: Chytáte prázdný vzduch, pane strážmistře?
7: Tady! Ne!
2: A zase jen prázdný vzduch. No, zkuste po mě sáhnout. Zkuste to. Jsem tady? Nebo tady? Nebo zde?
0: Zaludný loce, však já tě dostanu. A pak se těš. Dostanu tě jakože...
7: Koukněte boty!
5: Jsou z něj vidět. Ještě jeho boty, co si nestačil zout, chytejte jeho boty!
0: Pozor, lezou na okno! Kruci, proč jste to okno nezavřeli?
2: Pozdě, strážnice, teď si mě chytejte, kde chcete!
7: Honem za ním! No tak, dělejte něco!
0: To se vám řekne, honem! Pusťte za ním psa, ten ho ucítí!
5: Tome, ty máš rychlý nohy, utíkej za ním s Alanem! Nenech ho zmizet! Alane, ke mně! Už nemůžu! Ty ho tu někde cítíš, co? Jenže já se musím na chvilku vydechnout. Co to? Někdo kašle a není ho vidět? Že by to byl on? Tiše, Alane! Nesmíme ho vyplašit! To zaznělo tamhle od potoka. Někdo ho přechází. A teď se na břehu ohýbá tráva. Alane, ke mně! Alane!
8: Zatraceně! ty psí potvoro, táhni pryč, táhni!
5: Neházejte po něm kamení, vždyť ho zraníte.
8: Tak si ho zavolej k sobě. Chceš mě uštvat jako zvěř? Chceš mě ublížit? Zničit? Mě i moje dílo?
5: Ale ne ke mně! Ke mně! Tak, ale hni.
6: Proč mě pronásleduješ?
5: Protože mi řekli, abych za vámi běžel.
6: Poslušný otroku. Děláš, co ti páni přikážou. Ubožáku, místo abys pomáhal mně, pomáháš holovým, co ti nedají ani dosyta najíst.
5: A proč bych měl pomáhat vám, když děláte takový divný věci? Když si z lidí děláte legraci? Když jim naháníte strach? Když dokonce kradete? Ze mě na trhu div neudělali zloděje. Kvůli vám.
6: Kvůli mně?
5: To vy jste měl určitě na svědomí, když tam najednou zmizela krabice s penězi a úzenky.
6: Tak ty mě taky považuješ za obyčejného zloděje. Byl jsem v zoufalé situaci. Nemůžu přece pracovat bez jídla. Nezbylo mi nic jiného než krást. Musím dokončit svoje dílo. Největší objev století.
5: Nechápu, k čemu je to dobrý být neviditelný. Jde z toho jenom strach.
6: Hlupáku. Můj objev neviditelné tkáně bude mít obrovský význam z mnoha hledisek. Jak ti to jen vysvětlit? Tak třeba pro získávání tajných zpráv a informací z důležitých míst, z přísně střežených oblastí, kam nelze proniknout.
5: Takový neviditelný špion by se mohl snadno dostat mezi nepřátele a odhalit, co chystají.
6: No ovšem, samozřejmě. I pro takové účely by se můj objev dal skvěle využít. Jenže je v tom zatím jeden háček.
5: Jaký háček?
6: Dokázal jsem se stát neviditelným, ale opět se zviditelnit, to se mi zatím nepodařilo. Mě to zoufalé, když musím svoje neviditelné tělo pořád něčím zakrývat anebo chodit nahý. A teď skoro u cíle, když se blíží naděje, že objevím, jak tkáň znovu zviditelnit, mě začnete trýznit hladem a pronásledovat. A nenajde se nikdo, kdo by měl pro mě špetku pochopení.
5: Já bych vám rád pomohl. Ale jak?
6: Potřeboval bych se o tu dostat pryč. Pomoc bych mohl najít u jednoho kolegy ze studií. Je to lékař, ale zabývá se výzkumem biologie. Žije na předměstí Londýna. Na cestu k němu bych potřeboval nějaké šaty a taky povoz. Vlakem se odtud nedostanu, když mě hledá policie.
5: Ale proč ne, když jste neviditelný?
6: To bych musel jet nahý. A to už nevydržím. V tomhle zatraceným anglickým podnebí...
5: Nějaký šaty bych vám mohl sehnat, ale povoz?
6: Holovi přece mají koně a bričku.
5: A vy byste mi ujel a mě by za vás zavřeli do vězení.
6: Co si to o mě myslíš? Jel bys přece se mnou.
5: Co bych dělal v Londýně?
6: Já už bych se tam o tebe postaral. A dobře, to mi věř. Stal by se s mým asistentem. U doktora Kempa bys mi pomáhal v laboratoři. A až výzkum dokončím... A stanu se slavným po celém světě. Budeš všude jezdit se mnou. Bydlet v přepichových domech. Budeme si žít jako knížata.
5: Hezky se to poslouchá, ale...
6: Jaké pak ale? To chceš na dosmrti hnít v tomhle zapadákovi jako ubojí hospodský posluha? Teď máš na dosah ruky úžasnou možnost, jak ten svůj nuzácký život změnit.
5: Já nevím. Bojím se toho.
6: Koně s bričkou přece neukradneme, jenom si je na pár hodin vypůjčíme. Jen na kus cesty. A potom tam, kde to už pro mne nebude nebezpečné, přestoupíme na vlak. Holovi ti nakonec budou vděční, že jsi mě zachránil, protože na jejich domě se pak objeví pamětní deska, že Charles Griffin u nich pracoval na největším objevu tohoto století. Jejich penzion se proslaví.
5: Ach bože, co mám dělat? Dobrá.
6: Běž teď domů. A ani slovo o tom, že jsi mě našel a o čem jsme spolu mluvili. Já budu zatím přemýšlet, jak ten plán provést.
2: a v noci se u tebe objevím.
5: Ale dům bude zamčený.
2: Já už si poradím, jak dovnitř. Čekej na mě v té své podkrovní komůrce kolem půlnoci. To už budou všichni spát.

0: Tome. Tome, vstávej. Je čas začít.
1: Jak jste se sem dostal? Holovi všechno pozamykali.
0: Ale nenapadlo je, že se dá vylézt po střeše kůlny do tvého okénka.
1: Ale to jste přece musel přes dvůr. Jak to, že se Alan nerozštěkal?
0: Zavčas jsem ho umlčel.
1: Cože? Co jste s ním udělal?
0: Snad nebudeš litovat psa, když jde o tak velikou věc.
1: Vy jste ho zabil? Ale to jste neměl.
0: Teď není čas bavit se o psu. Máš pro mě nějaké oblečení?
1: Tohle jsem našel v truhle na půdě. Starý šaty pana Hola a jeho klobouk.
0: Výborně. Sako mi bude tak akorát. A kalhoty? No, ty si přitáhnu páskem. Tohle si dobře zařídil. A teď alouk maštali. Bričku potichu dotlačíme až k té polní cestě za zahradou. A ty tam pak přivedeš koně.
1: No, ale jestli se Holovi vzbudí?
0: Nesmí se vzbudit. Proto jsem se musel postarat o psa. A teď záleží na tobě, jak zvládneš koně. No tak, vyrazíme. Postřeše kůlny dolů. A tiše. Tiše.

0: No, zatím nám štěstí přeje. Pomalu jsme u cíle. Tak pojď, Tome, a nerozhlížej se pořád kolem jako venkovský jelimánek.
1: Já myslel, že dojedeme až do Londýna.
0: Říkal jsem ti přece, že můj kolega žije na předměstí. Támhle v té vile se zahradou. No tak pojď, nemáme času na zbyt.
1: Ale proč mě táhnete opačným směrem?
0: Napřed se támhle v křoví musím zbavit těch zatuchlých hadrů po holovi.
1: Jenže žádné lepší šaty nemáte.
0: Šaty teď nebudu potřebovat. Dávej pozor, jestli někdo nejde.
1: Vy se svlékáte, abyste byl neviditelný? Ale proč? Co pak nejdeme za vaším přítelem?
0: Právě proto, že za ním jdeme. Chci ho překvapit, ohromit.
1: Tomu nerozumím.
0: Tak, a ještě to lupoty. A ponožky, přidrž mě trošku, ať nespadnu. No a je to.
1: Jste se mi ztratil? Vy mi chcete upláchnout? Kde jste? Kam jste se poděl? Pane Griffine! Pane Griffine, kde jste? Au! Proč jste mě uhodil?
0: Abys věděl, že jsem tady, ty strašpitoje. A teď kvíle doktora Kempa. Kruci, zatracený kašel. V tuhle dobu odchází od Kempa jeho hospodyně. Pozor! Tamhle už ji vidím. Honem zájně na postraní cestu. Konečně zmizela. Až dojdeme tamhle k té brance, zazvoníš a tenhle svůj raneček si položíš na zem. Trochu stranou, aby se já, až se pro něj budeš zíbat, mohl protáhnout mezi tím dovnitř.
1: A to mě doktor Kemp pustí dál, když mě v životě neviděl?
0: Je to přece lékař.
1: Jenže já nejsem pacient.
0: Budeš předstírat, že tě strašně bolí břicho na pravé straně, rozumíš?
1: Pane bože, já že mám předstírat? Ale to je přece podvod.
0: Jenom malý žert. Třeba ty jsi nikdy nechtěl vystřelit z kamaráda?
1: Doktor Kemp není můj kamarád. A já nejsem podvodník.
0: Kluci, nekřič tu tolik a nezdržuj. Už se celý třesu zimou. Mezi tím, co... co tě Kemp bude vyšetřovat. Já se nahoře v prvním patře trochu porozhlednu po pracovně a ložnici. A potom se objevím u vás v ordinaci.
1: Proč nemůžete ke svému příteli jít rovnou a hned mu povědět, o co vám jde?
0: Studovali jsme spolu na univerzitě a ze začátku jsme taky společně pracovali na mém výzkumu. Jenže on za čas naší společné práce zběhl. A teď mám strach, aby mě nezradil podruhé. Mohl by mě připravit o výsledky celé mé práce.
1: A co s tím já?
0: No tak to mé! Nesmíš mě těsně před cílem nechat na holičkách. Teď už stejně nemůžeš couvnout. Holovi by tě určitě našli. Ukradl jsi jim koně a bričku. Víš, co by tě jinak čekalo?

0: Říkáš, chlapče, že tě břicho bolí tady, vpravo? A na levé straně ne?
1: Ano, totiž ne.
0: Opravdu jen tady vpravo? To by mohl být zánět slepého střeva. A to bys musel na operaci.
1: Proboha, to ne?
0: Zánět slepého střeva je vážná věc. Na to bys mohl zemřít. Každopádně tě pošlu na kontrolu do nemocnice a napíšu ti doporučení.
1: Ale prosím vás, to nechci.
2: Co to je?
0: Dveře se sami otevírají.
3: Ano, dveře se otevřely, ale ne sami od sebe, milý kolego Kempe. Slyšíš hlas, ale nikdo tu vidět není.
2: Chlapče, slyšíš tu někoho mluvit?
1: Ano, prosím.
3: Milý kolego Kempe, to není zvuková halucinace. Podívej, co se k tobě vzduchem blíží.
2: Proboha, moje pistole.
3: Právě jsem si ji vypůjčil nahoře z tvého nočního stolku. Mohla by se hodit, kdybych si musel pojistit, že mě zase nenecháš na holičkách, jako před třemi roky.
2: Griffine?
3: Ano, stojí před tebou neviditelný Charles Griffin.
2: Neuvěřitelné. Ty jsi to dokázal.
3: Podařilo se mi to, o čem jsi ty pochyboval.
2: Nemůžu pochopit, proč mě svůj úspěch předvádíš tak dramaticky s pistolí v ruce.
3: Mám proto své důvody. Tome, zavři ty dveře!
0: Tak vy dva se znáte.
3: Potřebuji tvou pomoc, Kempe.
2: Trochu divné, žádat o pomoc s pistolí v ruce.
3: Před třemi roky jsem tě právě tady, na tomhle místě, taky žádal o pomoc. A ty si odmítl.
2: Chtěl jsi po mně peníze na další výzkumy.
3: 3 roky jsem se musel zoufale protloukat.
2: Měl jsi dokončit studium.
3: Jenže já chtěl dokončit svoje dílo. A jak vidíš, podařilo se. Jsem téměř u cíle.
2: Téměř?
3: Chybí jen málo. Zbývá najít způsob, jak tkáň opět zviditelnit.
2: Takže se stal zajatcem svého objevu.
3: Nehnu se odtud, dokud spolu ten výzkum nedokončíme.
2: Máš ošklivý kašel.
3: Kdybys musel chodit celé hodiny nahý, taky by ses nastydl.
2: Musíš se obléct. Přinesu ti župan a teplý čaj.
3: Ne, to zařídí Tom. Ty zůstaneš tady před mýma očima, abys mi neprovedl nějaký podraz.
2: Ten chlapec přece neví, kde co je.
1: Já už si nějak poradím.
3: Tome! Ty chceš utéct. Dostal si strach, vidím mi to na očích. Jenže uvažuji. V Aipingu tě zavřou do vězení, jestli...
2: Co ten chlapec provedl?
1: To pan Griffin mě navedl ukrást koně a bričku. Já se toho bál. Ale on sliboval, že se stanu jeho asistentem, že tu budu pracovat v laboratoři.
2: Ty se v tom vyznáš.
3: Hospodský poskok, nebav se s ním.
2: Ty jsi mu sliboval, že...
3: Co jiného mi zbývalo, když jsem se potřeboval dostat z Aipingu k tobě?
2: Musíš do postele. Máš zimnici.
3: Nehnu se odtud.
2: Jak chceš. Přineseme ti tedy přikrývku a ložní prádlo sem na pohovku. Pojď, chlapče.
3: Proč jsi mě tu zamkl? Otevři! Okamžitě otevři, nebo ty dveře rozstřílím! Rozstřílím!
1: Prosím vás, věřte mi, já netušil, že na vás půjde s pistolí.
2: Já ti věřím. Dal ses oklamat. Ale teď ho musíme nějak zvládnout. V horečce se z něj stává nebezpečný šílenec. Utíkej pro policii. Stanice je hned tady za rohem.
3: Na čem se spolu domlouváte? Začnu střílet!
2: Jen klid, Griffine! Vysvětluji Tomovi, kde najde to ložní prádlo. Hned jsem u tebe. Tak utíkej a řekni, že je ozbrojený, ale v pistoli, že jsou jen 3 náboje.
1: A co vy?
2: Já se ho mezi tím pokusím uklidnit.
3: Kde jsi tak dlouho, Kempe?
0: No tak, Griffine, už jsem zpátky. Nesu ti župan a přikrývku, lehni si na pohovku a vezmi si tenhle lék.
3: Chceš mě uspat?
0: Chci ti pomoct. Máš zápal plic, jde ti o život, co pak to nechápeš?
3: Jde o můj objev. O můj epochální objev. Musíš ho se mnou dokončit.
0: Dobrá, ale nejdřív se musíš uzdravit.
3: Pomůžeš mi?
0: Jistě.
3: Jen si to představ, co všechno získáme. Stanou se z nás nejmocnější lidé v zemi. Budeme bez překážek pronikat ke všem pokladům. Všude. Kam se nám zamane. A nikdo nás nedokáže zastavit. Zničíme každého, kdo se nám postaví do cesty.
0: Ty blouzníš, vorečce.
3: To je přece cíl, pro který jsem celé roky tak usilovně pracoval. A ty teď získáš podíl na mé práci, když mi teď pomůžeš. Cestu k bohatství a moci.
0: Tak děsivé plány se můžou zrodit jen v mozku šílence anebo člověka, který nemá svědomí.
3: Takhle přijímáš moji velkorysou nabídku? Za to bych tě měl zabít. Venku vrzla branka. Někdo sem jde.
0: Asi pacient.
3: Nikdo nezvonil. Podívám se oknem, co se děje. Stůj, Kempe! Ani se nebojni, nebo tě zastřelím. Kempe! Kempe! Ty zrádče! Otevři! Otevři, nebo ty zatracený dveře rozstřílím a zničím celý tvůj dům. Zničím! Zničím!
1: Tak co? Policisté jsou venku a čekají na vhodný okamžik.
3: Všechno rozstřílím. Všechno, co mi přijde do...
0: Pozor, Tome! Pryč od těch dveří. Kryj se tady v rohu.
3: Počítám do tří. Slyšíš, Kempe? Jestli do tří neotevřeš, vyjde první rána. Jedna. Dvě.
1: Opravdu jsou v té pistoli jen tři náboje.
0: To vím bezpečně. Ty jsi zešílel, Griffine.
3: Tři. První rána na zrádce!
0: Já nejsem zrádce! To tvůj cíl je zradou na vědě!
3: A druhá rána na zrádce!
0: Jen střílej, Griffine! Střílej! V pistoli je už jen jeden náboj! Jeden jediný! Vystřel si naposled! Venku tě čeká policie! Griffine, vzdej se! Pochop konečně, že ta cesta, po které ses vydal, nikam nevede! Vybral jsi špatný cíl!
3: Špatný cíl? Zamířil jsem špatně? A mám poslední náboj!
0: Poslední!
3: Poslední! Dvě rány šly vedle, ale tuhle ránu, tu poslední, zamířím přesně!
0: Griffine. Griffine. Tu poslední ránu zamířil opravdu přesně. Sám sobě do srdce. Podívej, Tome. Tady na zem steká krev. Jeho krev. A začíná se objevovat tělo a tvář. A teď tady leží ten zatvrzelý blázen. Teprve smrtí se jeho tkání opět zviditelnila. Ach, Bože. Kdybych ho byl před třemi roky dokázal přesvědčit, ať pustí z hlavy ty své pokusy. Všechno by možná dopadlo jinak.
1: A já věřil, že bude slavný. Že budu jeho asistentem. Copak se potom všem můžu vrátit do Aipingu?
0: Tome, jestli se chceš naučit něco víc než práci posluhy, můžeš zůstat u mě. Rád ti pomůžu.
1: A já věřil, že jeho objev bude prospěšný celému světu.
4: A tak končí příběh o člověku, který si zamanul stát se neviditelným. Kde kdo pochyboval, že se něco takového opravdu přihodilo? A dokonce se pár lidí dalo slyšet, že si to všechno vymysleli manželé Holovi, aby do svého hotýlku přilákali víc hostů. Proto prý také dali na štít domu vymalovat široký klobouk a šněrovací boty na černém pozadí. Holovi koně a bričku rádi oželeli. Jejich podnik prý od té doby začal rozkvétat, jak se hrnuli zvědaví turisté a s úžasem poslouchali historku o neviditelném padateli, o jeho prapodivných kouscích a neslavném konci. A kdož ví, možná, že potomci manželů Holových tam o něm vyprávějí dodnes.

0: Tak tedy končí příběh Neviditelný, volně na motivy stejnojmenného románu Herberta George Wellse s použitím vlastního překladu napsala Jarmila Svobodová, hudbu složil Petr Mandel, stereoscénář Ladislav Reich a Jana Fischerová, dramaturgie Ivan Hubač. Účinkovali Petr Pelcer, Josef Vinklář, Martin Velda, Stanislav Zindulka, Věra Kubánková, Miloš Hlavica, Oldřich Vlach a Jiří Plachý. Technická spolupráce, zvuk Ladislav Reich, záznam a střih Jana Fischerová, zvukové efekty Josef Plechatý, produkce Lidmila Čáslavská. Příběh natočil v roce 1996 režisér Jiří Horčička.
1: Právě teď na webu Dčka. Vydejte se s dětmi na letní dobrodružství s Dčkem. Tentokrát můžete společně s dětmi hledat písmena, která záhadně mizí...
2: Na kulte písmena, protože...
1: ...ze světa Dčka. Na cestách vám pomůže aplikace Léto s Dčkem, ve které najdete mapu soutěžních míst i další překvapení. Zapojte se do hry, sbírejte hesla a soutěžte o spoustu krásných cen. Více se dozvíte na operaceabeceda.cz.
3: Radioservis představuje knihu Miloše Šenkýře Temné letopisy moravské. Vydejte se s námi do Brna a jeho okolí na místa děsivých událostí. Jednotlivé příběhy vás zavedou do dějišť, srážek vlaků, pádů letadel, výbuchů a vražd napříč staletími. Vraťte se s námi v čase k příběhům, na které bychom neměli zapomenout. Temné letopisy moravské. Knihu dostanete v e-shopu radiotéka.cz nebo v obchodě Českého rozhlasu na Vinohradské 12.
4: Bylo 14 hodin.
5: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
6: Dětské tábory jsou podle hygieniků v pořádku. Větší problémy při kontrolách nenašly. V Madridu protestovaly stovky lidí proti migraci z Maroka. Počasí bude oblačno až zataženo místy přehánky nebo bouřky a teploty většinou do 33 stupňů. Zprávy přináší Naďa Procházková. Dobré odpoledne. Hygienici při červencových kontrolách letních táborů nenašli žádná větší pochybení. Českému rozhlasu to řekla hlavní hygienička Barbora Macková. Během téměř 900 kontrol rozdali hygienici 27 pokut celkem za 84 tisíc korun. Kontroly se zaměřily na nová pravidla, jako je povinné oplachování nádobí pod tekoucí vodou místo v nádobě. Nejčastější nedostatky se podle Mackové týkají stravování.
7: Většinově jdou o pochybení v rámci zajištění stravování, protože my kontrolujeme kromě kvality stravování také pestrost stravování. Pár pokut nebo těch nedostatků bylo zaznamenáno, ale v jednotkách, také v nedostatečné zdravotnické dokumentaci nebo v nějakém problému v rámci ubytování dětí.
6: Brněnský soud poslal do vazby zaměstnance České národní banky, kterého ve čtvrtek zadrželi policisté. Informoval o tom mluvčí krajského státního zastupitelství v Brně Petr Lužný. Muž pracoval v brněnské pobočce, podle kriminalistů kradl v instituci peníze a způsobil tak škodu za desítky milionů korun. Na podezřelé transakce upozornil vyšetřovatele finanční analytický úřad. Kriminalisté uvedli, že se jim díky spolupráci s bankou podařilo prokázat, že muž centrální banku okrádal obcházením interních pravidel. Stovky lidí včera protestovali před marockou ambasádou v Madridu proti rostoucí migraci do Španělska. Protestující byli oblečeni v černém a v rukou drželi španělské vlajky. Davem se podle agentury AFP nesla například hesla vyzývající k obraně španělské identity. Před velvyslanectvím byly nasazeny policejní složky, včetně vrtulníku a sledovacího dronu. Demonstraci předcházel čtvrteční incident, při kterém přibližně 60 000 marockých migrantů překročilo hranici a dostalo se do španělské Seuty na severu Afriky. Včera se téměř všichni migranti podle španělské vlády vrátili zpátky do Maroka. Výstava s názvem Veličenstvo před branami české korunovační klenoty na dosah dnes začala na zámku v Jindřichově Hradci. Představí třeba repliky českých korunovačních klenotů nebo prostory císařské ložnice. Výstava bude přístupná denně až do 1. listopadu. Pokračuje kastelán Jindřichohradeckého zámku Jan Mikeš.
8: Těch míst v Jindřichově Hradci, kde bylo možné ubytovat císaře, bylo vícero, ale právě v tom druhém patří Adamova stavení, tam byly ty nejnádhernější pokoje. Takže my jsme se pokusili vytvořit z části té výstavní prostory právě takový císařský pokoj.
9: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Počasí.
6: Bude oblačno až zataženo, přechodně polojasno. Postupně se vyskytnou hlavně v Čechách lokální přehánky, ojedinělé bouřky. Teploty 29 až 33 stupňů. Na západě kolem 26, na východě Moravy až 36. Většinou mírný vítr v bouřkách přechodně zesílí.
5: Doprava.
6: Na D1 z Prahy do Brna zbystřete za sjezdem na Pražský okruh. Na 15. kilometru zastavilo auto, je neoznačené a musí se tam vybočovat. Na D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Slatinu z 201. kilometru popojíždí kolona. U sjezdu na Bratislavu opravují vozovku, jede se pomalu jedním pruhem. Zdržení je kolem 45 minut. Na silnici 3 a na dálnici D3 jsou obousměrné kolony za koncem dálnice u Lažan. Vyšetřují tam nehodu. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Teď už výběr z blízkých setkání.
10: Milí posluchači, i v létě se můžete zaposlouchat do vysílání blízkých setkání a já vás vítám u víkendového sestřihu těch nejlepších částí rozhovoru. V Radiokafé Vinohradská 12 jsem přivítala písničkáře Michala Horáka a mě zajímalo, jak vznikají jeho písničky. S herečkou, zpěvačkou a tanečnicí Radkou Pavlovčinovou jsem mluvila o lásce k divadlu, ale také o spolupráci s Evou Farnou. S biochemikem a popularizátorem vědy Alešem Dvořákem jsem si povídala o knize Zeptej se vědce, kterou sestavil. O tom, jak neplýtvat a využít potraviny beze zbytku, jsem si povídala s šéfkuchařem Radkem Šubrtem. Nový dokument Veřejný prostor Františka Skály mi přišel představit sochař, malíř, ilustrátor František Skála. A já se těším spolu s kolegou Vasilem Friedrichem na další letní vysílání blízkých setkání. Vaše Michaela Maurerová.
5: Český rozhlas Dvojka.
9: Rádio, které vás baví.

0: Posloucháte to nejlepší z pořadu Blízká setkání
1: na Dvojce.
2: Vedle mě v Radiokafé Vinohradská 12 sedí autor naší oblíbené rodinné hlášky, že je to jednoduchý jak hrnek jednouchý. To my, Michale Horáku, doma používáme, když chceme říct, že je to brnkačka, jinými slovy.
3: To je krásný,
2: jaké jsem poctěn. Jaké to je zlidovět takhle?
3: Ve vaší domácnosti. No,
2: to je skvělé. To ti můžu říct rovnou, že to je skvělé, ale jaké to je slyšet svoje texty a obraty slovní, používat lidi v běžné hovorové mluvě?
3: No, je to skvělý. Pro mě to je jako... Myslím si, že takhle by to mělo spoustu autorů, že to je to nejvíc, co může být.
2: Já měla vždycky pocit, a teď jsem zvědavá, jestli mi to potvrdíš nebo vyvrátíš, že metou každého písničkáře je, když jeho písničky natolik zlidovějí a jsou natolik oblíbené, že se hrajou u táboráků a jsou součástí takové té komunity, když se usedne, vezme se do ruky kytara, opíkají se ty buřtíky a zpívá se a zpívá celá rodina. To znamená, že zpívají jak ty děti, které tě evidentně mají velmi rádi, protože ty texty jsou takové hravé, že si je lehce zapamatují. I ty dospělí, kteří tě třeba i druhotně poslouchají a mají rádi právě, protože jsi vtipný.
3: No, je to přesně tak. Ty táboráky, to si myslím, že je taková ta meta, kam se každý chce dostat. Takže někdo by možná řekl, že outučko a takhle, což je samozřejmě taky super. Úplně bych se nebránil vyprodané u tu aréně, pochopitelně.
2: No ani Fórum Karlín, jako
3: no, ani Fórum Karlín vlastně není úplně špatný. Ne, ale docela často díky tomu, že žijem v době, kdy člověk má fakt přístup k těm sociálním sítím a k těm fanouškům, tak mě vlastně denně chodí nějaký videa, kde přesně ty na táboře jsou prostě okolo ohně a zpívají tam tu písničku. Nebo včera mě dokonce psal jeden kluk, který se svou budoucí ženou, tak si vybrali moji písničku vlastně z nového CDčka jako na první tanec. Což mě o to víc těší, že už jako to nový CDčko vlastně si takhle našlo
2: to
3: cestu.
2: Když to začal říkat, tak jsem začala přemýšlet, jestli nejde o tu nástupní melodii, kdy přichází nevěsta k ženichovi.
3: Jako místo Bartoldy.
2: Ano, který z tvých songů třeba, já jsem ještě nikdy nebyl na rande, co by se povedlo, jestli zrovna...
3: To nevím, jestli je úplně jako vhodná píseň, ale...
2: S tím šťastným koncem toho, že tohle rande se evidentně povedlo, když ta nevěsta kráčí ke svému ženichovi.
3: Ale to je pravda, no. No, tuhle, ta písnička Rande, tak ta se dostala do všech možných situací, ale je fakt, že často už se mně stalo, že si to vybrali novou manžele na svůj první tanec, nějakou moji písničku, jako jinou než Rande většinou. A to mně třeba přijde taky úplně skvělý, protože to je jako v podstatě potom ta písnička je součástí jejich životů, takhle si to dobrovolně vybrali, takže...
2: Cítíš to jako zodpovědnost, no. Nebo je to pro tebe takový hravý splnění nějakého kariérního snu?
3: No já s tím nic moc neudělám, takže...
2: Necháš to žít, nepustíš do světa.
3: Já se to dozvím vždycky zpětně. Jednou jsem teda doprovázel první tanec svojí písní, tak to jsem byl hodně nervózní, to jsem se cítil jako hodně zodpovědný za tu chvíli, v ten moment, ale jinak to je právě na tom hezký, že člověk to ani nemusí nějak jako živit a ty písničky si tak žijou svým životem, jsou mezi těma lidma, tím, že je tady prostě spoustu platform, kde se to dá přehrávat a tak, tak.
2: Vzpomínáš si na chvíli, kdy jsi poprvé ve veřejném prostoru, protože písničky se často hrajou i v různých shopping centrech a slyšíš to na ulicích, v barech, v restauracích, kdy jsi poprvé zaslechl, jako ještě ne úplně takový mainstreamový interpret, kterým teď jsi, svoji pecku a říkal jsi, to jsem já.
3: No, úplně si to jako nevybavuju. Asi se mi to jako stalo někdy. Vím, že často mě někdo říkal, že mě slyšel třeba v rádiu, ale jednou se vlastně stalo taková věc. To bylo někdy, těsně když skončil covid, tak my jsme vysílali na jednom ještě rádiu, tak jsme s kolegou Voxelem měli takový pořad a ono se to přetáčelo a vždycky to bylo v neděli a v sobotu večer a já jsem zrovna byl v hospodě s někým a chtěl jsem hrozně jako zamachrovat a zrovna jsem zjistil, že se to vysílá, tak jsem si to jako našel na tom mobilu a hele, to jsem já, teď mluvím tady v tom rádiu prostě a nevěřili mi a tak. Tak to si teď jsem si na to vzpomněl, no, ale jinak, no, to tak zajímavá otázka, zamyslím se.
2: Mě by ještě zajímalo, já se ptám skoro každého písničkáře nebo tvůrce, který si píše sám texty i hudbu. Co je dříve? Je to taková ta otázka, jestli vejce nebo slepice. Jestli tě napadne nějaký text, nějaká slovní hříčka, nějaký rým a pak ho zhudebníš, anebo slyšíš melodii a do toho rytmu už pasuješ ta slova?
3: Je to různý. Skutečně není to pravidlem, že by nejdřív byla hudba a nebo nejdřív text. Ale dám to na příkladu, třeba ty jsi tady zmiňovala tu písničku 725, což je fakt jako velmi chytlavá melodie, taková jako jednoduchá.
2: Je ze života? Je to o tobě?
3: Je to ze života, je to ze života. To je písnička o tom, jak se mě líbila jedna holka v autobuse, když jsem jezdil do školy na Gimplu. No, a to fakt tak bylo. A ta melodie, ten nápěv to.
2: Ano, tam je zní od rána v hlavě, nemůžu ji tam dostat stejně jako znělku pořadu Sama doma, jo? To jsou některé melodie, které prostě z té hlavy nevyvětrát.
3: Že jsem se dostal do této kategorie s touhle písničkou. Každopádně, stejně jako to zní tobě, tak mě to znělo úplně stejně a nemohl jsem se té melodie zbavit. Ale neměl jsem na to vůbec žádný text, nápad, nic. A nejdřív jsem tam měl...
2: A nastoupil si ráno do 16.
3: No, já jsem původně na to téma měl zpracovanou úplně jinou melodii. A potom, když mi tam pořád zněla tahle, tak jsem tam měl nějaký provizorní takový hatvatilkovsko-anglicko-český text, který nedával smysl, jenom abych si nějak ujasnil tu melodii. A potom mě právě napadlo tady to téma, jsem si říkal, tyjo, ale to by vlastně do toho sedělo, protože mi tam napadlo potom 7:25 a ještě se nevěděl, co bude dál, ale věděl jsem, že to přesně odpovídají ty slova vlastně té melodii a že si ta melodie vlastně žádá tady tyhle ty slova. A tím způsobem jsem to potom dopsal, takže třeba takhle to může vzniknout. No.

0: To poznat, ano, je to poznat, že naproti mě usedl můj host, který je zpěvačka, herečka a tanečnice, protože všechno, co mi říká, doprovází gesty a skoro tančí u toho. Škoda, že to nemůžete vidět, ale určitě to uslyšíte i na tom hlase. Radko, já se musím přiznat, že bych hrozně ráda, aby si mi odpověděla na otázku, o které dlouze přemýšlím, že někdo jako ty, kdo fakt skvěle vypadá, je velmi výrazný, takový exotický typ, kdo fantasticky zpívá, je výborný herec, hrála se ve spoustě seriálů, filmů, na divadle si velmi dobrá a skvěle tančíš, pohybuješ se. Není frontman, furt se drží tak jako v té druhé linii. I to, že vlastně si jedna z předních vokalistek Evy Farné, seš pomyslně v té druhé řadě. Mm-hmm. Ty jsi nikdy netoužila po té první? Protože ty říkáš, že jsi skromná, nechceš furt mi tady odkývat, že opravdu ten talent máš, bez zesporu.
1: Tuhle otázku teď dostávám poměrně často. Myslím si, že...
0: Kladeš si i sama ty?
1: Ne, nekladu si ji tak často, jak ji dostávám, paradoxně. Ale myslím si, že se to konfrontuje hlavně v tom kontextu s tou Evou. Mm-hmm. Že často se mě lidi na to ptají, proč vlastně já nejsem nějakým způsobem exponovaná víc, jako že třeba nedělám vlastní muziku a tak dále, tak dále. Ale já ti nevím, mě vždycky stačilo to divadlo. Já jsem na divadle hrozně ráda. Samozřejmě, že bych strašně ráda třeba víc točila, ale a měla třeba hlavní role ve filmech, to by bylo fantastický. A tak není všem dnům konec, že? Já si myslím, že jak člověk stárne a zraje, tak ty herecké zkušenosti jsou i lepší a na tom plátně se to pak zúročí, takže na tyhle ty dny já třeba pořád čekám.
0: Takže to není tak, že by si odmítala, že by furt zvonil telefon a si říká, ne,
1: já to hlavní roli nechci. Ne, to vůbec ne, ale já vlastně se naplno věnuju hlavně divadlu a to mě hodně zaměstnává a tím pádem mi to nedává moc prostor podívat se i jako jinam nebo se zaměřit, třeba mít agenta a nějakým způsobem schánět ty kamerovky a chodit. Já vlastně, jestli dostanu pozvánku na kamerový nějaký audition nebo nějaký zkoušky, tak je to třeba jednou za 10 let, jo. Toho moc není. A to divadlo mě tak vytěžuje, tam ty role jsou tak krásné, že mi to nedává moc prostor k pomyšlení, že bych měla chtít něco víc, že jsem vděčná za to, co mám. A zároveň, co se týče té hudby, tak tam jsem do toho nedozrála, že bych chtěla být třeba tak velkým frontmanem, jako je Eva Farná. Já si myslím, že já na to úplně povahu nemám. Myslím si, že to vyžaduje obrovský sebezapření, obrovský jako oběti, které si člověk ani neuvědomuje, když stojí venku a dívá se na tu hvězdu. Jak těžké to ty lidi mají, že jsou opravdu jako...
0: No ty tak... to máš opravdu velmi zblízka.
1: Ano.
0: Jsi Evě velmi blízko i tomu neuvěřitelnému úspěchu, co teď měla vlastně v rámci 3 vyprodaných
1: arén. A myslím si, že já jsem víc křehká, než třeba Eva. Eva je prostě lvice. Eva, myslím si, že vydrží a zdolá opravdu všechno. A já jsem taková, že já mám ráda i své soukromí. A je to pro mě vzácná a důležitá komodita v tom životě. A neumím si představit, že bych tak trochu jakoby patřila všem.
0: Jako, že bys šla až tolik z kůží na trh. Že by každý řešil...

0: všechno. Co nakupuješ do košíku, ano. Kde se zrovna pohybuješ, s kým.
1: Myslím si, že Eliška konkrétně to v tom vyrostla, takže ona má na to už jako svoje nějaké systémy, umí se chránit a je to pro ní přirozené, ale já bych v tomhle tom konkrétně s ní neměnila, i kdy, a jsem strašně vděčná, že jí můžu být jakoby za zády a krytý ty záda a vlastně si to všechno jako ošahat. Já jsem si ani ve snu nepředstavovala, že bych si někdy zaspívala před vyprodanou Eden arénou, kde je jako 35 tisíc lidí třikrát za sebou, tak to jako mě ani nenapadlo. Takže...
0: Přestože Eva je frontmanem, tak ale furt vnímám, že si součástí té opravdu teď velmi ceněné značky Eva Farná.
1: Ano.
0: Že jste tam všichni důležití a určitě vám jako i v rámci performance dává dost prostoru, abyste byli vidět a aby ten potlesk patřil i vám.
1: Je to tak, je to tak. Já myslím, že jsme sehraný, už jsme spolu, myslím, pátou sezonu, abych nekecala, teď už se nám to slejvá. A kapela je fantastická, to jsou za mě kluci, nejlepší muzikanti tady na československém trhu.
0: Tak když už jsme teda začali tou Evou a tvojí kariérou vokalistky, její přední, ona si vás vybrala, nebo jak vznikla ta synergie toho, že jste teď spolu, že to táhnete tu značku spolu?
1: Víš, že to vzniklo, Evička moderovala Superstar, pokud si pamatuješ, a v té Superstar vyhrál tehdy můj brách.
0: Ano.
1: A ona v podstatě po té Superstar nějak chtěla trošičku obnovit a nějak pozvednout svoji show a ten svůj projekt, takže hledala tři konkrétně lidi, kteří umí skvěle tančit a skvěle zpívat. A tehdy napsala vlastně veřejný takový konkurs na Instagram a v těch komentářích ji lidi začali psát, no ale tak tady tohle to moc lidí v Čechách neumí. A ona napsala do jednoho komentáře, myslím, no ale takový Adam Pavlovčin to v Superstar dokonale předvedl. A brácha potom napsal, no ale moje ségra Radka Pavlovčinová to taky umí.
0: Brácha na bráchu, ségra na bráchu
1: Takže takhle to vzniklo. Mě označil v tom příspěvku a já a já jsem Evičku do té doby neposlouchala, se přiznám, protože já jsem spíš orientovaná na jazz a afroamerickou muziku. A takže Eviny songy jsem samozřejmě znala, ale jenom měla jsem vůbec ráda takový ty největší vypalovačky. A tak jsem si šla a poslechla jsem si její desku U mami, která mě úplně odzbrojila a uchvátila. Protože mi došlo, že to je fakt deska dospělé, vyzrálé ženy, sofistikované, hudebně úplně nádherná. A řekla jsem si, wow, ale mě je zatím jenom jako, kolik mi bylo, 30, nevím teďka, bych kecela 3, když jsem nastupovala, no. Tak to bych ještě mohla zvládnout. ještě naposledy si tady zatrsám, prostě než už budu stará, bude mě to bolet. Teď už mě to trochu bolí. Ale tak jsem do toho šla, no a byl normálně konkurs. Vlastně jsme se potkali všichni, s její kapelou jsme si zaspívali nějaké její songy, které nám předepsala, pak jsme ji zatančili.
0: Tak myslím, že Eva i my všichni ostatní posluchači, co ten wow efekt ještě z těch koncertů máme v sobě pořád, tak jsme rádi, ale teď od Evy zpátky k Radce Pavlovčinové, mému dnešnímu hostu.
2: To nejlepší z pořadu Blízká setkání
3: na Dvojce. Ještě chvíli počkej, prosím, než vklouzneš do dalších bot.

0: knize Zeptej se vědce pan doktor Aleš Dvořák zodpovídá otázky, které by si mnozí netroufli položit. Která vás nejvíc zaskočila? Já tady namátkou listuji v té knížce a vy vysvětlujete, proč máme kruhy pod očima, jak funguje krém na opalování, jak je to s těmi pověstnými antibiotiky v mase. Tak když jste to sestavoval, ta témata, tak co vás osobně, protože předpokládám, že spoustu věcí, které vysvětlujete, už jste věděl, vás zaskočilo?
1: Tam ještě teda bych možná na úvod řekl, že ta kniha má 50 otázek a odpovědí. A že já jsem jí sestavil, což znamená, že tam je dalších asi 40 spoluautorů. Takže spoustu těch otázek, samozřejmě já na ně neznám správnou odpověď, ale celou jsem vlastně...
0: Ale věděl jste, koho se zeptat, aby
1: Ale odpověděl. Věděl jsem, koho se zeptat, nebo jaký odpovědi tam tak jako vměstnat. Musím teda říct, ta kniha je 2 roky stará, jo. Což... jako není moc dobrá reklama, na druhou stranu jsem jí včera odevřela, překvapilo mě, jak jsem z toho vypadl, z toho, že tam je spousta jako fakt zajímavých věcí a spoustu jsem jich zapomněl, ale co mě třeba přišlo hodně zajímavý, když pominu takový ty už jako veřejně známý otázky typu, proč se větší kolínka nebo menší kolínka strčí do těch větších, když vaříte, nebo jakoby překvapivě taková zdánlivě obyčejná otázka přišla hrozně jako zajímavá pro mě, protože já nosím brýle na dálku. A zjistil jsem, že díky tomu, což jsem si nikdy nevšiml, že předměty, když koukám prostě z 30 cm do zrcadla, tak ty předměty, které jsou jako za mnou a jsou daleko, že bych je viděl rozmazaně, tak i když koukám na to zrcadlo, které je blízko, tak je vidím rozmazaně v tom zrcadle. To jsem si vlastně nikdy neuvědomil, že ten odraz odráží i kvalitu těch našich očí. To mi přišlo jako vlastně zajímavé. Já jsem si stejně jako ten tazatel, jsem si myslel, že když se mi prostě, já nevím, krabička od cirek z 5 metrů odrazí v tom zrcadle, na který já koukám zblízka, že ji uvidím ostře, protože je to nějaký jakoby odraz, ale vlastně, že se nám tam odráží i ta kvalita těch očí, to mi jako nedošlo.
0: Takže když budu mít pocit, že v zrcadle nevypadám zrovna moc dobře, tak je to jenom odraz mých očích, ne realita. No. Já děkuju za tohle vysvětlení. Vy jste teď řekl, že ta kniha je 2 roky stará. Jsou tam některé poznatky, které už za ty 2 roky, jak to všechno jde rychle kupředu, zestárly? Kde byste to třeba poupravil s těmi spoluautory, když teda nechcete být skromný?
1: No, musím říct, že v řadě těch oborů se neorientuju, ani nemůžu, takže to jako nevím, ale kdybych mluvil sám za sebe, za ty otázky, které já tam mám 2. Jedna je o vlastně pozitivních účincích kafe a druhá je o nějakých látkách, které mají chránit játra, tak ty bych řekl, že jsou stále aktuální, ne-li teda aktuálnější, protože vlastně vycházely z prací, které vznikly do té doby a za ty 2 roky, které od té doby urazily, tak vlastně je to furt, akorát se to zpřesňuje, neobjevilo se tam nic nového. Takže naopak ta věda tu pravdivost víc a víc potvrzuje, než že by to jako rozporovala.
0: Kdy jste si poprvé vy sám uvědomil, že vás baví nejen vědu dělat, ale i vysvětlovat i ostatním? My maminky, co máme doma zvídavé děti a to slůvko a ploč, slyšíme velmi často. Jedna z otázek, kterou mě osobně potrápil třeba můj syn, byla, jestli je v kameni voda. A já jsem velmi vděčná za moderní technologie a možnost si tu věc na internetu najít.
1: Tak, a zjistila jste to? Nebo jste se zeptala vědce?
0: Teď se můžu zeptat vědce. Možná, že mám teď unikátní možnost na tuhle otázku, která tak trápila moje mozkové buňky. Já už to samozřejmě vím, musela jsem si to zjistit. Nechtěla jsem být hloupou maminkou, která nebo netrpělivou, která odežene svého synka tím, to ti řeknu až potom, nebo neptej se na něco hloupýho, protože vím, že ta zvídavost se pak zúročuje v budoucnu. Tak jsem si to našla, ale tak zkuste mi vy jako vědec odpovědět, anebo mi zároveň tak obecně říct, kdy jste začal cítit tu potřebu, že byste to chtěl říkat ostatním.
1: No, to bylo asi s první knížkou. Ta se jmenovala teda Z hospody na maraton. Takže já jsem nějak tak jako tréninkový deník na první maraton přetavil do knižní podoby a protkal to nějakýma biochemickýma odstavcema a vlastně jsem si na tom uvědomil, že to je vlastně forma popularizace a že mě to baví s tou knihou, protože si tam člověk tak jako utřídí myšlenky, načte si spoustu zajímavých informací, něco se dozví tím pádem a zároveň, že to nikdo na ní jako nespěchá, nemá tam ten stres. Třeba teďka je hodně populární točit videa, to mě vůbec nebaví, to jsem zkoušel, ale mě to jako nejde, neumím to moc dobře jako to a nebaví mě to. Vlastně ta popularizace, jak dneska ji vidíme, je úplně něco jiného, než bylo dřív. Když já jsem vlastně začínal s vědou, což bylo na Akademii věd, tak popularizace, to bylo jak středověk oproti tomu, co se děje teďka. Jo. A dokonce řada lidí se tam těm popularizátorům posmívala. Já jsem tam měl nějaký přednášky na takovém tom týdnu Akademie věd, pak jsem měl nějaký přednášky pro středoškoláky, což vlastně byla forma popularizace vědy. Ale tím, jak jsem byl mladý, v tom oboru jsem se necítil úplně jistý v kramflecích, tak jsem z toho byl hrozně ve stresu a říkal jsem si, jestli tohle je ta popularizace, tak to teda dělat nechci. Ale pak jsem objevil to psaní knih a vlastně mi to přirostlo k srdci, protože jednak je to jako kreativní, tvůrčí, člověka to baví a jednak vlastně jako do toho dáte prostě na správném místě správnou emoci nebo vyvoláte nějaký jakoby zájem těch lidí na těch stránkách té knihy a je to takový, jako že máte čas si to promyslet. Já teda teď už taky dělám nějaké přednášky a kurzy a tak a baví mě to, ale vlastně mi do toho musel dorůst mozek, aby mě to začalo bavit a musel jsem si začít být jistý. I tím, jak učím, tak vlastně to se to tak jako snoubí, že vlastně člověk je zvyklý najednou prostě předávat ty informace.
0: No a je teda v kameni voda?
1: To nevím, já nejsem minerálok, nebo jak se to jmenuje ten obor.
0: Chtěla jsem ho nachytat, ale hezky to zamluvil popularizátor vědy, pan doktor Aleš Dvořák.

0: Naproti mě sedí Radek Šubrt a vám doporučuju, když tu máme jako hosta šéfkuchaře, si vzít tuštičku a papír, případně někam si zaznamenat, kdyby se tu náhodou ocitl nějaký recept. Protože já hned v první otázce budu chtít nějakou inspiraci. Je doba dovolených. Většinou odjíždíme, vracíme se, v ledničce nás vítá jenom světýlko nebo pár surovin, které jsme tam zanechali a nespotřebovali. U mě to třeba byla mrkev, sýr a vejce. Tak teď bych potřebovala nějakou inspiraci, co z těchto tří věcí, které v té lednici zůstaly před odjezdem na dovolenou, uvařit.
1: Tak mrkev, sýr a vejce, to je složitý zadání, ale v zásadě ta mrkev se dá voloupat logicky na kosky a na pán vejce restovat, až jakoby lehce zhnědne. Mm-hmm. Vedle si rošleháte ty 3 až 4, možná i třeba 5 vajíček, podle toho, kolik je lidí.
0: No, kolik jich tam zbylo, z toho já vycházím.
1: Když bude jedno, je to málo. Protože je to málo, chce to malou pánev.
0: Budu si půjčit k sousedce.
1: Ano, ano. Osolíte, opepříte, když máte někde ještě ve štrucovku trochu česneku, buď to sušenýho nebo čerstvýho, mm-hmm. tak to přistrouhnete opatrně s česnekem, kdyby potom probíhá nějaká romantika, ať si to nekazíte. A vy ty vejce, jak máte rozšlehaný, tak zalijete tu restovanou mrkev, potom necháte vysrážet na pánvice a ten stýr mezi tím nastrouháte, dáte ho navrch a dáte do trouby 10 minut. Ta omleta se jako kdyby zvedne a vznikne z toho taková jako kdyby, můžete říct, vaječná placka, my tomu říkáme fokáče, taková plněná jakoby, a můžete to nakrájet a jíte to buď to samotný, nebo si to dáte s pečivem, nebo si to dáte se salátem, ale o tom jste vlastně nemluvila, to už tam nic nemáte, takže stačí.
0: Teda Radku, už mi tečou sliny, myslím, že všichni slyší to kručení v břiše. Děkuju za inspiraci, děkuju i za svoji rodinu. Vy jste velkým zastáncem toho, aby se potraviny zpracovávaly beze zbytku. To znamená u zvířátek od čumáčku po ocásek, u zeleniny od špičky až po nať. Kde podle vás lidé doma nejčastěji zbytečně plýtvají a jak se tomu dá jednoduše předejít?
1: To je dobrá otázka, ale to je v těch lidech. Podle mě jste tak vychovaná, že děláte vlastně, zděláte všechno od A do Z. Tuhle jsem rozbalil máslo a začal jsem ten papír jakoby nožem jenom tak setřít, protože tam vždycky zůstane trochu toho másla. A kolegové na mě koukali, co to dělám, protože jsme těch másel rozbalili 10, já jsem 10 tých počkrábal a byla tam žíce, prostě polívka žíce másla zůstala. A mě to třeba jako škoda, jsem tak naučený. Prostě babička jak vařila, jak jsem s ní vařil, tak jsem to, mám to zažitý. Jo, já hodně jsem byl u sousedky, která byla z Moravy, ta říkala rožni, tak já do dneška říkám rožni, rozveď. Jsou to věci, které máte zažitý asi, no, možná, že to je tou povahou. Potom vás to vede k tomu i počítání, protože pokud podnikáte ve veřejném stravování, tak nemáte mnoho peněz jako restaurace. Vy budete prodávat jídla od 100 do 200 korun, chcete prodávat ty hlavní jídla, aby se to ty lidi koupili, protože ten oběd by měl být dostupný v těch jídelnách a tam musíte velmi, velmi dbát na ekonomiku. Můžete si říkat, my můžeme vařit, co chceme, ale vždycky tam musí být to B, ta ekonomika. Když chcete dělat sushi, můžete ho udělat, ale musí stát od 150 do 200 korun, aby se ty lidi vůbec chtěli koupit.
0: K tomu se ještě dostaneme, k tomu nárůstu cen, hlavně u těch denních meníček, které už se netýká jenom Prahy a těch velkých měst, ale i mimo pražských restaurací a hospod. Kde dělají teda nejčastěji domácnosti chybu v tom plýtvání? Kde to vidíte asi nejvíc? Dobře, dostali jsme se k tomu máslu. My třeba tím papírem od másla vytíráme pak ty formy, když pečeme aspoň. Takhle aspoň se snažíme.
1: Dobrý nápad.
0: Ekonomičtí. Máte ještě nějaký jiný tip, kde děláme chybu a dalo by se to nějak využít nebo předejít tomu plýtvání?
1: Tak spousta lidí dělá chybu v tom, že si nevyužije tu surovinu celou. Vezmu, koupí si maso, tak si koupí nějaký třeba kvalitní maso, dobrý, jakože je lepší, co na nějakou svíčkovou, teď to ořežávají ty blanky na tom, aby to se z toho má sundat. A ty blanky vezmu a vyhodí do koše. A říkám, proč z toho neděláme šťávu? Protože když vyrestujete, tak s tou děláte, máte nějaký tělo, máte tam co dá, máte to z čeho vyvařit. A má ta blána, je to prostě kus valoviny, která má i chuť, když chcete, a má i sílu, takže to, když vyvaříte, tak vám vznikne aspoň nějaký zóze, lepší než voda z kohoutku. Přidáte do toho trošku mrkve, jak jste říkal, kterou máte v lednici, přidáte tam malinko cibule a už to tam na té pánvice honíte, otřete tam ten igeliťák od toho másla A protože u vaření většinou stojíte, popijete víno, tak tam dáte trošku vína vyvařit a hned vám vzniká už tělíčko takový, s kterým si můžete potom povídat dál, jako a s tím masem najednou a je to vlastně fajn. Já si nemyslím, že já se moc nedržím receptů. Spousta lidí se drží nějakých receptů. Receptu se držíte v cukrařině. Cukrařina je složitá, nebo já jsem to řekl špatně, ona není složitá. Když ji dodržíte ty postupy, které máte, tak je nádherná a jednoduchá. Ale je to o přesnosti.
0: Technologicky náročnější.
1: Určitě musíte dbát, třeba když chcete dělat něco s cukrem, musíte dbát na ty teploty, aby se držely teplotní řetězce a tak dále. Takže při výrobě zmrzliny třeba taky zmrzlina jednoduchá, můžete dělat, teď chodím k Filipovi sousedovi dělat zmrzlinu. 10 let má doma výrobní zmrzliny a 10 let byl zaprášený. Mm-hmm. Teď ho přinesl a celá rodina říkala, no, on to jednou vyzkoušel a schoval to, protože to nepovedlo. A od té doby Filip a já děláme furt zmrzliny, furt je tam mydlíme.
0: Jaká je vaše oblíbená? Přichuť.
1: Ale zase, oni mají rádi vanilkovou a já dělám všechno, co najdu. Tak mám
0: sezónní.
1: Ano, všechno, co kde vyroste, tak to děláme na zmrzky, to se dá, jako to ovoce je
0: takže
1: super.
0: Takže i cuketová, když cuketová, máme období, kdy se zdravíme, chceš cuketu.
1: Teď jsem měl zrovna skrupicový kaše zmrzku a byla velmi dobrá. Byl jsem na kole, jsme zastavili v Kostelci nad Labem, tak jsme se přibrzdili u zmrzky a měli tam právě tu krupicovou. Říkám, no, tak to já chci ochutnat, ta krupicová vzpomínka z mládí a byla fantastická. Jako, takže dneska těch možností mnoho, když dodržíte zase nějaký ty postupy, dáte tam trošku cukru nějakého, to bude chutnat.
2: To nejlepší z pořadu Blízká setkání
3: na dvojce.

0: Skončili jsme písní a navážeme mluveným slovem. Mě by zajímalo, jestli mi František Skála prozradí, jestli ten dokument už viděl, jestli na něj má nějaký názor a jestli bychom ho mohli slyšet.
1: No, dokument jsem viděl, samozřejmě, viděl jsem ho v nějakých fázích předtím, něco jsme tam jako ladili a viděli ho dokonce i moje vnoučata, jako jedny z první, jsme u Petra se na to dívali a to byl taky takový průbířský kámen, že seděli a zírali na to jako na detektivku, na pohádku s odesenou pusu, co tam jako děda dělá. Tak to bylo dobrý a jako ne, že bych se na sebe rád díval, jo, to moc jako nepotřebuju, takže já myslím, že teď v těch kinech, jak to bude, tak asi na těch projekcích si to nebudu užívat, že bych se na sebe díval, ale jako jsem s tím celkem spokojený, protože si myslím, že to není nuda, že to je zábavný a že hlavně i bych přál, aby jako ta širší veřejnost, aby tam viděla vlastně, co tam moje práce a vůbec ta práce výtvarná obnáší. To znamená, že třeba výroba toho, té sochy, toho Vulpese, jak to je úplně od začátku, od toho modílku, od nějaký kresbičky až do toho výsledku a jaký je to vlastně, jaká je to odysea, co všechno se pro to musí udělat. No.
0: Kdybyste režisérovi tohoto dokumentu Petru Slavíkovi mohl jednu scénu zakázat a jednu naopak přidat teď, už do toho hotového díla, tak které scény by to byly?
1: Tam nejde o to, tam mě nejvíc mě mrzí, že jednu scénu jsme museli vystřihnout a to právě z takových těch nesmyslných požadavků současnosti, že u dětského domku v zahradě Anežského kláštera jsme furt říkali, kdyby tady byly nějaký ty děti, které si tam hrajou, ale prostě zaprvé moje dcera mě nechtěla ani půjčit svoje děti do toho filmu, no, což mi přijde úplně absurdní. A pak tam najednou se prostě vyrojila nějaká školka, bylo to úplně super, já jsem prostě si od nich v krámku kupoval nějaký věci, jo, a oni to tam potom nemohli dát, protože prostě ta...
0: GDPR
1: no, a... prostě jako by museli děti. Žádat všech dětí a nedopátrali se, co to bylo za děti, protože myslím, ta ředitelka té školy to neprozradila. No.
0: Tak téhle scény litujete, že tam není a litujete nějaké, že tam je?
1: To ne, to já jako celkem... Já fakt jako nemám problém, že by se něco muselo jako vystřihovat, to ne.
0: Dá se vůbec teď třeba jednou větou nebo pár větami, možná i písní ve vašem provedení říct, co je to vlastně ten veřejný prostor Františka Skály?
1: No, já tam říkám v tom filmu, že je to vlastně takový hnusný slovo trošku, že na v úvodu říká filozof Petříček, že to je vlastně život. Jo, a že to je to nejdůležitější, aby to dílo potom nějakým způsobem sloužilo a aby to teda nebyl jenom nějaký pomník, který nikdo pořádně neví, komu to je pomník a co to je, že tam stojí jenom nějaký panák, jak jsme tomu říkali třeba za to táče, jako že to jsou ty zimníky, ten Klement Gottwald a tyhle ty, že tak teď vlastně já si vždycky představuju, aby to dílo žilo a myslím, že v tom filmu jsou, že ty moje práce jsou různorodý, to, ať už je to třeba ta zahrada, nebo ať už je to prostě socha špiona v Opavě na náměstí, tak vždycky mám ambici, aby ten život kolem toho byl jako největší.
0: Vy jste už v úvodu našeho rozhovoru říkal, že o vás se tak traduje, že nemáte rád moderní technologie, ale že je máte rád jako výtvarné objekty. Jo. Existuje na celé planetě nějaké místo, které nejvíc odpovídá tomu ideálnímu prostředí, v kterém byste chtěl být? Ať už je to třeba opravdu nějaké místo u stromu, nějaký les, nějaké město, nějaký objekt. Kde to považujete za takové nejvíc ideální, které nejvíc konvenuje té vaší fantazii, té představě toho, kde se cítíte nejpříjemněji?
1: No, já bych to zase trošku otočil, protože já vždycky mluvím o tom, jak ty technologie nemám rád, ale já je samozřejmě mám rád taky v některých případech. Za prvé mě teda v lečem zpomáhají, ale musí se to hlídat. Jo. Spíš mě jako omezujou v něčem a vyřazujou mě na okraj společnosti, pokud je nemám. Jo. Takže je to diskriminace. Ale když se ptáte na to místo, tak vlastně mám. Já sice tyhle ty nemám nějak připravený v hlavě, ale Mnohokrát jsem o tom mluvil, že jsem byl na rezidenci v San Francisku v Headland Center for the Arts, kde jsem byl na chalupeckého cenu, a to bylo takové moje srdeční místo, kam bych se jako rád vrátil. Byl jsem tam asi 3x, možná už se to tam taky změnilo a už ta doba do toho pronikla, ale vzhledem k tomu, že to tam bylo opravdu pro mě naprosto ideální místo jako k tvorbě, tak to bylo asi takovéhle místo, které bylo strašně silný, jako co se týče genealoci a vůbec jako toho prostoru a té krajiny, té přírody fantastický. A tam jsem vlastně vyvinul ty hlavy z těch mořských řas, který teďko asi na výstavě v Boskovicích zase po letech budu vystavovat, který myslím, že jsou jedna z takových mojich jako asi nejvýznamnějších prací.
0: Tak to byla taková malá pozvánka na výlet a na cestu od výtvarníka a performera Františka Skály.
2: Poslouchali jste to nejlepší z pořadu Blízká setkání.
3: Další rozhovory Michaely Maurerové a Vasila Fridricha uslyšíte každý všední den po 11. hodině na Dvojce.

0: Už za několik málo okamžiků vám na vlnách Českého rozhlasu Dvojka nabídneme další aktuální zprávy.
1: Bylo 15 hodin.
2: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Do pražské nemocnice na Bulovce míří pacientka, u které je podezření na vysoce nebezpečnou nákazu. Maďarská jaderná elektrárna Paks může být podle vlády kvůli nízké hladině Dunaje odstavená už během víkendu. Premiér Maďar oznámil nová opatření. Počasí zítra bude oblačno, hlavně na horách ojediněle přehánky a teploty do 31 stupňů. Zprávy má pro vás Naďa Procházková. Dobré odpoledne. Do specializovaného pracoviště v pražské nemocnici Bulovka míří žena, která se nedávno vrátila z Ugandy. Je u ní podezření na vysoce nebezpečnou nákazu. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí nemocnice Eva Stolejda-Libigerová. Žena byla původně přijata ve fakultní nemocnice v Hradci Králové, odkud ji teď zdravotníci převážejí. S převozem podle Stolejdy-Libigerové pomáhají i hasiči.
3: Tato pacientka je s podezřením na vysoce nebezpečnou nákazu transportována do naší nemocnice za jasně stanovených bezpečnostních opatření a po příjezdu bude přijata na kliniku infekčních nemocí do specializovaného izolačního režimu.
1: Podle mluvčí ministerstva zdravotnictví Nadi Chatové je pravděpodobnost potvrzení nákazy nízká a veřejnosti nehrozí nebezpečí. O jakou konkrétní nemoc jde, mluvčí neuvedla. Pro víc než 238 tisíc domácností dnes začíná platit takzvaná superdávka. Jedna dávka sociální pomoci nahradila 4 sociální dávky. Příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a přídavek na dítě. Nejméně o 500 korun si má polepšit víc než třetina příjemců. Skoro polovině se naopak dávka o stejnou částku sníží. Zákon o superdávce platí už od loňského října, kdy začali pobírat noví žadatelé. Dlouhodobé příjemce dávek stát nechal až do dneška ve starém systému kvůli nepřipravenosti administrace. Maďarsko se připravuje na možné odstavení jaderné elektrárny Paks. To by mohlo podle premiéra Petra Maďara nastat tento víkend. Kvůli nízkému průtoku Dunaje už teď elektrárna dosahuje jen zlomku svého běžného výkonu. Maďar dnes oznámil opatření, která mají snížit spotřebu elektřiny i vody. Velké firmy vyzval k úsporám. Podle předsedy vlády Maďara se plánovaná opatření zatím nedotknou domácností.
4: Nejdřív stát, velké firmy, průmyslové podniky a instituce. Domácnosti přijdou na řadu teprve tehdy, až budou vyčerpány všechny ostatní možnosti.
1: V Hronově na Náchodsku začíná 96. ročník festivalu amatérského divadla Jirásku v Hronov. Do příští soboty ochotníci nabídnou divákům desítky představení. Součástí programu jsou i koncerty, semináře, diskusní kluby anebo výstavy. A na místě je reportér Václav Plecháček.
5: Jsem před Jiráskovým divadlem, v plném proudu je slavnostní zahájení, ještě před chvilkou tady hrála kapela Prima Jazz Band, oficiálně tedy ten program teprve začíná, ale v sousedním sále Josefa Čapka už je v plném proudu představení Emma Melemaso v podání ochotníků ze Strakonic, v 5 odpoledne začíná další ochotnické představení Ani za milion, s tím přijeli amatérští divadelníci z Hranic, no a večer zahrají třeba i turnovští Tutu Bazo a to čekání na Filipa. V doprovodném programu v parku Alojze Jiráska dnes lidé uslyší 3 kapely. Z Hronova Václav Plecháček, Český rozhlas.
6: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Počasí.
1: Zítra čekáme oblačno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku ráno a dopoledne až zataženo. Ojediněle se vyskytnou přehánky, hlavně na horách. Teploty 26 až 31 stupňů, na horách kolem 21.
2: Doprava.
1: Na D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Slatinu z kilometru 200 postojíte v koloně. Na kilometru 197 je uzavřený jeden pruh a bude to až do rána. Zdržení v koloně je teď přes půl hodiny. Na D2 z Bratislavy do Brna za sjezdem na Židlochovice ze 6. kilometru je fronta kvůli omezení na D1. Pomaleji se tam najíždí, je to na 25 minut. Na D3 z Českých Budějovic do Prahy za sjezdem na Chotoviny zůstává kolona z kilometru 64 před koncem dálnice. Zpoždění kleslo na 20 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy teď už po Česku s Václavem Žmolíkem.
7: Dobré odpoledne, vážení výletníci. Zámek Zákupy na Českolipsku je známý zejména díky tomu, že patřil Habsburkům. Císař Ferdinand Dobrotivý jej využíval poté, co abdikoval, jako své letní sídlo. Jezdil tam za ním František Josef I. se svou chotí Alžbětou, zvanou Sisi, a v tamnější kapli měl svatbu František Ferdinand d'Este s hraběnkou Žofií Chodkovou. V poslední době se ovšem o zákupském zámku mluvilo a mluví díky záchraně tamnějšího nesmírně ceného hospodářského dvora s císařskou konírnou, která vyšla na několik set milionů korun. A právě prohlídku tohoto dvora jsem si nemohl nechat ujít a zvu vás na ni také. Tak vzhůru do Zákup.
2: Český rozhlas Dvojka.
6: Rádio, které vás baví.

0: tomto okamžiku už vám, vážení a milí výletníci, přeju dobré sobotní odpoledne ze Zákup. Konkrétně jsem právě teď v hospodářském dvoře pod zdejším zámkem, kde mě čekal místní kastelán Vladimír Tregl. Pěkný den.
1: Hezký den.
0: No a já popíši pro naše posluchače to, co vidím. Právě teď spolu sedíme u stolečku na nádvoří, které je ze tří stran obklopeno hospodářskými budovami, zatímco dvě křídla jsou v opravdu dezolátním stavu s propadlými střechami a vymlácenými okny, tak to třetí křídlo je opravdu nádherně zrestaurované a zrekonstruované. To znamená, to je ta památka, která měla v poslední době tolik publicity a to je ta rekonstrukce, o které se v médiích v poslední době tolik referuje.
1: Přesně tak. Je to hospodářský dvůr na zámku v Zákupech, velice významná barokní památka, národní kulturní památka a se svou délkou 150 metrů je to také největší světská barokní budova na českém venkově.
0: Tak to je krásný primát, který jste teď popsal a já jsem se někde dokonce dočetl, že tento hospodářský dvůr je z architektonického a historického hlediska významnější než samotný zákupský zámek.
1: Ono jde o to, že ten hospodářský dvůr byl postavený zhruba až 20 let poté, co zámek, a ten zámek má takovou relativně strohou fasádu. Takže po architektonické stránce je na fasádě toho hospodářského dvora mnohem více zajímavých prvků a z toho důvodu je tedy považována ta budova hospodářského dvora po té architektonické stránce za cennější než zámek. Ale zase, když bychom šli do interiéru, tak samozřejmě v tom zámeckém interiéru najdeme spoustu původních věcí, ať už to jsou původní papírové tapety, nábytek, kachlová kamna, obrazy. Takže zase ten interiér toho zákupského zámku předčí zase ty interiéry hospodářského dvora. Což ale neznamená, že ty interiéry hospodářského dvora neskrývají ledas který skvost.
0: Na ty skvosty jsem pochopitelně zvědavý a budu se na ně vyptávat, ale teď bychom měli určitě přiblížit historii samotného hospodářského dvora. Tedy těch časů, kdy se hospodářské budovy stavěly neméně krásné než sídla panstva.
1: Je to tak, ono vlastně ten hospodářský dvůr i vypovídal o tom, jak na tomto panstvo je. Čili když byl velice výstavný a velký hospodářský dvůr, znamená to, že ten šlechtic je zámožný, protože to panství je bohaté, prosperuje. No a jak už jsem říkal, ten zdejší hospodářský dvůr v tomto směru je obrovská budova, 150 metrů dlouhé jižní průčelí obrácené do zámeckého parku. Takže to svědčí o tom, že to zákupské panství v době baroka bylo na velmi vysoké úrovni. A na tu vysokou úroveň ho uvedla tehdejší majitelka panství, což byla Anna Marie Františka velkovévodkyně Toskánská. Vynikající hospodářka, dobrá správkyně majetku a konec konců kdokoliv vstoupí do hospodářského dvora a podívá se na vstupní vrata, tak přímo nad nimi je i erb Anny Marie Františky velkovévodkyně Toskánské. Takže ona nechala postavit tento trojkřídlý hospodářský dvůr na přelomu 17. a 18. století. Bylo to za účasti významných architektů, Giovanni Domenico Orsi, Giulio Brogio, a ten hospodářský dvůr vlastně měl poskytnout zázemí tomu samotnému zámku. Byli tady ubytováni zaměstnanci, byli tady ubytováni členové velkovévodkyni na dvora, byly tady chlévy pro dobytek, byl zde pivovar, no a protože Anna Marie Františka byla veliká milovnice koní, výborná jezdkyně a nadšená lovkyně, tak téměř celé přízemí jižního křídla bylo věnováno právě ustájení koní. Jsou tam dvě velké konírny.
0: Slyšíte, vážení posluchači, tak zákupský kastelán Vladimír Tregl ví o hospodářském dvoře první i poslední. Je to mimo jiné z toho důvodu, že měl pod palcem také rekonstrukci, která tady v minulých letech probíhala a k té se určitě dostaneme v následujícím vstupu. Stejně tak jako k tomu, jak to, že tyto historické budovy schátraly tak, jak je to dodnes vidět na dvou křídlech tohoto hospodářského dvora. Posloucháte Sobotní po Česku.

0: Na dvojce posloucháte sobotní Počesku, které je tentokrát ze státního zámku Zákupy, respektive z hospodářského dvora, který se rozkládá pod tímto zámkem. Naším průvodcem je zdejší kastelán Vladimír Tregl a já mám teď dvě zásadní otázky. Ta první se moc hezky nevyslovuje, ale vyslovit je musím. Jak to, že tyto historické prostory tak strašlivě schátraly?
1: Do roku 1918 byl zákupský zámek v majetku císařské rodiny Habsburků a v roce 1918 v souvislosti se vznikem Československa a zánikem monarchie byl areál zestátněn. V roce 1919 byl dán do správy ministerstva zemědělství a to zde učinilo pobočku československých státních lesů a statků. Lesáci byli v samotné hlavní budově zámku, v prvním patře a v přízemí a byli tam až do poloviny 20. století, pak byl zámek zpřístupněn veřejnosti. Tento hospodářský dvůr ale používali státní statky i ve druhé polovině 20. století a využívali ho tím stylem, že se zde skladovala chemická hnojiva, byla tady garážována zemědělská technika, bydleli tady zaměstnanci, ale budova nebyla příliš opravována. Prováděly se jenom nějaké základní údržbářské práce, ale velké rekonstrukce se zde neprováděly. Takže ten hospodářský dvůr vlastně už v té druhé polovině 20. století byl velice schátralou budovou a poté, co se tady propadly nějaké klenby, zřítily stropy, tak ty státní statky tu budovu opustily. Ale majetkově jim patřila až do roku 1989. Tehdy byla činnost státních statků utlumena, jejich majetek byl privatizován, no a hospodářský dvůr se na začátku 90. let dostává do soukromého vlastnictví. Ta soukromá osoba, která ho ale získala, tak si vzala úvěr, za který ručila tímto hospodářským dvorem. No a protože ten úvěr nebyl splacen, tak ten hospodářský dvůr propadl do zástavního držení banky. No a tady to období těch 90. let bylo asi pro hospodářský dvůr tím úplně nejhorším obdobím, protože nejenom, že pokračovalo to chátrání, ale hlavně budova byla bezprizorní a zjednodušeně řečeno, kdokoliv si sem tehdy mohl přijít pro cokoliv. No a situace se zásadně změnila v roce 2003. Tehdy hospodářský dvůr za 100 000 korun od té banky, která ho měla v zástavním držení, koupila Česká republika a to s úmyslem tedy tuto cenou

0: barokní památku zrekonstruovat.
1: Rekonstrukci jste měl mimo jiné pod palcem i vy, jak už jsem zmiňoval, takže povězte, jak jste k ní přistoupili, kdy jste k ní přistoupili, jak moc náročná byla a co bude s těmi dvěma křídly, která ještě opravená nejsou.
0: Stavební firmě bylo staveniště předáno 21. ledna roku 2021 a termín dokončení se musel několikrát prodloužit. Bylo to z toho důvodu, že ta budova byla už natolik schátralá, že z bezpečnostních důvodů nebylo možné provést některé průzkumy a až vlastně po zahájení té rekonstrukce se zjistilo, v jak velice špatném stavu to tady je. A to jižní křídlo, které prošlo rekonstrukci jako první, bylo narušeno především po statické stránce. Hrozilo zřícení celé té budovy. Takže to tu rekonstrukci nejenom prodloužilo, ale bohužel tedy i finančně prodražilo. Co se potom týče těch zbývajících dvou křídel, tak tam očekáváme, že k rekonstrukci v budoucnu také dojde a ta zbylá dvě křídla budou sloužit Národnímu památkovému ústavu jako centrální depozitář archeologických nálezů, protože Národní památkový ústav nejenom, že spravuje hrady, zámky, jiné památkové objekty, ale provádí i tu a tam nejrůznější archeologické průzkumy a samozřejmě ty předměty, zajímavosti z historie, artefakty, které se při těch průzkumech najdou, je pak potřeba někde skladovat.
2: Český rozhlas 2.

0: Naladili jste si Český rozhlas Dvojka, posloucháte sobotní po Česku, které je tentokrát z hospodářského dvora na zámku Zákupy. A v tomto okamžiku už se mi naskýtá opravdu neuvěřitelný pohled. Takovou bezmála anfiládou, tedy průhledem několika dveřmi skrze celou konírnu.
1: Je to tak, ty konírny tady jsou dvě. Nejprve návštěvník vstoupí do takzvané malé konírny, ale i ta malá konírna je sama o sobě velikánský prostor. No a až si prohlédne tu malou konírnu, která byla v 19. století za Habsburků předělána na kočárovnu, o čemž svědčí čtvery velikánská vrata, která tady jsou, těmi sem pak zajížděli právě parkovat ty císařské kočáry, tak poté, co návštěvník projde touto takzvanou malou konírnou, tak se ocitne, a já si troufnu říct s jistou mírou nadsázky, v barokní katedrále. Protože ta velká konírna se svými 20 sloupy, které podpírají 33 polí křížových kleneb, opravdu ten barokní katedrální prostor připomíná.
0: Už tam míříme za malou chvíli v té barokní katedrále. Budeme, ale věděl byste, jak byl dlouhý ten průhled, který jsem před malou chvílí viděl?
1: Celé to křídlo je dlouhé 150 metrů, no a protože konírny zabírají v podstatě 2/3 celého tohoto křídla, tak v podstatě 100-metrový průhled.
0: No pane jo, a už jsme v té barokní koňské katedrále.
1: Přesně tak, bylo tady ustájeno 60 koní, jak už bylo řečeno, ta Anna Marie Františka Velkové, vodkyně toskánská, která nechala dvůr postavit, koně milovala. Měla dokonce i ve své knihovně několik knih o koních, o chovu koní, o koňských plemenech a tak podobně. No a tady tedy měla ty své miláčky, takže něco podobného jako dneska, luxusní garáž pro luxusní auta nějakého sběratele automobilu.
0: Opravdu luxusní konírna. Tak ji popišme, tu její architekturu.
1: Skýtá se tady tedy průhled na jakousi kolonádu, protože je tady na každé straně 10 pískovcových sloupů. Všechny ty sloupy jsou původní ze 17. století. No a ty sloupy tedy podpírají klenby a ten prostor tím, že má i okna na obou stranách, tak je opravdu velice vzdušný, prosvětlený. Nicméně ne vždycky ten prostor působil takto impozantně. Po tom roce 1918, kdy hospodářský dvůr přestal patřit spolu se zámkem původním majitelům Habsburkům a stal se sídlem státních statků, tak tady byla garážována zemědělská technika, v přízemí hospodářského dvora se skladovala chemická hnojiva. No a samozřejmě to všechno spolu s nájezdy vandalů v 90. letech 20. století přispělo k tomu, že tento prostor byl o některé i své původní prvky ochuzen. Takže například pískovcové žlaby pro koně jsou dneska skoro ve všech případech replikami, protože ty původní byly prostě v 90. letech rozkradeny. Jak už bylo řečeno, prostory byly bezprizorní, volně přístupné, kdokoliv si sem mohl přijít pro cokoliv a ne nadarmo se říká, že příležitost dělá zloděje.
0: Nicméně dílo se vám vydařilo opravdu výtečně, musím říci. Mimochodem, k čemu sloužily ty čtvercové otvory, které vidím ve výšce nějakých 4-5 metrů, to je větrání?
1: Není to větrání, nikam to nevede a my vlastně úplně přesně nevíme, na co byly. Je to taková záhada. No a někdo přišel s domněnkou, které nevíme, jestli to je pravda, ale logiku to do určité míry dává, jestli to nebyly otvory, aby si v nich dělali hnízda vlaštovky. Protože přeci jenom, když tu byly koně, muselo tady být obrovské množství much a ty vlaštovky prostě v těch maštalích byly naprosto běžné. Tak třeba to byl záměr, aby se tam uhnízdili a nedělali si hnízda na těch krásných pískovcových sloupech, protože ty sloupy by pak samozřejmě od nich byly i pěkně znečištěné.
0: Já si tak říkám, že taková práce je historika, nebo kastelána tedy. Ve vašem případě, že je to tak trošku i práce kriminalisty, plná tajemství.
1: Přesně tak, ale ne vždy se nám ta tajemství podaří odhalit, takže i třeba tyto otvory, které tady jsou ve zdech, navždy zůstanou nezodpovězenou otázkou.
0: Říká kastelán na státním zámku Zákupy Vladimír Tregl, se kterým během následující písničky vystoupáme i do prvního patra, to znamená nad konírny.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: dřevěném schodišti jsme s kastelánem Vladimírem Treglem vystoupali do prvního patra jižního křídla hospodářského dvora. Co tady čeká návštěvníka?
1: Návštěvník, který vstoupí do prvního patra hospodářského dvora, zde uvidí celkem 10 místností. 4 místnosti jsou zařízeny jako barokní apartmán, pracovna, jídelna, ložnice a salon. A tímto barokním apartmánem chceme právě připomenout osobnost Anny Marie Františky, velkovévodkyně Toskánské, která tento barokní hospodářský dvůr nechala postavit. Ona samozřejmě bydlela nikoli zde v prvním patře dvora, ale v hlavní zámecké budově. Ale protože interiéry toho zámku prošly v polovině 19. století razantními úpravami, když se zákupský zámek stal císařskou letní rezidencí a zjednodušeně řečeno, nic se tam po té Anně Marii Františce nedochovalo, tak jsme se rozhodli to prostředí, ve kterém tady tehdy mohla žít, naznačit právě v těchto 4 místnostech. Takže čekají tady na návštěvníky nejenom historický nábytek, ale i obrazy a průvodce zde bude tedy návštěvníky seznamovat s životem a stavební činností a jinými aktivitami právě této prozákupy a vůbec celé Česko-Lipsko velice významné šlechtičny, protože tady zanechala nesmazatelnou stopu v podobě nejrůznějších barokních kostelů, morových sloupů a tak podobně a tím pádem pro zdejší region je to velice významná osobnost.
0: Pokud jde o ten nábytek, o ten mobiliář, tak tady máte opravdu nádherné kousky, intarzované skříně, sedací soupravy, barokní sekretáře. To je nábytek, který pochází ze zákup?
1: Není to právě nábytek, který pochází ze zákup, protože ty původní věci vystavujeme právě v těch původních interiérech, takže když k nám návštěvník přijde na prohlídku, na ty klasické zámecké okruhy, tak ty máme zařízené tak, jak doopravdy v 19. století vypadaly. Ale protože ne všechny hrady a zámky byly po druhé světové válce zpřístupněny veřejnosti, tak právě na ty, které to štěstí a zpřístupněny byly, jako byly i zákupy, tak se sem vozily právě věci z těch nezpřístupněných hradů a zámků, což bylo úžasné, protože se tím díky tomu podařilo alespoň část věcí z těch šlechtických sídel, kam dneska nemáme možnost jít na prohlídku, zachránit. No a protože my v těch zámeckých interiérech ukazujeme to původní, tak právě tady v hospodářském dvoře jsme se rozhodli vystavit to nepůvodní. A právě proto, kromě těchto 4 místností, je zde ještě dalších 6 místností a ty pracovně nazýváme zapomenuté zámky, protože právě tam představujeme ta šlechtická sídla, do kterých se dneska návštěvník na klasickou prohlídku nepodívá, protože se z nich staly domovy důchodců, dětské domovy, školy, nemocnice. No a nebo v horším případě to jsou i památkové objekty, které už dneska neexistují, jako třeba zámek v nedaleké Mimoni, který byl zbouraný v roce 1985.
0: No, které památkové objekty tady připomínáte?
1: Připomínáme tady památkové objekty, které opravdu třeba návštěvníkům ani mnohdy vůbec nic neřeknou a proto tedy i ten název zapomenuté zámky. Takže je tady třeba zámek Chotělice, který slouží jako ústav sociální péče. Je tady zámek Milíčeves, který slouží jako domov důchodců. Máme tady připomenutý i nedaleký zámek ve Sloupu v Čechách, kde je také domov důchodců. A třeba v místnosti, do které se teďka můžeme dalšími dveřmi přesunout, tak tam je zámek Hrubá skála. To si myslím, že je jeden z těch, které by návštěvníci znát mohli. A to z toho důvodu, že je to zámek v krásné lokalitě Českého ráje. A je to zámek také známý z pohádky Princ Bajaja.
0: Kastelán na zákupském zámku Vladimír Tregl je naším průvodcem po zdejším hospodářském dvoře a jsem s ním domluvený, že tuto návštěvu u něho na zámku zakončíme v zámeckém parku, kde krásně zpívají ptáci.
2: Český rozhlas Dvojka. They say the holy water's watered down and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Každému, kdo si prohlédne hospodářský dvůr u zámku Zákupy, doporučuji, aby potom zašel do zdejšího zámeckého parku, protože ten je právě v této roční době opravdu krásný. Jak často tam zajde zdejší kastelán Vladimír Tregl?
1: Denně několikrát. A to jak soukromně, protože tím, že mám pejsky, tak samozřejmě ráno, dokud je ještě zámecký park zavřený, a večer, když už je zase uzavřený, tak si s nima dojdu do zámeckého parku, aby se mohli proběhnout, protože jinak jsou celý den zavření uvnitř. A také samozřejmě několikrát za den i pracovně, protože počet zaměstnanců, jaký na zámku je, je malinký na to, jak je to velký areál, takže samozřejmě často mezi mojí pracovní náplň patří i péče o zámecký park. Takže třeba místní obyvatelé, zákupáci mě mnohdy vidí, jak tady jezdím na sekačce, nebo jak se tady pohybuju s hráběmi, nebo s něčím takovýmhle, protože ta zeleň, hlavně v tomto období na jaře, prostě bují natolik, že pokud ji člověk nekrotí pravidelně, tak nám to, jak se lidově říká, potom hodně rychle přeroste přes hlavu.
0: No zejména když má tak velkou zahrádku jako vy u Zákupského zámku.
1: Je to tak, přeci jenom asi 6,5 hektaru svoji zahradu má jenom málo kdo. Takže tou velikostí to skutečně předčí leckteré ty zahrádky, které mají návštěvníci našeho zámku anebo obyvatelé tady Zákup u svých domovů, ale na druhou stranu zase nepatříme k úplně těm největším zámeckým parkům, ale o to je to lepší, protože si ten náš zámecký park můžeme lépe hýčkat.
0: Co zejména si tady hýčkáte a na co návštěvníky upozorníte, co by neměli ve vašem zámeckém parku opomenout?
1: V tom zámeckém parku je spousta práce, protože on podobně jako ten hospodářský dvůr neměl péči po roce 1918. Změnil se v podstatě v nepropustnou džungli a teprve až v letech 1998 a 1999 prošel revitalizací a byl zpřístupněn návštěvníkům. Od toho roku 1999 se ale tady nesázely žádné stromy, jenom ty, které dožily, se kácely, takže já se právě teďka soustředím na to, aby probíhala pravidelná výsadba a aby mezi těmi stromy, které se tady vysadí, nebyly jenom ty obyčejné javory, duby a lípy, které tady převládají, ale aby se tady vyskytly právě i ty stromy, které jsou pro ty zámecké parky typické, jako třeba liliovník, tulipáno, květí nebo buk s červenými listy. Máme tady i buk s panašovanými listy, takže opravdu, aby ten návštěvník si tady nepřipadal prostě jenom jako v nějakém lese, ve kterém je posekaná tráva, ale aby si připadal jako opravdu v zámeckém parku. No a to, co v letošním roce bylo asi největším zásahem do zámeckého parku, tak to je obnova zámecké aleje. Z té aleje, kterou původně tvořilo 70 stromů, jich bylo doteďka už jenom 20. Je to kaštanová alej, těch 20 jírovců už bylo přestárlých, s vyhnilými kmeny, byly tím pádem nebezpečné i pro ty kolem jdoucí a z toho důvodu bylo rozhodnuto, že těch neperspektivních 20 stromů bude pokáceno a že alej tedy nebude dosazena, ale celá znovu vysazena. Takže teď zrovna, jak zde stojíme, máme průhled do té nově vysazené aleje. Máme tady celkem 70 mladičkých jírovců. No a až sem někdo přijde za nějakých 25-30 let, tak bude procházet krásnou, pravidelnou alejí.
0: Říká náš průvodce po zámku v Zákupech na Českolipsku, kastelán Vladimír Tregl. Tak pane kasteláne, já moc děkuji a držím palce během dalších oprav.
1: Já také moc krát děkuji a děkuji za pomoc s propagací Zákupského zámku.
0: Od mikrofonu se s vámi, vážení a milí posluchači, v tomto okamžiku loučí také Václav Žmolík a naslyšenou se těším opět za týden v tomto čase z jiného úžasného místa naší země.
2: Po Česku s Václavem Žmolíkem na dvojce.

0: Zuřivé léto.
1: Rozhlasová hra na dvojce.
0: Tajemný dům v lesích, kde nikdo nepřežije noc.
2: Jenom na chvilku jsem se otočil a někdo ho podříz.
3: Co se tam děje?
1: Soudce, který nezná slitování.
4: Ty řetězy jsou poměrně bytelný. Trochu rezavý, pravda, ale myslíš si, že to z ní dostaneš?
0: Hrubý pytel, hrubá záplata.
1: Dva hororové příběhy Petra Hudského v neděli ve 20 hodin na dvojce.

0: Byl jednou jeden rok.
1: Na dvojce.
0: To je cesta časem a vašimi vzpomínkami. Jaké události se tenkrát odehrály? Jakou hudbu jsme poslouchali? A s kým jsme trávili čas?
1: Na co jsme chodili do kina? Kam jsme jezdili na dovolenou? A na co nikdy nezapomeneme?
0: Byl jednou jeden rok. To je cesta časem a vašimi vzpomínkami. S Jitkou Asterovou nebo Honzou Kovaříkem každý všední den po 12. hodině.
1: Na dvojce. Dvojka pomáhá.
0: Káva o čtvrté nemusí být jen vaší každodenní inspirací,
1: ale i pomocníkem tam, kde si nevíte rady.
0: Zdá se vám, že vám zahrada nevrací tolik, kolik do ní investujete?
1: Obtěžuje váš pes sousedy štěkáním?
0: Nevíte, jak dopřát v malém bytě soukromí svým dospívajícím dětem?
1: Dvojka pomáhá.
0: Napište nám o vašem trápení a my se vám pokusíme pomoci.
1: Za některými z vás přijedeme a váš příběh natočíme.
0: S hostem Kávy o čtvrté pak pro vás budeme hledat řešení.
1: Formulář najdete na dvojkapomáha.cz.
2: Dnes večer v České televizi.
3: ČT1. Jeden tajný milovník a dva sokové v lásce. Jitrnicový večírek Dáši Fuchsové se změní v hon na zloděje v dalším díle seriálu Chalupáři. ČT2. Šlechetný rytíř Lagardère se pro lásku, čest a spravedlnost vydá na cestu pomsty v dobrodružném romantickém filmu Hrbáč. A ČT Art uvádí koncert legendy československého popu. Miroš Birka, 40 let na scéně. Sobotní večer s Českou televizí.
4: Jsme rádi, přátelé, že jste si jako víkendového společníka vybrali právě dvojku. Už za chvíli vám nabídneme další aktuální zprávy. Více o našem programu se dozvíte třeba na webu dvojka.rozhlas.cz.
5: Bylo 16 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
5: Žena s podezřením na vysoce nebezpečnou nákazu je ve fakultní nemocnice Bulovka v Praze. Lídři 22 států Evropské unie vyzvali k mimořádnému jednání ministrů vnitra o situaci v Ceutě. Počasí zítra bude oblačno, na horách se ojediněle objeví přehánky a teploty až 31 stupňů. Zprávy a Naďa Procházková, dobré odpoledne. Pacientka s podezřením na vysoce nebezpečnou nákazu je v pražské nemocnici na Bulovce. Podle ministerstva zdravotnictví žena pobývala v Ugandě. Převezená byla z fakultní nemocnice v Hradci Králové, která podezření oznámila. Podle mluvčí rezortu Nadi Chatové veřejnost ohrožená není.
6: Celý postup probíhá podle předem připravených a pravidelně procvičovaných postupů za spolupráce nemocnic, hygienické služby i složek integrovaného záchranného systému. Podle dosavadních informací je pravděpodobnost potvrzení vysoce nebezpečné nákazy u pacientky velmi nízká. Provoz fakultní nemocnice Hradec Králové probíhá ve standardním režimu a veřejnosti v tuto chvíli nehrozí žádné riziko.
5: Do vedení letiště Praha nastupuje Radomír Lašák. V čele státního podniku střídá Jiřího Pose, kterému končí mandát. Kvůli příchodu Lašáka jsou letištní odbory ve stávkové pohotovosti. Obávají se dalšího směřování letiště. Lašáka spojují se zánikem českých aerolinií, které v minulosti vedl. Výhrady k jeho výběru má také opozice. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO, ale obavy nejsou na místě. Prezidenti a premiéři 22 států Evropské unie, včetně České republiky, vyzvali k mimořádnému jednání ministrů vnitra o situaci v Ceutě. Vyplývá to z textu, který zveřejnila italská vláda. Do španělského města na africkém kontinentu se ve čtvrtek dostalo na 60 tisíc migrantů z Maroka. Skoro všichni, ale podle Madridu, Ceutu druhý den opustili. Žádný z nich se nedostal na evropský kontinent. Signatáři textu v něm přesto ohledně dění v Ceutě vyjadřují obavy. O jednání ministrů vnitra požádal v jiném dopise unijním špičkám i španělský premiér Pedro Sánchez. Požár ve francouzském departmánu Gironde se podařilo dostat pod kontrolu a už se nešíří. Informoval o tom ministr vnitra Laurent Nunez s tím, že v některých oblastech je oheň stále aktivní. Požár vypukl v borovém lese poblíž města Bordeaux na jihozápadě země před víc než týdnem. Plameny zničily 42 000 hektarů lesa podél atlantického pobřeží. Evakuovat se muselo 220 000 lidí a 240 domů schořelo. Jde o největší francouzský lesní požár od roku 1949. V Loutském klášteře ve Znojmě dnes začal festival fotografie Photo Art Fest. Letošní ročník nabídne výstavy víc než 40 autorů, převážně z Česka a Slovenska. Lidé uvidí například fotografie Františka Dostála z událostí listopadu 1989. Vystavovat budou i významné zahraniční osobnosti, mezi nimi třeba Nick Ut, autor snímku z vietnamské války Napalmová dívka. Vysvětluje ředitel festivalu Martin Skřivánek.
7: Můžeme tam vidět hvězdy, jako je Bob Gruen, který vystavuje vlastně své ikonické fotky rockových celebrit z 80. a 70. let. Pak je tady Ruby Ray, americká fotografka, která fotila punkovou scénu. Máme tady premiéru výstavy herce a malíře Jana Kanizy, kde vystavuje společně s Milošem Schindbergerem.
5: Festival pořádá organizace Czech Art Photo. Výstavy jsou otevřené každý den do konce srpna.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
5: Zítra bude oblačno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku ráno a dopoledne až zataženo. Ojediněle se vyskytnou přehánky, hlavně na horách. Teploty 26 až 31 stupňů, na horách kolem 21.
0: Doprava.
5: Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Humpolec na 90. kilometru schořel přívěs s naloženými balíky slámy. Projíždí se jen levým pruhem, opatrně, fronta začíná už na 96. kilometru a je na půl hodiny. Silnice 12 z Kolína do Prahy je neprůjezdná v újezdu nad Lesy po srážce motorky s dodávkou. Přes Dobročovice je to zavřené, náhradní trasa vede přes Jirny. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Víc už prozradí Roman Víšek.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
4: Přeju pěkné sobotní odpoledne z Dvojky, přátelé. Už za chvíli tady bude Lucie Polišenská a její hosté v pořadu Kecky. No a krátce po 17. připomeneme jedno významné jméno, jednu významnou osobnost. Yves Saint Laurent v příbězích z kalendáře v 17 hodin a 4 minuty. Doufám tedy, že i nadále zůstanete s námi.
1: Český rozhlas Dvojka uvádí
0: Kecky.
1: Historky, kterým můžete věřit,
0: ale nemusíte.
1: S Lucí Polišenskou
0: na Dvojce.
8: Krásný den, milí posluchači. Jsem ráda, že jste si naladili naši společnou hodinku, ve které budeme opět pátrat po tom, co je pravda a co je jen dobře vymyšlená historka. Říká se, že pravda někdy bývá podivnější než fikce. A přesně to si dnes společně vyzkoušíme. Nebudeme spoléhat na přítele na telefonu ani na nápovědu publika. Jen na selský rozum, intuici a možná i trochu štěstí. A protože život má smysl pro humor, vůbec bych se nedivila, kdyby právě ty nejbláznivější příběhy nakonec byly pravdivé.
0: Kecky s Lucií Polišenskou.
8: A mými dnešními hosty jsou vynikající herečka a moje bývalá kolegyně z divadla na Vinohradech, Lucka Štěpánková. Ahoj, Lucko.
9: Ahoj.
8: Já jsem moc ráda, že jsi udělala čas a přišla tady za námi do mého pořadu Kecky. Jak se máš takhle o prázdninách? Máš pracovní léto nebo užíváš volna?
9: No tak už jsem si užila i volno, ale teď jsem zrovna v procesu Shakespeareovských slavností, protože hrajeme na Hradě, jak se vám líbí, takže si teďka odskočím zase hrát, ale pak mám zase volno, tak na střídačku.
8: To máš hezky, já to mám velmi podobně, já jsem taky na Shakespeareovských slavnostech, akorát v jiné inscenaci, takže se nepotkáme, ale vím, o čem mluvíš. A mým druhým hostem je vynikající herec, hudebník a můj bývalý kolega z Národního divadla, herec Filip Kaňkovský. Ahoj, Kaňoure.
10: Dobrý den, ahoj.
8: Jak se ty máš o prázdninách?
10: No, jak vás tady poslouchám, tak se asi všichni máme přes kopírák celkem, že člověk propadne nějaký představě volna, která je relativně falešná teda, a pak se zase ponoří do té práce. Ale je to tak na střídačku, máme to asi opravdu podobně i s těmi Shakespeareovskými slavnostmi, i s nějakým tím natáčením a tak.
8: A taky máš Shakespeareovky?
10: Ano, já mám posledních 5 Macbethů v srpnu.
8: My jsme takový 3 Shakespeareovští herci.
10: No.
8: Tak jo, to jsem ráda, že jste si udělali čas, že jste za mnou přišli a můžeme jít na to. Já vám teď povím takovou historku a my se budeme v podstatě celý pořad věnovat tomu, co pravda je a co není, takže dávejte pozor, soustřeďte se. aby jsme si pak řekli, jak to teda je doopravdy. Starší manželský pár z města si koupil prázdninový dům na malebném francouzském ostrově, kam jezdil odpočívat. Hned vedle bydlela sousedka Corinne se svým kohoutem Morrisem. Morris dělal jen to, co kohouti dělají. Každé ráno kolem 7:30 hrdě kokrhal. To ovšem městské sousedy rozzuřilo a požadovali, aby se majitelka kohouta zbavila. Když odmítla, podali na ní žalobu za obtěžování hlukem. Případ skončil u soudu a sledovala ho celá Francie. Stal se z něj symbol války mezi venkovskými tradicemi a náročnými lidmi z měst. Z kohouta Morrise se stala celebrita a lidé z celé země mu posílali dopisy na podporu. Soudce nakonec vynesl historický verdikt. Žalobu smetl ze stolu. Rozhodl, že kokrhání na venkově je zcela přirozené a přiměřené místním poměrům. Sousedé museli navíc majitelce zaplatit odškodné 1000 €. Morris sice o rok později uhynul na zánět průdušek, ale stal se hrdinou. Francouzský parlament totiž na základě jeho příběhu přijal zákon chránící smyslové dědictví venkova. Od té doby už nikdo ve Francii nemůže žalovat souseda za kokrhání kohouta, bučení krav nebo zápach hnoje. Tak co si o tom myslíte? Může to být pravda nebo ne, Filipe?
10: Já si myslím, že to naprosto pravdavej může.
8: Že takhle je zákon o tom, že nesmí...
10: No tak ten zákon je takovej úsměvný, je to trošku Andersenjáda, ale... Nevím.
9: Já si teda myslím, že to je pravda. Že třeba, no. Co se týče cirkulárky, tak ta je, že je napadnutelná třeba nebo takhle.
10: Protože to se dá ovlivnit, no. A je to o nějakým společenským nebo sousedským soužití. Ale jako pardon, tak nebudu jezdit na venko, pokud mě obtěžuje jako hmyz, hnůj, kohout, no tak si trhni nohou prostě, no.
8: Ono teda i v neděli ty cirkulárky jedou teda aspoň.
10: No ale to je prostě špatně trošku, no.
8: Je, no, ale jako... nejlepší je, že on stačí, když začne první, tak všichni čekají a spustí se pak lavina cirkulárek
10: no,
8: a srpil.
10: No, jo, přesně tak, a tam jde o tu šílenost, že opravdu někdo je takovej povahově, že ten noční klid je od 10 do 6. No tak proč bych v 6:05 jako v neděli to nezapnul, protože už to legislativně je v pořádku, že jo.
8: Takže si myslíte, že to pravda je?
9: Je to pravda.
10: Jo, klidně.
8: A já vám na to řeknu, ano, je to pravda.
9: Jú, kolik máme bodů.
8: Můžete si to počítat. Holky minule, Bára Hrzánová s Klárou Cibulkovou snad uhádli úplně všechno, kromě, myslím, že poslední věci. Takže ty mají zatím takový nejvyšší skóre, že věděli nejvíc. No a jak to vy máte se sousedama, Luci?
9: Já jsem teda měla vždycky asi štěstí. Já nejsem moc konfliktní člověk, já se snesu jako s ledaským. Ale já, když jsem byla malá, tak my jsme vyrůstali v Řadovce. Nebo máme řadovku. A my jsme kamarádili s těma našima sousedama a vyrůstala jsem v době, kdy ještě nebyly mobilní telefony. A my jsme měli přes okno natažený, naše mámy měly takové ty červené telefony, fakt vytáčecí, které prostě zvonili, když si zavolali, jo? Takže jsme měli do vedlejšího baráku natažený a naši sousedé měli satelit, to my jsme neměli, a video. A to jsme měli taky propojený. Takže já jsem vždycky tetě volala, říkám, teto, pustíš mi prosím Modrou lagunu?
10: Ano, to jsme se dívali pořád.
8: Jo, to teď dávali nedávno, Modrá laguna je hodně dobrá.
9: No, a ono mi to pustila, takže tak bylo krásně.
10: To je ale krásně, jsem nikdy neslyšel. Já myslel, že řekneš to natažený, jak bylo na táborech ten...
8: No s tím kelínkem,
10: no, ne? No, a to stačilo, to se neslo hezky, ale jo. Tohle to je mnohem lepší.
8: Já jsem teda vyrůstala v paneláku taky a samozřejmě, kdo vyrůstal v paneláku, tak ví, že zná vlastně všechny rodiny okolo velmi do detailu, protože tam šlo všechno slyšet. A můj kamarád Radeček, který bydlel na hrál hokej asi od 2 let. Takže moje spomínka na sousedy je to, že vlastně od 6 od rána do 10 do večera tam prostě byly nehorázný zvuky a vždycky bylo jenom gól! A i tam mě natažený branky u toho topení mlátili těma hokejkama, takže vždycky říká, a tak Radeček asi ve nepůjde, ten zase hraje hokej. Ale já musím říct, že jsem taky nikdy asi neměla špatný sousedy, protože mě vždycky zaujme, že s kým člověk mluví, tak každý řekne, že má blbýho souseda, většina lidí. Mm-hmm. Ale že to řekne každý, to znamená, že...
10: Že jsme si všichni navzájem.
8: Že jsme si všichni navzájem špatnými sousedy a každý někoho prudí. Tak to mi to přijde aspoň spravedlivý.
9: Já třeba nemám moc ráda, když se lidi v baráku nezdraví. Mám pocit, že když se jako potkávám, no, že bychom se měli, že
10: jo? To si myslím, že
9: ale
10: určitě.
9: Ale jsou lidi, kteří pak přejdou kolem mě a já jsem se rozhodla, že ty lidi budu prostě učit. Takže já se zdravím, ale když jako po druhé, po třetí to není, tak pak to dělám ostentativně. tentativně. Dobrý den.
11: Fakt takhle pasivně agresivní.
9: No, ale a s jedním pánem to jsme měli už potom, jako jsme se tomu začali smát a začali jsme se fakt takhle zdravili. Dobrý den, dobrý den.
11: A vím jak teda.
9: Jo, vím jak, jako, že vlastně se to vzal jako v dobrým. A to...
10: Já teda nemusím každýho kontaktovat. Jo, to, já jo. To úplně není potřeba, ale nedokážu si představit, že v rámci nějaký budovy nebo bydliště, nebo když někam vlezu, teda kromě tramvaje, protože některý kolegové z vesnic zdraví v tramvaji, to mi přijde fajn, ale tak tam nezdravím, ale jinak, že bych jako nepozdravil, mi přijde dost absurdní.
11: To mě taky teda hlavně soused.
10: Když by mě teda i ten třeba starší soused, což by bylo ještě komičtější, pozdravil a já bych mu jako neodpověděl, tak já nevím, jestli bych s tím dokázal žít, ale asi s tím lidi dokážou žít.
11: Na to musíš mít taky nervy, vlastně neodpovědět, když jsi fakt třeba...
10: No ale hlavně tím dáš najevo, že ti ten člověk jedno a tím pádem on o tobě něco ví, tak to je výhodnější pozdravit.
11: To je pravda. Ale je pravda, že já jsem pak už vyrůstala od 8 let na venkově a tam jsem měla pocit, že v podstatě žádný sousedy nemáš, protože ty domy byly takový průchozí s těma svýma kamarádkama. Ale je pravda, že jsem to možná byla dost jako i já. No. Že člověk je takový všudy zdejší, jak by se řeklo. Že jsme se různě jako navštěvovali s těma holkama, kde si dostal oběd, tak tam si dostal do oběd, vlastně všichni byli tety strejdové, což už taky nevím, teda jestli dneska ještě jako je. Tak vlastně jsme s těma sousedama, myslím, že jsme měli spoustu baráků v dětství, protože jsme obývali několik domů.
9: Jsi byla bohatá.
11: Vnitřně, ano. Jinak to za moc nezdálo. My tu vždycky máme takového tajného hosta, který nám řekne svoje historky a my budeme hádat, jestli to pravda je nebo není. A dnešním hostem je pan Jaroslav Svěcený.
12: Kecky s Lucií Polišenskou.
13: Když jsem studoval na konzervatoři, tak jsem bydlel v takovém privátu v Praze 6 a to byl privát, který měl na míru asi tak, já nevím, abych to nesnížil úplně 2,5×2 metry, takže to byla taková jakoby buď pokoj pro služku, anebo něco v tom smyslu. Takže když jsem cvičil, tak jsem jednou nohou stál na židli a tou druhou na posteli. No a já jsem, protože jsem chodil na koncerty v tu dobu, tak jsem celou dobu si vždycky na začátku toho cvičení hrál tuto melodii.

0: A paní sousedka se mě pokaždý ptala a říkala, ta kočka leze dírou je hrozně pěkná, akorát vy hrajete tak jako umělecky, tak jako specificky a mně se to strašně líbí. A vy se tím vždycky rozehráváte. Já jsem říkal, no a já si k tomu dám stupnice. No a ta melodie samozřejmě mohla paní sousedce takto připadat a pořád celou dobu, já si myslím, že pokud ještě dneska žije, tak jí moc zdravím, myslím, že si celou dobu myslela, že to je ta kočka leze dírou. Je to pravda, že si paní sousedka myslela, že hrajou písničku Kočka leze dírou?
1: Tak co si o tom myslíte? Filipku, ty jsi velmi hudebně vzdělán, ty máš i kapelu a tvá láska k hudbě je veliká. Mohla si paní myslet, že to je Kočka leze dírou a ne Vltava?
2: Já jsem o tom skálo pevně přesvědčený, že ano.
1: Luci?
3: Já si taky myslím, že to je pravda.
1: Já bych se tomu teda taky nedivila, protože když vždycky něco hraje, tak mě fascinuje, co lidi řeknou, že to je. A mám hrozně ráda i to, že spoustu klasických děl znají lidi jenom z reklam. Že třeba Carmina Burana je v podstatě pro spoustu lidí reklama na jeden odvápňovač.
2: A, opravdu?
1: No jasně, no, že vždycky je nějaká reklama na něco.
2: A, nebo Rigoletto je pizza, že jo?
1: Rigoletto je pizza, přesně. Takže všichni říkají, jo, jasný, to znám, to je prostě reklama na kávu nebo něco takového. Takže já si myslím taky, že to je pravda, že si to paní klidně mohla myslet ještě přes tu zeď.
2: No ale hlavně umělecky to hraje molově, že jo? Jakože kočka leze dírou je durová a tohle je molový,
1: a tak třeba
2: ne?
1: To zeď trošku zmodifikuje, že jestli bydí v paneláku. Tak pane svěcení, jak to teda je?
0: Paní sousedka byla nesmírně vzdělaná, chodila na koncerty a tak věděla dobře, že to je začátek mé vlasti. Takže Bedřich Smetana si vymyslel nádhernou melodii, akorát dal tu kočku leze dírou do molové tónidy.
1: Filipe.
2: Co?
1: Jsi tak hudebně vzdělán.
2: Ale já, jak jsem ho poslouchal, tak jak to dopadlo teda?
1: No, že to pravda není.
2: Že to pravda není.
1: Že to pravda není, že paní byla velmi vzdělaná.
2: Že na ní pravidelně chodila. Jo, jo, jo. Tak tím líp.
1: No, to nemusela chodit, když ho poslouchá
2: to,
1: tady
2: to
1: přes.
2: To vůbec ví, jo, jasně.
1: Mohla ušetřit za koncert.
2: Přesně, a nějaký orchestr to jenom zdržuje.
1: Otevřeš okno a máš
2: ne, to. Ne, to jsem za to rád, že to je lež, protože já jsem bohužel častokrát zažil tu zoufalou nevědomost nebo nezájem jako o tyhle ty věci. Takže jsem rád, že si to na nás pan Svěcený vymyslel. Well,

0: Kecky s Lucí Polišenskou a jejími hosty.
1: A my se teď dostaneme k druhému tématu a začneme takovým malým kvízem. Téma je doprava a řízení. Na to se moc těším, to je moje oblíbené téma. V Japonsku dostanete jako řidič pokutu, pokud postříkáte chodce vodou nebo blátem. Ano nebo ne?
2: Ano.
3: Ano.
1: To víte, nebo si to myslíte?
2: Myslíme. Já teda myslím.
3: Z logiky věci.
1: Vás nikdo nepostříkal v Japonsku ještě?
2: No tak jsou tam takový
3: uhlazený. Dostaneš za to, to po, pokutu i tady, jako. Fakt? Když zleješ někoho louží, když projedeš na skvál, jako.
1: To si řekl hezky, když zleješ někoho louží.
3: No, ale asi když tím ostře projedeš a zleješ toho člověka, jak si myslím, že je za to pokuta prostě.
2: Ty jsi dostal pokutu za to?
3: Já bych to neudělal.
1: No ne, tak ale někdy to třeba neovlivníš, když tam je děura a...
3: Tak zpomalíš.
1: Jo, aha. Dobře. Tak, děkuji za radu, já se tím budu držet. Ale máte pravdu, je to pravda.
3: Jo?
1: Za druhé. V rámci boje proti kolonám platí na Filipínách zákaz vjezdu do města podle koncového čísla vaší registrační značky v určitý den v týdnu. Jo, takže proč? Asi to chápu tak, že když máš třeba na konci dvojku, tak můžeš jenom úterky a čtvrtky a lichý můžou středy a pátky.
2: To ne, to mě už to přijde moc.
3: No, tak zase Filipíny. Já bych řekl, že jo.
1: A je to pravda.
2: A teď... mi dneska auto.
1: Jo, já
3: si... máš tam číslo, no právě.
1: Je, ty máš dvojku. Ne, tak až zítra. A ty, Franto, ne, já tam. To, tak ty mi půjč auto. Je středa. Kdo má trojku?
2: Pořadník.
3: Ale zase to může vyvolat nádherný jako setkání těch lidí, že hele, já se tam nedostanu, já bohužel teda mám taky špatnou to SPZ-ku, tak máme volno, budem spolu dneska, my se tam nedostaneme stejně.
1: Dobře, ty máš dvojku, já mám dvojku, pojedu na kole.
3: Jo, přesně.
1: To je pravda, to může skýtat mnoho.
3: To je sociální
1: mnoho.
3: Experiment.
1: To je dobrý, to bychom mohli tady zavést i v Praze, to by nebylo špatný. Akorát musíš mít obšancovaný ty kamarády, víš, že třeba jako lichý.
3: Od teď
1: to tam napíšeš,
3: prostě.
1: Jo, sudy, napíšeš se a to by se mi líbilo vlastně.
3: Jo, ze zlejch věcí někdy jako vzejdou hrozně příjemně.
1: To by si našel spoustu nových kamarádů a ještě by se s tím musel chovat hezky, víš? Hele, nebyl

0: Já mám na konci trojku, chuj se mi hezky středa. Nepočím ti
1: trojku pozicí, ne, tak pro mě, já jsem to tak nemyslel.
0: V australském vnitrozemí platí zákon, že pokud vám cestu skříží klokan a zůstane stát uprostřed silnice, nesmíte na něj zatroubit.
1: Něco jako s krávou, jo?
0: To jsem taky slyšela, s krávama to někde je.
1: Kráva v Indii, no. No to musíš nechat bejt. Jo, tohle nevím.
0: Ať máš trojku nebo šestku kráva.
1: Tohle mi přijde trošku přitažený, ale klidně taky bych řekl, že to je pravda.
2: A tak já říkám, že ne.
0: A máš pravdu, Lucko? Není to pravda. On by se asi klokan mohl lehnout. Lehnout? Dobře. Tak
1: klokan... Lehnout si může každopádně, když má zájem, ale myslíš, že by se mohl leknout.
0: Ano, chtěla
1: a kopnout ti do kaputy.
0: Leknout, ale bohužel má rýma. To, že mluvím jak Janis Joplin, není můj rozmar, ale opravdu na Shakespeareovkách déšť dvouhodinový, takže proto mluvím takhle, že se mi pletou písmenka.
2: Ještě, že tu práci tak miluješ.
0: Víc? Ano, miluju. Jako my všichni, co jsme tady. V Texasu platí staré nařízení z dob prvních automobilů, které zakazuje řídit vůz, pokud má řidič na hlavě tradiční kovbojský klobouk. Jehož krempa přesahuje šířku jeho ramen. Důvodem je, že takto široký klobouk omezuje periferní vidění a brání řidiči v pohledu do zpětného zrcátka.
1: Prosím, já doufám, že to je pravda. Prosím.
2: Já se teda taky myslím, že jo.
0: Teď si úplně představu ty největší trestní klobouky. Ale tak oni mají ty auta velký, tak když by se nadspal do něčeho tady, tak se v podstatě ani jako
1: tady zároveň jsi skončil, se to sroluje okolo tebe.
0: Ale musím vám říct, že bohužel to pravda není.
1: To vůbec nevadí.
0: V kanadské provincii Ontario stále platí ustanovení zákona o silničním provozu, které se týká zimní dopravy. Pokud se rozhodnete pohybovat po veřejné pozemní komunikaci na saních tažených koňmi nebo jiným zvířetem, musíte mít na postroji připevněné minimálně dva zvonky nebo rolničky. Tak tohle snad už věděla i Popelka, ne?
2: No, přemýšlím, jestli to je jako povinnost, nebo ne, no.
0: Jako máš pocit, že ty rolničky se tam dávají, no, jako, že je to pěkný.
2: Pro radost.
1: No, tak hlavně by je mělo být vidět, že jo? To je důležitější, než aby to cinkalo. A myslím, že to je blbost.
2: Já si taky myslím, no, že to není pravda.
0: Je to pravda.
1: Tak jo.
0: Ale to asi dává smysl, ne? Od vždycky, že když už to teda měla ta Popelka, jak jsme říkali, takže to, aby se třeba nesrazil s jelenem.
1: No jo, ale tak v dnešní době uslyšíš ty rolničky do toho auta?
0: No. Já si myslím, že to je hodně starý, no, to zákon, hezký, který...
1: No. A je to hezký, všechno je hezký. Já bych na všechno řekl, že jo, že jo, jenom jsem nechtěl prostě.
0: Ale je to pravda.
1: No tak je to krásný.
0: Je to pravda, to se mi líbí. Tak odteď si dávám na svoje autorolničky taky. Hlavně do Prahy, když tady přijíždíš přes magistrálu, tam se to bude hodit určitě. No a jak to vy máte s řízením, s autem, nebo s MHD?
1: Tak já odpovím jednoduše. Přes rok chodím a jezdím MHD dost, vlastně denně, bohužel teď už. Ale jednu dobu jsem fakt chodil jenom pěšky, třeba 3-4 roky.
0: A ty jsi vlastník automobilu?
1: A jsem vlastník kvalitního automobilu severského a to přijde vždycky na řadu občas na podzim, když jako vyjedu na tu chatu a vlastně přes celý léto teď vlastně řídím každý den a jsem z toho úplně jako v nenávisti.
0: A máš to rád? Jsi dobrý řidič?
1: To bych o sobě určitě neřekl, že jsem dobrý řidič, ale vlastně jak udeří to léto nebo ty povinnosti toho letního charakteru, tak se vzpamatuju a protože přes ten rok jako najezdím vždycky pár kilometrů na ten Kokořín, kam se jako nedostanu nějakým autobusem, nebo ano, ale do jisté hodiny, takže třeba když mě to napadne po představení, tak to je bez šance. Takže kvůli tomu to auto mám vlastně a v létě ho využívám maximálně, no.
0: Já teda musím říct, že já mám takovou historku z mého mládí, to hrozně ráda říkám, z mého mládí, když nám bylo třeba 25, tak jsme s kamarády jezdívali do Chorvatska na plachetnici. A protože Chorvatsko není tak daleko, tak jsme jezdívali autem a já jsem měla nové staré auto od svého taťky, který mi dal své staré auto a tak jsme se rozhodli, že teda povezu svoje kamarády k tomu moři a tam to auto necháme. Což dneska mi to přijde strašně nezodpovědný, že v 25 jsem si sedla do auta a vezla své spolužáky až do Chorvatska. No ale každopádně to začalo s tím, že mi říká moje kamarádka, spolužačka Týna, všichni známe Týnu, a říká, hele, v pohodě, můj brácha bude řídit s tebou. Já říkám, že tak to je fajn, že ať se můžeme střídat, ať je to. Tak přišel brácha a říká, jo, prosím tě, já budu řídit, ale nemám papíry. A já říkám, no, tak to asi řídit nebudeš. Ne, to je v pohodě, to je jako já mám udělaný papíry, ale jenom je mám prošlý, takže je vlastně nemám, nebo jsem ztratil peněženku. A říkám, no dobře, tak to asi řídit úplně nebudeš. No, tak ne, dobrý. Tak říkám, dobrý, tak to celý teda musím odřídit. Já, tak jsme naložili, že jo, všechny ty konzervy a všechny zásoby a vyrazili jsme a teď už jsme jeli, že jo, tou nocí, ráno už vycházelo slunce a teď jsme přijeli nějaký horizont a už šlo vidět moře. A teď vedle mě seděla ta Týna. Já už těch 12 hodin za tím volantem a říkám, dobrý, tak už jsme u moře, to už je dobrý znamení, už tam za chvilku budeme, všechno dopadne dobře. A ta Týna najednou udělala. Ježišmarja, ježišmarja, ježišmarja. A já co je, Týno? Říká, ne, nic dobrý. Já jsem teďka úplně jenom ucítila dospělost. A já říkám, co? A ona, no ne, víš, jak už tady nesedí žádný taťka, který to jako odřídí, ale už jsme tady jenom my děcka. Já říkám, tak já mám z tebe infarkt.
1: Co to bylo z vás život dospělost?
0: Přesně, ne, já jsem ucítila jenom dospělost. Co ty, Luci, jak to máš s autem?
2: Jo, já auto mám, řídím ráda, teď i vlastně docela dost, no ale připomněla si mě, já jsem totiž měla taky propadlý řidičák, jo. Jak jsem měla malý děti, tak to nějak prostě jsem to nesledovala a byla jsem úplně v pohodě do té doby, než jsem to zjistila, že jo. A bylo to, zjistila jsem, říkám, tyjo, rok už se jezdím tady jako s propadlým řidičákem.
0: To jsi dobrá.
2: No jenom, že druhý den mě zastavili policajti na mátková kontrola a já říkám, do prčic, tak to je jasný. Tak jsem jako mu podala ten řidičák, on si ho vzal, obcházel to auto a říkám, no tak já budu dělat jako, že nic, že to nevím a hned zítra půjdu, fakt hned zítra půjdu. No a vrátil se a říká, slečno, jenom abyste věděla, za měsíc vám propadá technická, tak abyste to nepropásla. Prostě buď si toho nevšim, nebo dělal. A hned fakt druhý den jsem šla, ten řidičák jsem si nechala, protože takhle mě nechal, nebo podle mě si toho nevšim.
0: To si taky myslím. Taky jsem jednou jezdila půl roku bez technické, než mě na to taťka upozornil. A my teď poprosíme pana Svěceného, aby nám řekl další historku.
3: Kecky s Lucií Polišenskou.
4: Neuvěřitelný dopravní zácpy jsem viděl v Indii. Když jsem tam hrál poprvé, tak jsem koncertoval v Bombaji a to bylo 8 pruhů na jedné straně, 8 pruhů na druhé straně. Překvapivě jsem tam za tu dobu, co jsem tam byl, viděl daleko méně dopravních nehod než tady u nás. Co je taky zajímavé, že teda jsme museli na koncert vyrazit z hotelu asi tak 2,5 hodiny předtím, než jsme chtěli zkoušet, protože ta trasa, která měla, myslím, že 5,5–6 kilometrů, se musela jít. Strašně dlouho byly zácpy, všecko, ale všecko bylo korektní. Kdo tam strčil první ten čumáček toho auta, tak jel, takže ostatní zabrzdě. Což se vám tady ne vždycky stane. Krásné na tom bylo, že díky tomu jsme měli čas koukat z okna, z toho auta, na ty kraje, na ty nádherné budovy, na ty zajímavé stavby a tohle. A najednou jsme koukali na takovou velikánskou plagátovací plochu a tam bylo napsáno Jaroslav Svěcený, Recital of Western Music. Já jsem se úplně vyděsil, jsem říkal, pro boha, že žádný western tady nehraju. A tenkrát, protože jsem tam byl poprvé, jak mě vůbec nedošlo, že pro ně je všechno západní hudba, protože pod tím bylo napsáno Smetana, Dvořák, Janáček, Suk, takhle Martinu, že? No a teď jsme tam dojeli, tam nám takový pán v turbanu akorát dolaďoval klavír, no a my jsme odehráli ten český program a já jsem si na tom konci říkal, tak jeli jsme sem 2,5 hodiny, ale ten western stál docela za to, jim se to strašně líbilo. Je pravda, že jsem v Bombaji zahlédl tento plakát a to všechno jsem zažil?
0: Fili, ty jsi takový hudebně vzdělaný.
1: Jak to s tím souvisí? No ne, tak mě baví odpovídat ano, protože se mi to všechno líbí, aby to byla pravda, takže ano.
2: Luci, já si taky myslím, že to je pravda.
0: Já si myslím, že v Bombaji je možný úplně všechno. Já si teda taky myslím, že to je pravda a bylo by to hezké.
4: Je to pravda, přátelé, i když to zní velmi nepravděpodobně, ale toto všechno jsem tenkrát zažil a dodnes na to velmi vzpomínám, jak vidíte, mám to v živé paměti.
3: Český rozhlas Dvojka.

vítr z vinicky, že sténá Magdaléna, Magdaléna, aleluja. Přísní soudci ženu jali, krásnou kadeř ostříhali, pranýři městem vedou, odpustit to nedovedou, mají

0: Kecky s Lucií Polišenskou.
1: Já jenom připomínám, že mými dnešními hosty jsou herečka Lucie Štěpánková a herec Filip Kaňkovský. My máme další téma a na to se moc těším. Sice nevím, to je taková nepřebrná studnice a to je přátelství. Takže, Petr se v hospodě vsadil s Markem, že přežije víkend v lese bez jakýchkoliv moderních technologií. Pokud ne, bude sebou měsíc všude brát sádrového zahradního trpaslíka. Trpaslík se jmenuje Alfons, má svítivě růžovou čepici a poražený ho musí na každém veřejném místě vyfotit a poslat fotku do společného chatu jako důkaz, že Alfons nesedí doma. Petr sice v lese přežil dlouho, ale v neděli ráno ho vyděsil ježek, na kterého ve tmě šlápl. V panice utekl na silnici, stopnul si nejbližší auto a sázku potupně prohrál. Musel pak celý následující měsíc absolvovat s Alfonzem. V kanceláři měl trpaslík vlastní židli vedle jeho stolu. Na rande s dívkou musel pro Alfonze objednat v restauraci sklenici vody. Při silniční kontrole musel policistům vysvětlit, proč má trpaslík na zadním sedadle zapnutý bezpečnostní pás. Marek ho v tom ale nenechal samotného, chodil všude s ním, fotil ho a kryl mu záda před zvědavými pohledy. Petr sice sázku prohrál, ale v práci se stal legendou a získal srdce své dívky. Hlavně si ale oba uvědomili, že přátelství je nejvíc, protože skutečný kamarád tě nenechá dělat blbosti samotného. Tak co, myslíte si, že to je pravda nebo ne, Luci?
2: To stoupnutí na ježka mi přijde takový trošku banální, ale na druhou stranu si myslím, že jako chodit s trpaslíkem, že to jako určitě se nějak stalo. Takže já si myslím, že jo.
3: Na mě to strašně šustí papírem, ale nebudu si protiřečit a zbavovat se svýho názoru a tendence, že všechno je možný. Takže samozřejmě souhlasím.
1: Ale bohužel to pravda není. Ale mě to teda mrzí, protože si myslím, já mám velmi podobnou historku. Když jsme jezdili na tu plachetnici, tak naše velká kratochvíle byla hrát kostky. A samozřejmě kostky se nikdy nehrajou jen tak, ale vždycky o nějakou sázku. Takže ve chvíli, kdy jsme tam byli týden, tak to začínalo tím, že někdo někomu koupil panáka, takový ty banální sázky a ty sázky se stupňovaly až do úplných šíleností. Jo. Takže já jsem prohrála kostky a musela jsem mít prázdnou plechovku od piva jako na ušnici. Ale nebylo to to nejhorší, protože právě moje kamarádka prohrála taky kostky a musela se, přesně jak tady mají trpaslíka, tak na lodi je věc, která se jmenuje Fender. Fender je takový plovák veliký, gumovej, který se dává na bok lodi, aby když ta loď připluje při přiražení, aby se to odpružilo, aby se ta to... A ono je to opravdu veliký a ona se k němu dva dny musela chovat jako k miminku. A musela ho opravdu všude nosit sebou a měla ho vždycky na židli a nesměla ho opustit a nikdy šla na záchod a takový věci. Takže mě tady historka s trpaslíkem přijde úplně v pohodě, protože jo. To, co my jsme dělali na lodi, bylo ještě jako mnohem a mnohem horší. Jak to máte s přátelstvím?
2: Přátelství je nikdy víc než láska.
1: To je velká pravda, to já si myslím taky.
2: Jo, já mám jednu svoji, my si říkáme, že mám nejvíc nejlepší kamarádku. A
1: jako nejnejku?
2: No, ano, nejvíc nejlepší. A já ji znám už od třetí třídy. Vyrůstali jsme na Vsetíně, u nás se říká na Vsetíně. A obě dvě jsme nechodili do žádného dramaťáku a obě dvě jsme se přihlásili na konzervatoř. A my jsme se obě dvě dostali. Takže jsme spolu obě dvě chodili na konzervatoř do ročníku a ona je teď v Liberci. Veronika Korytářová, moje nejlepší kamarádka. Vlastně fakt to přátelství nám vydrželo prostě tak dlouho a musím říct, že jí řeknu fakt úplně všechno. A je to dobře, že někoho člověk takhle má.
1: Filipku, jak to máš s přátelstvím?
3: No, to je krásně řečený a velice pravdivý, že to je mnohdy víc než láska. Je to věc, která jako, když je kvalitní, tak nepodléhá zkáze časový. Známých má člověk milion, takových těch blízkých lidí pár a prostě ty zásadní kamarádi, to je fakt na prstě jedný ruky, si myslím, no.
1: Pro mě je přátelství asi jedna z nejdůležitějších věcí a vztahů, na kterých já ráda pracuju a kterých si velmi vážím. Ale musím říct, že já mám hrozně ráda, když jsou kamarádi, a Filipku, ty si toho taky důkazem, když ty lidi spolu mluví vlastně trošku jinak, než je běžné. A A samozřejmě, že ten humor k tomu přátelství patří. Já musím říct, už jsem to někde vyprávěla, ale mám to hrozně ráda, že s mojí, jak já říkám, úhlavní kamarádkou Májou Štípkovou jsme vymysleli vlastně systém, že když si píšeme zprávy, tak si píšeme opačné emoce. To znamená, že normálně by člověk napsal, ahoj, dlouho jsme se neviděli, jak se máš, dobrý všechno, tak ona mi třeba napíše velkýma písmenama, nenávidím tě, 4 vykřičníky, jo? A já udělám, jo, kočička jí se stýská, tak to jí musím taky něco hezkýho odepsat a třeba jí odepíšu, třeba, prosím tě, můžeš si už najít nový kamarád, už mě to fakt nebaví, nebo nevím, kdo mi píše, jo, nebo tyhle věci.
3: To je sofistikovaný, když to člověk vymyslí, co tam má napsat.
1: Právě, a to mě jako vždycky udělá takovou svobodu v těch emocích, ale jak se všichni stydí mít ty emoce jako hezký, tak vlastně, když někomu nadáváš, ale ten druhej to ví, tak seš to mnohem jako svobodnější a kreativnější.
3: Mám taky, není to jeden teda kamarád, patří mezi nejzásadnější, tak se oslovujeme v zásadě těma nejstrašnějšíma věcma, jménama různých diktátorů a nebo i před cizími lidmi, jo, vy myslíte toho zbytečného člověka, takovýhle prostě. A tam naprosto vím, o čem mluví, že ta svoboda je jako obrovská a vlastně čím horší nadávka,
1: tím větší láska.
3: A když jsme v tom kosmíru společným, tak je to hrozně jako zdravý takový podhoubí, ale jednou jsme spolu malovali interiér a padaly ty nejstrašnější věci toho pubertálního typu, což je ohromná jako svoboda a filtrace.
1: Já to taky
3: jako veškerých těch povinností a to, jak se člověk furt někde jako musí přemát a neposlat někoho do háje a chovat se slušně a to. Tak jsme po sobě pokřipkovali opravdu jako strašné věci. My jsme zlomený, takhle nám tekly slzy. A pak já jsem se úplně zmrznul a on říká, co se děje? Říkám, my celou tu dobu máme otevřený okna ven, kde na tom dvoře něco probíhalo a ty lidi opravdu stáli a dívali se nahoru a byla to jako velká ostra, ještě štěstí, že jsem se odstěhoval, o tam teď docela záhy.
1: A my poprosíme pana Svěceného o třetí historku.
0: Kecky s Lucií Polišenskou.
4: Léta mám velkého kamaráda, on je taky dirigent a když jsem byl na studiích na Akademii muzických umění, což bylo v roce 1982, tak jsem hrál v Hradci Králové a hrál jsem koncert od Antonína Dvořáka a v první větě na konci je taková mezihra a pak nastupují zase housle. No a on pořád a pořád zintenzivňoval ten pohyb a já jsem stál vedle něj a vůbec mě nenapadlo, že by najednou mohl rozpřáhnout a tam se ozvalo ta, ta, taratata, ta, taratata, taratata, taratata, taratata, ta, a rozpřáh. A v tu chvíli mě vyrazil housle z ruky a členové orchestru mi tenkrát říkali, že už konečně vidí, jak vypadá pohled vraha, protože já jsem na něj asi vrhnul strašlivý pohled a z obrovský výšky tehdejší, tenkrát bylo to pódium hodně vysoko, jsem skočil, no a teď jsem se na to kouknul, nepraskli, ale jenom odpadl ten hmatník, tak ten je klíženej a já jsem běžel k tamním mistrům houslařů, ti to dali dohromady, dolepili, co se dalo, no a já jsem na to večer hrál koncert. Je pravda, že mi kamarád vyrazil housle z ruku a že tohle všechno se následně stalo?
1: Filipku?
3: No, tak já jsem tohle i zažil, takže si myslím, že to pravda být může, no.
1: No, ale já si taky myslím, že to může být pravda.
2: Jo, tyhle, já si taky myslím, že jo.
3: Tyhle neštěstí, to se bohužel děje.
1: Ale to je hrozný, protože vždycky, když si člověk vezme, kolik to stojí ten nástroj.
3: A je to hlavně láska k tomu předmětu, protože je to tvoje živobytí a máš k tomu vztah prostě, no.
1: Takže všichni tři si myslíme, že to pravda je. Je to tak?
3: Ano.
1: Tak se zeptáme, jak to je doopravdy.
4: Je to pravda. Teď se pro různé propagační záležitosti neustále každý chlubí, že někdo mu vyrazil housle z ruky, tak věřte mi, že já jsem asi tady v Čechách byl první, nebo aspoň jsem předtím o ničem nevěděl, protože opravdu v nějakém 82. roce minulého století jsem, co by student, opravdu toto zažil. S kamarádem se máme rádi dodnes, není žádný problém.

0: Kecky s Lucí Polišenskou a jejími hosty.
1: A my máme poslední vstup, můj oblíbený, a to je volná disciplína. Vy jste si oba měli trošku přichystat nějaké historky, tak můžeme směle do toho.
2: Tak, stalo se to toto léto. Byla jsem sama doma, tak jsem si se psem řekla, že pojedu vlakem do Berouna a pěšky dojdu do Prahy. Takže jsem šla, vzala jsem si sebou i pytel na odpadky a rukavice a cestou jsem sbírala odpadky. Nazbírala jsem plný pytel, došla jsem do Černošic, tam jsem přespala a druhý den jsem si říkala, a už nebudu sbírat, protože to člověka fakt zaměstná, dneska ne, dneska se budu koukat do nebe. Jdu lesem do Radotína, du, a na pěšince uprostřed lesa leží 1000 koruna.
1: Wow.
2: Tak se podívám, jestli náhodou tam někdo nestojí a nehlídá, jestli to není jako nějaký vtip. Tak jsem si ji vzala, protože odpadky by člověk měl sbírat v lese, že jo? Je to papír.
1: Vytřídila jsi to?
2: No, tak jsem si ji vzala a tak jsem to brala jako poděkování přírody, že vlastně jsem teda ten den předtím sbírala ty odpadky a vytáhla jsem ten pytel a pokračovala jsem další den ve sbírání odpadku.
1: Že no, to měla jako výplatu?
2: No, tak.
1: Ti příroda zaplatila. No, počkej.
3: Mně to přijde krásný a dává to smysl.
1: Mně to taky přijde moc krásný a hrozně si přeju, aby to byla pravda.
3: Jo, já si to taky víc přeju, než že bych si to myslel.
1: Ale já taky budu. Jo. Já si myslím, že to pravda je.
3: A vůbec jo.
2: Je to pravda.
1: Co jsi skoupila?
2: No já ji mám ještě u sebe, protože si říkám, že tak když mi přinesla štěstí, že tak jako si ještě chvilku nechám, aby mi přinesla třeba další bratříčky. Ale takže to je taková pozvánka, aby lidi chodili do lesa i za jiných účelů prostě sbírat odpadky.
1: To my jsme dělali na vodě, že jsme jeli lodí.
3: Sbíral
1: jako,
3: se.
1: A taky měl člověk pytel a dokonce, jak jsou takový ty různý soutěže, že vypij nějaký piva, dostaneš něco, tak právě byla soutěž, která mě se líbila, že když nazbíráš ty odpadky a pak je někde odevzdáš, tak za to dostaneš, nevím, svítící klíčenku nebo nějakou takovou věc, tak to mě přišlo taky hezky, takže taky jsem ráda, že to lidi dělají a je to prima. To by mě hrozně zajímalo ten člověk,
3: ten
1: který
3: tam...
2: To právě doufám, že to nebyl někdo, kdo to fakt potřeboval, to by mě mrzelo.
1: Příběh 1000 koruny. To je hezký. To je hezký, že se ti to stalo. Filipku?
3: No, tak já tu historku začnu teda otázkou a ty máš před sebou ten tahák dnešních témat. To je, jaký byly témata? Přátelství, doprava?
1: Doprava, sousedé a bydlení.
3: Sousedé a bydlení.
1: Mhm.
3: Dobře. Takže včera jsem přespal v lese u kamarádů, velkých kamarádů, jedněch z nejlepších kamarádů, blízko Jiřetic, Miličína, po cestě na tábor. A bylo to nádherný, proběhla příroda, oheň, hvězdy, všechno bylo v pořádku. A ráno jsem potřeboval se dostat včas na určitý workshop. No, po 300 metrech, co jsem od nich odjel, jsem píchnul. Zabralo mi to asi 3,5 hodiny, protože to kolo bylo tak zatuhlý, že to prostě nešlo. Takže ten můj jeden z nejlepších kamarádů jel do servisu, vyřešil to, koupil teleskopický klíč. Takže nakonec jsme to všechno zvládli. Z dopravy se stal naprostý horor, protože jsem jel na té rezervě. Mezitím mě tam navštívil jeho soused, který mi nepomohl. A odjel jsem na ten workshop a všechno jsem nakonec zvládnul a stihnul. To jsou všechny témata, co jsme dneska měli?
2: Mm-hmm.
3: No, tak tohle se mi stalo včera.
2: Ty jo.
1: Já si myslím, že kecáš.
2: Já vím, že je to pravda.
3: Je to pravda, no.
1: Fakt jo. Ty jo, ty to...
3: A ty to víš od Daniely.
1: Tak ale to není spravedlivý, oni se zdají svojí holkou.
3: Ale ty jsi mluvila jako první, takže to nevadí, že to Lucie věděla.
2: My jsme měli včera zkoušku, protože já zkouším s Filipovou budoucí ženou a teď najednou byl telefon a cože fakt, ty jsi píchnul. No, tak tě vím.
1: Ty jsi měla indicie,
2: měla.
1: Ty jsi mohla vydedukovat, jak to bylo doopravdy.
3: Ale já právě, když jsi mluvila o té historce, jak říkám, to tam všechno patří. Ještě jsem si říkal, je tam rodina, to tam jako rodina je v tom taky zaobalena. Tak to bylo to přátelství, který je jako dost důležitý v tu situaci. Hmm. Tak budete volat asistenční službu, která to vyhodnotí, jakože to má čas, což vlastně jsem
1: nebylo.
3: Měl. Ten soused mi mohl pomoct.
1: To je dobrý.
3: A to jsem vyděsil svým zevněžkem, protože ve mně poznal filmovýho vraha a okamžitě vycouval a odjel pryč a ještě se mi přiznal, já se vás bojím a jel. Fakt, jo, bylo to super.
1: Ježiš, to je taky blbý, vidíš, že jsi furt vrahy jenom nebo nějaký.
3: No, no, no, to nevadí.
1: Tak já vám taky řeknu jednu historiku, jsem si vzpomněla. Když mi bylo asi 18, tak jsme měli s holkama nějaký velký večírek a bylo třeba, já nevím, třeba 10. prosince. A byl to velký večírek, takže jsem přišla domů hodně pozdě a normálně nebyl sníh, nic, prostě bylo takový to ještě před Vánocima, jak ještě není úplná zima. A já jsem si šla jako lehnout a když jsem se probudila, tak jsem se koukla z okna a bylo nasněžený třeba 30 cm sněhu, což samozřejmě já jsem byla v podhůří Jeseníku, což dneska, když se řekne, že nasněží, tak tam to nebyl takový jako problém. A teď jsem si říkala, tyjo, to je zvláštní, to je teda, ten večírek byl hodně špatný, nebo jako velký, nasněžilo, dobrý. A teď jsem slezla dolů do prádelny a my jsme v prádelně měli takovou tu malou vaničku, takovej tu vestavěnou na prání prádla, takovou tu menší. A v té vaničce plaval kapr. A já jsem tam stála a říkám si, já jsem se asi prospala až do Vánoc. Říkám, když je venku nasněženo a ten kapr plave ve vaně. Já jsem asi teď spala prostě 14 dní a oni jsou Vánoce. Je to pravda nebo ne?
2: Já myslím, že u tebe je to možný, je to pravda.
3: No, to jasně, ta situace se takhle blbě se byla, že to vyvolalo tuhle tu iluzi, abych řekl, že jo.
1: Jasně, že to je pravda. Trvalo to asi 10 minut, než jsem si řekla, že bych se měla dát dokupy. A přišel můj nevlastní teďka a říkám, kolikátýho je? A on, nevím, 6. nebo 7. Ne? A já říkám, a proč ten kapr je v té vaně? No my jsme byli na vylovu rybníka a to je v pohodě, to jsme přinesli. Dobrý, neprospala jsem se do Vánoc. Já bych vám moc chtěla poděkovat, že jste si takhle v létě na mě našli čas, že jste přišli do pořadu Kecky, že jste se mnou a s posluchači strávili tady hodinku a užijte si léto a mějte se hezky.
2: Děkuju za příjemné povídání.
3: Já děkuju za pozvání a ať se mají posluchači a my všichni krásně.

0: To byla Lucie Polišenská a její hosté v pořadu Kecky. Připomínám, přátelé, že už za chvíli vám nabídneme další aktuální zprávy a po nich další příběh z kalendáře.
1: Bylo 17 hodin.
2: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Muž z Brna, který okradl Národní banku o miliony, je ve vazbě. V Řecku se snaží zastavit lesní požár u Korinského zálivu. Přijeli tam pomáhat i desítky českých hasičů. Počasí zítra bude oblačno, na horách ojediněle s přeháňkami a teploty do 31 stupňů. Zprávy přináší Naďa Procházková. Dobré odpoledne. Soud poslal do vazby zaměstnance České národní banky, kterého ve čtvrtek zadržela policie. Muž podle ní během práce na brněnské pobočce obcházel interní pravidla, kradl a způsobil tak škodu v řádu desítek milionů korun. Kriminalisté se teď pomocí obviněného snaží získat ukradené finance zpět. Krajské státní zastupitelství v Brně k žádosti o vazbu přistoupilo kvůli obavě, že se muž pokusí utéct, řekl Českému rozhlasu jeho mluvčí Petr Lužný.
3: Obviněný je ohrožen trestem odnětí svobody ve výši 5 až 10 let. Z tohoto důvodu, i přesto, že nějakou formou spolupracoval, tak zde byla obava jednak, že by mohl ovlivňovat svědky v té počáteční fázi vyšetřování a jednak, že by mohl z důvodu toho vysokého hrozícího trestu uprchnout.
1: Stovky hasičů se snaží zastavit rychle se šířící požáry na západě Řecka u Korinského zálivu. Pomáhají jim i čeští kolegové, konkrétně u města Patra. Na místě je teď 22členný tým. Úřady na severu řeckého poloostrova Peloponés v noci evakuovali několik lidí pomocí lodí. Hašení v uplynulých dnech komplikoval silný vítr. Podle velitele českých hasičů v Řecku Petra Vodičky se ale podmínky zlepšují.
4: Problémy jsou s dodávkou vody, problémy jsou s přístupem, ale zase na druhou stranu teplota je pod 30 stupňů. To nefouká vítr, ale čas od času, když to foukne, tak se nám to rozjíždí a doufáme, že nás ráno podpoří letadla nebo vrtulníky.
1: Španělská enkláva Melilla znovu otevřela jediný hraniční přechod, který ji spojuje s Marokem. Kontrolní stanoviště Beni Enzar Španělsko uzavřelo ve čtvrtek po masivním průniku několika desítek tisíc migrantů do druhé španělské enklávy na marockém pobřeží Ceuta. Na hranici s Melillou stálo od čtvrteční noci 600 vozidel. Podle představitele španělské vlády v Melille se hranice znovu otevírá postupně. V jednu chvíli jsou policisté na vjezdu i výjezdu na hranici schopní zkontrolovat 20 aut. Pěší procházejí hranici oběma směry plynule. Komunální a tříděný odpad Metropoly budou další 10 let svážet pražské služby. Ode dneška platí nová smlouva mezi společností a hlavním městem. To za 10 let pražským službám zaplatí přes 21 miliard korun. Přímo budou zajišťovat svoz ve 2/3 Metropole. Zbytek pro ně zajistí soukromé firmy. Pro lidi se nic nemění, říká mluvčí pražských služeb Alexandr Komarnický.
5: Občané Prahy změnu prakticky nepocítí. Nadále bude zachovaný pravidelný svoz komunálního i tříděného odpadu v dosavadním rozsahu i kvalitě. Nová smlouva především mění způsob zajištění služby mezi hlavním městem a pražskými službami.
6: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Počasí.
1: Zítra očekáváme oblačno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku ráno a dopoledne až zataženo. Ojedinělé přeháňky hlavně na horách. Teploty 26 až 31 stupňů, na horách kolem 21.
2: Doprava.
1: Na D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Slatinu z kilometru 198 pojedete krokem. V omezení na kilometru 197 se jede jedním pruhem kvůli opravě vozovky. Zdržení je teď 25 minut. Na D1 z Brna směrem do Prahy opatrně za sjezdem na Větrný Jeníkov. Na 97. kilometru se dojíždí do Kolony. Půl hodiny se jede na 90. Tam schořel přívěs naložený slámou. Možná je trasa osobními auty z exitu 104. Přes Skorkov a Herálec. Zpátky se vrátíte u Humpolce. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Teď už příběhy z kalendáře.
7: Hezký den, je 1. srpna a my vás vítáme u dalších příběhů z kalendáře. Jmenovitě Tereza Stýblová.
8: A taky Jan Kovařík, dobrý den. Letní prázdniny jsou dnes přesně v polovině, záleží jen na vás, zda je to dobrá nebo špatná zpráva.
7: No ale ať už je pomyslná sklenice vašich prázdnin poloprázdná či poloplná, my doufáme, že rozhodně plnou sklenici radosti pro vás znamená tento pořad. A začneme jak jinak než naším tradičním kvízem. Tedy naše první nápověda nebo indicie zní haute couture.
8: Jestli si nedovedete představit, jak se to píše, tak skoro hláskuji haute couture, ale to je jenom mezi námi. Druhá nápověda je na mě a tak já zkusím milovník psů a Maroka.
7: Dnešní kvíz je, myslím, poměrně náročný, tak nabídneme rovnou na závěr nápovědy dvě. Tou první je prêt-à-porter a tou druhou ženy v kalhotách.
8: No tak to jsem tedy zvědav. Zdali alespoň někdo z vás už ví, kdo bude dnešním hrdinou příběhu z kalendáře na dvojce.
2: Český rozhlas Dvojka.
6: Rádio, které vás baví.
9: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě,

ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná. Kdybych se narodil před 100 lety, byl bych vazačem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to brál bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30. Celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

kdybych se narodil před 100 lety v jinačí době. U Larišů na zahradě trhal bych květy, má lásko tobě. Tramvaj by jezdila přes řeku nahoru, slunce by zvedalo hraniční závoru a z oken voněl by sváteční oběd. Večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Náš dnešní hrdina je celému světu známý pod svým ikonickým monogramem. Ten tvoří písmena Y, S a L. Jedná se tedy zcela jednoznačně o muže jménem Yves Saint Laurent. Narodil se 1. srpna roku 1936, a to v alžírském Oranu, jako Yves Henri Dona Mathieu Saint Laurent.
2: Klobouk dolů, Honzo, že se ti nezamotal jazyk.
1: Já jsem to trénoval, děkuji.
2: Je to znát. Saint Laurent se narodil do francouzské rodiny se španělskými kořeny a vyrůstal spolu se svými dvěma mladšími sestrami ve vile u Středozemního moře.
1: Prý už jako malé děcko rád vyráběl složité papírové panenky a jen co trochu povyrostl, navrhoval šaty pro svou maminku a sestry.
2: No tak takový potomek se, myslím, v domácnosti hodí, když vás omrzí šatník, tak vám synek nebo dcerka něco spíchne.
1: No, to souhlasím. Když bylo našemu dnešnímu oslavenci 17 let, poslal 3 své skici do soutěže pro mladé módní návrháře, pořádané Mezinárodním sekretariátem pro vlnu. A světe div se, umístil se na stupních vítězů a jel na finále do Paříže.
2: Yves Saint Laurent, který byl tehdy jen mladíkem s velkým snem, se během svého pobytu ve Francii seznámil s šéfredaktorem francouzského vydání časopisu Vogue. Toho natolik ohromily mladíkovi náčrtky, že mu navrhl, aby se zapsal ke studiu ve francouzské komoře vysoké módy.
1: Ta byla založena už v roce 1868 a funguje jako řídící orgán a autorita, která má právo udělit oficiální status vysoké módy, tedy dnes již zmíněné haute couture. Tento termín je ve Francii chráněn zákonem a nikdo jej nesmí používat bez příslušného povolení.
2: Saint Laurent šéfredaktora poslechl a ještě téhož roku se ke studiu zapsal. Absolvoval jako nejlepší ve třídě. Ve stejném roce, kdy promoval, se znovu zúčastnil oné soutěže, která ho do Paříže přivedla. Zúčastnil se a tentokrát vyhrál.
1: Ale pozor, nebylo to jen tak ledajaké vítězství. Tenhle ročník soutěže totiž přinesl něco, co hýbalo světem vysoké módy několik dalších dekád.
2: Rivalitu mezi naším dnešním hrdinou a další návrhářskou ikonou je v knize dějin vysoké módy zapsaná stejně nesmazatelně.
3: Tereza Stýblová
4: a Jan Kovařík.
3: Příběhy z kalendáře
4: na dvojce.

0: Ve finále druhého ročníku módní soutěže vyhlášené Mezinárodním sekretariátem pro vlnu se na pařížském pódiu v roce 1954 představili dva mladíci. Jedním z nich byl 18-letý Yves Saint Laurent, tehdy známý jako Matthieu Saint Laurent, náš dnešní hrdina.
1: A ten si odnesl cenu za nejlepší šaty. Jednalo se tenkrát o koktejlky, jež obepínaly ramena svůdným černým pouzdrem. Jejich, dnes bychom řekli, marketingový slogan zněl: šaty příliš oslnivé na to, aby se nosily dvakrát.
0: No, na mě by to fungovalo, dobrý slogan.
1: Chápu a budu si to pamatovat. Tím druhým, kdo zvítězil, byl, a teď se podržte, 21-letý Karl Lagerfeld, který zvítězil v kategorii kabátů. Karlův vítězný kabát byl narcisově žlutý a měl hluboký výstřih.
0: No, tomu říkám duel. A to byl okamžik, kdy se ze dvou mladíků, ze dvou módních tvůrců, kteří budou udávat trendy několik dalších dekád, stali celoživotní rivalové.
1: Ti dva společně formovali a postupně také předefinovali svět takzvané haute couture, neboli vysoké módy.
0: To je francouzský termín označující modely šité na míru a detailně ručně zpracované. Vyrobené bývají v Paříži a následně je často imitují v ostatních městech módy, jako jsou New York, Londýn či Milán.
1: Krátce po svém vítězství ve zmíněné soutěži přinesl Saint Laurent několik nových náčrtků tehdejšímu šéfredaktorovi Vogue a zjevně dobře udělal. Ten v nich totiž rozpoznal značnou podobnost s náčrtky, které mu ukázal Christian Dior.
0: Jelikož věděl, že Dior náčrtky vytvořil teprve toho rána a že je mladík tudíž nemohl vidět, poslal našeho dnešního hrdinu rovnou za mužem číslo 1. Christian Dior talentovaného 19-letého hocha na místě přijal do svých služeb. Bylo to 20. června roku 1955.
1: Dior mě fascinoval, vzpomínal později Saint Laurent. Před ním jsem nemohl ani promluvit. Naučil mě základy mého umění. Ať se stalo cokoliv později, nikdy jsem nezapomněl na léta, která jsem strávil po jeho boku.
0: Pod Diorovým vedením Saint Laurentův styl stále dozrával a návrhář si získával stále větší pozornost.

0: Léta strávená pod značkou Dior a zejména ta po boku samotného Christiana Diora dala našemu hrdinovi z kalendáře Yves Saint Laurentovi nepochybně základy na celý život.
1: Ačkoliv Dior jeho talent okamžitě rozpoznal, i tak musel Saint Laurent strávit svůj první rok v módním domě Dior prováděním rutinních úkolů, jako bylo zařizování ateliéru anebo navrhování doplňků.
0: No já nevím, jak tobě, ale mně to přijde docela logické. Nemůžete zkrátka rovnou sedět u stolu s dospělými. Nakonec ho ale Dior k onomu stolu velmi rychle pustil a dovolil mu předkládat návrhy pro kolekce vysoké módy. A s každou další sezónou jich k realizaci přijímal víc a víc.
1: Některé Diorovy kolekce z tohoto období obsahují motivy, které se o několik let později objevily v samostatné tvorbě Saint Laurenta. To asi nebude náhoda, vidíte?
0: Asi ne. V srpnu 1957 se pan Dior setkal se Saint Laurentovou matkou, aby jí sdělil, že si vybral jejího syna jako svého nástupce v roli návrháře.
1: 2 roky od jeho nástupu? Tomu říkám rychlost.
0: Jak se říká, není čas ztrácet čas. A v tomhle konkrétním případě to platí až děsivě přesně. Christian Dior totiž v říjnu téhož roku zemřel na infarkt v lázeňském středisku v severní Itálii.
1: Skoro to vypadá, jako by tušil, proč určil svého nástupce ve svých 52 letech.
0: Ano, a náš 21-letý hrdina se stal hlavním návrhářem módního domu Dior a jeho jarní kolekce z roku 1958 zachránila tento podnik před finančním krachem.
1: Následovalo několik kladně přijatých i odmítaných kolekcí až do roku 1960. To byl totiž Saint Laurent povolán do služby ve francouzské armádě během alžírské války za nezávislost. V armádě strávil pouhých 20 dní, než ho stres způsobený šikanou ze strany spolubojovníků přivedl do vojenské nemocnice.
0: V nemocnici se navíc dozvěděl, že byl z Dioru propuštěn a nahrazen. Asi pochopíte, že jeho stav to ještě zhoršilo. V nemocnici mu lékaři podávali velké dávky sedativ a psychoaktivních léků a kromě toho byl podroben i elektrošokové terapii.
1: Saint Laurent sám později přičítal původ svých psychických problémů i závislosti na drogách právě tomuto pobytu v nemocnici.

0: 1. srpna roku 1936 se narodil muž, kterého dnes ve světě módy známe i pod zkratkou YSL, tedy Yves Saint Laurent. Už jako dospívající doma šil pro své dvě sestry a pro svou maminku. V 19 letech zazářil v módní soutěži, kterou vyhlásil Mezinárodní sekretariát pro vlnu, a zazářil natolik, že o dva roky později už se dostal ke slavnému Christianu Diorovi, který ho později označil jako svého následovníka.
1: Hrdinu těchto příběhů z kalendáře jsme ovšem opustili v nelehké životní situaci, v nemocnici, kde se dozvídá, že ho od Diora propustili. Jak na to propuštění reagoval, co to znamenalo pro jeho další kariéru, o tom budeme mluvit už za několik minut. A pak připomeneme dvě důležité věci. Za prvé, životního partnera, a byla to opravdu osudová láska na celý život, a pak lásku k bytostem jménem Hazel a Mužik. Záměrně vám zatím s Terezou neřekneme, o koho jde. To všechno se ještě o muži jménem Yves Saint Laurent můžete dozvědět, když doposloucháte tyto příběhy z kalendáře až do konce.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.
2: Příběhy z kalendáře. Významné osobnosti, zásadní objevy, historické události.
3: Každý den po 17. hodině
2: na Dvojce.

0: Také vás napadlo, proč asi tak nadaného muže, jakým byl protagonista těchto příběhů z kalendáře, propustili od Diora?
1: No, byla to nejspíš kombinace několika faktorů. Uměleckých neshod, povinné vojenské služby a právě vážného kolapsu. Yves Saint Laurent v roce 1960 navrhl kolekci inspirovanou beatnickým hnutím. Konzervativní a bohatí zákazníci od couture byli realizací šokováni a vedení Dioru usoudilo, že návrhář zašel příliš daleko.
0: V listopadu roku 1960 našeho hrdinu propustili z nemocnice a on se rozhodl začít novou éru. Z mého pohledu sympatickým prvním krokem bylo to, že zažaloval společnost Dior za porušení smlouvy. A víte co? Spor vyhrál.
1: Po období nezbytné rekonvalescence nastal čas založit vlastní dům. Yves Saint Laurent otevřel svůj první salon a položil základy značky ESL, která se později stala symbolem světové módy. Nutno říci, že řada zaměstnanců Dioru se k němu připojila a nová éra mohla začít.
0: A my dva bychom teď mohli klidně rozebírat jednu kolekci za druhou, jejich vlivy, významy, odkazy na ně, ale navrhujeme přeskočit do okamžiku, kdy se opět přepisovaly dějiny módy.
1: S tím souhlasím, protože Yves Saint Laurent byl prvním francouzským módním návrhářem, který představil kompletní kolekci prêt-à-porter. Česky bychom to přeložili jako vezmi a nos nebo připraveno na nošení.
0: Zkrátka dobře, jde o oblečení, které se prodává jako konečný produkt ve standardních konfekčních velikostech. Ačkoliv významní módní novináři tento krok připisují Saint Laurentově touze demokratizovat módu, my musíme pro pořádek doplnit, že i jiné módní domy připravovaly v téže době kolekce prêt-à-porter. Yves Saint Laurent ovšem svou kolekci oznámil jako první.
1: No a dnešní díl je věnovaný jemu a tak ono prvenství alespoň pro dnešek nebudeme zpochybňovat, souhlasíš?
0: No samozřejmě.
1: První butik věnovaný řadě prêt-à-porter byl otevřen v září 1966, a to v ulici Rue de Tournon v 6. pařížském obvodu. A jednou z prvních zákaznic byla francouzská herečka Catherine Deneuve. Saint Laurent pro ní později navrhl kostýmy do několika filmů.
0: A tím ovšem jeho módní revoluce neskončila. Náš hrdina stále více naslouchal tomu, co ženy opravdu chtějí nosit, a přinášel inspiraci z ulice na přehlídková mola. V jeho kolekci se tak objevily i kalhoty. Právě on se významně zasloužil o to, že se stali běžnou a společensky přijímanou součástí ženského šatníku.
1: K tomu nemohu říct nic jiného, než děkujeme.
2: Tereza Stýblová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na Dvojce.

0: Když dnes v příbězích z kalendáře mluvíme o Yves Saint Laurentovi, nemůžeme vynechat ani jeden mimořádný příběh lásky, který se s jeho životem neodmyslitelně pojí.
1: Souhlasím s tím, tedy s tím, že ho nemůžeme vynechat. Tahle love story totiž změnila módní svět 20. století jako žádná jiná. Yves Saint Laurent a jeho životní partner Pierre Berger totiž spolu vybudovali ikonickou módní značku, zachránili kultovní památku a k tomu se milovali až za hrob.
0: Začátkem února roku 1958 se ti dva setkali na společenské akci v pařížské restauraci. Ačkoliv byl Berger zadaný, přeskočila jiskra. A jiskra tak velká, že opustila dosavadního partnera a zrodil se pár, který královal módnímu průmyslu druhé poloviny 20. století.
1: Jak Berger později vzpomínal, neváhal ani vteřinu. Ukončil svůj vztah a od oné večeře se s Yvem stali nerozdělitelnou dvojicí. Po několika málo měsících se sestěhovali do svého prvního společného bytu.
0: A s tím neváháním to nebylo naposledy. Když se Laurent dozvěděl o svém vyhazovu od Diora, navrhl, aby společně založili módní dům, který Berger bude řídit. A co on na to?
1: No, odpověděl ano, to uděláme. A přesně tak to také udělali. Takže se z mileneckého partnerství stalo navíc velmi strategické obchodní spojení.
0: Soužití přetrvalo až do smrti slavného návrháře. Yves a Pierre spolu během následujících 50 let prožili ledasto.
1: Tak například společně budovali módní dům, geometrickou řadou rozšiřovali svou soukromou sbírku umění a také kupovali jednu nemovitost za druhou, ať už ve Francii či v Maroku, které si zamilovali po výletě v roce 1966. Mimochodem právě tam společně zachránili kulturní památku.
0: Zahradě Majorelle v Marrakeši totiž hrozila likvidace a taky koupili a obnovili její původní krásu.
1: Přátelství a hluboká úcta, ale i krize. Život těch dvou se odehrával mezi samými extrémy. Nic zkrátka nebylo průměrné.
0: Yves Saint Laurent zemřel 1. června 2008 v jejich pařížské rezidenci.
1: Berger při pohřebním obřadu řekl: nikdy nezapomenu na to, co ti dlužím, a vím, že se k tobě jednoho dne připojím pod marockými palmami.

0: V roce 2025 nabídlo muzeum Yves Saint Laurenta v Marrákeši neobyčejný vhled do osobního světa jedné z největších osobností světové módy.
1: A protože příběhy z kalendáře za touto institucí rozhodně nehodlají pokulhávat, tak vám nabídneme krátký pohled za záclonu jeho soukromí i my. Jakéže bylo téma oné výstavy?
0: No, dost možná vás to překvapí. Yves Saint Laurent a jeho psy. Neobyčejný vztah, který náš oslavenec navázal se psy, kteří ho provázeli po celý život, rozhodně za to stojí.
1: Jeho čtyřnozí miláčkové pro něj totiž byly důležití jak na emocionální, tak na umělecké úrovni. V Saint Laurentově životním příběhu nejsou psy jenom přátelé, ale také jakýmsi prvkem, řekněme, emocionální rovnováhy.
0: Ale s dovolením pojďme po pořádku. Mluvíme-li o Saint Laurentových psech, pak je potřeba zmínit dvě jména. A to Hazel a Mužik.
1: Hazel byla návrhářova čivava a jméno Mužik nesli hned čtyři jeho francouzští buldoci.
0: Poslyš, to muselo být divné, když zavolal jedno jméno a přiběhli čtyři psy.
1: No, tak Honzo, samozřejmě, že se ti buldoci střídali postupně, ale jméno zůstávalo stejné.
0: Dobrá, jen jsem zkoušel tvoji pozornost. Kurátor té zmíněné marrákešské výstavy řekl, že Hazel odráží Saint Laurentovu divadelní stránku zkombinovanou s elegancí, zatímco Mužikové se jeví jako tiší svědkové, kteří svou věrností doprovázejí umělcovu melancholickou duši.
1: To zní krásně. Tihle psy nebyly přítomní jen v umělcově domácnosti, ale také v jeho tvůrčím procesu. Jejich stopy a odkazy na ně bychom našli jak v Saint Laurentově kanceláři, u jeho kreslícího stolu nebo dokonce i během příprav na módní přehlídky.
0: Dalo by se říct, že kde byl návrhář, tam byly i jeho psy. Ve skicách a soukromých dopisech prezentovaných na výstavě bylo patrné, jak důležité místo v jeho životě zaujímali.
1: Ostatně, pokud byste chtěli o tomto souznění člověka se zvířecími druhy vědět víc, pak vězte, že v roce 2024 vyšla na toto téma dokonce i kniha, nazvaná stejně jako Marrákešská expozice, tedy Yves Saint Laurent a jeho psy.
0: Publikace obsahuje 80 snímků z fotografických archivů a také kreseb našeho dnešního hrdiny. A hned v jejím úvodu najdete Saint Laurentův citát, který hovoří za vše. Doma se cítím dobře jen se svým psem, tuškami a papírem.

0: Poslední modelky opouštějí molo a naše dnešní módní přehlídka se chýlí k samému závěru.
1: Ten, komu jsme ji společně dnes věnovali, byl výjimečný umělec a také jedna z osobností, která přepsala dějiny nejen vysoké módy. Monsieur Yves Saint Laurent.
0: Muž, který se v 17 přihlásil do soutěže módních navrhářů, při dalším pokusu ji vyhrál a získal práci u Christiana Diora, tehdejšího muže číslo 1.
1: O 2 roky později už Saint Laurent Diorův módní dům vedl a zanedlouho založil svou vlastní značku.
0: Ano, a teď se obracíme na vás, milé dámy. Dnešní díl jsme věnovali muži, který pomohl prosadit kalhoty jako samozřejmou součást našeho, tedy ženského šatníku.
1: Řekl bych za nás muže, že na návrháře, který prosadí naplno sukně do mužského šatníku, stále ještě čekáme. No nic. Yves Saint Laurent si nedovedl svůj život představit bez svých psů, a mnozí si bez něj těžko dokážou představit módu 20. století.
0: To si řekl moc hezky. Já tě poprosím teď o citát na závěr, můžu?
1: Beze všeho. Tentokrát pro nás scénárista Jakub Šafránek vybral jeden speciálně pro tebe.
0: To jsem zvědavá.
1: Tak poslouchej. Yves Saint Laurent řekl, za ty roky jsem se naučil, že to nejdůležitější na šatech je žena, která je nosí.
0: To potrhuji.
1: Dobře, já jsem se osobně domníval, že to nejdůležitější na šatech je muž, který je zaplatí, ale
0: no, to bych se ale musela zamyslet, jestli vůbec takové šaty doma mám, víš?
1: Dobrá, prosím vás, zhasneme tu červenou a kolegyně Stýblová to probere už jenom důvěrně se mnou. Na vás se těšíme u příštích příběhů z kalendáře.
0: Mějte se krásně, nashledanou.
2: Tereza Stýblová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na Dvojce.

0: Příběhy z kalendáře.
1: Představujeme vám významné osobnosti a zásadní objevy.
0: Připomínáme historické události a bereme vás na zajímavá místa.
1: Vydejte se s námi do historie, která zaujme, překvapí i pobaví.
0: Příběhy z kalendáře.
1: Každý den po 17. hodině
0: na Dvojce.

0: Those Russians.
1: Bylo 18 hodin.
2: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Na pražské Bulovce je hospitalizovaná žena s podezřením na nebezpečnou nákazu. V Pákistánu zemřel horolezec, který nejrychleji zdolal všechny 8000 hory světa. Počasí zítra bude oblačno, na horách ojediněle přehánky a teploty do 31 stupňů. Zprávy má pro vás Naďa Procházková. Dobré odpoledne. Pražská nemocnice Bulovka dnes přijala ženu s podezřením na nákazu nebezpečnou nemocí. Žena se nedávno vrátila z Ugandy, která v posledních měsících bojuje s epidemií eboly. Pacientku proto zdravotníci umístili do speciálního izolačního bioboxu.
3: Ženu původně přijala nemocnice v Hradci Králové. Kvůli podezření na vážnou nákazu ji ve speciálním bioboxu zdravotníci převezli na kliniku infekčních nemocí pražské nemocnice Bulovka. Podle mluvčí ministerstva zdravotnictví Nadi Chatové je pravděpodobnost potvrzení nákazy malá.
4: Provoz fakultní nemocnice Hradec Králové probíhá ve standardním režimu a veřejnosti v tuto chvíli nehrozí žádné riziko.
3: Podle primářky kliniky infekčních nemocí Hany Roháčové nemá pacientka vedle horečky další příznaky. O jakou nákazu se jedná, by lékaři měli vědět už zítra.
5: Nyní se budou odesílat vzorky do specializované laboratoře do Německa a během zítřka bychom měli mít výsledky.
3: Vedle eboli se žena mohla nakazit i jinou z několika typů krvácivých horeček. Může ale jít o úplně běžnou infekci. Josefína Báčová, Český rozhlas.
1: Při dopravních nehodách v Česku zemřelo v červenci 41 lidí, tedy o 6 víc než loni. Jde zatím o nejtragičtější měsíc v letošním roce. Vyplývá to z policejních statistik. Nejvíc obětí si vyžádalo v pondělí 27. července, kdy na silnicích zahynulo 6 lidí. Od začátku roku eviduje policie 222 obětí. V lavině při expedici v Pákistánu zemřel slavný nepálský horolezec. Nirmal Purja vytvořil rekord v nejrychlejším výstupu na 14 nejvyšších hor světa. Purja a další 9 lidí se pohřešovalo od čtvrtka po zasažení lavinou na 12. nejvyšší hoře světa Broad Peak. Purja světového rekordu ve zdolání všech 8000 hor dosáhl za 6 měsíců v roce 2019. Dva nové vodní vrty musí nechat vybudovat vedení obce Probulov na Písecku. Rozhodli o tom výsledky včerejšího referenda. Pro stavbu vrtů hlasovalo 58% obyvatel obce. Účast dosáhla 73%, výsledek je proto závazný. Vedení Probulova vypsalo referendum na žádost petice sepsané místní opozicí. Víc než polovina obyvatel čerpá vodu z vlastních zdrojů, ostatní využívají obecní studny. Vrty mají zajistit vodu pro celou obec. Městské kulturní středisko Holešov připravilo na srpen výstavu Dalí, Picasso, Vasarely, Miro, mistři moderního umění. Výstava děl velikánů surrealismu, kubismu a pop artu bude k vidění ve výstavních prostorách Holešovského zámku. Českému rozhlasu to řekla mluvčí střediska Dana Podhajská. Výstava potrvá do konce prázdnin.
6: K vidění u nás bude asi 60 děl. Každý z vystavovaných umělců zásadním způsobem ovlivnil podobu moderního umění, ale každý zcela jiným způsobem. Oni potom společně vytvářejí jedinečný dialog stylů, myšlenek a uměleckých přístupů. O tom ta výstava je.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Počasí.
1: Zítra bude oblačno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku ráno a dopoledne až zataženo. Ojediněle se vyskytnou přehánky, hlavně na horách. Teploty 26 až 31 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 21.
2: Doprava.
1: Na dálnici D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Slatinu zpomalíte na kilometru 198. Je to kvůli dopravnímu omezení, ve které se jede jen jedním pruhem. Zdržení je kolem 10 minut. Na D1 z Brna do Prahy opatrně za sjezdem na Větrný Jeníkov. Na 97. kilometru se dojíždí do Kolony a půl hodiny se jede na 90. kilometr. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Dobré odpoledne.
2: Český rozhlas Dvojka.
7: Rádio, které vás baví.
2: Český rozhlas Dvojka. Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
7: Dnes s Pavlou Hubálkovou.
0: Tomáš Čermák má za sebou již v 18 obrovské množství vědeckých úspěchů, a to napříč obory. Naposledy přišel s inovativním nápadem na čištění vody, za který získal globální ocenění Earth Prize. To je něco jako ekologická Nobelovka pro středoškoláky. S Tomášem, který dnes přijal mé pozvání, probereme i jeho další úspěchy, ale také třeba autismus nebo proč začal háčkovat. Vítej.
7: Ahoj, díky za pozvání.
8: Český rozhlas Dvojka, Žárovky.
0: Jak jsem již prozradila, naproti mě tu dnes sedí globální vítěz soutěže Earth Prize. Co je to za soutěž?
7: Tak je to soutěž, která se pořádá každý rok po celém světě. Zapojuje se už asi přes 150 zemí, 15 000 studentů. A ta soutěž probíhá napříč kontinenty. Vybere se z toho 7 kontinentálních vítězů a jeden globální.
0: Vy jste se stali globálními vítězi a uspěli jste s projektem na čištění vody, který inovativně kombinuje technologii studeného plazmatu a fotokatalýzy. To zní neuvěřitelně složitě. Vysvětli nám prosím ten hlavní princip.
7: Je to přesně tak. Ten hlavní princip je, že obě ty technologie, jak studená plazma, tak fotokatalýza předtím existovaly. My s Aničkou jsme každý vylepšovali vlastně tu svoji a spojili jsme je dohromady. A ty metody jsou obě velmi odlišné, ale mají jedno společné. A to je, jak studená plazma, tak fotokatalýza vlastně nějakým způsobem vytrhávají elektrony z atomu, když to tak řeknu zjednodušeně. Studená plazma to dělá pomocí vysokého napětí, kdy se teda ve vzduchu generují ty jonty a nabité částice, a fotokatalýza to vlastně dělá pomocí světla a toho fotokatalyzátoru.
0: Pořád si to neumím úplně dost dobře představit. Chápu, že bude na jedné straně špinavá voda.
7: Ano.
0: Pak jste něco vymysleli a na druhé straně bude ta
7: čistější voda. Je to přesně tak. V mém případě je to tak, že je špinavá voda, kolem toho je ten reaktor, ve kterém tedy na konci těch elektrod vlastně svítí ta plazma, která tak jako flusá na tu vodu, ty jonty a ozon a UV záření a vlastně rozkládá ty léky, řekněme, třeba v té vodě.
0: Zmínil jsi léky, co dalšího ta vaše metoda umí vyčistit?
7: Já jsem ve své práci testoval přes 110 látek ve vodě a samotného mě překvapilo, co všechno tam plave. A bavíme se od kofeinu až po metabolity THC, přes antidepresiva, léky na bolesti hlavy, až po drogy.
0: Ty už jsi zmínil, že jsi na tom projektu pracoval s Aničkou, tak já jenom doplním, že jste byli jako první česko-slovenský tým. Jak jste se k sobě dostali?
7: To je vlastně taková jako hodně vtipná příhoda, protože já jsem na tom projektu samozřejmě nepracoval sám a tímto jako patří i velké díky kolegům z Ústavu fyziky plazmatu nebo z Masarykovy univerzity. A můj vedoucí práce byl zároveň Aničin konzultant a on nás propojil: hele, vy jste tady takový dva středoškolský studenti, nechcete si popovídat? A my jsme se vlastně spojili a zjistili jsme, že na tom každý pracujeme trošku z jiného úhlu, ale vlastně s úplně stejným cílem, a řekli jsme si, že bychom hrozně chtěli vidět, jak ty metody fungují dohromady.
0: Přesně tady tím spojením, to je ta hlavní inovace?
7: Je to tak, to spojení plazmatu s fotokatalýzou na to čištění vody, to je to, na co jsme se zaměřili, a to je ta esence vlastně pury, když to tak řeknu.
0: Vy máte tedy prototyp, vyhráli jste s ním globální soutěž. Jaké jsou další plány?
7: Samozřejmě nám to dalo obrovskou příležitost, ať už co se týče viditelnosti toho projektu, tak už těch financí, to znamená, ten projekt samozřejmě bude pokračovat a teďka s Aničkou máme spousta schůzek a seancí na téma, jakým směrem se budeme ubírat, jakým způsobem budeme alokovat ten rozpočet, ale já si v tom zároveň hledám i tak trošku roli sám pro sebe, protože já, pokud všechno dopadne dobře, musím zaťukat, tak odcházím do zahraničí. To znamená, že součástí toho projektu nebudu moc být úplně fyzicky, ale hledám si v tom nějakou roli, abych v tom Aničku nenechal samotnou.
0: Tvoje zahraniční plány ještě probereme, ale já bych se chtěla ještě vrátit k tomu možnému využití, protože technologií na čištění vody je obrovské množství. Tak mě by zajímalo, jestli ta vaše má šanci na úspěch, jestli může zvládnout dostatečně velké objemy, jestli bude dostatečně levná, jestli by mohla najít opravdu to praktické využití.
7: Tak samozřejmě to, co všechno říkáš, jsou jako reálné problémy a já v to doufám, ale samozřejmě teďka jsme na začátku a hodně z těch technologií je na začátku, kdy fotokatalýza má ten problém, že je relativně levná, to teda není problém, to je výhoda, ale na druhou stranu není tak efektivní. Studená plazma je třeba velmi efektivní a na druhou stranu elektřina je velmi drahá. Právě proto my jsme i ty metody spojovali, protože oni navzájem si velmi pomáhají, ale ta cesta vlastně tomu průmyslovému využití je jako strašně dlouhá ještě.
0: Tak já vám budu moc držet palce.
7: Děkujeme.
8: Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
0: Povídám si s 18-letým Tomášem Čermákem, který má na svém kontě obrovské množství úspěchů, a to z mnoha různých oborů. Tomáši, prozraď nám, jak si vybíráš ten projekt, na který se vrhneš.
7: Já vlastně nevím, jestli já si vybírám projekt. Já mám pocit, že tak nějak jako projekt si vybírá mě, protože všechny moje dosavadní výzkumy nějak tak začaly, že jsem si říkal, já se vlastně jako nechci nudit a potřebuju něco, čím bych se jako zabavil, a začal jsem vždycky tak nějak odpočívat něčím, třeba já nevím, stavbou plazmového reaktoru nebo stavbou gamma spektrometru, a vždycky se to tak nějak jako přerodilo nějaký větší projekt. Je to vždycky o tom, že mě nějaký jako problém vlastně začne pálit a říkám si, že bych pro něj hrozně chtěl něco udělat. Ať už je to ta špinavá voda, nebo je to neexistující vědecká komunita středoškoláků, ale vlastně vždycky mě něco tak jako tíží a nemůžu to nechat bejt, no.
0: A můžeš nám dát nějaký příklad, třeba jeden projekt, který tě bavil úplně nejvíc?
7: Tak já musím zmínit svůj první výzkum, což je úplná jako srdcovka. To byla výzkumná expedice, kdy já jsem vlastně navrhoval levný gamma spektrometr, to je přístroj, který, když vlastně ve filmech vidíte, jak se detekuje jako radiace, jo, a teďka to tam pípá, tak to je jeden typ detekce radiace, ale pak existuje takzvaný gamma spektrometr, který dokáže nám říct, co tam v tom vzorku jako svítí, tak je to uran, je to thorium, nebo co to vlastně je. A ty přístroje jsou normálně velmi drahé, ale já jsem navrhoval takovou jeho levnou verzi a právě pak jsem se zabýval i tím, jestli by tahle ta levná verze šla využít k nějaké jako radiační ochraně. A podařilo se mi tehdy s třemi skvělými kolegy uspořádat expedici do Žďárských vrchů a mám to strašně krásné vzpomínky, vznikly z toho i úžasné výsledky. Musím říct, cesta po Žďárských vrších s uranem v batohu, myslím si, že to zůstalo v mém srdci a teda asi v kostní dřeni z těch dávek radiace, ale to je jako můj nejoblíbenější projekt.
0: A mám si to představit tak, že si to začínal opravdu stavět třeba doma v pokojíčku?
7: Jo, já vždycky říkám, že to je takový garážový projekt, až na to, že nemáme garáž, takže doma v pokoji. A byl to takový jako mezinárodní gamma spektrometr, kde trubice přiletěla z Francie, audiosystém přiletěl z Austrálie a opravdu jsem to tak jako poskládal a to byl fakt krásný projekt.
0: Co na to říkají rodiče? Ví, čím se bavíš po odpoledne?
7: Tak já si myslím, že vlastně s příchodem tady plazmatu a tomu, že jsem začal i pracovat tady v Praze, se jim výrazně ulevilo, protože doby té nejvášnivější chemie jsou dávno už pryč. To znamená, myslím si, že radiace je vlastně už jako něco, co je víceméně uklidňuje.
0: Tomáši, krom vědeckých projektů máš na svém kontě i projekt Výpisky. Co je za ním?
7: To byla vlastně taková jako iniciativa, vznikla z toho, že jak jsem studoval vlastně na gymnáziu individuálně, tak jsem měl spousta materiálů, výpisků a říkal jsem si, že je škoda, že jako mi ležej v šuplíku v vozovkách. A tak jsem začal budovat tuhletu platformu výpisky.com, která nějakým způsobem ty materiály sdružuje a je to taky ten odraz toho, že já si myslím, že třeba nejpopulárnější je tam fyzika a chemie a já si myslím, že to jsou naprosto krásné předměty a snažím se to tam i tak nějak jako přepracovávat. Dneska jsem koukal, teďka mám z toho fakt jako strašnou radost, že 3000 uživatelů a strašně mě ten projekt dělá radost, to, že to vlastně pomáhá nakonec hlavně denním studentům. Já jsem si myslel, že to bude tak nějak jako pro lidi, kteří studují třeba taky sami, ale nakonec to hlavně pomáhá školám a denním studentům.
8: Žárovky
2: s Pavlou Hubálkovou na Dvojce.
0: Povídám si s Tomášem Čermákem, který krom vědeckých projektů je také spoluzakladatelem spolku STEM Hub, který spojuje středoškoláky a středoškolačky se zájmem o vědu. Kolik mladých středoškoláků má zájem o vědu a co by vám třeba pomohlo?
7: Je hodně. A nejčastěji potřebuji ukázat tu cestu a vlastně vidět, že ta věda je strašně krásná. Že to není jenom ta suchá teorie z učebnice, ale že ta věda je krásná a dá se s ní začít už na střední. A já si to pamatuju, že jako takhle středoškolák aktivní se člověk jako nejvíc vlastně setkává s tím předsudkem. Že to vlastně jako nejde a že na to nemáte schopnosti. A to je asi něco, co by nám nejvíc pomohlo bojovat s tímhletím a to pak pomáhá i podpoře těch institucí. K tomu, aby vás někdo podpořil, tak musí věřit, že to zvládnete. Mladí lidi jsou vlastně strašně podceňovaní. A ty středoškoláci obzvlášť.
0: Čím to je, že vás podceňují? To jsou ty nejčastější reakce, se kterými se setkáváte od dospělých?
7: tak ono to dává svým způsobem smysl. Ať už se bavíme o vědě nebo nějakým jako aktivismu, jiných aktivitách, středoškolák není takovým jako běžným partnerem třeba ve výzkumu. Že? Je to takový student, který ještě bude pokračovat na univerzitu a má před sebou spousta let studia, ale máme tady vlastně spousta aktivních lidí, kteří se chtějí už jako zapojit a často mají ty schopnosti, které jsou univerzální třeba, jo, anebo se doučej, mají tu touhu, mají ten drive, chtějí dopředu. A často se člověk setká s odmítnutím. Jako nejčastější odpověď, kterou vlastně dostanete, je ne, nebo nic. Ale pak jsou opravdu odvážní lidé, jako třeba můj pan docent, který do toho se mnou šel, a různí odborníci, kteří šli k těm mým projektům, tak který mají tu odvahu do toho jít, ale nejčastější odpověď, se kterou se setkáte, je ne, nebo nic.
0: O tobě se ve všech titulcích mluví jako o talentovaném středoškolákovi. Jak často slýcháš ne?
7: Dřív to bylo určitě častěji, ale já si myslím, že vlastně to, co dělám, ani tak jako není o talentu, je to spíš o tom, jako nějakým způsobem jít dopředu, a že mě to strašně baví. A jsem takový jako řešič problémů. Mě prostě baví řešit ty problémy. Ať už jsou to na nějaký společenský úrovni nebo na ty vědecký. Ale s tím ne se stále člověk jako setkává. Je to vždycky 10x ne na ten jeden velký úspěch.
0: Máš představu, kolik vás ve spolku je?
7: Momentálně už je nás přes 350.
0: Hádám, že jste napříč celou Českou republikou.
7: Napříč celou republikou, protože právě jedním z mých cílů jakožto rodilého hradečáka bylo i pomoc tomu, aby věda byla dostupná vlastně studentům napříč regiony. Když si to tak vezmeš, tak všechno se děje v Praze. A tohle je někdy velký problém, a proto i já jsem ve STEM Hubu hodně tlačil na to, abychom pořádali hodně i akcí online a i pro ty studenty z regionu.
0: Co to přesně znamená, že se spojujete? Potkáváte se na nějakých online kolech? Jak se spojujete?
7: My vlastně dneska máme spousta různých aktivit, kdy je to komunita, to znamená, že se snažíme ty lidi propojovat, snažíme se je propojovat jak napříč, tak hlavně třeba se staršíma studentama, který už prošli nějakým výzkumem, už mají za sebou nějakou práci, a zároveň pro ně pořádáme workshopy, přednášky. Teďka jsme měli ale i takový jako neformální akce, teďka jsme měli takový odpočinkový pub quiz. Takže jak formální, tak neformální akce online i offline.
8: Český rozhlas Dvojka, Žárovky.
0: Hodně se mluví o tom, že třeba věda tolik neláká ženy, tak kolik máte holek ve STEM Hubu?
7: Já bych řekl, že dokonce snad i polovinu. Já jsem právě na tohle hrozně pyšnej, že jdou i holky do vědy, a teďka jsme propagovali jedno stipendium, ale máš pravdu, to je velký problém. Ono obecně lidí do vědy jde málo a holek ještě míň, a to je něco, na co se tak jako snažíme zaměřit, že tohle prostě je cesta.
0: Daří se vám lákat i ty nové lidi a ukazovat jim, že věda může být cool? Nebo je to spíš tak, že už máte nadšence, který se k vám přidá a využívá síly komunity? Nebo máte i ten motivační prvek?
7: Naopak se soustředíme na ty nový. Protože vlastně ty starý v fozovkách, když to tak řeknu, tak ty známe. My se víceméně potkáváme na stejných akcích, ale já vždycky říkám, že to síto by mělo být na té středoškolské úrovni, co nejširší, aby co nejvíc těch lidí si to mohlo zkusit, ošahat a zjistit třeba, že to je nebo není pro ně. Vlastně vidět to, jak to vypadá. A právě my se soustředíme na ty, který třeba to jenom zajímá, který jim to přijde třeba zajímavý, věda, technika, inženýrství, matematika, že to třeba láká, chtějí to jenom vidět, jak to vypadá.
0: A dokážeš nějak shrnout, co nejlépe funguje, jak se ukazuje krása vědy?
7: Vidět to, ošahat si to a vlastně zkusit si to. A vlastně i tak jako povzbudit tu svoji dětskou zvědavost, jo, toho, že ta věda je hodně o tom právě jako nezabítý v sobě. Ptát se furt na to proč. Proč tohle a proč ten výkon stoupá s přítomností vody, ale jsou to furt malý proč, který jsou součástí toho každého výzkumu, a to je na tom to krásný. Takže vidět to.
8: Žárovky.
2: Pozitivní zprávy o budoucnosti lidstva.
0: Dnes je mým hostem čerstvý maturant, který od září míří za studiem medicínského inženýrství na prestižní Imperial College v London. Proč právě tam?
7: Protože pro ten můj cíl, což je nějakým způsobem propojovat vědu, a konkrétně já se zaměřuju na fyziku, ale mám rád právě i to mezioborový, to je trošku cítit z toho výzkumu, že on je takový jako trošku biologie, trošku chemie, vlastně propojit ty obory trošičku a zároveň se podívat i do té soukromé sféry.

0: A když bys měl ještě jednou vysvětlit, proč právě je důležitý ten Imperial, že takovouhle školu v Česku nemáme, tak co jsou ty hlavní rozdíly?
1: Ten hlavní rozdíl je, protože ono od určitý úrovně ta výuka na těch prvních top 25 univerzitách na světě už je stejná. V určitý moment lépe se to už nenaučíte. Rozdíl je v tom, jaký příležitosti ta univerzita nabízí svým studentům a v čem je vlastně jako rozvíjí, v čem je podporuje, aby šli dál, a v tom, že si vymyslíte tohle a oni vás v tom podpořejí. Imperial je známý tím, že jsou prostě obrovská líheň startupů, takže vy přijdete a oni mají obrovskou úspěšnost v tomhle, že oni to jako podpořejí a prostě budou vás v tom jako podporovat.
2: Žárovky. Dotazník Pavly Hubálkové.
0: Doplň prosím, věda je?
1: Odpověď na všechny proč našeho vesmíru.
0: Jaká je tvá první vzpomínka, která nějak souvisí s vědou?
1: Ty jo, to budou asi takový ty super encyklopedie, takový ty jako, jak co funguje, to mě strašně bavilo.
0: Kdybys nemohl být vědcem, tak?
1: Budu soudním lékařem, 100%.
0: Zajímavý. V restauraci si objednáš spíše perlivou nebo neperlivou vodu?
1: Vždycky perlivou vodu. Ze mě si kamarádi dělají srandu, že já si perlivou vodu objednám vždycky, pro mě to je prostě úplně sváteční nápoj, takže bez ohledu na příležitost já perlivou vodu.
0: Tak z tohohle mám velkou radost, protože to jsem vůbec o tobě netušila. Pro plánování používáš tušku a papír nebo elektronické alternativy?
1: Asi takový mix tabulek a papíru a přepisování z papíru do tabulek.
2: Český rozhlas Dvojka, Žárovky.
0: Naproti mě tu dnes sedí Tomáš Čermák, který uspěl s inovativním projektem na čištění vody. Je to usměvavý a komunikativní mladík, který organizuje a řídí týmy a svým příběhem boří všechny stereotypní představy o autismu. Jak se to stalo?
1: Tak protože ten největší mýtus o autismu je, že to je nějaká statická věc, že to je vlastně na pořád, ale autisti se umí obrovsky posunout. Proto vlastně chodím a snažím se nějakým způsobem o tom šířit povědomí, protože to je myslet si, že autista vypadá nějak v 6 letech, nějak ve 12, nějak v 18 a že to stále bude stejný, je stejný jako myslet si, že někdo neumí kreslit, tak nebude umět kreslit ani za rok, ani za dva. Autisti prostě méně chápu emoce, ale to se dá naučit, dá se to natrénovat a dokážu se obrovsky posunout a je to vlastně až jako někdy neuvěřitelný.
0: Dokážeš nějak stručně shrnout, jak ti to dneska možná pomáhá ve tvém životě?
1: Jo, to máš vlastně možná dobrý bod, že já si myslím, že dneska už převažují snad i ty výhody a to je, že třeba mě to pomáhá, jak zmiňovala to řízení týmu, že díky tomu, jak to pro mě třeba nebylo na začátku tak přirozený, tak se snažím vždycky jako podívat se na to očima toho člověka a vždycky z různých perspektiv. Z perspektiv jako toho týmu jako celku, mě jako člověka, který se to snaží někam jako dohnat, a pak z pohledu toho člověka. Jo? A nebo vlastně i dívat se na ty problémy třeba v té vědě, prostě z trošku jiných úhlů a trošku za jiný rohy.
0: Jak jsi dokázal naučit vnímat emoce? Máš nějaké tipy?
1: Pozorováním. Tím, co jak pozoruju, tak jako svět kolem sebe, já vždycky říkám, že mě fascinuje úplně neuvěřitelně, tak vlastně tímhle tím pozorováním, co vlastně ty lidi potřebují, když se cítějí takhle a jak vlastně já jim můžu třeba pomoct.
0: Taky jsi byl oceněn za tu popularizaci o autismu, tak dokážeš shrnout nějaké hlavní tipy, co dělat nebo možná nedělat, protože o autismu panuje opravdu mnoho mýtů, hlavně v tom vědeckém světě se pořád říká, že ten vědec to je ale autista. Tak jestli nám můžeš trošku poradit, jak k tomu přistupovat?
1: Tak k tipům bych první řekl, že já se strašně bojím těchto panských rad, protože máme tady odborníky a vlastně spousta lidí, kteří dokážou pomoct, takže to bych se asi úplně netroufnul. Ale co se týče, jak jsi říkala, právě nějakých těch jako největších mýtů, tak jeden z těch největších mýtů je, že prostě autista je asociální, jo? Že to jako nikdy nebude pracovat s lidma, to vůbec není pravda. Nebo že vlastně se nehodí na jakoukoliv jinou práci, než být zalezlý někde v kanceláři, to taky jako není pravda. Právě to jiný zapojení toho mozku může být vlastně strašně takový jako dynamický, takový strašně zajímavý a často to vede i k takový jako nečekaný kreativitě a dynamice v různých týmech a v různých organizacích.
0: Ty jsi zmínil, že autismus je proces. Mohl bys trošku shrnout ten tvůj příběh?
1: Tak já vlastně, když jsem začal, tak já jsem si zažil takový poměrně krizový období v 11 letech. Jsem na tom ani jako zdravotně nebyl dobře a těch 11 bys mě vůbec jako nepoznala. Já jsem byl velmi asociální.

0: introvertní, vůbec jsem nechápal jako emoce, ani nějak jako moc ten svět kolem sebe a on tak nějak nechápal mě, ale dneska mě strašně vlastně baví řízení lidí, práce s lidma, práce v těch týmech a třeba i popularizovat tu vědu a mluvit o tom, takže v tom je ten proces a to není ze dne na den, to není, že jsem se jeden den probudil a bylo to takhle, to prostě je spousta právě toho pozorování nebo nějaké učení se práce sám se sebou, jo, vlastně vyrovnání se s tím, tak dlouhý proces.
1: A hádám, že to je nikdy nekončící proces.
0: Nikdy nekončící proces, protože jsou stále věci, které nějakým způsobem třeba vím, že musím víc dávat pozor. Třeba jsem byl v londýnském metru, tak to bylo takové poměrně zátěžové, ale jinak cítím, že se to posouvá, že dneska prostě jsem schopen mluvit před obrovským množstvím lidí a vůbec vlastně to hrozně baví. A to je něco, co před třeba 3 lety bych vůbec nezvládnul.
1: A je to na tobě vidět. Do studia Českého rozhlasu Dvojka jsem si dnes pozvala Tomáše Čermáka. Tomáši, já o tobě vím, že máš velmi netradiční zálibu a to je háčkování a vyšívání. Jak jsi se k tomu dostal?
0: Tak já jsem se vlastně k tomu dostal, jak jsem mluvil o tom, že ty moje projekty vznikly z nějaké jako neposednosti, tak v určitý moment jsem začal být už jako poměrně vyčerpaný z nich. Takže jsem si říkal, je potřeba něco, z čeho ten projekt neudělá. Takže jsem vlastně začal první drhat, pak jsem pokračoval s háčkováním a skončil jsem i u toho paličkování a vyšívání. A ono to je takový čistidlo hlavy. Takže jsem se k tomu dostal vlastně skrz tu svoji jako neposednost a furt potřebu něco řešit a dělat.
1: Ale já vím, že tam jsi zuháčkoval bakterii E. coli, takže přeci jenom tam nějaký vědecký propojení je.
0: Lehký protnutí tam bylo a já doufám, že nebude příliš jako intenzivní. Ale je pravda, že to je vlastně model E. coli 1:250 000 a to je fakt jako velký lákadlo. Na tom já často vysvětluju ten výzkum, protože vlastně přilákáš i ty lidi, kteří nejsou si v tom tak jistý a řeknou, je, co to tady máte? A já je čapnu a začnu jim vysvětlovat prostě studený plazma.
1: Máš na to čas i teď se všemi těmi dalšími projekty. Co aktuálně háčkuješ?
0: Já právě teďka s maturitou jsem to trošku omezil, ale vlastně jsem se teďka hlavně paličkoval. A upaličkoval jsem si límec na jednu košili, takže to bude na jeden taký speciální gala večer.
1: Tak to se moc těším, až uvidím. Mě by ještě ale zajímalo, co tě zaujalo na háčkovacím stroji.
0: To, že neexistuje, jo, to máš pravdu. Teď jsi mě připomněla, že můj prvotní impuls k tomu začít háčkovat bylo, že jsem četl jednu takovou technickou studii, myslím, že to byla, proč je nemožný, nebo proč je vůbec ekonomicky nemožný háčkovací stroj. A já jsem říkal, no tak když na to není přístroj, tak to se to musíme učit, že jo. To je jasný.
1: A není s tvým přístupem velká naděje, že ten paličkovací stroj do pár let budeme mít, že to vymyslíš?
0: Až se začnu nudit, tak určitě. Proto se snažím se nenudit.
1: Říká můj dnešní host Tomáš Čermák. Moc děkuji za to, že jsi za námi přijel.
0: Děkuji za pozvání, děkuji za krásný rozhovor.
1: Mé jméno je Pavla Hubálková a já se budu těšit zase u dalšího dílu Žárovek.
2: Český rozhlas Dvojka, Žárovky.
3: Tento pořad vznikl ve spolupráci s nadačním fondem Žárovky.
2: Žárovky poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Nenechte si ujít v České televizi.
5: Je potřeba zjistit, co Zimmermann dělal v tu noc, kdy došlo k vraždě.
6: Neodpovídala jeho preferenci, dle jeho psychologického profilu.
7: Vy jste toho uchyla viděla.
8: Mám tip. Na tu sledku někoho se ženem.
9: Co bych za to dal dělat na vraždě?
7: Co se na té zpáteční cestě stalo?
8: Pachatel musí mít místo, kde ty svoje oběti drží.
10: A je jednoznačně nad naše síly.
11: Kriminální minisérie.
8: Já na tom budu dál dělat sama.
11: Docent. Zítra večer na ČT1 a v iVysílání.
12: Radioservis představuje audioknihu Petry Štarkové Dej mi pokoj.
13: Přijde na kontrolu sociálka. Už zas? A proč jako?
12: 6 příběhů mladých lidí, kteří hledají odvahu a sílu změnit svůj život.
14: Luis už zase cítí, jak se mu do hlavy valí krev.
12: Dej mi pokoj.
15: Tohle neskončí dobře.
12: Nová audiokniha v e-shopu radioteka.cz.
2: Český rozhlas Dvojka.
16: Rádio, které vás baví.
17: A náš další pořad není vhodný pro děti a pro příliš citlivé osoby a vám je asi jasné, že začíná další kriminálka. Policie se dostala na stopu dvou bratrů a začala rozkrývat jejich zločiny. Gang, který dali dohromady spolu s dalšími kumpány, se neštítil mafiánských praktik podobných skaus orlických vrahů nebo kolínského gengu. Jejich zločiny rozplétali detektivové několik let. Dlouhá doba vyšetřování se ale opravdu vyplatila. Více už kriminálka autorů Dany a Mirka Vaňurových s podtitulem Pánové v akci.

0: Příjemné letní ráno, 9. srpen roku 2006. S vlněnou krajinou v okolí Slavkova na Brněnsku se právě proplétá dodávka bezpečnostní agentury s tříčlenou posádkou. V zabezpečeném prostoru převáží schránky, ve kterých jsou uloženy desítky milionů korun. Poklidnou jízdu, jakých už řidič zažil nepočítaně, ale nečekaně naruší osobní auto, které začne dodávku nebezpečně předjíždět. Spolujezdec mužům z ostrahy naznačí, aby zastavili, a na střechu auta přitom položí policejní maják. To už obě auta brzdí na úzkém odpočívadle v levotočivé zatáčce. Jenže když z osobního auta vystoupí dva policisté v uniformách, jeden z nich na kabinu dodávky namíří charakteristický tubus protitankového granátometu.
1: My jsme dostali jako oznámení, že došlo k loupežnímu přepadení. Tam vyjeli samozřejmě prvosledové hlídky. Hlídka, která byla nejblíž, dojeli na místo, zjistili první informace a my jsme se k tomu dostali zhruba do 2 hodin na krajském ředitelství, protože se zjistilo, že tam došlo k přepadení kurzovního vozu, takže tam jel klasický krajský výjezd ve složení vedoucí výjezdu, operativec, vyšetřovatel plus pracovníci OKTE, takže nás tam bylo, myslím, 14 nebo 16, protože co se neudělá první 3 dny, dá se říct, nebo týden, tak to se už neudělá nikdy.
0: Jan Knibel z brněnské kriminálky si na srpnové ráno roku 2006 pamatuje velmi dobře, protože k nahlášenému loupežnému přepadení kurzovního vozu tehdy výjíždělo maximum policistů z kraje i z obvodů. Od 3 členů otřesené posádky přepadeného vozu se dozvěděli, že měli za sebou první zastávku ve Slavkově a projížděli serpentinami, když je v rychlosti předjelo auto a donutilo je zastavit a otevřít nákladový prostor. Další auto zatím nenápadně zastavilo za dodávkou.
1: Jeden z těch pachatelů měl namířenou tu zbraň na ně, to RPGčko, tím je jako by držel v šachu. A pak druhý měl jakoby řídit dopravu tam, dával pokytě vozidlům, ať pokračují dál. A třetí z pachatelů, ten tam přijel tím druhým autem, tak ten potom přeskládával jenom ty bedny s tou finanční hotovostí do toho třetího auta, do toho terénního vozidla. Byli tam 3 pachatele.
0: Lupiči donutili muže z agentury vyhodit z vozu telefony a při odjezdu jim v kabině odpálili granát se slzným plynem. Přepadená posádka si pomoc přivolala díky projíždějícím autům. Vše znělo realisticky a brzy se zjistilo, že z auta zmizelo neuvěřitelných 77 milionů korun. Policie potřebovala znát všechny podrobnosti a posádka přepadené dodávky ochotně vypovídala.
1: Vepředu v tom autě, tak tam seděli řidič a velitel vozu a pak tam byla ještě 3. osoba, která seděla vzadu, ta neviděla ven, ta seděla de facto takovým předpokojíku, jak bych to nazval, u těch peněz a k tomu otevření toho zadního prostoru, tak tomu museli dát pokyn zepředu, ten velitel toho vozu, takže ten mu řekl, ať to otevře a na ten jeho pokyn on to otevřel a otevřeli si ty dveře zezadu.
0: Množství podrobností o pachatelích i 2 autech, která je přepadla, uváděl především velitel vozu Robert H. A policii to dokonce sepsal na papír.
1: Rovnou nám řekli, co se dělo, jakým způsobem, proč byli zastaveni, jak to tam probíhalo. Oni vyjížděli ze Slavkova, konec obce, tak si všiml ten velitel přepravy těch peněz, ten Robert, že je tam poblíž hřbitov a od toho hřbitova vyjíždí narychlo auto, které se zařadilo před ně, před nima do těch serpentin a ty druhý serpentině, vole třetí, zastavilo a ten spolujezdec z toho auta na ně mával tím zastavovacím terčem, který používá policie a oni z toho důvodu zastavili, protože si mysleli, že zastavuje policie.
0: Téměř 20členný tým kriminálky propátral auto, které převáželo peníze i každý centimetr okolí na místě přepadení. Další hledání probíhalo u nedalekého hřbitova, odkud první auto lupičů vyjíždělo.
1: Tam se zajistili další stopy, otisky pneumatik jsme tam zajistili. Bylo tam spousta svědků, protože byl normální provoz. Oni to nezastavili provoz, takže tam jelo hodně lidí. Myslím, že těch aut tam jelo 5 nebo 6 a s každým se hovořilo. Takže s nima se dali dohromady i SPZky těch vozidel, Většinou si to lidi nepamatovali celou, ale někdo založil začátek ty SPZ, někdo konec. A podařilo se nám ty SPZ ustanovit, ale bylo nám to takzvaně huby platné, protože ty SPZ si nebyly kradené.
0: Uběhly týdny a policii se zatím podařilo nalézt odhozené prázdné kovové kufry od peněz, prověřit bezpečnostní agenturu i její zaměstnance a nejbližší kamarády a známé. Všichni měli alibi a důvěryhodný příběh. Přesto brněnská kriminálka zůstávala ve střehu, zvlášť v případě velitele vozu Roberta H. Pro státní zástupkyni Ludmilu Doležalovou to bylo období mnoha informací, zvratů a slepých uliček.
2: V rámci toho prověřování se samozřejmě vytyčila verze jedna jako z prvních, že ti pachatelé spolupracovali s jedním z té osádky vozidla. Ta podezření se samozřejmě prověřovalo, v té době se vyslechlo přes 50 osob, možná i víc.
1: On, ten Robert, byl skutečně aktivní, snažil se nám pomoct. Skutečně působil věrohodně, ale samozřejmě většinou ty pachatelé musí znát to prostředí, na který to spáchají. Takže on byl v hledáčku a je pravda, že ti další dva, ty jsme taky prověřovali samozřejmě, ale ti nám z toho vypadli hned a toho Roberta jsme si všímali víc, protože jsme šli do té jeho minulosti u té firmy, bezpečnostní agentury, kde on pracoval a on tam nebyl až tak bezúhonný.
0: Jan Knibel se s brněnskou operativou ponořil do jeho minulosti a zjistil, že jeden z jeho předchozích zaměstnavatelů v Praze s ním ukončil spolupráci poté, co v rámci jeho služby při rozvozu peněz do bankomatů zmizely desítky tisíc korun. Byl podezřelý, že bankomaty naplnil a nechal je odemčené. Důkazy ale tehdy chyběly. Mohl být komplicem pachatelů v loupeži u Slavkova.
2: Bylo uvažováno, že spolupracoval, protože tehdy se převáželo větší množství peněz, než bylo tehdy běžné. Těch 77 milionů bylo skutečně hodně, takže se dalo uvažovat, že to byl tip a že ta realizace toho typu, na ní se podílel i ten velitel toho vozu. Tehdy měl alibi, to alibi se prověřovalo a vyvráceno nebylo. Nutno říct, že nebylo dostatek informací natolik, aby bylo možno jednoznačně zahájit trestní stíhání. Nicméně to podezření tady existovalo.
0: Prověřování týmu brněnské kriminálky trvalo měsíce a skončilo bez důkazů ve slepé uličce. Kriminalisté se ale k případu průběžně vraceli a naděje na dopadení pachatelů svitla po dlouhých 4 letech. Náhle totiž zmizel velitel vozu bezpečnostní agentury Robert H.
2: Trvalo to několik roků, dostupné úkony už byly provedeny všechny. Později zase nějaké indicie vyplynuly na povrch, takže se zase pokračovalo v tom prověřování. Takže to bylo přerušování do roku 2010, kdy v březnu zmizel právě tento Robert.
1: Takže jsme se okamžitě spojili s pátračema, který pro ní vyhlásili pátrání a scháněli jsme informace, které oni mají, co jim řekli ty lidé a ta jeho současná přítelkyně, nebo tehdejší v té době, tak ta oznámila, že ten Robert odjel za svýma kamarádama do obce Nedvědice a že si tam jel údajně vyřizovat něco ohledně financí.
2: A to bylo zásadní, protože v souvislosti s tím jeho zmizením se zjistilo, že byl krátce po loupežném přepadení toho kurzovního vozu v březnu 2006, že byl krátce poté propuštěn z té bezpečnostní agentury a že nastoupil u jednoho z bývalých taky zaměstnanců této bezpečnostní agentury a to byl Roman Dolíhal.
0: Bratři Roman a Antonín Dolíhalovi byli bývalí policisté z brněnského obvodního oddělení a policie už je prověřovala po přepadení v roce 2006. Tehdy měli neprůstřelné alibi a s loupeží 77 milionů je spojovalo jen podezření policie. I tentokrát to vypadalo, že se zmizením svého zaměstnance nemají nic společného. Jan Knibel s kolegy z operativy ale zjistili, že Robert H. do jejich rozestavěného sídla na okraji obce Nedvědice v osudný večer skutečně přijel, ale s největší pravděpodobností odtud nikdy neodjel. Důkazy zatím chyběly a Dolíhalovi zůstávali v hledáčku brněnské kriminálky. O 3 měsíce později se ale události pohnuly nečekaným směrem. Romana i Antonína zadrželi kriminalisté nedaleko Prahy kvůli únosu a vydírání. Bývalý kriminalista Tomáš Gregor si připomíná okamžiky, kdy bratři Dolíhalovi stáli na počátku své další zločinecké éry.
3: Tam došlo k tomu, že oni ty bratři museli umístit člověka, který jim vlastně zpronevěřil část těch peněz z toho lupu z kurzovního vozidla. Oni vlastně mu část peněz poskytli v domnění pravděpodobně, že on jim je nějak zhodnotí nebo uschová a ten člověk prostě nějakým způsobem jim je nehodlal vrátit, takže ho unesli a policie tehdy vlastně je za ten únos začala trestně stíhat. Následně dokonce byli odsouzeni, aniž by někdo tušil, že se vlastně jednalo o motiv, kdy motivem byly peníze z toho uloupeného kurzovního vozidla.
0: Tomáš Gregor tehdy pracoval na útvaru pro odhalování organizovaného zločinu. A když bratři Dolíhalovi po třech letech opustili vězení, zjistil od informátora, že se doslova inspirovali Berdychovým gangem. Obklopili se zkušenými recidivisty a v uniformách policie začali přepadat bohaté podnikatele.
3: My jsme tu skupinu vlastně začali rozpracovávat a zjistili jsme, že skutečně ta loupežná přepadení v policejních uniformách a Láberdychův gang provádí. Zajímavé na tom bylo to, že paradoxně jedna z těch obětí v tom roce 2015 byl člověk, kterýho třikrát Berdychovci předtím přepadli.
0: Vyšetřovatel Michal Hinek měl tehdy před sebou jeden z nejnáročnějších případů své kariéry, při kterém v policejní síti postupně uvízl celý gang. Tři loupežná přepadení se odehrála v Praze a Ústí nad Labem. Další policie zmařila a všechna probíhala podle stejného scénáře.
4: Ve 4 hodiny najednou zvonek, bušení na vrata, pan poškozený otvírá, tam stojí 4 chlapy v černácích, označení policie, předkládají mu příkaz k domovní prohlídce, tvrdí, že vyšetřují legalizaci výnosu z trestné činnosti. Opět dobře vymyšlené, oni mu v podstatě říkali, že pokud jim otevře trezor a nějakým způsobem vydá ty finanční prostředky, který nabyl tou nějakou nelegální činností údajnou, tak, že to proběhne rychle, že nebudou nějak trápit děti, protože oni samozřejmě měli doma tehdy svoje děti plus nějaký děti ještě příbuzných potom návratu z dovolený, takže nebude nikdo nějak nadmíru obtěžován. Takže oni se snažili maximálně spolupracovat a opět to končilo tím, že potom, co získali finanční toho z toho trezoru, tak panu poškozenému řekli, že za nima přijede na nejbližší obvodní oddělení, kde samozřejmě na něj už nikdo nečekal, takže mu došlo, že se jedná o loupež.
0: Tým kriminálky z Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu pracoval s jasnými důkazy, ale bratři Dolíhalovi se ukázali jako tvrdí soupeři. Snaha usvědčit je z loupežného přepadení, při kterém si přišli na 77 milionů korun, vedla k propojení kriminálek a součástí plánu bylo i prokázání vraždy Roberta H., který v roce 2010 zmizel ze světa. Jeden ze členů gangu nakonec podlehl tlaku a nasměroval policii na Jiřího B., který se ukázal být klíčovým svědkem.
4: Bratři Dolíhalové byli podezřelí z loupeže, dá se říci, záhy po tom spáchání. Kolegové z Brna na nich pracovali, dělali u nich několik domovních prohlídek, hledali u nich i tělo v různých těch jejich nemovitostech. Ale prostě se jim nedařilo to dotáhnout toho finále. Dokonce kopali i v tom Drásově, ale to tělo tam tehdy nenašli.
0: Na jaře 2015 se policie do Drásova vrátila znovu. Tentokrát sebou měla i Jiřího B., který u výslechu kapituloval a potvrdil, že tělo kolegy z bezpečnostní agentury pomáhlo ukrýt na pozemku Romana Dolíhala. Do promlčení vraždy zbývalo jen pár dní a vyšetřovatel Michal Hinek doufal, že tentokrát bude tým kriminálek úspěšný.
5: Jestli byste nám mohl říct, kam se máme přesunout, kam máme jet?
6: Do Drásova.
5: Jo, jaký se jedná pozemek teda? Čí to je pozemek?
6: Měl by to být pozemek Romana Dolíhala. Tady za označením obce Drásov, tak bude sjezd vpravo a tam po pravé straně se ten pozemek nachází. A tady doprava.
7: Takhle?
6: Jo. Někde tady, jak je ten sloupek, tak asi já nevím, plus minus 3-4 metry okruh, jo, vzdálenost asi metra půl, dva od toho plotu.
5: A zhruba tady v úrovni toho sloupku, jo? Tolerance nějaká podle vás na metry?
6: Já myslím, takhle třeba tímhle směrem.
7: Tak 2-3 metry.
4: Protože se vědělo, že kolegové z Brna už tam kopali a nic nenašli, tak tam byli hasiči, říkali tomu povodňový bagr, a začali kopat někdy v 11 dopoledne. Do pozdních večerních hodin v březnu už byla tma, jsme neustále tělo nemohli najít, už jsme říkali, že to budeme muset přerušit a pokračovat další den, až teda teprve asi o 8:30, když bagr zahráb do jednoho místa, tak se vyvalil prostě obrovský zápach a pak jsme teda začali kopat my ručně a to tělo jsme opravdu někdy okolo 9:00 večer dostali ven. Co bylo pro mě zajímavé, že to tělo bylo uloženo v jílu a bylo natolik konzervované, že i po 5 letech od usmrcení toho poškozeného byly i hned patrné jakési fragmenty tetování, například na ramenou, jo, i po 5 letech v zemi.
0: Zatímco Roman Dolíhal zprávu o nálezu těla přijal s ledovým klidem a mlčel, Antonín pochopil, že policie má konečně zásadní důkaz. Začal vypovídat. Od začátku popsal průběh loupežného přepadení a spolupracoval pak i při prověrkách výpovědi. U Slavkova ukázal, jak se v srpnu 2006 s dalším kumpánem připravovali na odbočce u hřbitova, kde měli dobrý výhled na silnici a čekali na zprávu, že dodávka s penězi vyjíždí.
6: Kde jste měli toho vozidlo zaparkované?
3: To už přesně nemůžu říct, zřejmě tady někde, aby to nebylo vidět z té hlavní silnice. My jsme někdo odstavili vozidlo. Opatřili jsme ho jinýma registračníma značkama. Já jsem na zadní okno připevnil nápis policie a rovněž na tomto místě jsme se převlekli do policejních uniform.
0: K ruce si prý připravili i policejní maják a maketu ručního protitankového granátometu. Prověrku výpovědi pozorně sledovala i státní zástupkyně Ludmila Doležalová.
2: Způsob opuštění tohoto místa byl jaký?
3: Způsob opuštění tohoto místa byl v podstatě hodně narychlo, protože jsme měli s mým bratrem spojení pomocí radiostanicí a nevím, zda byl nějaký problém, ale tu informaci, že vozidlo již výjíždí, jsme dostali na poslední chvíli, takže opravdu jsme dokončovali ještě nějaké oblíkání. Urychleně jsme nasedli do vozidla a vyrazili jsme směrem k té hlavní silnici, potom doleva, kdy v podstatě už jsme viděli vozidlo té bezpečnostní agentury přijíždět tou první zatáčkou, takže ten odjezd byl velice narychlo.
0: Dodávku se jim podařilo předjet. Vyběhli z auta ve falešných uniformách policie a donutili auto s miliony zastavit.
3: Já jsem v tomhle okamžiku měl RPG.
4: Do této chvíle z toho měl kde teda, nebo kde jste ho vzal?
3: Z toho vozidla. Při vystoupení z vozidla jsem si ho dal do ruky a při cestě tady k tomu vozidlu jsem si ho umístil na pravé rameno.
4: To vozidlo dorazilo až ve chvíli, kdy už jste byl venku z vozu, tady v těch místech a měl jste to RPG na rameni.
3: Ano.
0: Roman Dolíhal zastavil se svým autem hned za dodávkou s penězi a když bratr Antonín donutil posádku bezpečnostní agentury, kde byl jejich komplic jako velitel vozu, aby otevřeli zadní dveře, okamžitě začal peníze překládat do svého auta. Antonín pak posádce sebral mobily a zavřel je ve vykradeném vozu, kam vhodil granát se slzným plynem. V další prověrce výpovědi pak popsal, jak došlo k vraždě jejich komplice Roberta H. v jejich domě v Nedvědici.
3: Potom můj bratr vstál během toho rozhovoru a procházel po místnosti doleva doprava, prostě volně se pohyboval, jo.
4: Takže jako tady někde za těma stolama, nebo kde?
3: V podstatě od těch vstupních dveří dozadu několikrát tady prošel, jo. A v jedné chvíli jsem viděl bratra, jak v podstatě jde tam k té skříni a bere něco z těch policií.
0: Že si Roman právě vzal do ruky elektrický paralyzér, zjistil Antonín až v okamžiku, kdy jeho bratr přistoupil zezadu k sedícímu Robertovi a zasáhl.
3: V podstatě po těch výbojích ten poškozený upadl na zem, jo, z té židla se zesunul.
4: Takhle zhruba to může být ta poloha teda?
3: Tak zhruba to mohlo být, že nohy směřovaly k těm vstupním dveřím. Mm-hmm.
4: Tak a jestli byste dokázal říct, popsat nebo instruovat figuranta, jakou intenzitu má použít, nebo prostě zkuste to nějak popsat?
3: Já nevím, nejsem schopen, prostě tahal proti sobě a...
0: Trvalo to pár minut a paralyzovaný Antonín prý nedokázal bratra zastavit. Když bylo po všem, zhroutil se. Vrah Roman Dolíhal si proto na pomoc s odklizením těla přivolal nic netušícího Jiřího B., se kterým tělo odvezl na stavební pozemek do Drásova. Druhý den odjel Roman Dolíhal na dovolenou. Přestože Roman Dolíhal vraždu kumpána popíral a vinu házel na bratra Antonína, jeho popis způsobu usmrcení neodpovídal nálezům soudního lékaře na mrtvém těle. Naopak Antonín začal vypovídat s pokorou a otevřeně.
4: Vymyšlení to možná úplně špatně neměli, ale ono jim do toho vstoupilo to, že podle výpovědi Antonína Dolíhala, oni samozřejmě získali tím lupem v tom roce 2006 77 milionů korun. Ale teď co s nima? Nemohli ty peníze pouštět někde moc okatě, nemohli si nějak začít žít na vysoké noze. Oni se rozhodli investovat, ale jak to tak bývá, zloděj okrad zloděje. A minimálně 200 osob, kterým oni peníze dali na investice, tak je prostě okradli řádově, ale o desítky milionů.
0: Když pak jejich kumpán z loupeže a současný zaměstnanec Robert H. začal naléhat s požadavkem na vyplacení dalšího podílu, Roman Dolíhal se ho zbavil. V zápětí se rozhodl, že zpronevěřené peníze z loupeže dostane od člověka, kterému je svěřil, zpět po zlém.
4: Osoba trestně stíhaná, podvodník, oni do něj v nějakým svým úmyslu investovali, on je o to obral. Oni se rozhodli ho unést, takže ho unesli zase do té Nedvědice, tam ho nějakým způsobem mučili, chtěli, aby ty peníze vydal. Pak ho i převáželi někde do Prahy a tomu poškozenému se tenkrát podařilo skontaktovat policii. A kriminalisté ze správy hlavního města Prahy tenkrát bratry Dolíhalovi v červnu 2010 zadrželi a byli stíháni pro vydírání a ještě další trestnou činnost. Nakonec oba dva, jako bývalí policisté, netrestaní. Ta trestná činnost byla natolik brutální v určitý osobě, že dostali 5 let na tvrdo, oba dva. Takže oni 3 měsíce po vraždě, kdy si tělo uložili v tom Drásově na pozemek, kde si mysleli, že z těch peněz něco postaví, tak 3 měsíce potom se oba dva ocitli ve vazbě v Praze.
0: Peníze jim ale chyběly i po podmínečném propuštění na Vánoce roku 2013. A tak začaly přepadat bohaté podnikatele, které si vytipovali.
4: V rámci těch 5 let výkonu trestu, respektive asi 2,5 nebo necelý 3 roky strávili, tak se seznámili opravdu s kriminálníkama. Paradoxní teda bylo, že to byli všichni kriminálníci tady od nás východních Čech, až na toho Černohorce. A prostě tam došlo k propojení echt kriminálníků s bývalými policisty a o to bylo asi nebezpečnější. Byl to gang se vším všudy, gang, který vlastně pracoval po území celé České republiky. Když si to vezmeme úhlopříčně přes celou republiku, od Ústí nad Labem až tady ke hranicím se Slovenskem v Praze a prostě byli nenasytní.
0: Propojeným týmům policie se nakonec podařilo shromáždit celou řadu usvědčujících důkazů. Jan Knibel z brněnské kriminálky si z mnoha peripetií, které provázely vyšetřování, připomíná okamžiky bezprostředně po loupeži 77 milionů, kdy marně pátrali po vytipovaném autě pachatelů. V registru jich našli přesně 960.
1: Z těch 960 aut jsme dokázali najít 955. 5 aut nám odjelo, některý do Kazachstánu, některý mezi tím bylo sežrotovaný. A ty pachatele, to jsme se dozvěděli až de facto po těch 8 letech, jsme věděli přesně. A my jsme to auto i fyzicky viděli, kterým to provedli, protože oni si ho půjčili od kamaráda a když mu ho vrátili, tak mu dali nový gumy. A když jsme to prověřovali, tak jsme zjistili, že tady jsou nový gumy, neodpovídá to tomu vzorku, který jsme hledali, takže nám tím sítem jakoby prošlo to auto.
0: Státní zástupkyně Ludmila Doležalová zase nikdy nezapomene, jakými obstrukcemi ji zásobovala vůči postava celého gengu, bývalý policista Roman Dolíhal, který většinou odmítal vypovídat.
2: To byly velmi arrogantní stížnosti, ta jeho podání, prostě ta suverenita z toho čišela. A přiznám, že mě to vždycky stálo teda docela dost, abych nějakým způsobem všechno vyargumentovala. Bylo to vyčerpávající. Vyčerpávající, ale nemyslím si, že bychom zase o to míň se soustředili na samotné vyšetřování. To finanční šetření samo o sobě bylo taky docela časově náročné, protože zmapovat jejich finanční příjmy nebylo taky jednoduché. A tohle všechno dohromady k tomu odsouzení bylo dostačující. A hlavně to podporovalo výpověď Antonína. Všechno, co řekl v zásadních bodech, odpovídalo dalším důkazům, které byly opatřeny.
4: Ukončeno to vyšetřování bylo v prosinci 2015, kdy ale ten půl rok jsem strávil tím, že jsem vlastně jezdil po celé republice. Mimochodem v té věci bylo vyslechnuto asi 55 svědků z různých koutů republiky. Byly samozřejmě vypracovány znalecké posudky ze všech možných oborů, kriminalistické expertízy. To vyšetřování dalo dost práce.
0: Soudní proces probíhal v roce 2016 a členové gengu, kteří se na loupežných přepadeních zásadně podíleli, skončili ve vězení s tresty od 8 do 10 let. Bratři Dolíhalovi odešli od soudu se souhrnými tresty. Roman Dolíhal 32 let za Mřížemi a Antonín jako spolupracující osoba 15 let.
4: Nepochybně by pokračovali, protože tou trestnou činností, vzhledem tomu, kolik jich bylo, tak nezískali nějakou horentní sumu. Bratři Dolíhalové se potřebovali po letech vězení zahojit finančně, potřebovali zase se dostat k penězům a když to se sumíruje, tak ta částka byla 800 tisíc a vlastně jich bylo 8, takže určitě by pokračovali, kdyby nedošlo k odhalení. Možná by tu trestnou činnost ještě více propracovali a obrovsky nebezpečný byla ta kombinace bývalých policistů, kteří měli zkušenost s vězením v kombinaci s tím, že do té party, do toho gengu si natáhli bývalí kriminálníky a to nejlepší jaký vrahy, loupežníky, nebezpečný.

Tak to byl další díl populární kriminálky s podtitulem Pánové v akci autorů Dany a Mirka Vaňurových. Za mixážním pultem seděl mistr zvuku Leoš Sedláček. Už teď si tento díl můžete znovu poslechnout na Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. No a ve vysílání se kriminálka objeví opět 5. srpna, tedy ve středu krátce po 18. hodině a podtitul zní Taxikář.

0: Prázdninová blízká setkání na dvojce.
1: Také během léta u nás můžete poslouchat rozhovory se známými a zajímavými osobnostmi.
0: Vašimi letními průvodci budou Michaela Maurerová a Vasil Fridrich.
1: I o prázdninách nás můžete slyšet každý všední den po 11. hodině
0: na dvojce.
1: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

0: Slavné evergreeny 20. i 21. století.
1: Jak je znáte i neznáte.
0: Vítá vás klub Evergreen.
1: A my dva s ním.
0: Daša
1: a Jan Smigmátor.

0: Milí přátelé, vítejte v klubu Evergreen. Dnes sáhneme do produkce hudebního vydavatelství Concord Jazz a na náš studiový gramofon obřadně položíme album Uptown americké jazzové legendy zpěvačky Maxine Sullivan v doprovodu hvězdného kvintetu Scotta Hamiltona.
1: V hlavních rolích noblesa a časem nedotčený vytříbený swing. Maxine Sullivan zpívá s odzbrojující jednoduchostí, bez manýr, srozumitelně a vždy s dokonale přesným timingem. Swing měla tato elegantní dáma, narozená v květnu 1911 ve městě Homestead ve státě Pennsylvania, v krvi úplně stejně jako její spoluhráči.
0: Partnerem jí na tomto skvostném albu je sametový a vždy jasně rozpoznatelný a swingující tenor saxofon Scotta Hamiltona a perfektně šlapající rytmika.
1: John Bunch u piana,
0: Phil Flanagan na kontrabas,
1: kytarista Chris Flory
0: a Chuck Ricks u bicích.
1: Album vzniklo v lednu 1985 a pozor, nahráno bylo v Tokiu pod dohledem legendárního japonského producenta Takao Ishizuki. Sleeve Note napsal Chris Albertson, který naprosto trefně říká, že tohle je album detailu, nikoli ukázalosti.
0: Přesně tak, swing co dýchá. Žádná nota zde není navíc. Začali jsme na straně A písní You Were Meant For Me.
1: A v tuto chvíli už pokračujeme slavnými standardy I Thought About You, Goody Goody, Something To Remember You By a Wrap Your Troubles In Dreams, které pro vás na vlnách dvojky zpívá
0: v doprovodu kvintetu Scotta Hamiltona
1: Maxine Sullivan.
2: I took a trip on a train and I thought about you.

0: Posloucháte Český rozhlas Dvojku a jak už synkopy napovídají, stále jste hosty klubu Evergreen, který pro vás sobotu co sobotu.
1: A taky pondělí co pondělí.
0: Vysíláme z Pražských Vinohrad my dva, zpěváci Jan Smigmátor a Daša.
1: A pokud jde o našeho dnešního vzácného hosta, tím je báječná americká jazzová zpěvačka, jedna z největších hvězd 30. let 20. století, Maxine Sullivan.
0: Ovšem dnes vám ji představujeme tak, jak zpívala v polovině let 80. v doprovodu kvintetu, tehdy mladého a všemi obdivovaného tenor saxofonisty Scotta Hamiltona.

0: klubu Evergreen samozřejmě nabídneme i stranu B.
1: Album Uptown zpěvačky Maxine Sullivan z roku 1985 nenajdete na žádné streamovací platformě. A proto vězte, že dnešní poslechová hodinka na vlnách dvojky je skutečně výjimečná.
0: To tedy opravdu je. Když jsem tohle album před pár týdny objevil v jednom newyorském hudebním bazaru na rozhraní Chelsea a Greenwich Village, srdce mi poskočilo radostí. A to i proto, že mi o něm před pár lety saxofonista Scott Hamilton vyprávěl a posteskl si, že ani on ho bohužel nemá ve svém archivu.
1: A jak už naznačila strana A, je to opravdový skvost. Maxine Sullivan je přímo esenciálním stělesněním jazzové zpěvačky. Čistá dikce, lehký beat a stále přítomný úsměv v hlase.
0: Hamiltonovy sofistikované tenorové linky dokonale dokreslují příběh každé z písní a chvílemi působí jako druhý zpěv. Žádné tlačení na pilu, žádné prosazování sebe sama, jen elegantní protifráze a saxofonová kultura staré školy, která mu bývala začátkem 70. let paradoxně vyčítána.
1: Desku Uptown právě otáčíme na stranu B, kde nás čekají jazzové evergreeny jako You're a Lucky Guy, Georgia on My Mind, By Myself, I Got a Right to Sing the Blues.
0: A v úplném závěru vám nabídneme jednu perlu z dílny Cola Portera.
1: Těšte se, zpívá Maxine Sullivan.

0: A jsme ve finále, přátelé. Když tohle album v roce 1985 vznikalo, Maxine Sullivan už dávno nepotřebovala nikomu nic dokazovat.
1: Jak od kolegů z branže, tak z řad hudebních kritiků se ozývalo, že ve svých 74 letech je na vrcholu své pěvecké kariéry, že snad nikdy nespívala lépe. Za svůj idol ji považovala třeba hvězda první velikosti, americká zpěvačka a herečka Peggy Lee.
0: Všechno je ve frázování, v prožitku a dokonalé znalosti materiálu, který zpíváte. V neposlední řadě je to pak také kapela, kterou máte za zády. Váš pěvecký výkon může absolutně zničit, ale taky ho vynést do nebes. A v tomto případě B je správně.
1: Přesně tohle hudební vydavatelství Concord vždycky umělo. Dát skvělé zpěvačce skvělou kapelu, která poslouchá.
0: Což v tomto případě platí na 100%.
1: Děkujeme, že jste byli opět našimi hosty v klubu Evergreen.
0: A věřte, že už teď se těšíme na setkání příští.
1: Daša,
0: Jan Smigmátor
1: a se slavnou písní z hudební dílny mistra Cola Portera Just One of Those Things dnes ještě jednou přichází na naši pomyslnou klubovou scénu Maxine Sullivan
0: a Scott Hamilton Quintet.

0: Stále vám, přátelé, společnost dělá dvojka, přejeme pěkný podvečer, připomínám, že už za chvíli tady bude šestá část pohádkového seriálu Michaely Veteškové Velké putování malé slepice. No a ve 20 hodin Úžasné životy. Stanislav Libenský podle Zdeňka Lhockého. Zůstaňte s dvojkou.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás skřítek Hajaja. Život na ostrově s rozjívenými kůzlaty se slepici Pelišce moc nelíbí. Ráda by se vydala zase o dům dál, ale utéct z ostrova nebude jednoduché. Peliška si bude muset obstarat spolehlivé plavidlo a možná na svém útěku zachrání i někoho dalšího. Něco napoví název dnešního dílu. Po rybníce kachní hnízdo pluje, posádka si prospěvuje. A právě začíná.

0: Dobrý večer, děti. Toulavá slepice zvaná Peliška bezradně přešlapovala na břehu. Měla za sebou velké putování z Drubežárny do Kurníku a z něj pak do lesa až na ostrov uprostřed mělkého rybníka. Teď by se ráda vrátila zpátky do vesnice ke svému hejnu. Nevěděla však, jak by se dostala přes vodu. Čmeláci bzučili v šípkovém keři, včely se pohupovaly na hlavičkách rozkvetlých pampelišek a posměšné kvákání žab se ozývalo z nedalekého vysokého rákosí.
1: Kvák, kvák, slepice teď neví, jak se vrátit, jak.
0: Slípka zasyčela. Kdybyste nekvákali a raději mi pomohli, vy naduté zelené nádhery. Žáby ještě hlasitěji odpověděli.
1: Podívej se na sebe, peří máš přece sedřené.
0: Slepice skutečně příliš krásy nepobrala. O hodně svých pírek přišla v Drůbežárně a tak byla na takové posměšky dost citlivá. Rozběhla se do rákosí, aby dala žábám za vyučenou, ale jakmile rozhrnula štíhlé stvoly, žabky naskákaly do vody. Za to u břehu spatřila Peliška kachní hnízdo. Bylo hustě spletené z dlouhé trávy a pohupovalo se na hladině. Uprostřed seděla kropenatá kachna.
1: Kach, nerušit, mám tady vejce.
2: Taky snáším vejce, ale teď nemůžu, protože kůzlata si z nich udělala fotbalové míče, řekla slípka na vysvětlenou.
0: Zprvu jí rohatí čertíci připadali roztomilí, ale teď už nechtěla sloužit jenom ke snášení vajec pro něčí zábavu.
1: Nevychovanci obsadili celý ostrov, spásají nám nejšťavnatější trávu a nedají ničemu pokoj, přitakala kachna.
2: Přesně, už bych taky chtěla mít klid.
0: Přidala se do hovoru zrzavá veverka, která hopkala opodál na stromku.
1: Trnou mi nohy a za krkem mě bolí z toho dlouhého sezení na vejcích, povzdychla si kachna.
0: Slípka s pochopením kvokla a zamyšleně si prohlížela hnízdo ze všech stran.
3: A že jsem tak smělá, udrží se hnízdo na vodě bezpečně?
1: Samozřejmě, proč se ptáš?
0: Odvětila kachna a zavrtěla se. Nevěděla, jak by si ještě ulevila.
3: Kdybych místo tebe seděla na vejcích, mohla bych přeplout na druhou stranu.
0: Pípla nesměle slípka a čekala, jak kachní máma zareaguje.
2: Koukejte na můj ocas, napnu ho jako plachtu a pofrčíme s větrem o závod.
0: Přidala se veverka a vysvětlila, že přihopkala na ostrov, když byl rybník vypuštěný, ale že už se jí stýská po sestřenkách a bratrancích a chce se vrátit do lesa.
1: A co budu dělat já? Zajímalo kachnu.
2: Odpočívat, protáhneš si nohy, promasíruješ záda a zaplaveš si.
0: Lákala ji veverka a kachně se začínal nápad zamlouvat. Přemýšlela, zatímco vlny šplouchaly jedna přes druhou a z dálky se ozývalo povykování kůzlat.
2: Holky, jestli do toho jdeme, měli bychom si pospíšit,
0: upozornila veverka, protože má dobré uši a tušila, že kozlíci hledají svou mičudu. Kachna souhlasně zakejhala a Peliška radostně kdákla. Kačenka si s úlevou protáhla krk, až v něm luplo, slípka se uhnízdila na vejcích a veverka skočila na okraj hnízda. Pak jej opatrně tlapkami odrazila od břehu a zvláštní loď vyplula. V tichosti se plavila po rybníce. Veverka natáčela ocas po směru větru, kachna občas šťouchla do hnízda, aby popojelo, a slepice poctivě plnila svůj slib zahřívat kachní vejce. Z břehu na ně udiveně zírala skupinka kůzlat, mečela a přemítala nad tím, čím se teď na ostrově zabaví. Včely roznesly novinu o podivném plavidle po okolí a tak na hrázi rybníka postávala snad všechna zvířata, co v lese žila.
4: Ahoj, sestřenko, ahoj, bratranci, ahoj!
0: Volala veverka na své příbuzné, kteří seděli na větvích vzrostlých borovic.
4: Peliško, šťastnou cestu!
0: Křičel srneček, kterého slípka před pár dny potkala u léčivého jezírka. Bezpečná plavba však netrvala dlouho. Kachna při tom povyku zapomněla dávat pozor a hnízdo narazilo na větev plující po vodě. Plavidlo se zastavilo.
2: Holky, Spěchejte, kůzlata už stojí ve vodě, rybník je mělký, co když si pro mě přijdou? Strachovala se slepice a nebyla daleko od pravdy. Černý kozlík se už brodil k hnízdu. Kachna s veverkou se své plavidlo snažili vyprostit, ale nedařilo se jim to.
1: Co když budou na fotbal používat i moje vejce?
2: Zhrozila se kachna a zobákem bušila do větve.
4: Kamarádi, pospěšte,
2: volal srneček z břehu.
4: Kůzla, kůzle už je blízko,
2: pískla černá veverka vedle něj.
1: Kdo jim pomůže?
2: Křičeli rackové z plna hrdla. Kůzle bylo blíž a blíž. Zčista jasna se nad vodní hladinou objevila bílá volavka, bez řečí se snesla k plavidlu, klapla zobákem a hnízdo uvolnila. To bylo veselý. Veverky radostně mávaly tlapkami, srneček provolával sláva. Posádka si oddechla a kůzle se rozmrzele vrátilo na břeh. Plavba mohla pokračovat. Nad hladinou poletovali rackové a chvástali se, že jsou hrdinové, protože přivolali pomoc. Kachna si jich nevšímala a trpělivě postrkovala hnízdo k cíli. Veverka je taky neposlouchala a ostřila zraky, aby se vyhnula nebezpečí. Slípka zahřívala vejce, až se z ní kouřilo. Když se všechny tři bezpečně dostali na druhý břeh, jejich cesty se rozešly. Veverku uvítalo četné příbuzenstvo, kachna se uhnízdila v rákosí a slepice zvaná Peliška se vydala polní cestou do vsi. Stromů ubývalo, tráva byla kratší a kratší, zpěv ptáků a šumění listí v korunách stromů vystřídalo troubení aut z nedaleké silnice. V dálce před sebou viděla červené střechy domů a už se chtěla rozběhnout k domovu. Z nenadání strávy u cesty vyběhl pták, který se Pelišce hodně podobal. Neměl sice hřebínek jako kohout, ale hlavu měl modrou s červenou ozdobou kolem. Byl to pan Bažant a byl celý vyplašený. Stejně zbrkle za ním vyběhla paní Bažantová, sice nebyla tak barevná, ale vydávala zvuky, které připomínaly kdákání ustrašené slípky.
4: Co budeme dělat?
2: Bědovala paní Bažantová.
1: Kolikrát jsem mu říkal, aby se rád držel, ale to ne, tuhle zobl, tamhle zobl a najednou, no fuč, je pryč,
2: povykoval pan Bažant.
4: Musíme se vrátit na pole, určitě je někde tam, naříkala paní Bažantová.
1: Bažantíku, ozví se, synku, kde jsi?
2: Volal pan Bažant z plných plic.
4: Co když zůstal někde v díře a je mu zima? Víš, jak jsme na chlad citliví?
2: Strachovala se paní Bažantová. Slípka dobře věděla, že zvířata si v nouzi pomáhají. Nabídla se, že půjde Bažantíka hledat a zamířila k poli, na kterém rostla pšenice. Dobrou noc.
5: Nevím, jak vy, děti, ale já už se moc těším na zítřejší pohádku. Teď je ale čas zalézt pod peřinu a nechat si zdát něco krásného. Hezké spinkání vám přeje váš skřítek. Hájaja.
6: Český rozhlas Dvojka.
7: Rádio, které vás baví.
8: Přeju příjemný sobotní večer z Dvojky. Už za chvíli úžasné životy. Stanislav Libenský podle Zdeňka Lhockého. Ve 20 hodin a 30 minut pátrání Stanislava Motla po tajemství kounovských kamenných řad. V 21 hodin Václav Kopta a Zlaté časy, ve 22 hodin četba na pokračování a přijde také host nočního mikrofora a začne noční proud v 11:30. Ovšem sobotní večer na Dvojce otevřou úžasné životy. Stanislav Libenský patřil k nejvýznamnějším osobnostem světového skla. Společně s Jaroslavou Brichtovou proměnil vnímání skla jako uměleckého média a pomohl českému sklářství získat světové renomé. Výtvarník Zdeněk Lhocký na něj vzpomíná jako na mimořádného tvůrce, učitele i člověka, jehož odkaz se dodnes ovlivňuje generace umělců doma i v zahraničí.
6: Český rozhlas Dvojka uvádí úžasné životy.
7: Stanislav Libenský podle Zdeňka Lhockého. Moje jméno je Zdeněk Hocký a jsem teďka v posledních 32 letech umělec podnikatel a momentálně bydlím z půlky v Praze a z půlky v Železném Brodě, kde vlastně vznikají všelijaký umělecký díla pro různý umělce a pro mě. A budeme mluvit o Stanislavu Libenském. Byl to vlastně umělec, který zásadně ovlivnil sklo nebo jako tvorbu skla na celém světě.
9: Všechny ty vztahové principy v prostoru to sklo může přijmout a také vysílat. Tím může umělec, pokud je dostatečně filozoficky a duchovně připraven, tak to s tímto materiálem jako spolužít, může s tím vyjádřit sílu myšlenky, stejně jako ji vyjádří dobrý malíř nebo dobrý sochař.
7: To byl v první řadě velice okouzlující člověk, který prostě jako uměl předat nějaké jako svoje ideje a nějaké svoje postoje takovým jako vlídným způsobem. No. Pro mě to byl takový jako opravdu hodně zásadní člověk v mém životě. Stanislav Libenský byl asi jako mnoho mužů v jednom. V podstatě začínal jako sklářský student, ale pak byl malíř a celý život vlastně někde pracoval. Pro mě to byl můj kantor, který vlastně úplně zásadně ovlivnil moje myšlení na nějaký jako výtvarný nebo umělecký oblasti a posléze to byl můj vlastně obchodní partner, což bylo paradoxní. První setkání jsme měli v roce 1974, kde já jsem končil střední uměleckoprůmyslovou školu s sklářskou v Železném Brodě a jsem se mu byl představit, jak kreslím a tak dále, jak vypadám. Protože jsem dělal zkoušky na UMPRUM, na Vysokou školu uměleckoprůmyslovou, tak jsem ho vlastně poznal. Pochopitelně jsme ho nějak znali a vnímali, ale jako osobně jsem ho poznal až tam a to bylo takový jako strašně hezký setkání, protože on byl jasně vstřícnej, milej a takový jako sdílnej a pak už vlastně jsme se potkali mnohokrát, no, pak už jsme se vídali v podstatě na UMPRUM na denní bázi a když jsem vstoupil do Pelechova, do toho studia, tak vlastně jsme se viděli třeba, já nevím, jednou týdně, velice často a dokonce jsem je navštěvoval a tak dále.

0: Pro mladou generaci je tavení skla závažnou disciplinou proto, že může celý proces toho tvoření ovládnout naprosto bezpečně. Tavený princip, ten jde po vůli toho tvůrce naprosto neomylně, protože ten tvůrce si předem připraví všechny možnosti k tomu, aby ten kadlub, který vyjde potom z té tavicí pece po schladnutí, byl přesně vybudován k jeho obrazu.
1: Tak on byl v první řadě absolutně rozený kantor. Jo? To znamená, že on hrozně rád učil, ale ne takovým jako tím způsobem, že by do někoho něco vtloukal, ale vlastně hrozně rád diskutoval a hrozně rád vlastně svý žáky tak jako nedeformoval, ale spíše jako vybízel k tomu, aby to šlo z nich a ne z něj. Takže úplně to byl jako úplně první jako dominantní vlastně dojem z něj, vlastně, že tohle to z něj úplně čišelo. Jo. To, že byl velký umělec a tak dále, my jsme vlastně pochopili až posléze. Jo. Člověk je na té střední škole takový trochu tele a vlastně my jsme věděli, že to je člověk, který učí na oprum a tak dále a tak dále. A to, že to je velký umělec, jsme pochopili a ocenili opravdu až po letech, ale ten jeho duch byl jako docela neuvěřitelný. No. On člověka vždycky dostal do takového stavu, že vlastně ten člověk přemýšlel o tom, co udělat, ne aby dostal jedničku ve škole, ale vlastně aby za sebe sám něco dostal, jo. A jako dokázal člověka přivést na tu vlnu. Musím říct, že někdy to opravdu u toho mladého člověka nejde jinak než trošku násilím nebo nějakým takovým pohrožením, ale vlastně člověk objevoval v sobě věci, o kterých netušil, že je v sobě má. A to si myslím, že on měl talent hrozně jako se z lidí dostávat. Někoho to dostal, z někoho to nedostal. Někdo to možná chápal úplně jinak než já, jo. Ale co dostal ze mě? No já doufám, že ze mě dostal to nejlepší. To já nemůžu posoudit, to musí posoudit jiný, jo. Ale pochopitelně ta škola byla jako multidisciplinární, to znamená, my jsme se učili design a neustále jsme kreslili a malovali. Pak jsme se učili různý designy, skleničky, nějaký prostě takový domácenský věci, džbánky a tak dále. Pak jsme dělali nějakou vitráž. Jako musím říct, těch 6 let člověka připravil vlastně na to, co ho v životě čeká. A to by asi jako každá škola měla dělat, jo. Aby se člověk dokázal uživit, aby prostě nějakým způsobem byl schopný trochu jako zasáhnout do každého oboru jako té sklářské tvorby. No.
0: Má mnoho žáků, mnoho absolventů, protože jsem učil 25 let na Vysoké umělecko-průmyslové škole, kteří také převážně se touto technologií tavení skla zabývají a zdá se mi, že jaksi je i pro ně tento technologický umělecký výraz nejzávažnější.

0: my jsme znali jeho osobní postoje a dokonce jeho takový jako osobně společenský postoje, který pochopitelně byly ovlivněný mnoha jako věcma, které se děly kolem nás v té době, byly leta normalizace a tak dále, takže s ním se dalo opravdu bavit úplně o všem, dokonce musím říct, že třeba jsme spolu mnohokrát vůbec nesouhlasili, ale jako on se snažil pochopit jiný postoje a bavili jsme se úplně o všem a jakoby ten jeho osobní příběh, jeho žití s Jaroslavou v Železném Brodě a tak dále byl vlastně strašně inspirující, protože oni byli lidi, kteří vlastně celý život strávili u jednoho stolu a vlastně neustále pracovali. Jo. Že Stanislav byl přes týden v Praze, tady učil a pracoval, kreslil a maloval a přes víkend vlastně byl v Železném Brodě a tam jako neustále pracovali. Jo. Takže už jenom tímhletím vlastně byl takový jako inspirující osobnost určitě.
1: V těch 25 letech jsem byl více designérem a malířem skla, než jakoby nějakým programovým tvůrcem. Až když jsme se sešli s Jaroslavou Brychtovou, to bylo v 54. roce, tak jsme mimo děk začali zcela jinak. Ona začala jinak a já jsem začal jinak.
0: Jaroslava, asi by se taky slušilo říct něco o ní, protože ona byla půlkou té duše. Tak Jaroslava vlastně byla sochařka, bytostná sochařka, ale z domova si nesla nějakou sklářskou tradici, protože její otec učil na sklářské škole a vlastně ta sklářská tradice byla všude kolem nich, protože její táta, ať byl z Litomyšle, tak vlastně bydleli v Železném Brodě. No, oni začali experimentovat s takovýma fuflikama, prostě mrňavejma, tavili nějaký zbytky skel, který zbyly někde u kahanu a tak dále. No a ona teda vlastně začala, tu tavenou plastiku začala ona, pochopitelně, jo. A ona se nějakým způsobem přiblížila ke Stanislavovi, nějak ho oslovila, jestli by nemohli spolu něco zkusit, no a on, to je taková jako legenda, která si myslím, že je stoprocentně podložená nějakýma, jako on nakresil takovou tu slavnou mísu hlavu, tak jako udělal nějakou kresbu, že jo, no a ona ji hnedka namodelovala a už se s tím šlo tavit a tak dále, jo. A vlastně ty první věci, které oni dělali dohromady, byly tak já nevím, do třeba 5-6 kil, jo, nebo kolem 10 kil a já myslím, že Jaroslava úplně zásadně teda to setkání úplně zásadně změnilo, protože on byl malíř, on maloval a dělal nějaký sklo jako užitný a myslím, že to Jaroslava úplně zásadně to setkání ovlivnilo jeho životní dráhu teda, no.

0: tím, jak jsme vrstvili hmoty toho skla výš a níž, jak jsme prolomili ten materiál do jako naší vůle, tak jsme objevili světlo a barvu. Tam, kde to sklo nabíhalo a bylo výrazně silný, tam ta barva byla intenzivní, a kde bylo sklo slabý, tam bylo světlý, a my jsme z toho vybudovali ten světelný prostor.
1: No, oni se doplňovali v tom, že byli každý jiný. Jo, že ona byla sochařka, on byl malíř. On vlastně nahazoval takový ty ideje. Já si myslím, že kolikrát neměl ani představu, jak se to bude plasticky dělat. A ta Jaroslava okamžitě to vlastně čapla a vlastně pochopila to zase v té plasticitě. A tam si myslím, že to fungovalo vlastně až jako do úplně do konce jejich spolupráce. Vlastně tohleto vzájemné jako doplňování těch věcí, no. Tak povahově oni si byli v podstatě hodně podobní, protože oni jako byli tak jako přizpůsobení, že jo, žili spolu strašných let a tak jako cestovali spolu po světě. Jaroslava pochopitelně měla tu velkou nevýhodu, že prostě ty jejich věci musela jakoby kontrolovat, jak se vyrábějí. To znamená, že ona chodila na ten provoz a pochopitelně to není úplně jako šťastná životní poloha, protože se střetáváte s těmi lidmi, který to vyrábějí a vstupujete do konfliktu a tak dále, takže zatímco Stanislava všichni milovali na tom provoze, on když tam přišel a říkal, ty Luboši, co ty jábka, čověče, letos, a už všichni ho úplně milovali, tak ta Jaroslava byla pochopitelně na trošku ostřejší bázi, ale ona byla tak jako pevná v tom, jako co chtějí dělat, že ona to prostě, ona kolikrát musela vydržet opravdu strašné věci a to strašné věci oni zažívali v 70. letech i politicky a tak dále, jo, ale prostě stáli na svém a byli jak skála, no.

0: Za toho minulého režimu to bylo všechno opravdu pro ně hodně složitý, protože oni byli tak obrovská jako osobnost, když řeknu, že oni byli osobnost, tak to vypadá divně, ale trošku to všechno vyvrcholilo. Paradoxně jejich úplně největší realizace, která kdy byla udělána na světě, a to je Řeka života, kde teda vlastně ta Řeka života vznikala vlastně ještě na základě nějakých takových jakoby starých volných ideí, a vlastně Stanislav tam pak propašoval takový jako boty vojenský, který to jako pošlap pali a tak dále. Jo. To ještě šlo, jo. To byl 70. rok a to ještě šlo. Byť už v 69. dostávali lidi tady přes hubu na tyláku, tak to ještě šlo, jako, ale tím to vlastně skončilo. A jako je to strašně tristní, já jsem to zažil jako zaměstnanec toho studia, kdy tam prostě neustále jako byly STBáci a tak bylo to úplně šílený jako, a neustále z Železného Brodu ho takový ty normalizační komouši ho bombardovali a neustále posílali do Prahy nějaký udání a oni chudáci byli prostě vláčený takovýma všelijakýma a on byl snad jediný profesor na UMPRUM, který nebyl straník, jo. Ale musel být za trest předseda SČSP, Svazu Československo-sovětského přátelství, což teda pro nás měl obrovskou výhodu, že nás vždycky jednou za rok bral do klubu filmový na úplně fantastický ruský filmy, který jako pár jich je, ale pochopitelně oni to měli strašně složitý.
1: My jsme v roce 1967 s mojí ženou v Československém pavilonu v Montrealu v Kanadě vystavili tři monumentální díla, která byla na počátku a v závěru našeho pavilonu, a po krátkém čase po světové výstavě se sjížděli do Československa k nám, do našeho domu, kde teď sedíme, američtí umělci, sklářští, velice významní, kteří v podstatě probudili v Americe celou novou generaci sklářů, a ti nás navštěvovali a velice se zajímali právě o tento způsob. Dodnes jsou našimi přáteli, a jde o Harvey Littletona, nebo Dale Chihulio, nebo Jamie Carpentra, nebo Bastra a další. Takže jsme utvořili takovou mezinárodní, přátelskou, dlouhotrvající skupinu, kteří usilují nebo usilovali o výraz světového skla v druhé polovině tohoto století, možno říci.
0: Výstava v Montrealu v 67. To byla z mýho pohledu úplně naprosto přelomová záležitost, kdy oni teda udělali tři velikánské věci, v podstatě monumentální, už to nebyly jenom takové jako menší věci. A to byl kužel nebo konus, bylo to Slunce století a Konkrétce modrá. My jsme tu Konkrétci měli možnost opravovat, takže my jsme ji měli v ruce mockrát. Jsou to věci, které mě osobně jsou vlastně z jeho tvorby celoživotní úplně nejbližší, protože to byla absolutně energická, svobodná doba, kdy vlastně začal být v Čechách vynikající film, vynikající divadlo. Česká kultura začala oslovovat svět, protože se najednou po těch pološílených 50. a 60. letech, kdy se tady zavíralo a popravovalo, tak najednou se ta společnost uvolnila a ty věci byly úplně fantastický, a třeba ten kužel nebo ten konus nebo ten sloup, jak to bude kdo říkat, tak já ho považuji za úplně prostě jako možná pro mě jeho úplně nejlepší věc. Je to prostě tak dobrý jako brankusy, je to úplně neuvěřitelná záležitost. No a to z toho všeho dejchalo, a on vlastně v tom Montrealu pak to viděl Mervyn Lipovský a Dale Chihuly a prostě Harvey Littleton z Ameriky, a ty se z toho úplně zbláznili, protože pochopili, že to sklo vlastně může být plnohodnotný sochařský materiál. A to byl absolutní přerod jako vlastně toho českého skla. Český sklo byl vždycky respektovaný, jako pochopitelně, ale tohle byl absolutně přerod. A pak přišla Osaka 70, Řeka života, která vznikla prostě jako takový fantastický prostě tok nějakého skla, 22 metrů dlouhá plastika. A tam už je zase vidět, jak prostě ten komouš do toho šlápnul. Už tam jsou ty šlápoty ruských vojáků přes to, a oni ho dokonce donutili, myslím, ty šlápoty jako vybrousit, a už mu to nedovolili. No a je to prostě už jako znát, no. Je to prostě věc, která teda jako pochopitelně šokovala svět svojí velikostí a velkorysostí a všechno, ale už je na tom znát, že to nebyly ty svobodný 60. leta, no.

Stanislav skončil násilně, nenásilně, skončil na Umprum v roce 87, kde teda se strana vláda rozhodla, že už teda jako pro něj tam není místo a že tam bude federální poslanec pan Svoboda učit, což byla úplná pitomost, protože ten člověk jim nesahal ani po nehet, upal se u nohy. No a najednou prostě oni se ocitli na volný noze. Což bylo teda úplně neuvěřitelný. Já jsem o tom mnohokrát s Jaroslavou mluvil, jo. A říkala, že oni tak trochu jako nevěděli, co s tím. No a teď nebyly ty zakázky. To byla taková doba, kdy vlastně oni nějaký prachy měli. Oni, každý si myslí, že oni byli prostě strašně bohatý. Oni strašně bohatý nebyli, protože oni to všechno vrážili do té práce. A on měl Sieru. Všichni mu to záviděli, no, nějakou Sieru. Prostě tím jezdil každý Vexlák v Praze, že jo, a tak dále, jo. No a začali dělat pomalu takový vlastně komorní věci. Stolce všelijaký a trůny a hrozně hezký. Pochopitelně to byl úplně jako jiný zase způsob myšlení, než byl v těch 70. letech, jo. Protože Stanislav pak měl v Praze mnoho tady urologie a Kovopalác a Motokov a spoustu takových věcí, ale pochopitelně staroměstská radnice a vždycky tam musel prdnout nějakou holubici míru, nebo tam musel vždycky něco dát, z toho musel být jako nešťastný, jo. No najednou byli svobodní, jo. Tak začali dělat takový jako věci, takový, který se týkají vlastně takových jako intimních lidských jako okamžiků, nějaký trůny, stolce, takový zvláštní hlavy. Najednou to bylo hrozně uvolněný. Pak vznikla taková trojice velkých věcí do Kordingu, do Kordingského muzea. To byl takový květ, meteor a jako pták, jako, což byla v podstatě taky taková holubice, ale ty věci byly takový jako svobodný najednou, veliký, jako to jsou věci, které tam jsou do dneška v tom vstupu. Čím oni vyjádřili takovou jako strašnou úctu jim a se jim věnovali abnormální prostor v tom muzeu, vlastně úplně dominantní. No, ale najednou byli na volný noze a otevřeli si studio v Železném Brodě, protože oni předtím měli dvě písky na dvou různých místech. Tak jako si chodili do práce pracovat, to bylo to fajn strašně.

0: Znovu do toho opravit to, co se vám zdá méně a málo, nebo nedostatečně jaksi vynesené, ale pokoušíte se to neustále novými a novými cestami a myšlením zlepšit.
1: Mě Stanislav v roce 94, kdy Železnobrodský sklo moc nevědělo, co s tím studiem tavený plastiky, protože přestaly být ty státní zakázky. Najednou to byla taková jako deprese, nebyla práce pro ty lidi a oni se rozhodli, to zrušej. No a Stanislav, ten z toho byl nešťastný, protože oni svým způsobem, byť to nebylo nikdy jejich, ale svým způsobem to vybudovali, jakoby, jo, nebo vybudovali vlastně tu technologii a tak dále. Oni se teda rozhodli, že to musí pokračovat a Stanislav mě oslovil, abych si to koupil. Já jsem se zpočátku netušil, jestli to myslí vážně, nebo jako jestli se mě dělá legrace. No, nicméně se to vybrblo, takže já jsem si to vlastně nakonec teda koupil. A takhle to od té doby teda do dneška to tak je. Musím říct, že začala taková strašně zvláštní etapa, kdy se vlastně Stanislav stal mým zákazníkem, což jako bylo pro mě úplně jakoby absurdní. A pochopitelně se to nikdy neobešlo úplně bez problémů, protože to už je jako úplně jiný vztah a tak dále. Vždycky jsme si to vysvětlili, vždycky, a musím, že jsme se vždycky pochopili. Takže vlastně najednou se stali vlastně takovým jako výtvarníkama mýho studia. A byla to pro mě nakonec vlastně strašná čest, jakoby obcovat s těma jejich věcma. Jo. Já když jsem dělal před tou umprumkou v tom studiu, tak se dělali 50-kilový kusy, jo, 60-kilový kusy a my jsme najednou dělali prostě 300 kilo a víc a dneska děláme tunový. Jo. To prostě oni, když to viděli některé ty věci, tak úplně zírali. Kam se vlastně ta technologie dostala? A my jsme se úplně dostali pomocí těch jejich věcí a pomocí úplně nových zákazníků k nějaký úplně položení. Šílený takový jako takovým světovým postavení, že děláme fakt největší kusy na světě a vlastně nebejt jich, tak se to nestalo, jo.

0: Když Stanislav v roce 2002 odešel, teď se vlastně čekalo, co udělá Jaroslava. Jo, jestli Jaroslava bude pokračovat v té práci a ona se rozhodla už ne. Jo, že vlastně ta půlka té duše odešla a že už vlastně nemá žádný důvod. No, tak já jsem vlastně s tou Jaroslavou ztratil vlastně ten pracovní kontakt, ale naopak jsem získal ten lidský a chodili jsme se navštěvovat a já jsem jí tam nosil kytky a prostě bylo to hrozně fajn. Oni byli oba v podstatě strašně skromní lidi, jo, a jako byli hrozně pokorní. Kam přijeli, tam se jim klaněli, že jo, všichni ty vědci světoví a tak dále, ale jako já nemyslím, že oni by tím byli nějak postižený. Jo, oni si to uvědomovali, ale nějak si myslím, že to neurčovalo jejich životní kroky. Nejzásadnější asi byla ta jejich šílená houževnatost a jako ta odevzdanost tomu oboru, jako by tomu věnovali opravdu úplně všechno. Ono u toho skla to bohužel jinak nejde, jo. Prostě to je taková prostě šílená disciplína, kde tomu fakt musíte jako věnovat úplně všechno, ono vám to sklo vůbec nic neodpustí.
1: Je zcela přirozené, když člověk má krásnou, ušlechtilou, abychom to řekli lidsky prostě, sklenici, tak se ta sklenice mu stane blízká, stane se mu téměř přítelem, ať s ní rád pije, když je křišťálová, dobře vykomponovaná, má míru jeho ruky, tak vždycky je to půvabný si ji znovu vzít a nalejt si do ní nápoj, který chce vypít.
0: Kus toho Stanislava je mě furt, jako jo, jako je, já si myslím, v každém kus Václava Havla, já nevím koho, tak prostě ten kus ve mně je furt, protože musím říct, že se mi docela často v něm zdá, jo, že třeba jsem jako Kárán, třeba, jako jo, to vlastně já na něj vzpomínám pořád a dokonce se třeba s Jardou Ronou, který vlastně, my jsme byli jeden ročník, já a Jarda u Lipenskýho, byť je Jarda úplně jiný, vy malíř, já nejsem malíř a tak dále, tak ale my o něm strašně často mluvíme. Jo, a dokonce objevujeme věci, které jsme vůbec nevěděli. Dokonce my jsme si tam mysleli, že on si plete efektní a efektivní. Až my jsme pak zjistili, že v tom je velký rozdíl. A že on to věděl. Potvora. Jo, takže vlastně my jako s ním neustále jako diskutujeme a furt se nám honí hlavě. Byl to silná osobnost. No.

Životy Stanislav Libenský podle Zdeňka Lhockého. Autorsky připravila Lenka Poláková-Nechvátalová. No a už za okamžik se na vás těší Stanislav Motl.

0: Mrazivé léto.
1: Rozhlasová hra na dvojce.
0: Tajemný dům v lesích, kde nikdo nepřežije noc.
2: Jenom na chvilku jsem se otočil a někdo ho podříz.
3: Co se tam děje? Co se tam děje?
1: Soudce, který nezná slitování.
4: Ty řetězy jsou poměrně bytelný.
5: Trochu rezavý, pravda, ale myslíš si, že se z něj dostaneš?
0: Hrubý pytel, hrubá záplata.
1: Dva hororové příběhy Petra Hudského v neděli ve 20 hodin na dvojce.
6: Český rozhlas dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
7: A teď už tu, přátelé, pro vás máme další vydání pravidelného pořadu Stopy, fakta, tajemství. Tentokrát s podtitulem Kamenný otazník. Začíná pátrání Stanislava Motla po tajemství kounovských kamenných řad.
8: Stopy, fakta, tajemství. Dávné příběhy a nová pátrání Stanislava Motla. Kamenný otazník.
9: Nacházím se ve vrtulníku, který letí nad hustými lesy, po přímce dlouhé 20 kilometrů. Tvoří několik vzájemně propojených míst, kde je v lesním porostu možné najít fragmenty podivných kamenných staveb, které mě mimořádně zajímají. Kounovské řady. Jejich stáří se odhaduje na několik desítek tisíc let. Tyto podivné kamenné objekty nedávají spát nejenom mě, ale hlavně geologům, archeologům, záhadologům. Společně se mnou ve vrtulníku sedí Jaroslav Helšus, badatel, amatérský archeolog, muž, který s tajemnými kounovskými řadami spojil velkou část svého života.
10: Teď se blížíme k rovině kamenné řady, nejslavnější kamenné řady naše.
11: Ano, to je tady, kounovský kamenné řady.
9: První z velkých záhad nacházím tedy právě tady, zhruba 525 metrů nad mořem, na úpatí Stolové hory rovina. Stovky tun kamene v několika řadách směřují od severu k jihu. Kdo tuto podivnou stavbu tady zanechal? Neznámé civilizace? Nebo to bylo místo pro rituální obřady? A nebo to snad měl být pravěký kamenný kalendář? Můžeme tu najít na 2,5 tisíce kamenů. Jsou rozmístěny do 14 řad, z nich některé jsou až 350 metrů dlouhé. Jde však pouze už jen o zbytky mohutných a geometricky dokonalých staveb. Je totiž doloženo, že těchto linií bylo kdysi mnohem víc, minimálně 16. Vzdálenost mezi řadami kolísá mezi 11 až 18 metry. I když je celá tato hora z opuky, dávní stavitelé tu využívali pouze křemenců. Ale ty se tu vůbec nevyskytovaly. Někdo je se musel dopravit. Kdo? Slovo má geolog Antonín Hluštík.
12: Tady zrovna můžete vidět případ nebo ukázku toho, jak vlastně povrch té roviny vypadá. Toto je vlastně zvětralina opuková nebo takových písčitých, vápnitých hornin, které se nazývají opuka, svrchnokřídová a ta tvoří vlastně celou plochu té roviny. To je původní materiál tady. Když se podíváte v té zvětralině, nenajdete jediný kousek křemence. To všechno je...
11: Proč to teda neudělali z těch kamenů?
12: To nechápu. Oni prostě sem natahali ty balvany.
9: Skeptici tvrdí, že tu nejde o nic jiného, než o kamení vynesené z polí na hranice jednotlivých parcel. Jenomže uchované vzpomínky pamětníků hovoří naopak o tom, že lidé museli na polích sbírat malé kameny, kterých tu byla spousta, a odnášet je mezi ty velké, tvořící zmíněné kounovské řady. Dejme nyní slovo knize Otomara Dvořáka Kamenné otazníky české historie, kde je otištěno i svědectví jistého pana Drechslera, narozeného v roce 1907, a který mimo jiné dokazuje, že dnešní kounovské řady byly kdysi součástí velkých a zřejmě i pozoruhodných staveb.
13: Jako školák jsem chodíval pravidelně na pouť do kapličky svatého Vojtěcha. Cestou jsme odpočívali a snídali vždy v lese s kamennými řadami, a to v jižní části, protože se tam mezi řadami nacházely kamenné kruhy. Na těch kamenech seřazených do kruhu o průměru asi 5 metrů jsme sedávali pěkně dokola naproti sobě. Ty kameny byly právě tak velké, že na nich dítě mohlo pohodlně sedět.
9: Takže dávné a dokonce i kruhové kamenné stavby. Kdo ví, k čemu sloužily? Společně s Antonínem Hluštíkem a již dříve zmíněným Jaroslavem Helšusem procházíme nyní zbytky kounovských kamenných řad. V jednom místě zastavíme. Jaroslav Helšus vysvětluje.
14: Teď jsme na 10. řadě, to je jedna z nejzachovalejších, tady na Kounově. I když, jak vidíme, tady ty kameny, jak už jsou padlý, původně byly tu užší hranou zasazeny v řadě. Ty větší kameny byly ještě podložený menšíma, drobnějšíma po vodě. To bylo dokázané archeologickým výzkumem.
11: To znamená, že oni uměle to nějak zasazovali do nějakého lůžka už připraveného, jo, ty kameny?
14: Ty větší kameny byly v lůžku z drobnějších ocele křemenců.
9: Jaroslave Helšuse doplňuje geolog Antonín Hluštík.
12: Každá ta řada byla tvořena několika velikostními kategoriemi kamenů.
9: A znovu má slovo Jaroslav Helšus.
14: Některé kameny podle svědectví pamětníků dosahovaly výšky lidské postavy.
9: Odhaduje se, že z původního množství kamenů tu zůstalo sotva 30%. V nejnovější době odtud křemence soustavně mizí jako surovina do skláren nebo jako materiál do základu domů. Poslední zbytky kamenů ničí nemilosrdná lesní těžba. I tak tu však zůstává jedna velká záhada, hovoří geolog Antonín Hluštík.
12: Svahy té vlastně stolové hory, bych řekl, té roviny, na které ty řady jsou velmi strmé i dneska. Takže i pro dnešní dopravu by to byl problém.
9: Podle geologa Antonína Hluštíka, a nejenom podle něho, jsou tedy kounovské kamenné řady výsledkem jejich záměrného hromadění a dopravy odinut. A i to může být jeden z důvodů, proč celá tato oblast v těsném sousedství roviny je zcela bez křemenců. Zřejmě tady byly všechny balvany vyzbírány a přemístěný právě sem, na rovinu. Později však bylo nutné přistoupit k dobývání křemenců ze vzdálenějších a bohatších ložisek, zejména v severní části Rakovnické doliny, a odtud je sem dopravovat. S Jaroslavem Helšusem podnikáme nyní malý pokus. Podle mapy volíme nejbližší křemencový lom. Je odtud zhruba 7 kilometrů. Poměrně značný úsek cesty vede do prudkého kopce. Na rozdíl od dávných předků netaháme žádnou zátěž, natož nějaké křemencové kameny. Jdeme volně, nicméně i tak je pro nás cesta dost náročná.
11: Ach, tady to bude padat. No, mám to úplný zuby. Takže vlastně ten svah, to je jedna z možností, kudy vlastně oni ty kameny mohli tahat, jo?
14: No, pokud tohle je Zrakovnická, no. Tak tady to je přístupová cesta.
12: No, cesta.
14: Svah směrem na Rakovník. A pokud jsme chtěli ušetřit tenhle svah, tak by si museli zajít asi tak 7 kilometrů směrem na dnešní Domoušice.
11: A taky běží do kopce.
14: Taky, ale je to pozornější. No.
9: Ví se, že jednotlivé kameny vážily i mnoho desítek tun. Ale jak je sem pro Bůh lidi kdysi dostali? A opět je tu otázka. Jak silný to musel být motiv, který je k tomuto zdánlivě nesmyslnému výkonu donutil? Na to se nyní ptám předního českého odborníka na záhady a paranormální jevy, inženýra Ivana Mackerleho.
15: V podstatě jde o to, že se předpokládá, že by ty kamenné řady by vytvářely jakési obrovské zařízení, které by sloužilo k pozorování oblohy a k určování polohy hlavně slunce, ale i dalších nebeských těles. A sice tím, že mezi těmi kameny můžeme vést jakési pomyslné linie, které se jako zaměří hlavně třeba na východ nebo západ slunce v určitých klíčových dnech.
9: Teorie jakési pravěké observatoře má hodně zastánců. Argumentují mimo jiné i více než tunovým balvanem jménem Pegas. Právě nad tímto balvanem stojím nyní s Jaroslavem Helšusem.
14: Je to jeden ze dvou kamenů spolu s tím největším, který jsou mimo linie řád. A pravděpodobně teda měl trochu jinou funkci, když není přesně jakou, ale zapadá do určité geometrie, do pravouhlých trojúhelníků a nějakých linií, které se tady dají vysledovat.
9: Tento kámen dostal svůj název díky zřetelným puklinám, které připomínají souhvězdí Pegas. Někdo tvrdí, že právě hvězdy a měsíc nějak tento kámen ovlivňují. Někteří hodně citliví lidé říkají, že balvan cosi vyzařuje. Pozvali jsme si i senzibila a psychotronika Rudolfa Pitru. Já osobně jsem sice spíše skeptický, nicméně pan Pitra už v minulosti dokázal s pomocí své virgule objevit spoustu pozoruhodných úkazů, včetně pramenů podzemní vody. Pan Pitra se nyní bere do rukou virguli. Drží asi jeden metr nad kamenem. Nelze přehlédnout, že virgule, jakmile se dostane nad úroveň kamene, pracuje. Laicky řečeno, cuká, kroutí se.
16: No, pane, jo.
17: Co to dělá?
16: To je síla jako hrom.
17: Je aktivní nebo kladná, záporná?
16: Já bych řekl, že je kladná. Chvilkama, to je divný, chvilkama kladná a chvilkama záporná. Ale tí kladný je tam víc. Ale intenzitu to má jako hrom.
17: Jo, zatím největší, co jste tady zažil, jo?
16: Zatím největší, co jsem tady potkal, no. Kámen se chová vždycky tak, že vyzazuje jeden druh energie. Ale tohle to je několik energií najednou.
9: Můžeme tomuto tvrzení věřit a také nemusíme. Nicméně chceme udělat podobný pokus nad dalším zajímavým kamenem. Jmenuje se Gibbon. Je větší než Pegas a váží tak 2 tuny. Kdysi tu stál vtyčený a mířil na severozápad. Opět má slovo Jaroslav Helšus.
14: Konkrétně tenhle kámen považujeme za vizír.
17: Co to je?
14: Vizír, ten sloužil zhruba jako zaměřovací bod. Něco jako hledí na pušce.
17: Jo, že tam vidím takový ten žlábek, to možná,
14: no, ten,
17: kdyby to stálo?
14: Původně nejspíš stál tamhle ty základní. Našli jsme tu ještě zbytky kruhu, asi 20 dalších kamenů. O průměru kruhu byl asi kolem 50 metrů.
13: Pátrání Stanislava Motla pokračuje.
9: Jak už bylo řečeno, na obvodu Gibbonu bylo zjištěno záměrné opracování, tedy výřez ve tvaru písmene V, což by potvrzovalo, že kámen byl původně postaven na užší hraně a zmíněný výřez tedy mohl sloužit k zaměřování objektu na obzoru. Tohle všechno by mohlo napovídat, že tu opravdu mohlo jít o nějakou dávnou astronomickou observatoř, jak ostatně už naznačil inženýr Ivan Mackerle. Otomar Dvořá v knize Kamenné otazníky české historie napsal.
13: Nový názor na funkci kounovských řad přinesl v 70. letech 20. století kroužek mladých astronomů z Rokycan. Mladí astronomové zjistili, že spojnice určitých kamenů vytvářejí astronomicky orientované linie. Výsledkem jejich pečlivého měření byl plánek znázorňující, že v rozložení kamenů je zakódována řada údajů o pohybu slunce a hvězd. Co se týče Gibbonu, když vyjdeme z předpokladu, že kámen původně stál na užší hraně, potom bylo možné přes výřez jako muškou pušky zaměřovat slunovratové východy slunce a určovat úhel paprsků svíraný s kamennými řadami. Měření přineslo i další překvapivé údaje. Tak například kolmá vzdálenost kamene Gibbon od nejzápadnější řady činí 302,17 metru, což přesně odpovídá 365 megalitickým jardům. Megalitický jard je statisticky odvozená délková míra zjištěná na anglických megalitických památkách, jehož délka je 829 tisícin metru, což je přibližně jeden dlouhý lidský krok. O něch 365 kroků patrně odkazuje k délce slunečního roku. Také původních 16 řad mohlo odpovídat kalendáři dělícímu rok na 16 měsíců, 13 po 23 dnech a 3 po 22 dnech. Byl to prastarý způsob dělení roku, který používali ještě i Keltové.
9: Tedy dávný kalendář, dávná observatoř. Zkusme ještě dát právě nad kamenem Gibbon šanci psychotroniku Rudolfu Pitrovi a jeho Virguli.
16: To jsem tušil.
17: Co to je?
16: Je to silové pole, přesně to, o čem jsem mluvil.
17: Jak to mám rozumět?
16: Geopatogenní zóna, takzvaná dračí žíla.
17: To znamená zlá energie, jo?
16: Negativní energie.
9: Dračí žíla, co to vlastně je? Ptám se inženýra Ivana Mackerleho.
15: No, ty dračí žíly jsou v podstatě jakési pomyslné linie na zemském povrchu, které odpovídají drahám energie, dosud neurčené. Ovšem musím říct, že v žádném případě se nejedná o energii fyzikální. Tím pádem jako se taky nedá měřit přístroji a proto je také oficiální věda i neuznává tyto dračí žily. Ovšem pravda je, že působí na živý organismus. Já bych to přirovnal třeba k akupunkturním drahám a bodům na lidském těle, které rovněž nemají žádný anatomický podklad, to znamená, že ty dráhy neodpovídají vedení nervům, nejsou tam žádné vnitřní orgány a přesto jako to funguje.
17: Když třeba jdeme tomu na ty křižovatce, kde ta dračí žila stojí nebo stál nějaký kamen, velký menhýr, tak on mohl fungovat jako jehlička v akupunktuře.
15: Přesně,
17: jo?
15: Tak, že to jako působí takový jakoby zesilovač nebo nějaký akumulátor jako té energie, která potom vyvírá z té země. A potom třeba ti staří kněží mohli to používat, tuto energii, ať už pro zlepšování svých věšteckých nebo léčitelských anebo jiných vlastností, schopností. Ale na druhé straně taky tato energie, když je nevyvážená, tak může působit i špatným vlivem na člověka.
9: Ivan Mackerle pak ještě dodal, že na těchto křižovatkách takzvaných dračích žil vznikají prý občas jakési pomyslné mosty mezi naším světem a paralelními světy. A odtud údajně přicházejí přízraky do našeho světa, kdy to nějaký člověk vnímá subjektivně jako nějaké prožitky. Zapravdu mu dává i badatel Jiří Klinger.
18: Jisté je, že někteří citlivci dodnes tady mají různé pocity energetických potenciálů, to znamená, jde na ně mrazení, stávají jim vlasy, jde pot, že jo, po nich, zase některým se dělá špatně, až donglob. Chovají se tady divně zvířata, slintají, mají ocasy stážený, psi, koně se plaší, že jo, prostě něco tam je. Zřejmě, i když je to v dezolátním stavu, jsou to pouhé trosky, tak ještě zde to vyzařuje nějakou energii.
9: Je zajímavé, že právě v okolí Kounovských řad mají opravdu někteří lidé podivné zážitky. Opusťme ale nyní svět paranormálních jevů a zkusme se vrátit zpět do reality, protože Kounovské řady jsou opravdu reálné, ale o to více záhadné. A jak v zápětí zjistíme, Kounovské řady nemusely být v tomto kraji vůbec osamocené. Dej mi opět slovo knize o Tomra Dvořáka, Kamenné otazníky české historie.
13: Kdo navštívil bretaňský Karnak, ten ví, že celá soustava se skládá z řady menhirových polí, která se v krátkých odstupech táhnou v jedné asi 4-kilometrové linii. Něco podobného objevil v oblasti Kounovských řad Jaroslav Helšus, který se zde koncem 80. let 20. století věnoval důkladnému terénnímu průzkumu. Našel několik zajímavých bodů nacházejících se na jediné trase v pravidelných rozestupech, zhruba 3,5 kilometru vzdušnou čarou, z nichž mezi dvěma sousedními je vždy vzájemná dohlednost.
9: Nečemické řady objevil v roce 1950 kounovský učitel Václav Náprstek. Na tehdejšího ředitele Žateckého muzea Františka Kopeckého tohle všechno zapůsobilo natolik, že doslova napsal: vtírá se mi do mysli symbolika pravěkého chrámu. Jenomže při dalším pátrání je možné objevit v oblasti Kounovských řad další pozoruhodné objekty. Jsou například 3 křemencové bloky nedaleko mlýna Tasova. Dodejme ještě, že zmíněné křemencové bloky podle lomových ploch mohly původně tvořit jediný monolit, tedy menhýr. Z dnešní polohy zřícených zlomků je patrné, že menhýr mohl původně stát na hraně celého hřebene a dosahovat výšky okolo 5 metrů. Podle Otomara Dvořáka mohl v takovém případě být dominantou okolí, skutečný maják u vstupu do celé oblasti. A mohl sloužit i jako zaměřovací bod. A je tu ještě další pozoruhodné místo. Vrch Špičák. V knize Kamenné otazníky české historie se o tomto místě píše.
13: Jaroslav Helšus zaznamenal v roce 1988 vyprávění pamětníka Josefa Nachtmana ze Hředel, který v roce 1957 na vlastní oči viděl 4 kamenné kruhy nedaleko této obce v místě zvaném Přední Dílce. Největší z kruhů mohl mít průměr asi 5 metrů, ostatní pak kolem 2 až 3 metrů. Každý kruh byl sestaven z 10 až 12 pískovcových kamenů, jejichž průměrná velikost se pohybovala v rozměrech 60 až 100 cm. Kruhy se objevily při orání pozemku traktorem, do té doby byly zcela zakryté zeminou. Zemědělci kameny ihned nakládali na valníky a odváželi pryč, protože v tom místě zřizovali chmelnici. Nikoho tehdy nenapadlo kamenné kruhy vyfotografovat, a tak existuje jen náčrtek zhotovený podle pamětníkova slovního popisu.
9: Kounovské řady a vlastně i celá kamenná linie, dlouhá zhruba 5,5 kilometru vzdušnou čarou mezi Kounovskými řadami a Nečemicemi, vzrušuje nejrůznější milovníky záhad. Vzrušuje také zastánce teorie o tom, že celá tahle kamenná linie, tvořená z křemenců, mohla v době, kdy tato oblast nebyla zdaleka ještě tak zalesněná jako nyní, sloužit co by jakési naváděcí zařízení. Vyprávěl mi o tom na základě mnohých rozhovorů, které zpříznivci této hypotézy, co by publicista měl, Ladislav Lenk.
19: Tohle to by mohlo signalizovat jakousi letovou dráhu, a ty řady byly vybudovány proto, aby tomu pilotovi nebo těm bytostem, které se pohybují na to jiný, co si signalizovalo. Možná ty kameny mají takové vlastnosti, které byl někdo schopen, dejme tomu, z toho vzduchu detekovat i na větší vzdálenost.
9: Zastánci tohoto názoru vycházejí mimo jiné z dávných pověstí, které tento kraj obklopují. V těchto pověstech se často hovoří o jakémsi ohnivém draku, který tu útočil na zdejší osady. Měl prý planoucí oči, z tlamy mu šlehal oheň a z nozder mu štoupal dým. Jeho přepady přicházely prý v poledne nebo o půlnoci, tedy na předělech času. Zmíněný spisovatel Otomar Dvořák mluví v této souvislosti o ohňových rituálech, kdy se na zdejších kopcích v období letního slunovratu zapalovaly svatojánské ohně. Nicméně světlo do záhad kounovských kamenných řad ani tyto hypotézy nepřinášejí. Badatelé hovoří o dalších možnostech dávného využití kounovských kamenných řad. Mohly být údajně také pohřebištěm, přičemž pod kameny by mohl být popel z neboštíků. Nicméně je tu ještě další zajímavost, o které se zatím příliš nehovoří. Upozorně na ní také badatel Jiří Klinger.
18: A ještě je zvláštní také to, že v tomto prostoru prší nejméně, oblastně nejméně z celých Čech. Je tam nejméně srážek v tomto prostoru.
9: Možná právě tady je klíč k celé záhadě. Je čas setkat se s mužem, jehož knize Kamenné otazníky české historie jsem při tvorbě tohoto pořadu tak často listoval, s Otomarem Dvořákem. Potkáváme se v naší oblíbené pražské kavárně a já se ho, jak lze očekávat, ptám. Jakou máte hypotézu o využití kounovských kamenných řad?
20: Mám takový svůj vlastní teorii na to, protože jsem to tam prolejzal, že psal jsem o tom články, knížky. Ono je tam, že samozřejmě několik těch teorií, zejména ta astronomická, že je to teda nějaký pravěký kalendář.
9: Otomar Dvořák dále dodal, že ale zřejmě tu nepůjde pouze o kalendář. Třeba, že ty astronomické prvky jsou u většiny všech starých svatyň či pohřebišť. Zdůraznil pak to, co na kounovských řadách zaujalo vůbec nejvíce a co už vlastně nepřímo naznačil badatel Jiří Klinger. Jde o kult přivolávání deště. V té souvislosti pak pan Dvořák hovořil o schátralém kostele svatého Vojtěcha, který stojí právě na úpatí kopce Rovina. Podle pověstí tu prý svatý Vojtěch když se poprvé vracel z Říma do Čech, vyslyšel prosby zdejších lidí, které sužovalo dlouhodobé sucho, pozvedl dlaně k nebi a prosil o déšť. A opravdu, prý zanedlouho, vyvstal nad horou černý mrak, zahřmělo a spustila se bouře s prudkým deštěm. Dlužno dodat, že v tomto kraji je i více podobných legend. Otomar Dvořák k tomu podotýká.
20: Čili všechny tyhle mýty jakoby se vázaly k vodě. Čili já si myslím, že tam šlo o nějaký rituály jako úrody, obřady, které měly přivolávat prostě zavlažující deště.
9: Otomar Dvořák rovněž tvrdí, že tu opravdu mohlo jít o dávné pohřebiště, kdy pod kameny mohl být vsypáván popel mrtvých. A jeho celkový závěr popisuje to v knize Kamenné otazníky české historie.
13: Představme si, že Kounovské řady byly spojeny s rituálem posvátného pole, na němž jsou do brást sázeny kameny. Na posvátném poli mohly být vítány návraty slunce, astronomická kalendářní role. Každý kámen mohl též znamenat jednoho zemřelého předka a každá řada označovat jeden rod. Role v kultu mrtvých, kde jsou zemřelí často bráni jako přímluvci za budoucí úrodu, neboť přebývají v matce zemi, která plodí obilí. A současně mohly být na tomto poli konány rituály meteorologické, spojené s přivoláním deště v době sucha, případně se zažehnáváním bouří a krupobytí ohrožujících úrodu. Pole osázené kameny je totiž nezničitelné.
9: Ať už kounovská kamenná linie sloužila pro dávné rituální obřady, pohřebiště, či snad to byla naváděcí plošina, případně obrovská prehistorická observatoř, pořád to zůstává zásadní a stále nezodpovězená otázka. Kdo a jak vlastně tyto objekty stavěl? Tajemství tedy zůstává, ale nebuďme kvůli tomu smutní. Vždyť, jak už kdysi řekl Albert Einstein, to nejkrásnější, co můžeme prožívat, je tajemno. To je základní pocit, který stojí u kolébky pravého umění a vědy. Komu to není známo, kdo se už neumí dívat, neumí žasnout, ten je tak říkají smrtev. A jeho oko, řečeno s Albertem Einsteinem, je vyhaslé.
7: Tak to bylo další pokračování seriálu Stopy fakta tajemství s podtitulem Kamenný otazník. Končí pátrání Stanislava Motla po tajemství kounovských kamenných řad.

0: Radioservis představuje knihu Miloše Šenkýře Temné letopisy moravské. Vydejte se s námi do Brna a jeho okolí na místa děsivých událostí. Jednotlivé příběhy vás zavedou do dějišť, srážek vlaků, pádů letadel, výbuchů a vražd napříč staletími. Vraťte se s námi v čase k příběhům, na které bychom neměli zapomenout. Temné letopisy moravské. Knihu dostanete v e-shopu radiotéka.cz nebo v obchodě Českého rozhlasu na Vinohradské 12.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
1: Zlaté časy s Václavem Koptou.
3: Krásné dopoledne, moji milí. Za okny mé pracovny na pražské Hanspalce se honí černé, zlověstné, bouřkové mraky a řeknu vám tedy, pokud by byl průběh té nadcházející bouřky stejně dramatický, jako je vizáž těch mračen, je dost možné, že nestačím ani ten dnešní díl natočit. Jednak nemám bouřky rád, trochu se jí bojím a pak také může vypadnout proud. Pojďme tedy rychle na to. Tedy zlaté časy. Slovní spojení, které v sobě ukrývá kouzlo vzpomínek,

0: tak to neudrželo ani ten klasický zvuk virblu. Byl to prostě takový ten stupidní bubínek, který maximálně tak může narušit sousedské vztahy, ale rozhodně nerozvíjí chlapcovou touhu po rytmických výkonech. Naopak byl to takový spíš tlumič jazzových vášní a já jsem se tenkrát na tátu docela zlobil a spíš jsem ho podezříval z toho, že on ten bubínek pořídil, protože měl rád všechno, co trochu souviselo s Rakousko-Uherskem. A zhruba do této doby bych datoval vznik tohoto bubínku. Stejná touha a očekávání mě pronásledovala, pokud šlo o hi-fi zařízení. Nesmírně jsem toužil po šasí gramofonovém, po dobrém zesilovači. Zkrátka, aby jsem si mohl pustit některé desky, nebylo jich mnoho, ale aspoň pár jsme jich doma měli, západní provenience. A velice intenzivně jsem otce směřoval na hi-fi klub našeho svazarmu, kde se vyskytovali machři, kteří dokázali sestavit docela kvalitní gramofony. No bohužel dočkal jsem se jenom takového tragického přístroje, který jsem si po mnoha letech znovu z nostalgie pořídil. Byl to Suprafon GZ070, naprosto zoufale monofonní skřínkový gramofon Riddle, které prakticky desky ničilo, nikoliv přehrávalo. Když jsem u těch desek, očekávání a zklamání bylo to též. Mám dodnes kompletní sbírku a diskografii skupin jako Lokomotiv GT, Omega, no a další maďarské a východoněmecké kapely, které byly k dostání v rámci našich prodejen. To víte, no, nikdo na západ nejezdil a na burzu si můj otec netroufl, tak podle toho vypadala i moje ubohá diskotéka. No a o šatníku, o tom už snad ani nebudu mluvit, tak když toužíte celý dětství po takzvaných džínových lacláčích a pak se dočkáte těch nejobyčejnějších montérek, které notabene ještě měly zip na boku. Takových zoufalých okamžiků, kdy se moje srdéčko rozbušilo v touze a očekávání nějakého krásného dárku a pak ta strašlivá realita. Na nikoho se ale nezlobím, víte, protože v tom nebyl prvek zlé vůle ze strany mých rodičů a byl to jenom spíš takový odraz ekonomické situace naší rodiny. No, dneska si vlastně může člověk dopřát lecos, ale stejně, co bych dal za to, kdybych někde vyhrabal ve sklepě ten svůj starý plechový bubínek. Jsme ve zlatých časech, tak musíme také hodně hrát, máme ještě před sebou spoustu dobré muziky. Věra Nerušilová a píseň Doktore, souží mě starost.
1: Doktore, souží mě starost, v sobotu pošel mi pes, včera mi třetí zub narost,

0: Doktore, je to tu zas, září měsíční kruh, to zved baterku Bůh. Starý výpravčí lokálky čas.
1: Ve zlatých časech, které posloucháte na Českém rozhlasu Dvojka, právě dospívala Věra Nerušilová. Když jsme u prvku očekávání a zklamání, napadá mě ještě jedna souvislost mého dětství nebo vzpomínka. Několikrát jsem tu už připomněl, že jsem byl velice blízko toho, abych jako dítě se objevil před kamerou, a poštěstilo se mi to až později v těch Sněženkách a Machrech. Ale opravdu na spadnutí byla i moje účast při filmování legendární pohádky Ať žijí duchové. Tenkrát to probíhalo tak, a já mám takový dojem, že to probíhá stejně i dnes, že z Barrandova vyrazila delegace v čele s pomocným režisérem, případně režisérkou, a ti po té škole chodili od půdy až ke sklepu a hledali zajímavé typy dětí, které byly výrazné, které byly živé, byly kreativní, hravé, nezakřiknuté, nebo naopak splňovali určitou představu toho příběhu, který se právě obsazoval. Takovou legendou na Barrandově byla také paní Milada Mikešová. Velice známá postava, poměrně přísná dáma, která měla obrovskou zásluhu na vzniku celé řady často právě filmů určených pro dětského diváka. A takhle blízko jsem byl i já toho, že se dostanu jako malý chlapec, tenkrát mi bylo nějakých, tuším, 10 let, no a oni obcházeli i naší základní školu v ulici Sušická a já jsem byl s ještě dalšími asi 5 kluky vybrán do takové užší skupiny, byli jsme tehdy shromážděni, tuším, že v tělocvičně, a mé srdce se rozeběhlo divokým klusem, protože už jsem byl přesvědčený o tom, ve své naivitě, že se zrodila právě nová filmová hvězda, a strašně jsem se na to těšil, na to natáčení, protože víceméně to, jak s námi komunikovali ti zástupci barrandovští, tak to vypadalo, že už jsme prakticky obsazeni, no to víte, slibem neurazíš. No a tak jsem se těšil, že zažiju všechno to, o čem můj tatínek, který také několik let pracoval na Barrandově jako pomocný režisér, že to všechno zažiju na vlastní kůži. No, samozřejmě, že se dostavil opět strýček Cimrman a z očekávání bylo hořké zklamání. Vybrán jsem nebyl, nešel jsem ani na kamerové zkoušky, ale osud mi dopřál alespoň takovou víceméně, řekl bych, symbolickou účast na vzniku tohoto filmu. Jedním z těch dětských hlásků, které natočili ty krásné písničky pánů Svěráka a Uhlíře, tak jeden ten hlásek je můj, protože náš pionýrský sbor, vedený panem učitelem Janem Lapkou, právě byl ten, který naspíval ty písně v pražském Fyziu. Takže vlastně tak trošku v tom filmu jsem, ale ještě vám chci říct jednu smutnou okolnost, která mě v téhle souvislosti napadá. Velkou legendou mezi pomocnými režiséry byl na Barrandově také pan Jiří Ostrý. Jirka byl noblesní, báječný, elegantní, vždy dobře upravený a skvěle naladěný člověk, muž na svém místě. Takový ten takzvaný pomocňák, bez kterého by mnoho filmů prakticky vůbec nevzniklo. Byl také velice často žádaným spolupracovníkem zahraničních štábů. Já jsem ho měl možnost poznat už právě na začátku 80. let, protože s námi natáčel zmiňované Sněženky, a už tehdy to byl muž, který pro mě představoval něco magického, byl vždycky fantasticky oblečený, upravený, dobře naladěný, hezky voněl a prosím pěkně, Peter Hallon to nebyl. No a měl charisma a pravděpodobně ty nejkrásnější modré oči, jaké kdy svět viděl. Myslím, že mnoha dáma zavzpomíná se slzou v oku, když si na Jirku vzpomene, tak když dovolíte, já bych tomuhle báječnému muži, který se zasloužil o obrovské množství filmů a natáčení nejen na pražském Barrandově, tedy Jirkovi Ostrému, bych velice rád věnoval alespoň tu nadcházející písničku. Zaspívá ji Barbara Mason.

Před několika dny se v naší poštovní schránce objevila pohlednice, řekl bych velkoformátová pohlednice. Na jejíž titulní straně je fotografie, která mě částečně pobavila, trochu vyděsila. Je to fotografie mé osoby, která se sluním v rozevřeném koupacím plášti na zahradě jednoho wellness zařízení, kde jsme před několika týdny pobývali s naší divadelní partou. Vyprávil jsem o tom tady ve Zlatých časech, ale netušil jsem, že ta schopnost Aleše Hámy dotahovat některé příběhy až k těmto, řekl bych, poněkud pikantním pointám, že tato jeho schopnost je až tak vyvinutá. Aleši, gratuluju, skutečně si šokoval, dokonce bych řekl, že si i pobavil. Já se na tebe nezlobím. Ta fotografie je pravda poněkud citlivá a to, že si svěřil tuhle fotku nové službě České pošty, kdy pravděpodobně, jestli jsem to dobře pochopil, vy pošlete jakoukoliv fotografii ze svého mobilního telefonu a pošta z toho vyrobí takovouhle pohlednici, tak mě to trošku zarazilo, ale na druhou stranu to přesně vypovídá o tvém smyslu pro humor a ten text, kterým si tu pohlednici doplnil, ten je pravda také poněkud drsný, ale zase nebyl bys to ty, aby ses nepokusil ty věci dotáhnout až do tohoto konce. Ty tam totiž píšeš, milý Václave, moc se mi po tobě stýská, vzpomínám na naše tantrické chvilky, kdy jsi se dokázal tak neskutečně vcítit do polohy laskavé dračí sluje, že i okolní fauna měla pocit, že se jí naskytl nový domov. Celá reportáž vyjde v časopise Zázraky tantry. Tvoje, a teď je to podepsáno jménem poměrně známé novinářky, která se zabývá zejména tedy společenskými rubrikami, abych tak řekl. No, je to pár týdnů, co jsem byl takto přistižen na zahradě tohoto wellness zařízení v domnění, že nikdo kromě letců a ptáků není schopen mě v této intimní chvilce zachytit. Mýlil jsem se, kolega Háma neváhal a v roli paparazzi se připlížil a tyto inkriminované snímky pořídil a naložil s nimi tímto, řekl bych, velice odvážným způsobem. Manželka se celku docela pobavila ještě, ale myslím, že moje dcery už tak načené nebyly při představě, že tato velkoformátová fotografie tatínka v této nedůstojné pozici dračí sluje, jak to Háma pojmenoval, putovala zařízeními České pošty a pochopitelně prošla i rukama doručovatelky. Ale mě to nevadí. Přesně to odpovídá našemu vztahu, který s Alešem máme a já předesílám, že se máme rádi a že máme, jak doufám, oba smysl pro humor a tohle prostě k tomu patří. Ale v každém případě, Aleši, mám pro tebe důležitý vzkaz. Neboj, pomsta bude sladká. La, la, la.

Před mnoha lety, zejména tedy v letech 90. minulého století, jsem se pohyboval nejenom v divadelním prostředí, ale také v prostředí mnoha hudebních kapel, nejrůznějších festivalů. Zkrátka hrál jsem na klávesi, na klavír, na vše, co bylo potřeba. Z několika soubory mnoho kilometrů jsem najezdil například s Petrem Introvičem a s jeho kapelou Bluesberry. A když si na ty časy vzpomenu, tak jsem zažil množství i velikých festivalů, na kterých bylo početné publikum i přes 20 tisíc. Si vzpomínám na jednom festivalu, který se jmenoval Zahrada. A nedá se tedy říct, že bychom byli úplně tedy amatérský soubor. A přesto ty naše přesuny, kdyby někdo viděl ten vozový park a také tu aparaturu, která s námi cestovala po vlastech českých a moravských, no, asi by se dnešní kapely divily. Vzpomínám si na noční návraty z hraní s kamarádem Ivanem Exnerem, který ráno od 5 hodin rozvážel rohlíky ve stejné 12-3, tedy v autě Škoda 12-3, vzpomenete například na seriál Sanitka, tak v tomhle nepříliš bezpečném a nepříliš rychle jedoucím vozidle jsme se přepravovali právě i na ty koncerty. To auto bylo plné drobků od rohlíků, vonělo tam od rána to pečivo a do toho se musela naskládat naše aparatura a jezdili jsme kolikrát velice daleko, třeba až do Zlína a podobně. No a vždycky jsme dojeli a vždycky jsme odehráli a pokud si vzpomínám na komfort, kterým jsme byli zahrnuti od pořadatelů, tak to byl zázrak, když jsme dostali takzvanou pivenku anebo takový barevný poukaz, za který jste si mohli vybrat buď polívku, guláš anebo buřta s hořčicí. Panečku, to byly časy a měli jsme pocit, že jsme na úrovni světových hvězd. A já z téhle času mám spoustu kamarádů, mnozí z nich zůstali u muziky pořád, někteří už ne jako aktivní hráči, ale spíš jako pořadatelé a představte si, že se mi nedávno dostal do ruky soupis požadavků jedné kapely, já nebudu jmenovat, když dovolíte, budu diskrétní, protože to není nic hezkého, aspoň z mého pohledu. Ona navíc to není ani solová kapela, je to vlastně doprovodný orchestr, který se stará o doprovod jedné zpěvačky a já jsem se nestačil divit, co to je za požadavky. A teď nepřeháním, byla tam například v požadavcích uvedená 12-letá sladová whisky, pak jsem tam objevil, pokud se jednalo o nealko nápoje, tak samozřejmě 100% džus z marakuji a dokonce tam snad bylo to ovoce i přesně specifikováno, že pokud by bylo ze Španělska, tak ne, ale že je požadováno. A teď já nevím, z jakých zapadlých koutů naší krásné země koule se tihle chlapci nechávají tedy zásobovat před obyčejným koncertem na nějakém festivalu. Já chápu, že se doba změnila pro Krista Pána, ale odmítnout vystupovat, pokud nedostanu vodu z alpského ledovce, nebo co jsem to tam ještě viděl v tom alkoholu, to jsem ani netušil, že takhle drahý alkohol existuje. To se jednalo o nějaký exkluzivní rum. No, potěž pánbu, tak jsem si vzpomněl na ty pivenky a na ten guláš a případně na buřta z hořčicí, kde jsme měli to privilegium, že jsme si mohli vybrat, jestli kremšskou anebo plnotučnou. Ale myslím si, že nám to nehrálo o nic míň, než kdyby jsme si předtím dali sladovou whisky a zapili to vodou z alpského ledovce. No, časy se mění, to se nedá nic dělat a ať to chlapcům slouží ke zdraví. Že? A je tu další hudební číslo, o které se postará kapela The Miracles se skladbou The Tracks of My Tears.

Stále posloucháte na Českém rozhlasu Dvojka Zlaté časy a já si začínám uvědomovat, že jsem na začátku dnešního dílu neměl mluvit o těch bouřkách, o tom, že se jich bojím a že se za okny zatáhlo. Já jsem, přátelé, před chvilkou musel dokonce rozsvítit tady na pracovním stole lampičku, protože ta bouřka, asi jak možná i slyšíte, dorazila až k nám do Davids a dějou se věci. Já totiž od dětství mám poměrně panickou hrůzu, a to od doby, kdy jsem byl seznámen s velice tragickým příběhem, který se kdysi odehrál na vrcholu hradu Hazmburg nad Libuchovicemi. Tenkrát se tam stalo opravdu hrozné neštěstí, kdy skupina dětí vedená, myslím, že dvěma vojáky základní služby, kteří s nimi byli jako vlastně, řekněme, skupinový vedoucí, tak byli zastiženi obrovskou bouřkou, která si vyžádala dokonce, myslím, že i život jednoho z těch vojáků, možná i některé z těch dětí, nevím přesně, byl jsem malý chlapec tenkrát. Je tam dodnes takový památníček, připomínka téhle strašné letní bouřky. Už jsem asi vyprávěl i ve Zlatých časech, jak jsem se potom po mnoha letech vydal jako bodrý tatínek s takovou tou krosnou, ve které jsem měl naši fanču, a vyrazili jsme na veselý výlet. Znovu se přihnala bouřka. Já jsem v panice utíkal z toho Hazmburku a odhazoval jsem včetně hodinek, klíčů, ocelového vodítka na našeho psa. Tehdy to byla naše báječná labradorka Vikina. No a utíkal jsem přitom jako chodící hromosvod, protože mi nedošlo, že i když jsem se zbavil v průběhu úprku všech železných předmětů, takže ta krosna, ve které byla umístěna moje dcera, tehdy asi 2-3 leta, takže je taky železná. No, v podstatě jsem dělal takového návodčího pro ty hromy, blesky. Naštěstí se nic nestalo. Památná bouře v Mnichově, kdy jsem překonal strach z výšek a nechal jsem se v roce 87 vyvést rychlovýtahem do výše nějakých 300 metrů nad Mnichov a přihnala se. Pochopitelně, že tam někde na mě čekala ta bouřka. Asi nejstrašlivější bouře v dějinách Evropy, která vyvracela stromy. Samozřejmě rozdělila všechny řeky po celém úseku toho jejího tažení, včetně Bavor, ale i Čech. Byla to opravdu jedna z těch stoletých bouřek a v tu chvíli já jsem se pochopitelně nemohl objevit nikde jinde, než v tom nejvyšším bodě, ve kterém jsem mohl být, a od té doby skutečně mohu potvrdit, že 2,5metrový výkyv téhle věže je jaksi ještě v mezích bezpečí a vlastně odolalo to jenom díky důvtipu inženýrů, kteří tohle betonové monstrum nad Mnichovem postavili. To byly asi nejtěžší okamžiky, které mám spojené právě s bouřkami, takže když dovolíte, já se teď budu věnovat tomu, že půjdu najít hromnici, tu zapálím, dám jí za okno a vy držte palce, abych se vrátil zpátky do vysílání. Mezitím si prosím poslechněte hned 2 skladby. Bude to Simonová Chladil, velice často hraná dvojice ve Zlatých časech, s písní Dáme si do bytu, a další duet zaspívá tehdy ještě manželský pár Sonny and Cher. Baby, don't go.

Přátelé, je to dobré, světlo svítí, elektřina stále proudí k nám do domu, bouřka, nebouřka, já myslím, že to bude v pořádku. Máme před sebou ještě dvě krásné skladby a byla by škoda, kdyby se na ně nedostalo. Ale pochopitelně musí se také dostat na pravidelnou rubriku a to jsou zprávy ze života naší labradorky Barunky. Bára se má čile k světu, moc vás pozdravuje. Stále je velmi zvídavá, velmi energická a šťastná z toho, že má tolik páníčků, protože tím, jak je s ní vlastně legrace, a je milá, tak se o ní přetahujeme všichni u nás v rodině a ona má velice pestrý společenský život a pokud by se začala trochu nudit, umí se velice dobře zabavit. Řeknu vám poslední dva veselé kousky. Moje žena, vynikající zahradnice a pěstitelka, pyšná na všechny plody své práce, se zaradovala, protože poněkud v předstihu se objevily první nádherné jahody v jejich truhlících a tak s takovou péčí a láskou je všelijak opečovává a těší se z toho množství těch plodů. Jednoho dne se takhle hezky vrátíme domů a máme sklizeno, přátelé, včetně těch jahod, které byly teprve v zárodku, těch zelených, z pohledu člověka nejedlých, ale Barunka si rozhodně nestěžovala, vypadala velmi spokojeně. Z těch jahod prostě nezůstalo absolutně vůbec nic. Je v pozici velmi privilegované, abych tak řekl, takže se nikdo nezlobil. Dostali jsme záchvat smíchu, ona vypadala spokojeně a její tlamička působila dojmem, že použila nějakou krásnou intenzivní rtěnku, protože ty už zralé jahody jí udělaly dokonalý, bych řekl, tvar rtů, že by mohla jít na obálku módního časopisu. Co bylo horší, že se dostala k zařízení, které rozhodně do štěněčí tlamy nepatří a tentokrát to není úplně veselá příhoda, můžu vám říct, že se téměř ve mně nikdo krve nedořezal, jak jsem se strašně lekl. Byla by to moje chyba, kdyby se stalo něco tragického. Nevím jak a nevím kde. Zkrátka Barunka se dostala k zapadlé lahvičce spreje proti klíšťatům a to není takový jenom ten odpuzovač. Jednak ta taková nádoba je pod obrovským tlakem. Už ten samotný plyn, kterým se to žene ven, není úplně, bych řekl, to pravé pro štěňátko a co je horšího, že ta nádoba byla naplněná samozřejmě nějakým jedem, pochopitelně, protože tam bylo jasně napsáno, že to slouží k likvidaci, nikoliv k odpuzení klíšťat. Takže nastříkejte na boty a všechno, co leze okolo, to má spočítané. A takovouhle nebezpečnou věc si Barunka vzala do své tlamy jako hračku. Než jsme stačili zareagovat, ozvala se rána výbuch. Ona to prokousla samozřejmě, protože zoubky už nejsou mlíčné, ale už jsou pěkně ostré. A měla obrovské štěstí, protože ta bombička nestříkla směrem do tlamy našeho pejska, ale vytvořila takovou iluzi ruské Kaťuši a k jejímu velikému překvapení odletěla doslova jako Pershing nebo jako raketa, prostě zmizela někde v tujích. No, vypláchli jsme, zachránili jsme, ale jak říkám, byla ve mně malá dušička, protože chvilku to vypadalo, že bychom mohli mít a hlavně naše Barunka velký problém. Tak držte nám palce, já jsem všechna podobná zařízení, pixly, spreje a podobně už schoval, ale tak je to vždycky. Člověk má pocit, že má vše pod kontrolou, pak se něco stane a zbytek života máte vlastně vystaráno o bezesné noci. Takže tentokrát moc děkuju osudu či Pánu Bohu, že to takhle dopadlo. S Barunkou vás zdravíme a máme pro vás dobrý vzkaz. Ještě stihneme dvě písně. O tu první se postará dvojice Pilarová a Matuška a myslím, že nesmrtelný šlágr Tam za vodou v Rákosí.

A jsme na konci, přátelé. Ještě pustím závěrečnou skladbu a také vás chci ujistit, že i za týden se na vás budu těšit ve zlatých časech. Mějte se rádi, opatrujte se a buďte zdraví. Hudební tečku za dnešním dílem zlatých časů udělá kapela Fortunes. Přátelé, za týden naslyšenou.

Tak to byly zlaté časy Václava Kopty, poslouchali jste reprízu pořadu ze 16. června roku 2024. No a už za pár minut to bude premiéra četby na pokračování 17. části seriálu Dívka ve vlaku.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Přeju příjemný prázdninový večer, přátelé, a zároveň vás zvu k poslechu premiérové četby na pokračování, kterou uvádíme v rámci mrazivého léta. Hlavní hrdinka během cest pravidelně pozoruje střípky ze soukromí mladého páru, který žije v domku u trati ve stejné ulici, kde sama kdysi bydlela. Dokonce si dvojici pojmenuje. Jednoho dne u nich ale zahlédne cosi znepokojivého a v zápětí se dozví, že mladá žena se pohřešuje. S vervou hraničící s umanutostí se pustí do pátrání, které ovlivní a převrátí na ruby nejen její život. Četbu z překladu Věry Kláskové připravila Kristýna Franková.

Pátek 12. července. Ráno. Cítím ji. Choulí se jako semínko v lusku. Čeká, co bude dál. Nedokážu ji nenávidět. A nedokážu se jí zbavit. Zkrátka nemůžu. Dřív jsem se domnívala, že si budu zoufale přát jí ze sebe vyškrábnout. Ale když na ní teď pomyslím, jediné, co vidím, je Libyin obličejík a tmavé oči. Cítím vůni její pleti. Cítím, jak byla nakonec jako z ledu. Nedokážu se jí zbavit. Nechci. Chci jí milovat. Nedokážu jí nenávidět, ale děsí mě. Bojím se, co se mnou udělá, nebo co udělám já s ní. Právě tenhle strach mě probudil dnes ráno těsně po páté. Navzdory tomu, že mám otevřená okna, jsem spocená jak myš. Scott je na nějaké konferenci v Essexu, nebo Bůh ví kde. Večer se vrátí. Protiví se mi ticho. Musím mluvit nahlas, jen abych ho zaplašila. Ráno se mi donekonečna honilo hlavou. Co když se to stane znovu? Co se stane, až s ní zůstanu sama? Co se stane, jestli se Scott dovtípí, že maličká není jeho? Konec konců mohla by být jeho. Vlastně to nevím. Ale cítím, že jeho není. Stejně jako cítím, že je to holčička. I kdyby však jeho nebyla, jak by se to mohl dozvědět? Nedozví se nic. Říct mu pravdu by bylo kruté, zlomilo by mu to srdce a já mu nechci ublížit. Nikdy jsem mu nechtěla ublížit. Jsem zkrátka taková, jaká jsem. Nemůžu si pomoct. Ale můžeš ovlivnit svoje činy, to mi řekl Kamal. Po 6. hodině jsem mu totiž zavolala. Řekla jsem, že nevím, co dělat a začínám ztrácet hlavu. Hned ke mně přijel. Ani se moc nevyptával, snad se bál, že udělám nějakou hovadinu. Sedíme v kuchyni. Je ještě brzy, něco po 7:30. Má-li stihnout první schůzku s pacientem, musí už pomalu jít. Dívám se na něj, jak sedí proti mně u stolu s rukama úhledně složenýma před sebou a cítím k němu lásku. Opravdu. Byl na mě moc hodný, i když jsem se k němu předtím chovala ohavně. Přesně jak jsem doufala. Dal mi odpuštění za všechno, co se kdysi stalo. Řekl mi, že pokud neodpustím sama sobě, potáhne se to dál a já nikdy nebudu schopna přestat utíkat. A já už utíkat nemůžu. Teď je tady ona. Jsem vyděšená, říkám Kamalovi. Co když to zase pokazím? Co když se to pokazí se Scottem? Co když zase skončím sama? Položí dlaň na mou ruku. Nic nepokazíš. Dneska už nejsi ztracené, děcko. Jsi někdo úplně jiný. Jsi silnější. Nemusíš se bát být sama. Být sama přece není to nejhorší, nebo ano? Nic neříkám, ale neubráním se úvahám, zda má v tomhle směru pravdu. Protože když zavřu oči, jsem zase sama ve stemnělém domě, napínám uši, jestli ji neuslyším plakat, čekám na zvuk mekových kroků a vím, že ani jedno už se neozve. Jak to zaonačit se Scottem, ti těžko poradím. Ty musíš rozhodnout, zda mu důvěřuješ, zda si přeješ, aby pečoval o tebe a o tvoje dítě. Ale myslím, že sobě důvěřovat můžeš, Megan. Můžeš věřit sama sobě, že se zachováš správně. Venku na trávníku mi podá hrnek s kávou. Odložím hrnek a obejmu Kamala, přitáhnu si ho k sobě blíž. Za námi se srachotem blíží vlak. Okolní hluk je jako stěna, která nás obklopuje, takže mám pocit, jako bychom byli skutečně sami. Kamal mi vtiskne polibek. Děkuju ti, říkám. Děkuju, že jsi přijel, že jsi tu se mnou. Usměje se a palcem mi přejede po lícní kosti. Budeš v pohodě, Megan. Nemohla bych s tebou utéct? Co kdybychom spolu práskli do bot? Směje se. Ty mě nepotřebuješ. A už nemusíš utíkat. Budeš v pohodě. Ty a tvoje děťátko budete v pohodě.

Sobota 13. července 2013. Ráno. Vím, co musím udělat. Scott se včera vrátil domů, utahaný jako kůň a náladu měl mizernou. Vůbec nebyla vhodná chvíle, abychom si popovídali právě o tomhle. Skoro celou noc jsem ležela beze spánku a tehdy jsem učinila rozhodnutí. Udělám, co je správné. A pokud udělám, co je správné, nic se nemůže pokazit. Budu tohle dítě milovat a vychovávat s vědomím, že jsem se od začátku chovala správně. No dobrá, úplně od začátku asi ne, ale rozhodně od okamžiku, kdy jsem věděla, že je malá na cestě. Dlužím jí to. A dlužím to i Libby. Večer. Opírám se mu o hruď a odstrkuju ho ze všech sil, ale je mnohem silnější než já. Před loktím mi tlačí na průdušnici. Cítím, jak mi na skráních pulzuje krev a kalí se mi zrak. Záda mám přimáčknutá ke zdi. Popadnu ho za tričko a on mě pustí. Svezu se po stěně na podlahu. Kašlu a plivu, po tvářích mi stékají slzy. Zůstává stát opodál. A když se ke mně zase otočí, instinktivně si rukou chráním krk. Z obličeje mu vyčtu, jak se stydí. A ráda bych mu řekla, že se nic nestalo. Otevřu pusu, ale slova zní ne a ne vít, jenom kašel. On mi něco říká, nejspíš se omlouvá. Vyškrábu se na nohy, protlačím se kolem něj a uháním po schodech do patra. Přibouchnu dveře ložnice a zamknu je. Z podlůžka vytáhnu tašku a jdu k prádelníku, abych si zabalila nějaké oblečení. Přitom se zahlédnu v zrcadle. Proti zarudlé kůži na krku, purpurovým rtům a očím podlitým krví je má tvář až děsivě bílá. Z části jsem v šoku, poněvadž na mě v životě nevstáhl ruku. Ale v hloubi duše jsem vždycky věděla, že k tomu směřujeme. A to jsem mu vlastně ještě nic neřekla. Nejdřív jsem mu chtěla sdělit špatné zprávy, než se dostaneme k těm dobrým. Nemohla jsem mu přece říct o dítěti a vzápětí nastínit možnost, že není jeho. To by bylo příliš kruté. Byli jsme venku na terase. Vykládal o práci a přistihl mě, že neposlouchám. Tak já tě nudím, jo? Ne, jenom jsem roztržitá. Protože ti musím něco říct. Vlastně ti toho musím povědět víc. Ale co se ti asi nebude líbit? Co se mi nebude líbit? Mělo mě napadnout, že to není vhodná chvíle, že nemá náladu. Ale já jsem se rozhodla zachovat se správně. Posadila jsem se vedle něj a vzala ho za ruku. Řekla jsem, že ho miluju a ucítila jsem, jak se mu napjaly všechny svaly v těle, jako by věděl, co bude následovat. Prohlásila jsem, že jsem udělala pár chyb, načež mou ruku pustil. Zvedl se a popošel směrem ke kolejím. Chyby jakého druhu? Jeho hlas zněl vyrovnaně, ale slyšela jsem, že mu to dá dost práce. Teď už je po všem, ale byl tady někdo jiný. Nedokázala jsem se na něj podívat. Zamumlal si po dvou si něco, čemu jsem nerozuměla. Šla jsem k němu a položila mu ruce na boky, ale uskočil. Nesahej na mě, ty děvko. Měla jsem ho nechat být. Dát mu čas, ať si to v hlavě srovná, ale chtěla jsem mu sdělit to nepříjemné, abych mohla vyrukovat s dobrými zprávami. Odešel dovnitř a já za ním. Prosím, Scotte, už je to pryč. Skončilo to, poslouchej mě, prosím. Chňapl po naší společné fotografii, kterou má tak rád. Nechala jsem mu ji zarámovat jako dárek k výročí svatby a hodil mi ji vší silou na hlavu. Když se roztříštila o zeď za mnou, vrhl se na mě a hodil mě na protější stěnu, až jsem lebkou křísla do omítky. Pak se ke mně naklonil, před loktím mi zmáčkl hrdlo a beze slova se na mě tlačil víc a víc. Zavřel oči, aby se nemusel dívat, jak se dusím. Jakmile mám zbaleno, pouštím se zas do vybalování. Jestli se odsud pokusím odejít s taškou, Scott mě nepustí. Pak si to rozmyslím a začnu zase pěchovat věci do zavazadla. Nevím, kam půjdu, ale tady zůstat nemůžu. Na schodech slyším pomalé, těžké kroky. Než se Scott dostane do patra, trvá mu to celou věčnost. Zůstává stát za dveřmi.
Megan, omlouvám se, že jsem ti ublížil.

s dobíjecí kartou, který jsem si koupila před mnoha lety. Chvíli jsem ho nepoužila, ale dnes na něj zase přijde řada. Budu upřímná, půjdu s pravdou ven. Nastal čas, aby se tatínek ujal svých povinností. Zapínám telefon a modlím se, aby byl nabitý. Přístroj se rozsvítí a já vnímám, jak mi do krve proniká adrenalin. Vytáčím jeho číslo. Hovor jde rovnou do schránky, což se dalo čekat. Zavěsím a pošlu mu textovku. Musím s tebou mluvit. Naléhavě. Zavolej mi zpátky. A pak čekám. Podívám se na seznam hovorů. Naposled jsem tenhle aparát použila v dubnu. Začátkem dubna se uskutečnila hromada telefonátů z mé strany, všechny bez odezvy. Volala jsem a on na mě kašlal. Dokonce ani nereagoval na moje výhrušky. Myslím ale, že teď mě vyslechne. Když jsme si spolu začali, byla to jen hra. Čas od času jsme se vídali. Zaskočil ke mně do galerie, usmál se, zaflirtoval se mnou. Bylo to neškodné. Jenomže pak se galerie zavřela a já věčně dřepila doma, znuděná a nervózní. A jednoho dne, když byl Scott pryč, jsem na Toma narazila na ulici a pozvala ho na kafe. Z toho, jak se na mě podíval, jsem odhadla, co mu blesklo hlavou. A přesně to se i stalo. A pak se to stalo znovu. A já nikdy neměla v úmyslu nechat to zajít příliš daleko. Jen mi dělalo dobře, že mě někdo chce. Nechtěla jsem po něm, aby opouštěl manželku. Jenom jsem chtěla, aby ji opustit chtěl. Nevzpomínám si, kdy jsem začala věřit, že by z toho mohlo být něco víc. Ale ve chvíli, kdy jsem tomu uvěřila, jsem pocítila, jak se ode mě začíná odtahovat. Přestal mi psát, nezvedal telefon, běsnila jsem. A postupně se to přetavilo v posedlost. Dneska to chápu. Scott stále čeká za dveřmi. Jdu do koupelny a vytáčím číslo znovu. Opět schránka. Šeptám. Zvedni ten telefon nebo k vám vtrhnu. Nesmíš mě ignorovat. Stojím v koupelně. Češu se, mírně se nalíčím. Oči mám sice pořád červené, krk mě bolí, ale vypadám k světu. Nacpu si telefon do kapsy, jdu ložnicí a otvírám dveře. Scott sedí na odpočívadle, hlavu skloněnou. Procházím kolem něj a po schodech dolů. Mám strach, že po mně skočí ze zadu. Slyším ho, jak volá. Megan, kam jdeš? Za ním? Na úpatí schodiště se ohlédnu. Žádný on neexistuje, chápeš? Už je po všem. Megan, prosím, nechoď pryč. Nechci poslouchat tu sebelítost, co mu čiší z hlasu. Rozhodně ne teď, když mám pocit, jako by mi někdo nalil do chřtánu žíravinu. A ne, abys za mnou chodil. Zaskřehotám. Jestli mě budeš sledovat, už nikdy se nevrátím, chápeš? Když za sebou třísknu dveřmi, slyším, jak na mě volá. Chvilku počkám venku na chodníku, abych se ujistila, že mě nesleduje, a vykročím po Blenemské ulici. Dojdu k číslu 23 a ztratím nervy. Potřebuju minutku, abych se dala dohromady. Minuji jejich dům, podchod i nádraží. Jdu, až dorazím k parku a zde znovu vytočím jeho číslo. Chci mu říct, že jsem v parku a počkám tu na něj, ale jestli nepřijde, půjdu rovnou k ním domů. Dám mu poslední šanci. Dnes ráno jsem byla přesvědčená, že jít s pravdou ven je nejlepší řešení. Už žádné lhaní, žádné úhybné manévry. A když mě Scott napadl, jen mě to v mém přesvědčení utvrdilo. Ale když tu teď sedím sama a už nejsem steklá, jen smutná, nabývám dojmu, že to vlastně není správné. Nebyla jsem silná, pouze lehkomyslná a nedokážu odhadnout, kolik škody jsem natropila. Zvednu se a vydám se zpátky, směrem k domovu. Zrovna procházím kolem nádraží, když ho zahlédnu. Vychází z podchodu, ramena má nahrbená, ruce v pěst, a než se stihnu zarazit, křiknu na něj. Obrátí se ke mně. Megan, co tu kruci? Výraz jeho obličeje signalizuje čirou zuřivost, ale on mi přesto pokyne, ať jdu blíž. Jenom jsem potřebovala. Tady mluvit nemůžeme. Štěkne. Pojď. Škubne mou paží. Pak dodá jemněji. Zajedeme si někam, kde je klid, ano? Když nastupuju do jeho auta, vrhnu kvapný pohled přes rameno. V podchodu je tma, ale mám do...

Neděle 18. srpna. Odpoledne. V okamžiku, kdy Anna Toma zahlédne, se otočí na patě a zaběhne do domu. Obezřetně ji následuju, až se zastavím kousek od posuvných dveří. Oni dva se uvnitř objímají. Mezi sebou mají dítě. Anna má skloněnou hlavu. On jí tiskne ústa na temeno. Oči však nespouští ze mne. Co pak se to tu děje? Zeptá se. Na rtech náznak úsměvu. Musím říct, že bych sotva očekával, že zastihnu vás dvě, jak spolu drbete na zahradě. Chci promluvit, ale zjišťuju, že nevím, odkud začít. Tak co, Rachel? Nepovíš mi, co se tady děje? Pustí Anu ze sevření a udělá krok ke mně. Co to s tebou ksakruje? Jsi opilá? Ptá se. Na očích mu však vidím, že ví, že jsem střízlivá. Sadila bych se, že si projednou toužebně přeje, abych byla pod obraz. Zajedu rukou do zadní kapsy kalhot. Mobil tam je. Kéž bych už dávno zavolala na policii. Tom stojí sotva půl metru ode mě, těsně u dveří zevnitř. Já u nich stojím naopak těsně zvenčí. Já jsem tě viděla. Řeknu konečně a jakmile ta slova vyřknu nahlas, pocítím prchavou euforii. Myslíš si, že si nic nepamatuju, ale to si na omylu. Nejdřív si mě uhodil a pak si mě nechal v podchodu. Rozesměje se, ale v očích má paniku. Střelí pohledem po Aně, ta se mu však do očí nepodívá. Ale to jsou keci, mávne rukou. Já tě neuhodil, upadla si. Přitáhne si Anu blíž. Miláčku, neposlouchej ji. V životě jsem na ní nevstáhl ruku. Vždyť jsem ti říkal, že když je pod parou, dost si toho vybásní. Nastoupil se s ní do auta. Sledovala jsem vás. Jeho úsměv už postrádá přesvědčivost. Povolí stisk a Anu pustí. Ona si sedá ke stolu zády k manželovi. Na klíně se jí vrtí dcerka. S kým, že si mě viděla nastupovat do auta? S Megan. Dá se do smíchu. Je to hlasitý, nucený řev. Když jsme o tom mluvili naposled, řekla si, že jsi mě viděla nasedat do auta s Anou. Takže teď je to Megan, jo? Kdo to bude za týden? Princezna Diana? Anna ke mně zvedne oči. V tváři se jí mihnou pochyby a naděje. Tom vedle ní pokleká. Všechno si to vymyslela. Dělá to v jednom kuse. Kočičko, moc tě prosím, nechceš jít nahoru? Já to s Rachel důkladně proberu a slibuju, že tentokrát, šlehne po mně očima, se opravdu postarám, aby nás už neotravovala. Anna váhá, snaží se mu z tváře vyčíst pravdu. Ano, zvolám. Vždyť to víte, že lže. Víte, že s ní spal. Anna přijíždí pohledem z Toma na mě a zase zpátky. Našla jsem ten telefon, Tome, řekne tiše. Tak toho nech, prosím. Nelži. Holčička začne fňukat. Tom ji velice jemně vezme Aně z náručí. Dojde k oknu a přitom dceři mu mlá uklidňující slůvka. Aně s očíkanou slzy. Kde je? Řekne Tom. Obrátí se k nám, smích mu z tváře zmizel. Ten telefon, ano. Dala si ho? Pohodí hlavou mým směrem. O žádném telefonu nevím. Opáčím a v duchu si přeju, aby se mi o něm Anna předtím zmínila. Zahodila jsem ho, řekne Anna. Ke kolejím. Tom najednou působí poraženeckým dojmem. Byla si pořád tak unavená, pronese k Aně. Všechno se točilo jen kolem miminka. Zajímala ses jen o sebe, víš? Jenom o sebe. Opět se ovládne. Začne dělat na dceru opečky, lechtá ji na bříšku. A Megan byla prostě po ruce. Nejdřív jsme chodili k ní, jenomže úplně šílela při představě, že by se to domákl Scott. A tak jsme se začali scházet u labutě. Však si pamatuješ, jaké to bylo, viď? Ano. Jako když jsme chodívali do toho baráku v Krenemské. Myslíš si, že jsem krutý, ale mýlíš se. Jenom ti říkám pravdu. To jsi přece přála, viď? Anna svírá okraj stolu, celé tělo má napjaté. Tom si povzdychne. Upřímně řečeno, je to úleva. Mluví nyní i ke mně. Nemáte ponětí, jak to člověka vysaje, když se musí patlat s takovými, jako jste vy. A že jsem se snažil, kurva. Fakt jsem se vám snažil pomoct. Obě jste neuvěřitelně slabí.
Jdi do prdele, Tome, ozve se Anna. Neházej mě s ní do jednoho pytle. Dochází mi, jak báječně k sobě Anna s Tomem pasují. Hodí se k němu daleko lépe než já, protože ji netrápí, že její manžel je lhář a vrah, ale že ji přirovnal ke mně. Tom dojde k ní. Promiň, zlato, to ode mě nebylo fér. Anna ho gestem odežene. Tom se opět koukne po mně. Byl jsem ti dobrým manželem, Rach. Musel jsem lecos snášet s tvým chlastáním i depresemi. A že jsem to snášel dost dlouho, než jsem hodil flintu do žita. Lhal jsi mi, říkám a on se ke mně překvapeně otočí. Tvrdil jsi, že všechno je moje vina. Kvůli tobě jsem začala věřit, že jsem bezcenný šunt. Pokrčí rameny. Umíš si představit, jak otravná jsi byla, Rachel? Jak jsi byla šeredná? Není divu, že jsem se musel poohlédnout po jiné zábavě. Do prdele práce. A všechno je to jenom tvoje vina. Když se obrátí k manželce, jeho výraz už není pohrdavý, nýbrž starostlivý. Ano, s tebou je to pochopitelně úplně jiné. Ta záležitost s Megan, to byla jen zábava. Potřeboval jsem se drobet uvolnit, nic víc. Nikdy to nemělo ovlivnit vztah mezi námi dvěma. Narafičil si to tak, aby nám hlídala Evie, prskne Anna. Píchal si ji, když se nám starala o dítě? Jeho obličej je nyní dokonalým obrazem kajícnosti. Já vím, tohle byla ode mě fakt špatnost. Tenkrát jsem nevěděl, co je zač, ano. O tom dítěti, co zabila, jsem netušil. Vědět to, v životě bych jí nedovolil, aby jí vyhlídala. Musíš mi věřit. Anna vyskočí a odstrčí židli. Zvuk dřeva drhnoucího o podlahu vzbudí holčičku. Dej mi ji. Anna napřáhne paže, Tom couvne. No tak, Tome, hned mi ji dej. Jenže ono neposlechne. Odchází od ní, kolébá maličkou a v zápětí se dá Anna do křiku. A ten křik se změní v neartikulované vití plné zuřivosti a trýzně. Dítě vřízká s ní. Tom se pokouší dceru uchlácholit, Anu ignoruje. Vyvlačuji ven a tlumeně naléhám. Ano, musíte se uklidnit. Potřebuju, abyste s ním mluvila a na chvilku ho rozptýlila, než zavolám policii, jasný? Vrtí hlavou a celá se klepe. Ano, poslouchejte mě. Musíte ho na okamžik zabavit. Konečně se na mě podívá. Doopravdy podívá a kývne. Dobrá. Zkuste ho držet dál od těch dveří. Vrací se dovnitř. Já poodejdu o kus dál. Zvedá se vítr, cítím ve vzduchu déšť. Chvějící se rukou vytáhnu mobil. Projíždím seznam hovorů, ale ne a ne najít číslo seržantky Rileyové a tak nakonec vytočím prostě linku 999. Vymačkávám druhou devítku, když ucítím, jak mě jeho noha zasáhne do kříže. Rozplácnu se na trávě, telefon mi vyletí z ruky. Než se stihnu zvednout, už ho má v ruce on. Ale, Rach. Drapne mě za paži a vyvleče do stoje. Žádný blbosti. Vede mě zpátky do domu a mě je jasné, že teď nemá smysl se s ním rvát. Strčí mě dovnitř, zamkne za námi dveře. Klíč hodí na stůl. Tam stojí Anna. Chabě se usmívá a mě napadne, jestli mu neřekla, že se chystám volat policii. Anna chystá večeři pro dceru, staví na čaj. V této dočista bizarní variantě reality nabídu dojmu, že bych se teď s nimi mohla zdvořile rozloučit a prostě odejít. Udělám pár kroků ke dveřím do ulice, ale Tom mi zastoupí cestu. Pokládá mi ruku na rameno, v zápětí mi sjede prsty pod krk. Co pak já teď s tebou udělám, Rach?

0: Paula Hawkins, Dívka ve vlaku. Pro dnešek končí premiérová četba, kterou z překladu Věry Kláskové připravila Kristýna Franková. Dramaturgie Marina Feltlová, v seriálu účinkují Aneta Krauzová, Lucie Černíková a Eva Hacurová. Režii měl Dimitrij Dudík. Premiéru další části uvedeme zítra večer ve 22 hodin tady na Dvojce.
1: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál, zatímco jiný dostal vztek.

někdo říkal nevídáno, ať se ten chlápek pobaví. Další však říkal svojí ženě, dost divný přístup k hygieně,

vzkaz. Já dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, udice písní zvláště šlilo s harmonikou tahací. Začali říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží někdo doví,

0: počasí, však dodnes zpívám si já dnes. Mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek.
1: Český rozhlas Dvojka.

0: Krásný, příjemný večer, začíná noční mikroforum. Zdraví vás Marie Redková a na dvojce vítám muže vzdělaného, moudrého, nestora české psychiatrie, muže s humorem, pana doktora Radkina Honzáka. Dobrý večer.
1: Dobrý večer a děkuji mnohokrát. Moudrý nejsem.
0: Pane doktore, jste moudrý, vzdělaný a hlavně s humorem. A to na vás velmi, velmi cením. Jak je důležitý v životě humor?
1: No, nesmírně, protože to je jedno z řešení všech zlejch situací. Humor není, jak říká Čapek, jako legrácká. Humor je způsob vidění světa. A vidění světa, říká Čapek, jako obráceným dalekohledem. Takže není divu, že žertují jaksi chudí o své chudobě a nemocní o svých nemocech a neradi žertují bohatí o svém bohatství, páč se nejeví tak velký. A tam jsou některé momenty jako zásadní. Jo. Je to ten nadhled a umíte tu situaci obrátit ve svůj prospěch a vlastně nad ní vyhrajete, i když jste dostala jaksi
0: přes
1: nakládačku
0: ústa.
1: To je ten židovský humor, který tu komunitu drží pohromadě, stejně jako teda starý zákon a Talmud, ta Mišna, co já vím, Dekon takhle s roubičkem a kos udělá, že jo, a říká, vidí to, a jiným zpívají, no. A to je ten kumšt, prostě obrátit tu situaci a je to nejlepší řešení na agresory, je to nejlepší řešení na jako napjatý situace, není to dobrý řešení na smutek. Smutek se má odžít a ne teda to přetloukat, ale na strach je nejlepší humor.
0: Tak já děkuju, že jsme takhle začali s humorem a věřím, že tak budeme i pokračovat. Pan doktor Radkin Honzák v nočním mikroforu na dvojce.

0: Noční mikroforum dnes hostí pana doktora Radkina Honzáka. Pane doktore, vy jste se vyjevil, že jste začátkem 60. let vždycky čekal na znělku mikrofor.
1: No, tenkrát byl rozhlas po drátě. Já nevím, jestli to někdo ještě pamatuje. A to bylo v tom špitále všude a já, když jsem přišel na inspekci potom tady v Praze, tak první, co bylo, že jsem ho vytáhl, aby se dalo komunikovat. A v tom rozhlase po drátě, tedy někdy kolem 16:00, tato znělka zněla a měl v 17:20 do Prahy autobus. Takže
0: tak máte vzpomínky na mikroforum. Ano. My jsme začali s tím, jak je důležitý humor. Je humor člověku dán, anebo se musí pěstovat a nějak se snažit ho v sobě najít?
1: Já se budu krejt klasikama. Mark Twain řekl, že humor nevzniká ze srandy, ale z tísně. A jakou zoufalý řešení. A když člověk dostává dost přes hubu a jako hledá řešení, tak k tomu humoru dojde a potom se to musí, to se musí točit, jo. To máte jako, jak mě, dejme tomu, odcházejí první jména, protože je netočím, jo, takže si nemůžu vzpomenout na tohle jméno, na tohle jméno. Ale když se to točí a jezdí to, tak já mám do dneška takovou dobrou komunikaci a nejlepší fóry mi posílá pan docent Bartůněk a pan profesor Pirk, jo. A ještě teda další kamarádi, nicméně tyhle ty dva jsou takový dodavatele.
0: Držáci.
1: Stabilní, ano. A dobrých věcí, oba sedějí a neposílají pitomosti, takže to můžu zase poslat dál. No, takže pak začnete, já tomu říkám, dojít krávu radosti, jo. Kráva radosti se musí nažrat, takže žrádlo pro krávu radosti po ABCD začíná bude Elenem a končí Jaroslavem Žákem a máte tam seznam, tedy všecko. Já mám strašně rád třeba Jamesa Tarbrya, nebo tyhle ty lidi, který už dneska nikdo tak příliš nemá rád. A Hašek byl dokonalý v těch povídkách a dokonalý ve Švejkovi. A já jsem jezdil do Štrasburku na takovou komisi, kde jsme vstupovali pravidla pro transplantace skrz Evropu a šéfem byl takový islandský obr a ten ze všech knih měl nejradši Švejka. Takže člověk se dostal až na Island. Tak jako, když to takhle přikrmujete, tak se naučíte, no.
0: Jde si tedy pěstovat veselou mysl a tím se dostat k tomu, že máme nadhled nad tím životem a dobereme se takhle ke smyslu života?
1: No ne, tak lidi mají, jednak my jsme gestaltisti. Jo, gestalt to je z několika detailů udělat celek, smysluplný celek. Já jsem na to chytal mediky, tak jsem nakreslil 3 body, říkal jsem, co jsem nakreslil. Oni říkali trojuhelník, já jsem obsal kružnici. Protože my jako těch radostných chvil v životě není tolik a ty je potřeba naučit se vyzobávat jako hrozinky z Vánočky a já dávám lidem takový notýsky, kde si mají napsat 3 hezké věci, které jim Pán Bůh nadělil a 3 hezké věci, které pro sebe udělali a to je zajímavé, jak spousta inteligentních lidí vám uhne od toho druhého úkolu a začne vyprávět, že tedy ty tři věci, které pán Bůh nadělil, to jako nějak šlo. A ty tři věci, které jsem měl udělat pro druhýho, já jsem říkal, o čem to mluvíte? Vy máte vysokou školu a tedy ještě paměť, jo. A to je takový ten odklon, já musím být skromný a trochu té české natury prostě netrčet a být zapšklý a naštvaný a nadávat na vládu, ať je jakákoliv, no tak na některou se dá nadávat lépe, na některou, jak říká Čapek, zase zatracená vláda, zase mi nehoří doutník.
0: Myslíte si, že jste narazil zapšklá česká natura, že je skutečně česká natura?
1: Česká natura, já myslím, že je, protože na český populaci se bohužel podepsal 38. rok okupace, to zvěrstvo, které bylo potom, ten provizorní jako hra na demokracii 3 roky, vítězný únor, který to završil, další teror a další dekapitace, tedy odstranění elit. Jo? My už dneska vlastně nemáme elity. Což jsme měli, a to programově, jak ty nacisti, tak ty bolševici to jako likvidovali a tím pádem je tady taková ta tendence radši moc nevystrkovat hlavu a souhlasit se vším a nebejt nic proti ničemu. Tak zaplať Bůh, roste ta generace těch mladých.
0: Zaplať pán Bůh. Vy jste v té době vyrůstal, vy jste...
1: Bylo to zajímavé.
0: Vyrůstal za války a potom
1: ano,
0: jste dospíval.
1: Já jsem viděl bombardování Prahy na vlastní oči. Páč do krytu už se nechodilo.
0: Kdo vás nejvíc formoval, kdo na vás měl nejvíc vliv, kdo způsobil, že se Radkin Honzák stal Radkinem Honzákem?
1: Já myslím, že to byla taková souhra šťastných okolností. Můj dědeček byl sedlák a pak byl kulak tedy a můj dědeček, já jsem byl první vnuk jako v rodě. A můj dědeček byl jako tenkrát, jak posílali ten výkvět, ty sedláci šetřili, že jo, aby mohli poslat synka studovat, tak ho poslali do Prahy a on v kvartě tedy se musel vrátit na rodný statek, páč tu rodinu zlikvidovala, spála, jo. A další tam byli zdecimovaní. A on měl úžasnou knihovnu, on takovou, když se to otevřelo, tak tam byl zase vzadu další díl a bylo tam všechno od Třech mušketýrů až po Gorkýho, jo. On se nevyhýbal ničemu, bral takovou tu Ottovu levnou knihovnu. A dědeček mě na ještě před školou naučil Havlíčka, jo. Začal tyrolskými elegiema, potom jsem měl Krále Hávru a pak...
0: A to jste uměl z paměti, než jste šel do školy?
1: No, tak z paměti ne, ale jako měl jsem to a ke křtu svatýho Vladimíra jsem se dopracoval už potom sám. Takže dědeček byl jeden. Druhý byl náš táta, který byl naprostej frajer. Když válka končila, tak my jsme byli vystěhovaný, páč ten barák patřil nějaký Němce a táta šel na Dobříž do lékárny a když začali hrát ty veselý písně v 45. v květnu, tak vystrčil z oken spojenecké prápory a SS divize, která ustupovala ze Štěchovic na západ, běžela sice rychle, ale zastavila se na pár vteřin a prdla nám do oken 2 pancerfausty. A to táta takhle udělal. A my jsme byli u dědečka, my jsme to nezažili. No a potom, protože se v téhle době dal ke komunistům, tak od nich v 52. roce vystoupil. Respektive v v 53. po procesu se Slánským v 52. Takže to byl jako pro mě vzor toho, že člověk nemá jak si ztratit své ideály. No.
0: Pan doktor Radkin Honzák v nočním mikroforu. Za chviličku budeme povídat dál.

0: Noční mikroforum.
1: Marie Redková a její host na dvojce.
2: A hostem je pan doktor Radkin Honzák. My jsme povídali o tom, kdo způsobil, že jste takový, jaký jste, že to byl dědeček a tatínek.
3: No, nesmíme opomenout moji maminku, která určitě patřila, já mám tak seřazený velkolepý pedagog, jo. Tak 17. století to byl Jan Amos Komenský, to není bez diskusí, že 18. to je Jean-Jacques Rousseau, který měl 5 dětí, všechny dal do siročince, že, aby mohl psát knihu o výchově. 19. století to je kancléř Bismarck, který řekl, že výchova je metoda cukru a biče. A 20. století to je moje maminka, která jako převzala toho Bismarcka, akorát za války bylo nedostatek cukru.

0: Noční mikroforum.
1: Marie Redková a její host na dvojce.
2: Trávíme čas s panem doktorem Radkinem Honzákem. Pane doktore, držím v ruce vaší knížku Sedm hříchů Radkina Honzáka. Čeho se můžeme nadít v té knížce?
3: No tak především, ten titul se původně měl jmenovat Sedm hlavních hříchů, jo? A protože hlavních není, že by byly tak důležitý, ale že jsou z hlavy. Jo, tedy z lidských...
2: Z lidské hlavy.
3: Z lidské hlavy a z lidských choutek. A oni usoudili, že tenhle ten titul se lépe prodá, protože budou zvědaví.
2: Jaký hříchy jste napáchal?
3: Co jsem všecko spáchal já. A já jsem se opatrně vyhnul všemu, co by mě nějak mělo kompromitovat. Takže knížka je o sedmi hlavních hříších, což je pýcha, lakomství, lenost, obžerství, hněv, co je tam smilstvo. Mě nejvíc vadí, že úplně poslední je lenost. Jo. To
2: je jako, a ono je jako první.
3: No, tak dneska už je to prokrastinace, jo.
2: Ale to je pravda.
3: Mně se hrozně líbí ten výrok toho člověka, který říkal, kdyby byla olympiáda v lenosti, tak budu čtvrtý, abych nemusel lézt na bednu. Tak to jsem tam taky uvedl. No, tak mimo jiné. Ale ta pýcha je, pýcha a závist, to je jako takový motor špatného pocitu a špatného chování a špatných výsledků a neuspokojení.
2: Má navrch rozum nebo pradávné zvířecí instinkty?
3: No, v podstatě my jsme zvířata. My jsme sice jako se vydělili, ale to včely taky, jo, nebo šneci jsou taky vydělený. A jako je tady stále taková, Koukolík to krásně definoval, člověk si myslí, že je racionální bytost, která má emoce, ale hluboce se mýlí, je ryze emocionální bytost, která občas myslí, jo.
2: A málo kdy.
3: No, občas. Takže v podstatě ty emoce jsou rychlejší. Se širším záběrem vyšlápnete na brzdu a teprve za 0,2 sekundy si uvědomíte, proč, jo. Ten rozum je mírně...
2: Pozadu.
3: Pozadu za tou rychlou reakcí těch emocí

0: A ta emoční reakce je reakce těla především, jo. Emoce jsou tělový děje. Vy, když jako se správně naštelujete, tak dostanete bojový náběh, jo. Když si sednete takhle schlíple, tak máte prostě blízko k úzkosti. A herci to umějí daleko líp, že jo. A v podstatě vy jako máte, to řekl už Freud, jo, vy to máte taky, já taky, nevědomí. A to vědomí činí tak 2% z celé mozkové aktivity.
1: A to ostatní? A
0: ten mozek ten je geniální, jo, ten, tohle to všecko má, takhle si šmátnu a on to tam registruje, on má o každém milimetru krychlovým zprávy, jaký tam je kyselé, kolik tam je kyslíku, kolik tam je zásob a tak dále. A takže chudák toho má na triku hodně, jo. Ale v podstatě my jsme po těch dinosaurech zdědili amygdalu, což je takové malé jádro, které umí generovat strach a vztek. A to byly první emoce, které se tu objevily před 450 miliony let a jsou tady zakotvený, zatraceně hluboko. Jo, takže ten, kdo to umí, ty psychopati prostě jsou lidi, kteří nemají strach. Jo. Oni nemají ten špagát, který funguje mezi tou amygdalou a tím uvědoměním. A nebo jsou tak odlučený, že už teda ten strach
1: jim
0: nemají.
1: To je jedno, ano.
0: To jsou ty sociopati podle Koukolíka. No tak ty umějí těchto dvou emocí krásně využít a manipulovat s tím, jo. Nikdo ti nedá tolik, co já ti slíbím, to je jedna věc. A za druhý, tady je strašák, že jo, s tím pracuje část těch českých fašistů, a my vás zachráníme a pojďte a buďte nám vděční a kupředu vpřed za další a musíme najít nepřítele, to je jako takový zásadní, že jo, a toho nepřítele musíme dehonestovat a zbavit kompletně lidských vlastností, takže když si vezmete ten zvláštní oddíl, který fungoval v Polsku, když Stalin se rozdělil s Hitlerem o Polsko, tak neměli dost vojáků na to, aby tam stříleli ty Židy. Tak udělali takový oddíl ze slušných německých lidí, ty vycvičili a vysvětlili jim, že tyhle bestie oni museli postřílet a ty slušní občané, který byli těch 6 neděl v uniformách, začali teda masově popravovat a pobili tam teda strašně spousty lidí. Čili ta manipulace s tím, jo, a máme tu Milgramu v pokus s tou poslušností, protože my jsme, být poslušný se vyplácí, když jste v té smečce, která má jasnou hierarchii. Jo. Šimpanzi to mají rozdaný, tam je ten král, pak je ta šlechta, pak jsou ty ostatní. A teď je ten sociální žebříček, kde se každý snaží dostat opatrovej, že? A tak my to máme velmi podobně, páč s nima sdílíme 98% DNA, že? A v podstatě, kdyby jsme byli makakové, tak jsme schopni udělat tlupu o 35 jedincích. Kdybychom byli šimpanzi, tak 65 a lidi 96. 90, a to je taková ta tlupa, to je rodová, a protože jako jsme přišli o takovou tu automatickou agresi, že když vám někdo šlápne na nohu, tak ho zabijete, tak to nějak se zmutovalo a byli jsme schopni ritualizovat ty jako ty naši prapředci se začali dávat dohromady. Jo. A když si představíte, že tu byly už 200 tisíc let ty první a před těma 70, 80 tisíci ten první, neříkej Černoch, musí to být Afroameričan, afroamerický běžec, měl ty rychlý vlákna, takže uštvali antilopu a uštvaná antilopa znamenala, že zvítězil bipedalismus. Naši příbuzní ještě chodí, takhle se opírají, to já taky někdy. Jo. A my jsme začali být bipedální. Teda
1: to znamená po dvou chodit.
0: Když se to narovnalo a museli běhat, tak tady to všecko, jako ty dýchací cesty, se vylepšily a přísun bílkovin znamenal růst mozku, že? Hmm. A začali 60 tisíc let naspátek se začali, už byli tak přemnožený, že se začali putovat po světě. Hmm. Nejméně 60, možná 70. Takže v podstatě my máme tu prababičku, někde tu pramáti Evu dole v Africe a osídlili jsme celý svět a Beringovou úžinou, která tenkrát nebyla jaksi bodnatá, ale pevná, přešli do Ameriky. Bylo to úžasný, jak mě by zajímalo, co má pánbu za záměr s tímhletím experimentem. Jo, protože...
1: A myslíte, že je to experiment?
0: Já si myslím, když si vemete, kde všude, jako jinde, my si představujeme, že život musí vypadat tak, jak si ho představujeme my. Život může vypadat úplně jinak, jo. Ale my jsme s tímhletím životem dost ojedinělí. To je takový ten příběh, jak letí kometa kolem Země a říká, co jsi taková smutná. On říká, ale chytla jsem lidi. On říká, klid, to přejde. A skutečně všechny ty civilizace jdou nahoru a padají. Jo. Takže někde to má... Já jako od té doby, co jsem začal přemýšlet, to je asi půl hodiny, tak přemýšlím o tom, jaký smysl tenhle experiment má. K čemu my tady vlastně jsme?
1: K čemu směřujeme? Čeho se nadít?
0: Čeho se nadít? Tak jako říká se, že jsme se vzali, odkud jsme se vzali z té polívky, kde to plavalo, jak říkal Boskovec s Werichem. Představte si, že jste byl protoplazma, vy jste tek, kamrač jste téci do biografu, tam musel být hnus, když to ty biletáři nalejvali do těch loží. No, takže z té polívky my jsme povstali dobře, ale ta polívka tady taky, ta zemekoule, jak říkal Antonín Novotný, zemědělci, jo. Tak ta zemekoule tady taky není pro nic za nic, tak je to takový divný, no.
1: No, jestli se dočkáme toho, k čemu to vlastně všechno je. Pan doktor Radkin Honzák, ještě chvilku na dvojce v noční mikrofon.

0: už povídáme ještě chvilku s panem doktorem Radkinem Honzákem. My jsme začali povídat v tom minulém vstupu o tom, k čemu vlastně směřujeme, jak ten, a víte, co je zajímavé, ať je tady člověk jak chce dlouho na tom světě, ať tady chodí jak chce dlouho, tak se nedobere toho. Toho závěru
1: ano.
0: Nezjistí to.
1: Na ten Komenský v tom labirintu světa říkal, když jediný člověk, který se doma sedě s pánem Bohem uzavírá, šťastného konce dochází, nebo jak je to tam dál. No.
0: Jak bychom měli, v čem bychom měli spatřovat smysl života?
1: Já myslím, že především proto, že jsme tady pro sebe navzájem. A že by, já si myslím, že svět by měl být lepší, když odcházím, než když jsem na něj přišel. A je otázka, co teda je lepší a co není lepší. A já nedokážu posoudit, jaký změny byly k dobrýmu a jaký nebyly k dobrýmu, protože, jak říká Tarbr, vášky žijí příliš krátce a andělé příliš dlouho a my jsme někde mezi tím. Takže ty andělé to dokážou snad posoudit z hlediska svýho pohledu, jak to běží na tom světě, ale my asi dost těžko. No.
0: Já ještě k té knížce Sedm hříchů Radkina Honzáka. Myslíte,
1: je to ještě reklama od vás?
0: No, je to krásná knížka. Už se těším, až budu listovat a budu si číst, ale co se týče hříchů, myslíte, že hřešíme dneska víc, než jsme hřešili kdy dřív?
1: Já si myslím, že v podstatě řešíme s tím, že jsme přestali rozlišovat mezi dobrem a zlem. Já si myslím, že pravdu má Zygmunt Bauman, který tuhle dobu nazval dobou tekutou. Tak jako tekutina se dá nalejt do čehokoliv a dostane ten tvar, tak ty mocní si přizpůsobují pravidla podle svýho. A
0: ale bylo to tak vždycky,
1: bylo,
0: ne?
1: To tak vždycky, ale dneska je to nesmírný a od dob osvícenstvu, kdy zabili pána Boha, do té doby ten člověk měl jakousi vazbu, jo. A já teda si myslím, že to byla nešťastný tah od církve, když teda jako reakci na to osvícenství vyhlásil ty dogmata o neomilosti papeže, já nevím, jaký kraviny dál. A v podstatě tím pádem ta duchovní složka začala upadat a teď, jako říkal Kristus, nelze sloužit dvěma bohům, Bohu a mamoně, tak my sloužíme mamoně. Ale já mám takový životní krédo, jak přišli za tím dětkem ještě starším než já. Přišel takový ten reportér a říká, prosím vás, můžete mi říct, jak jste se dožil, jak, co to bylo, že jste se dožil takhle vysokého věku. Říká, já si nevím, ale já si myslím, že to bylo tím, že jsem se nikdy nechádal s blbcema. A on říká, to není možný. Máte pravdu.
0: Pan doktor Radkin Honzák, já vám moc děkuju za to, že jste přišel sem do nočního mikrofora. Přeju vám hodně zdraví a hodně veselé mysli.
1: Děkuju.
0: Všechno dobré.
1: Vám vše dobré a ať se době lepší obrátí.
0: Doufejme.
1: Děkuju.
0: Všechno dobré přeje taky Marie Redková. Mějte se hezky. Naslyšenou.

0: Mrazivé léto.
1: Rozhlasová hra na dvojce.
0: Tajemný dům v lesích, kde nikdo nepřežije noc.
2: Jenom na chvilku jsem se otočil a někdo ho podříz.
3: Co se tam děje? Co se tam děje?
1: Soudce, který nezná slitování.
4: Ty řetězy jsou poměrně bytelní. Trochu rezavý, pravda, ale myslíš si, že to z ní dostaneš?
0: Hrubý pytel, hrubá záplata.
1: Dva hororové příběhy Petra Hudského v neděli ve 20 hodin na dvojce.
5: Český rozhlas dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

Přeji dobrý poslech a také dobrý příjem vašeho rádia. U mikrofonu tady ve studiu dvojky už je Martin Hrdinka. Máme 1. srpna roku 2026. Máme 23 hodin 30 minut a k tomu 16 vteřin. Dneska v noci budeme hodně slavit, takže dobrý večer.

Vynikající americká černošská kapela Kool & The Gang na úvod tohoto nočního proudu. Ještě jednou vám přeji dobrý večer, u mikrofonu tady ve studiu je Martin Hrdinka. Začal noční proud, který nás převede z noci do noci. Přesně i řečeno ze dne do dne, ta noc je samozřejmě jednotná, to znamená, že si užijeme tuhle noc ze soboty na neděli. A navíc z prvního do druhého dne nového měsíce. Ano, je to tak, máme nový měsíc, máme měsíc srpen, léta roku 2026. A budeme slavit, jak jsem říkal, a slavíme to, že právě dnes, to znamená 1. srpna, přesně před 45 lety, začala vysílat MTV Music Television. No, byl to naprostý převrat v populární hudbě, bylo to něco, co bylo až neuvěřitelné a zasáhlo to všechny, kteří měli rádi populární hudbu a hlavně videoklipy, které najednou měly daleko větší význam než předtím, než MTV vznikla. Tohle je první hit MTV v roce 1981. Tahle písnička 1. srpna zazněla z televizí mnoha Američanů.

Tímhle hitem začalo vysílání MTV v Americe. Video Kill the Radio Star. Tak mimochodem to se nikdy nestalo, ale je to tak. Skupina The Buggles, britská, nezávislá, tenkrát velice moderní, jak bych to ještě řekl, asi nová vlna Spojeného britského království na začátku 80. let. Tahle ta písnička prostě navždy bude, nebo video k té písnice bude navždy tím prvním videem, které bylo odvysíláno na MTV. MTV to byla fakt jako neuvěřitelná bomba pro celý ten show business a neuvěřitelná bomba, která vybuchla, aby pomohla populární hudbě právě v těch 80. letech. Přesně řečeno, na začátku 80. let MTV začala vysílat minutu po půlnoci 1. srpna roku 1981, takže před 45 lety. Když se řekne 45 let, tak to je něco neuvěřitelného. Já si vzpomínám v mém životě třeba, když někdo řekl před 45 lety začala druhá světová válka, no tak mi to připadalo, jako že to je před 200 lety, jo. Ale dneska to vidím trošku jinak samozřejmě. Já bych tomu jenom rád řekl k tomu startu MTV, že my si to dneska nedovedeme vůbec představit, ale tenkrát to byla, nebo zrod té stanice vlastně byl jenom na kabelové televizi. Já nevím, jestli teď posloucháte vy, kteří víte, co to byla kabelová televize, ale kabelová televize znamenalo, že to bylo po kabelu. To je úplně jednoduchý, že jo. A neměl to každej, prostě měli to jenom výjimeční lidé ve Spojených státech amerických. Začalo to. Obrovsky se zvýšil zájem o tu kabelovou televizi právě díky MTV, protože najednou to, co jste mohli poslouchat v rádiu, to znamená písničky, které jste poslouchali z rádia, byly z videoklipy možný, aby zazněly, nebo možný bylo, aby zazněly právě v té televizi. A najednou vy jste třeba, když jsme u té písničky, která teď dozněla, znali tu skupinu Buggles a tu písničku Video Killed the Radio Star a nikdy jste tenkrát v tom roce 1981 neviděli ten videoklip a najednou to šlo ruku v ruce a byla to naprostá změna. My si v tomto nočním proudu budeme hrát písničky, které zazněly v tom prvním dnu vysílání MTV. Já vám dokonce budu říkat, kolikátá třeba ta píseň v tom vysílání byla, protože ono to bylo něco jako lavina. Prostě začala ta první písnička a připojovaly se další a další platiči té kabelové televize a narůstalo to neuvěřitelným způsobem. Mimochodem původně MTV byly dvě společnosti, East a West, East New York City a Los Angeles bylo West. Jo. A teď prostě narůstal ten počet těch zájemců o to, aby viděli ty videoklipy neuvěřitelným způsobem. Mezi těmi prvními hity byla i písnička, kterou my jsme tady i znali v české verzi od Karla Gotta.

To jsou Fámy, já mám tě rád jedinou. V české verzi tuhle písničku natočil Karel Gott, který mimochodem bude zpívat za chvilku, ale tohle je originál Cliff Richard, originální verze téhleté písničky, která byla hitem dávno předtím, nezačala MTV, ale ta písnička zazněla jako šestý hit právě v tom vysílání tenkrát na té kabelovce MTV v tom roce 1981. Jinak samozřejmě k nám se potom dostávala MTV úplně jiným způsobem, ale k tomu se dostaneme. Já první, co jsem viděl vlastně, když MTV začala, tak jsem viděl to logo, že jo, jako kluk. Už jsem byl disc jockey tenkrát v tom roce 1981 a pamatuju si to logo, které se k nám dostalo díky nějakému časopisu, ale myslím si, že to nebylo Bravo, že to byl možná Popcorn nebo nějaký takový hudební časopis. No prostě byla to zvláštní doba a my si ji připomínáme právě v tomto nočním proudu a budeme si ji připomínat až do té doby, kdy bude po půlnoci, ale já bych k tomu ještě chtěl dodat, že k tomu budeme poslouchat písničky z roku 1981, které byly natočené u nás.

Tuhle písničku napsali společně Karel Svoboda a textař Eduard Krečmar a naspívali Karel Gott právě v roce 1981, abychom si připomněli, co se třeba u nás tenkrát vydávalo. To znamená, to byly písničky, které jsme my tenkrát poslouchali z českého rádia. V tom roce 1981 mezi těmi hity byly třeba i Copánky, Jany Kratochvílové nebo Jasná zpráva skupiny Olympic. Na to všechno dojde, ale ten rok 1981 pro mě i jako disjockey už, protože už jsem byl disjockeyem samozřejmě začínajícím, ale už si pamatuju, co se hrávalo na diskotékách, tak představte si právě v tom roce 1981 dnes, to znamená 1. srpna, byla velikým hitem písnička, která původně je z roku 1956. Tenkrát dokonce v hitparádě překonala i veliký hit Love Me Tender Elvise Presleyho. A v tom roce 1981 tu písničku dostal na první místo britské hitparády zpěvák, který stále ještě zpívá a jmenuje se Shakin' Stevens. Green Door. U nás Milan Chladil, mimochodem.

Právě 1. srpna roku 1981 byla na prvním místě britské hitparády tahle písnička a to v Americe začala vysílat MTV. Já vám budu také vyprávět po půlnoci, jak jsem navštívil MTV právě, když bylo 10. výročí vysílání, to znamená v roce 1991 a to bylo v Londýně, protože už byla pobočka v Londýně, protože původně MTV, tedy Music Television, je americká záležitost, je to americká televize, která potom měla pobočky samozřejmě v mnoha zemích světa, dokonce i u nás, ale k tomu se všemu dostaneme. Ten můj výlet v roce 1991 do Londýna, tenkrát s československou televizí na natáčení televizní hitparády, byl právě zaměřen na to, abychom navštívili i MTV. No a musím vám říct, že tenkrát v tom roce 1991 to byl pro mě zážitek, na který se nedá zapomenout. Setkal jsem se s moderátory neboli VJi, video disc jockey se říkalo, že nebo video DJ, takže VJ MTV v Evropě. Setkal jsem se se Soňou Sou, která četla zprávy MTV News, dostala mě tenkrát na muzikál jeden, to vám řeknu po půlnoci, a tam jsem se seznámil s Jasonem Donovanem. Byl to pro mě takový jako zlom kariéry moderátora, začínajícího moderátora tehdy v československé televizi. Teď bych ale zakončil ten dnešní den písničkou, která byla 22. odvysílaným hitem na MTV v roce 1981, toho 1. srpna. Je to hit, který všichni známe. Počkejte, já ho takhle pustím pod mým hlasem. Protože když se podíváte na ten playlist těch prvních písní, které zazněly, nebo těch videoklipů vlastně, které zazněly na MTV, tak jsou to většinou americké hity, logicky tenkrát, protože to bylo v Americe. Ale tohle je výjimka. Stejně jako byl výjimkou Cliff Richard, Phil Collins, In The Air Tonight. Jeden z největších hitů historie populární hudby vůbec. Pro mě neuvěřitelná píseň, kterou zkomponoval tenhle velikán.

0: I tady na dvojce v nočním proudu bude půlnoc, i po půlnoci pojedeme MTV.
1: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
2: Na pražské Bulovce je hospitalizovaná žena s podezřením na nebezpečnou nákazu. Požár na jihozápadě Francie mají hasiči pod kontrolou. Většina evakuovaných se může vrátit domů. Fotbalisté Slávie vyhráli v lize v Ostravě 4-0. Plzeň remizovala s brněnskou zbrojovkou. Dnes čekáme oblačno až polojasno, hlavně na horách ojediněle přehánky, teploty do 30 stupňů. Je neděle 2. srpna. Klidnou noc u hlavních zpráv přeje Lukáš Pastejřík.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Pražská nemocnice Bulovka přijala v sobotu pacientku s podezřením na nákazu nebezpečnou nemocí. Žena se nedávno vrátila z Ugandy, která v posledních měsících bojuje s epidemií eboli. Pacientku proto zdravotníci umístili do speciálního izolačního bioboxu.
3: Ženu původně přijala nemocnice v Hradci Králové. Kvůli podezření na vážnou nákazu ji ve speciálním bioboxu zdravotníci převezli na kliniku infekčních nemocí pražské nemocnice Bulovka. Podle mluvčí ministerstva zdravotnictví Nadi Chatové je pravděpodobnost potvrzení nákazy malá.
4: Provoz fakultní nemocnice Hradec Králové probíhá ve standardním režimu a veřejnosti v tuto chvíli nehrozí žádné riziko.
3: Podle primářky kliniky infekčních nemocí Hany Roháčové nemá pacientka vedle horečky další příznaky.
5: Nyní se budou odesílat vzorky do specializované laboratoře do Německa a během zítřka bychom měli mít výsledky.
3: Vedle eboli se žena mohla nakazit i jinou z několika typů krvácivých horeček. Může ale jít o úplně běžnou infekci. Josefína Báčová, Radiožurnál.
2: Pro víc než 238 tisíc domácností začala 1. srpna platit takzvaná superdávka. Nahradila 4 sociální dávky, příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a přídavek na dítě.
6: Nejméně o 500 korun si má polepšit víc než třetina příjemců, skoro polovině se naopak dávka o stejnou částku sníží. Zákon o superdávce platí už od loňského října, kdy ji začali pobírat noví žadatelé. Dlouhodobé příjemce dávek stát nechal ve starém systému kvůli nepřipravenosti administrace. Od listopadu se ale výše superdávky znovu změní, a to kvůli úpravě životního minima i pravidel pro započítávání nákladů na bydlení. Podle ministerstva by změny měly pomoct hlavně menším domácnostem a samoživitelům. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.
2: Dnes končí platnost nejstarších občanských průkazů vydaných do konce června roku 2000. Jde o knížkové doklady nebo zalaminované kartičky. Podle ministerstva vnitra je stále může mít zhruba 4700 lidí. Od zítřka je už nebude možné použít jako doklad totožnosti. Vyměnit je ale mohou lidé i po skončení platnosti, říká mluvčí rezortu Adam Rezler.
7: Neplatný doklad může seniorům zbytečně zkomplikovat každodenní život. Platný občanský průkaz je potřeba v řadě běžných situací, například na úřadech, u lékaře, v bance nebo na poště.
2: V oblasti Gironde na jihozápadě Francie se v sobotu mohlo vrátit domů dalších 10 tisíc evakuovaných. Rozsáhlý lesní požár mají hasiči pod kontrolou. Úřady na konci července evakuovali kvůli požárům přes 200 tisíc lidí. Oheň se zatím nešíří ani v Provence na jihu země.
8: Starosta Xavier Dany v sobotu odpoledne vítal obyvatele obce Ar nedaleko Bordeaux. Malé 5000 město hasiči uchránili před plameny. Z 200 tisíc evakuovaných lidí v jeho západní Francii se domů mohla vrátit většina. Úřady taky obnovily regionální vlakovou dopravu v departmánu Gironde. Nadále je vážná situace v okolí turistického městečka Le Porche, kde hasiči stále bojují s plameny. Naopak v departmánu Vach na jihu země se hasičům podařilo udržet oheň pod kontrolou. Na místě pomáhá i česká jednotka. Z Bordeaux Marcel Faltis, Radiožurnál.
2: Itálie na měsíc obnovila kontroly v přístavech a na letištích pro cestujících ze Španělska. Řím to zdůvodňuje krizí v autonomním španělském městě Ceuta na severu Afriky. V uplynulých dnech tam ze sousedního Maroka přišlo zhruba 60 tisíc lidí. Při pokusu dostat se do Ceuty po moři se utopilo nejméně 67 migrantů.
9: Několik hodin potom, co španělské televize přinášely záběry desítek tisíc lidí na plážích Ceuty, ráno už stejné davy lidí obklopovaly hraniční přechody zpět do Maroka. Část jich doprovázela armáda, povolaná vládou na žádost města. Do moře taky instalovala ochranné bariéry. Navzdory návratu většiny migrantů do Maroka, teď Madrid řeší diplomatickou roztržku s Itálií. Její diplomacie zavedení hraničních kontrol pro cestující ze Španělska označila za krok nutný k posílení bezpečnosti. Podle španělského premiéra Pedra Sancheze to ale porušuje unijní smlouvy. Jiří Kordík, Radiožurnál.
2: Bývalý americký olympionik, vodní slalomář Davy Hearn si může oddechnout. Federální prokurátorka stáhla žalobu na něj z vandalismu ve vodní nádrži slavného Lincolnova památníku ve Washingtonu. Žalobci přiznali, že nový nátěr nádrže nepoškodil on. Příčinou jeho odlupování byla vadně provedená rekonstrukce.
10: U reflexní nádrže se tehdy odlupovalo nově natřené dno a bývalý slalomář se u ní vyfotil. Prokuratura ho obvinila z vandalismu a za poškození majetku v hodnotě přes 20 000 korun mu hrozilo i vězení. On od začátku tvrdil, že je nevinný a jeho právníci teď od úřadu žádají omluvu. Žalobci uznali, že nešlo o vandalismus, ale o důsledek uspěchané rekonstrukce, kterou se dodavatelé snažili stihnout před červencovými oslavami vzniku Spojených států. Obžalobu ještě musí zrušit soud, mělo být ale jen o formalitu. Jana Ciglerová, Radiožurnál.
2: Lidé v Praze si od 1. srpna připlatí za jízdu vozem taxislužby. Magistrát hlavního města navýšil maximální sazbu na 42 korun za kilometr z původních 630. Nástupní sazbu zvýšil z 60 na 70 korun.
11: Nám to samozřejmě nestačí. Podle mě by se to mělo zvedat každoročně o inflaci.
12: Říká pan Petr, který dělá taxikáře 23 let. Podle prezidenta komory provozovatelů taxislužby Arnošta Drozda by optimální cena za kilometr byla 65 korun.
13: Ten výpočet vychází z ceny litru pohonných hmoty plus 50%.
12: Novou maximální sazbu za kilometr zvýšil pražský magistrát po 6 letech, říká náměstek primátora Jaromír Beránek z Pirátů.
14: A my jsme k tomuto navýšení přistoupili na základě více důvodů, kdy skutečně

0: Vedle kovadlin tam lidem ukazují i tavbu železa tak, jak se dělala před staletími, vysvětluje geoložka Andrá Dovicová.
1: V té nístěji se nám slepují kousíčky železa do podoby právě té železné houby.
0: V muzeu budou kováři k vidění do nedělního podvečera. Gabriela Hekl, Radiožurnál.
2: Sport. Fotbalová Slavia Praha zvládla s přehledem i druhý zápas nového ligového ročníku. Po úvodní výhře 5-1 nad Slováckem tentokrát na hřišti Baníku Ostrava vyhrála 4-0. Pokračuje Michal Sadílek, který na první dvě branky přihrál z rohového kopu a třetí sám střelil.
3: Zpočátku tam měli asi tři rohy a skvěle jsme uskákali, takže to byl určitě klíč v tom dobrém začátku a asi naše nějaká efektivita a údernost z těch situací, co jsme měli, protože musím říct, že jak kluci do toho šli a s jakou hladovostí jsme za těma gólama šli, tak tohle nás dobí.
2: Plný počet 6 bodů mají v tabulce šance ligy po dvou duelech také Teplice. Ty tentokrát zvítězili v Liberci 1-0 i proto, že domácí hráli víc než poločas bez dvou vyloučených hráčů. Naopak Plzeň má po remíze 1-1 se Zbrojovkou Brno první bod v novém ročníku, stejně jako Slovácko a Artis Brno po výsledku 1-1.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehody na D46 u Drysic a na silnici 11 na Šumpersku. Na dálnici D46 z Olomouce do Vyškova opatrně, pokud budete sjíždět na Drysice. Na exitu na 7. kilometru havarovalo osobní auto, nehoda je v zatáčce. Na Českolipsku zpomalte na silnici 9 ze Svoru do Nového Boru. Na 84. kilometru jde po vozovce Chodec. Na silnici 11 ze Šumperku na Červenou Vodu překáží nehoda. Mezi Bohutínem a Olšany havarovala dvě osobní auta. A průjezd místem je omezený, i tam raději zpomalte. A na silnici 169 z Horažďovic do Sušice zasahují záchranáři před obcí Hrabí. Srazila se tam dvě osobní auta, projíždějte opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Přes den očekáváme oblačno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku ráno a dopoledne až zataženo. Ojediněle se vyskytnou přehánky, hlavně na horách, na severovýchodě ráno a dopoledne občasný déšť. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 32 a na horách kolem 20. To byly hlavní zprávy.
4: Český rozhlas Dvojka.
6: Rádio, které vás baví.

Máme nový den, máme nové datum, je neděle, je 2. srpna roku 2026. Máme 10,5 minuty po půlnoci u mikrofonu, tady ve studiu dvojky je Martin Hrdinka, pokračuje noční proud. Pokračuje noční proud, ve kterém oslavujeme zrod MTV, Music Television. Music Television vznikla 1. srpna roku 1981, tedy před 45 lety. A my si hrajeme písničky právě z roku 1981 a nebo z playlistu MTV. A tak tomu bude i nadále. Dobrý večer.

Myslíš, že jsem sexy? Obrovská hvězda světové populární hudby, Rod Stewart. Mimochodem 26. odvysílaná píseň na MTV v roce 1981. Rod Stewart se stal prvním umělcem, který byl odvysílán na MTV dvakrát, protože ještě předtím se vysílala jeho píseň Sailing. A protože logicky, když něco začíná, tak jsou vždycky nějaké problémy, tak to vysílání MTV na začátku 1. srpna v roce 1981 na kabelu v Americe provázely také technické problémy, tak tady u té písně zhruba po 27 vteřinách se zastavil zvuk a už nebyl ani obraz, ani zvuk a prostě začala hrát další skladba. Nikdo neví, proč se to stalo, ale tak se to prostě stalo a my jsme tu písničku teď mohli slyšet v rádiu úplně celou. Mimochodem, když jsme u těch odvysílaných písní, tak teď zazní hit, který byl odvysílán jako 29. a jmenuje se Baker Street. To je taková písnička, kterou všichni známe a já se přiznám, že když jsem byl poprvé v Londýně v životě a to bylo v roce 1991, když se podíváte na můj Instagram Martin Hrdinka Oficiál, tak jsem tam dal fotku, která je právě z mé první cesty do Londýna v životě a já jsem se zúčastnil oslav 10. výročí právě MTV. Bylo to v takové jedné uličce, ta centrála londýnská v Londýně byla skutečně v takové zapadlé uličce, ale to, co jsem viděl potom uvnitř, bylo úplně něco jiného, než jsem zažil tady tenkrát v Československé televizi. To bylo neuvěřitelně moderní vysílání. A když se podíváte právě na můj Instagram, tak tam uvidíte fotku, kterou mám právě z toho roku 1991. A vyfotil jsem se u toho loga svítícího MTV a je to jedna vlastně z takových fotek, které patří k historii mé kariéry, protože jako moderátor televizní hitparády jsem začínající tenkrát moderátor televizní hitparády jsem vyjel do Londýna autobusem, abych zažil právě oslavy toho 10. výročí. I když my jsme tam byli trošku později, než se slavilo, tak si myslím, že jsme zažili to, co se ani zažít nedá. Každopádně ty technické problémy, abych se vrátil k tomu vysílání původnímu, byly obrovské, logicky, tak jako my tady, když taky něco rozjíždíme, tak to není úplně na plné pecky všechno, protože může se stát všechno, že tady něco třeba přeprogramujete v dnešní době, tenkrát to asi bylo jinak. No a prostě ty technické problémy byly a navíc ještě k tomu musím říci, že v tom roce 1981 nebylo moc těch profesionálních videoklipů, prostě už jich bylo hodně, ale nebylo to na to plnohodnotné vysílání, tak se třeba vysílali i záznamy koncertů, ale teď si pustíme písničku, která měla tenkrát v tom roce 1981 už regulární videoklip a byla odvysílána úplně celá. Baker Street.

Baker Street, Jerry Rafferty. Já jsem měl takový pocit, že když jsem v Londýně, tak musím navštívit Baker Street právě díky téhleté písnice, se přiznám. A mám to vždycky, když jsem v Londýně, tak mám pocit, že bych tam měl zajít. Každopádně my se vrátíme do začátku MTV, do toho 1. srpna roku 1981, kdy těsně po půlnoci začalo vysílání MTV Music Television. To byl projekt, který prostě musel jednou vyjít, ale netušil nikdo, že už to začne v tom roce 1981. Ty kabelové televize totiž tenkrát i v Americe byly v rozpuku, ale bylo to vlastně takové zkušební vysílání všechno. No ale vyzkoušeli to, chytlo se to a my jsme tady v roce 1981 u nás poslouchali třeba písničku Jirky Korna.

Vincent Fink, Jiří Korn, to byla naše domácí populární hudba. Vincent Fink, to byl fenomén v té době, v tom roce 1981, který v podstatě začínal. A já jsem zrovna včera někdy večer byl v takovém baru a tam se zrovna probíral Vincent Fink. Probíralo se, kde všude, na jakém jezeře u nás se může provozovat tenhle ten sport. Já jsem si vzpomněl na ty začátky, protože můj bratranec Honza zrovna právě začínal taky s windsurfingem. Já jsem to vlastně ani nechápal, protože jsem nevěděl, o co jde. Ale každopádně i ta písnička Jirky Korna mi to všechno přiblížila. A my se vrátíme zpátky k MTV, protože je zvláštní, že ač to byla americká kabelová televize, která se měla zabývat populární hudbou, tak první country hit zazněl až jako 41. písnička na to, že v Americe to country má vlastně významnou, ale skutečně jako významnou podobu vůbec té populární hudby, protože my tady to country bereme trošku jinak, ale v Americe je to v podstatě pop, takže mně připadá úplně zvláštní, že až 41. hit, který zazněl právě na MTV, byla písničkou z té oblasti country. Mimochodem byla to píseň, která v žebříčku Billboardu, v tom country žebříčku, byla v té první desítce v tom týdnu, kdy se tenkrát začínalo s MTV, a je to pro vás možná neznámá zpěvačka, kterou my tady v noční proudu příliš nehrajeme, protože nevím, jestli někdo náhodou z mých kolegů nebo kolegyně Jitky Benešové to prostě nehraje, jo, ale já jsem to nikdy neslyšel v nočním proudu. Ta zpěvačka se jmenuje Juice Newton a tohle je Anděl každého rána.

Angel of the Morning, Juice Newton. Já myslím, že všichni známe tuhle písničku od Věry Martinové s textem Dál jen vejdi, a je to první country hit, který zazněl na MTV 1. srpna roku 1981. Já se tady dívám na ten playlist právě z toho 1. srpna roku 1981 a jsem hodně na začátku. Jsme u písničky, která byla odvysílána jako 7. Ještě jednou rád připomenu, že byly technické problémy, které provázely právě start toho kabelového vysílání, a samozřejmě potom, když přešlo MTV i na to satelitní vysílání, tak také byly problémy. Každopádně i u nás se potom začala objevovat MTV na satelitu, a to už každý to měl nějak jinak, ale myslím, že byli i takoví blázni, kteří si vyráběli ten satelit a zkoušeli chytnout MTV, a nejen MTV, ale i ty ostatní satelitní programy, k tomu si ještě dostaneme. Ale teď bych rád, aby zazněla v rádiu písnička, která byla odvysílána tenkrát na MTV jako 7. A to už musím říct, byly nějaké ty technické problémy, třeba když byla 5. píseň od skupiny PhD, tak třeba, no protože známe to všichni, když nabíhá to video, pamatujete si, když jsme měli video přehrávače, tak než naběhlo to video s tou videokazetou, s tou VHS-kou tenkrát, tak třeba, když bylo trochu jako mimo po přehrávání, že jo, tak jsme nevěděli, proč to je, ale bylo to proto, protože třeba byly nedovinutý ty konce těch pásků. No a než to vlastně se to načetlo tou dnešní terminologií, tou hlavou, že jo, nebo když to přilunulo na tu hlavu, no tak to chvilku trvalo, takže třeba u té písničky PhD, která byla 5. odvysílanou písní, tak třeba 7 vteřin se to chytalo, než to začalo hrát, no tak to prostě, to byly ty začátky, ale pak už to fungovalo. No a právě skupina The Pretenders už měla ten videoklip úplně v pořádku. To je 7. odvysílaný hit na MTV.

Skupina Pretenders v nočním proudu. Za mě jedna z nejlepších skupin na světě, a když jsme u těch nejlepších skupin na světě, tak my jsme s Michálem Viktoříkem asi někdy v roce 1982 nebo 3 objevili skupinu, která se jmenuje Rio Speedwagon. My jsme ani nevěděli, že to takhle vyslovuje, že říkali jsme Rio Speedwagon. To jsme věděli, že to speed, to umíme říkat, a objevili jsme ji díky singlu, který teď zazní z vašeho rádia, a v tom výčtu úspěchů skupiny Rio Speedwagon, pardon, je i úspěch, který se právě týká MTV, a bylo to proto, protože to byla první písnička, která zazněla na MTV. Mimochodem byla to 17. přehrávaná píseň na MTV v tom roce 1981 na začátku, a bylo to poprvé, co zazněl hit, který byl na prvním místě hitparády Billboardu ve Spojených státech amerických. A do té doby vlastně nezazněla žádná, tak si to pojďme spočítat, třeba 17. hit, no tak těch 16 hitů mohlo trvat třeba 16x3,5, nebo aby to bylo jednodušší, tak dáme 3, to je 33x6, 18, 48, takže vlastně po první hodině toho vysílání zazněl poprvé hit, který byl na prvním místě americké hitparády Billboardu. To je ta píseň, mimochodem, to je zrovna ta, kterou jsme objevili s Michalem Viktoříkem na singlu, který jsme si koupili tenkrát na burze. Bylo to v kocích asi to bylo.

Rio Speedwagon a jeden z prvních hitů MTV. Music Television, my jsme dlouho nevěděli, co to znamená to MTV. Taky se možná říkalo MTV, nevím, na to si nespomínám, ale MTV, to je ve mně prostě MTV, ale že to je Music Television, jsme původně nevěděli, i když to samozřejmě bylo i na některých těch jinglech, ale teď si musíme představit ten rok 1981, tak logicky my jsme nejprve vůbec nevěděli, co to je MTV, pak jsme to pochopili z různých časopisů, no a pak se samozřejmě začalo zjišťovat, jak naladit MTV, jak se k tomu dostat vůbec a tak dále, ale nebylo to tenkrát vůbec jednoduché. Začalo to tím satelitním vysíláním Astra. Astra to bylo pro nás něco nového, my jsme tenkrát ani netušili, že je možné si zakoupit tu parabolu, ten talíř, který nasměrujete někam, on směřuje někam do vesmíru a vy se můžete díky nějakému receiveru, který, nebo takovým tomu přístroji malému, který jste měli doma, se můžete koukat na televizi, na záběry třeba z celého světa. Ta Astra, to bylo zpravodajství, hlavně zpravodajství, byly tam německé programy, byly tam další programy a bylo tam taky MTV teda. A MTV najednou bylo přístupné, já už si nespomínám, kdy jsme poprvé viděli MTV živě, ale bylo to, mám takový pocit, u Pepy Šrámka, což byl mimochodem také moderátor Nočního proudu v těch začátcích, ale tohle bylo daleko dříve, bylo to někdy v 80. letech. Na to si bohužel nespomenu, ale třeba 1987 nebo tak nějak, a on chytal na jižním městě, právě měl ten satelit Astra a chytal tam MTV a my jsme u toho vydrželi třeba 8 hodin sedět. My jsme koukali na ty videoklipy, my jsme je neznali, že jo, my jsme neměli přehled i jako disc-jockeyové, kolik třeba těch lidí je v té skupině, jestli je to kvartet, kvintet, nebo jestli jich je 8, my jsme to nevěděli, ale najednou ty videoklipy nám přinesly nový rozhled a najednou jste viděli, kolik má členů skupina UB40, najednou jste viděli, kolik je tam, no a kdo jak vypadá, že jo. No to prostě byl převrat a pro mě teda, já musím říct, že i v tom roce 1981, kdy my jsme tady to MTV nemohli mít, tak i to byl převrat a myslím si, že to byl velice důležitý okamžik světové populární hudby. No ale my se zase vrátíme k nám domů do toho roku 1981, kdy vznikla MTV, protože u nás mezi těmi největšími hity byla i písnička skupiny Olympic, Jasná zpráva.

Dáma v červeném, The Lady in Red a Chris de Burgh. Ne, že by se tahle písnička nikdy neobjevila na MTV, ale neobjevila se tam v roce 1981, ale až o 5 let později, to znamená v roce 1986. A právě dnes, 2. srpna, je to neuvěřitelných, ale skutečně neuvěřitelných 40 let, co se ta písnička umístila na prvním místě britské hitparády. A pozor, byla to vlastně první solová jednička Chris de Burgha, a to předtím měl 24 singlů a nepovedlo se to. Tak to je neuvěřitelný úspěch tohohle zpěváka, který mimochodem byl také u nás, a tohle je asi největší hit jeho kariéry. Já si vzpomínám na to, že jsem kdysi šel do prodejny Suprafonu, která byla na Moskevské ulici v Praze, a tam z ničeho nic měli jeho album. No to bylo neuvěřitelný pro mě, to najednou měli jeho album, které se jmenovalo, myslím, že On the Line, nebo tak nějak, a já jsem si to album koupil a poslouchal jsem ho stále dokola. Bylo to byl blesk z čistého nebe, že tuhle hvězdu, kterou já měl rád právě díky hitu, který jsme teď poslouchali, a jako disc jockey jsem samozřejmě hrál tuhle tu nahrávku asi tak 100x, 200x na své diskotéce, tak najednou jsem měl jeho album. A právě v tom roce 1986, abychom se dostali zpátky do Ameriky, byl velikým hitem hit, který se jmenoval Glory of Love, byl z filmu Karate Kid 2 a naspívalo Peter Cetera. Stále jsme v tom roce 1986, na MTV už hrají i tento videoklip.

Peter Cetera, písnička, která byla na prvním místě americké hitparády přesně před 40 lety, 2. srpna roku 1986, a byla také na 3. místě hitparády Spojeného britského království. A to bylo samozřejmě také díky tomu filmu, ale také díky Peterovi Cetera. My teď budeme v roce 1984, ale ještě předtím, než vám řeknu, co bylo zajímavé a týkalo se to MTV v roce 1984, tak rád připomenu, že vlastně tím, že MTV byla původně na kabelu a potom na satelitu, tak byla vždycky za peníze, že jo? Vy jste si museli koupit buď kartu na to, abyste mohli, a ten receiver, abyste mohli sledovat tu kabelovou televizi v Americe. No a potom, když to přešlo na to satelitní vysílání, tak zase jste měli ten receiver, tu parabolu, a tam jste si kupovali kartu. Zase jste museli zaplatit za to, že MTV byla v nabídce, něco jako dneska si kupujeme, nechci tady dělat reklamu, no prostě něco, co má souvislost s naším mobilním operátorem třeba, a máme tam mnoho televizí a mnoho zajímavostí. Tak tenkrát to bylo taky tak, na začátku těch 80. let, ale my jsme tady o tom neměli ani ánung, vůbec to prostě tady přeci neexistovalo. Já bych se rád vrátil, teď nechci nějak vzpomínat drasticky, ale tady nic nebylo, ty komunisti nic neměli, nic nedělali, bylo to strašný, jenom si na to zaspomínejte, bylo to až odporný, to, co bylo v televizi, teď je to k smíchu všechno, nebo 90% je k smíchu, kromě některých seriálů, některých zábavných pořadů, které taky jsou vlastně takový jako retro a taky se tomu částečně můžeme smát. Dneska jsem zrovna přemýšlel o tom, že byl skvělý seriál Malý pětaval z velkého města, no vynikající, no ale pak byly taky seriály, které jsou k smíchu. No tak prostě ta televize tady dělala něco úplně jiného, než se dělalo samozřejmě na tom západě, abychom si to řekli jasně. A aby nám ukázali komunisti videoklipy, ještě ke všemu ze západu, no to bylo nemyslitelný. Ale v roce 1984 MTV začalo produkovat první udělení cen MTV Video Music Awards. To znamená, že dali takový impuls těm, kteří vyráběli ty videoklipy, a jedno, jestli to byly nahrávací společnosti, nebo režiséři, nebo produkce filmové, protože tenkrát se k těm videoklipům přistupovalo velice seriózně a byly to vlastně malý filmy, krátký filmy, kde byste měli do 3,5 minuty dostat ten děj, a byl to vlastně takový obor, který byl nový obor, který byl neprobádaný, a byla to výzva pro všechny slavné režiséry a tak samozřejmě chtěli taky uspět, a tyhle ty ceny jim to umožnili. Také se těm cenám říkalo VMA, jakože VMA, prostě Video Music Awards. No a na tom prvním udělení těch cen v roce 1984 byla taky Madonna, a ta vyhrála, protože dostala tu první sošku Music Awards, a tam vlastně vznikl takový zvláštní moment celé té televize, protože v tu chvíli chtěli všichni být na MTV. Ono se to dělo už i předtím, ale najednou začali produkovat videoklipy, které by mohly uspět na těch cenách. A když si najdete videoklip Like a Virgin, tak pochopíte, že už tenkrát to byl styl té pop music, aby se dostali někam, kde předtím nemohli nikdy být.

Like a Virgin, Madonna pro nás, Madonna, nebo tak on je to vlastně obě dvě ta jména se používají. Já jsem se tady teď trošku zasnil, protože Like a Virgin to byla pro mě taková přelomová píseň jako pro disc jockeye a vůbec se nedivím, že v tom roce 1984 také uspěla na udělování cen, které se udělovaly v rámci MTV. Mimochodem největším úspěchem tam bylo také provedení písničky, kterou teď si můžeme pustit v nočním proudu, jmenuje se Girl Just Wanna Have Fun a je to velký hit Cyndi Lauper. A Cyndi Lauper byla velikou hvězdou právě toho udělování v roce 1984. Tenkrát to bylo trošku zlomové v tom, že, jak jsem říkal před chvilkou, že ti tvůrci si uvědomili, že také mohou dostat nějakou cenu za ten videoklip a že díky té ceně se ten videoklip bude vysílat a oni budou mít tanty Emmy. Do té doby vlastně to bylo jenom tak, že se prostě vysílali písničky v televizi, ale od toho roku 1984 to všechno dostalo úplně.

Cyndi Lauper. Girl Just Want to Have Fun. Vzpomínka na rok 1984, kdy se začaly udělovat ceny MTV. Mimochodem měli mnoho kategorií za celou tu historii. Samozřejmě video roku, umělec roku, píseň roku, nejlepší nový umělec, výkon roku, nejlepší skupina, nejlepší spolupráce, nejlepší pop, nejlepší rock, nejlepší hip-hop, R&B, alternativa a tak dále. Prostě bylo toho mnoho a já bych se rád teď vrátil zpátky do roku 1981, kdy MTV vznikla. A tím bych také chtěl říci, že mi je strašně líto, že už není, že ta klasická MTV, která vysílá videoklipy z celého světa, už není. Ono to už v těch posledních letech nebylo úplně, jak bych řekl, normální, protože se tam začaly vysílat různé reality show a to je samozřejmě dodnes, ale už prostě neplní tu funkci té hudební televize, protože důvod je samozřejmě jasný. Vy se můžete dneska podívat na jakýkoliv videoklip chcete na YouTube a tak dále a můžete si sestavit svůj playlist a svojí MTV, ale ona měla, musím říct, veliké kouzlo. Když začaly ty videodisjokejové, ty VJové a říkali něco o těch písničkách, nebo dělali rozhovory, nebo no prostě moderovali ty videoklipy, tak to bylo fantastické. Pak od toho ustoupili, no a trošku to samozřejmě, bych řekl, taky zničili tím, že už tam nebyl ten osobní přístup. Já, když jsem byl v MTV v Londýně v roce 1991, to bylo 10. výročí existence, když, já už jsem to říkal, ale podívejte se na můj Instagram, Martin Hradinka oficiál, je tam to originální logo, které je fantastické, to MTV, že jo, to prostě to M-ko obrovský, tak jsem se u toho vyfotil samozřejmě a seznámil jsem se tam také s holkou, která se jmenovala Sonja Sou a uváděla MTV News a to taky zmizelo. MTV News, to byly prostě hudební zprávy, ani tady to nemáme, že jo, tak prostě je to taková škoda a

každý den, no co každý den, každou chvíli se tam ty zprávy objevily a byly tam novinky z té populární hudby současnosti. My jsme se tenkrát skamarádili logicky, protože já jsem byl z Československa, ona byla z Londýna, což pro mě bylo hlavní město populární hudby vůbec, takže jsme si tam řekli pár slov v tom studiu. Pro mě to studio bylo, víte, já jsem byl zvyklý tady z té Československé televize a už jsem byl i moderátorem Evropy 2 v tu dobu. Ano, je to tak, už jsem byl na Evropě 2 a odjel jsem do toho Londýna, bylo to v říjnu, na začátku října. Jeli jsme tam tenkrát autobusem, což je takový zvláštní zážitek, že jet takovou dálku až do Londýna, a měli jsme tam právě několik bych řekl, bodů toho našeho programu a jeden z nich byl návštěva MTV. Bylo to všechno dohodnuto, přijal nás tam velice hezky. No a já jsem rovnou od toho loga, které bylo při vstupu do toho MTV, se chtěl jít podívat na to vysílání, jak se to dělá, a zjistil jsem jednu takovou zvláštní věc, že nic nebylo živě. Ono to vypadalo, že to je živě, bylo tam i napsáno MTV, že jo, live, ale nebylo to tak. Bylo to natočeno všechno třeba 3-5 minut dopředu, takže i to zpravodajství bylo dopředu, a já jsem to zjistil samozřejmě tím, že jsem s tou Soňou Sou se bavil na recepci MTV a tam běžely ty zprávy, které měly být živě. Tak to bylo pro mě takové trošku zklamání. No potom jsme si dali sraz u jedné diskotéky u Piccadilly, jak se ta diskotéka jmenovala, čas teď nespomenu, ale bylo to, no, prostě kousek od Paládia, a tam jsme si dali sraz a ona se mi zeptala, jestli bych chtěl jít na nějaký muzikál. Já jsem řekl, že to bych samozřejmě do West Endu bych velice rád, a ona mě vzala tenkrát na muzikál, to byl druhý den, Josef a jeho pestrovarevný plášť, a já jsem se tam díky ní samozřejmě seznámil s Jasonem Donovanem, zpěvákem, hercem a velikou hvězdou světové populární hudby, Australanem, který potom fantasticky hrál v muzikálu Chitty Chitty Bang Bang, na kterém jsme byli s Milošem Skalkou, a zaspomínali jsme si na to naše první setkání. Ale abych se vrátil k té Soně Sou, to byla holka, která byla neuvěřitelně přirozená a vůbec jste na ní nepoznali, že čte ty zprávy ze čtečky. Já jsem to neznal vůbec, jo, protože my jako ti začínající moderátoři jsme dělali všechno z hlavy, četli jsme si scénář, jo, a potom jsme si dělali ty vstupy podle sebe, a oni tam tenkrát v MTV měli čtečku, ona se jenom postavila, přečetla ty zprávy a byl konec. Ale vděčím jí za to, že jsem se za prvé seznámil s Jasonem Donovanem a za druhé jsem byl poprvé v životě tenkrát ve West Endu na muzikálu, což ve mě zanechalo ale skutečně hluboký zážitek. Jsme u nás v roce 1981 a Copánky byly velikým hitem.

76. odvysílaná píseň na MTV 1. srpna roku 1981 Heart of Glass a skupina Blondie. Když se člověk dívá na ten první den vysílání, tak zjistí zaprvé, že skupina Blondie tam měla několik písní. Rod Stewart je podle mě nejvysílanějším vůbec interpretem. Ten tam měl z mého pohledu mnoho písní. Phil Collins také a tak dále a tak dále. A to jsou vlastně hvězdy i budoucnosti MTV z pohledu toho roku 1981. Skupina The Specials byla, jak bych řekl, smíšenou skupinou. Byly tam jak běloši, tak černoši. A to je vlastně poprvé, co MTV vysílala nějak jakého černocha, nebo jak bych to řekl, no prostě byla to částečně černošská hudba. A prvním černým interpretem vůbec, který uspěl na MTV a který byl odvysílán, je Michael Jackson. Je to taková legendární historka. Jestli jste viděli film Michael, tak tam to všechno je. A ta historka samozřejmě platí. Je to historka o tom, že MTV nechtěla vůbec vysílat černou hudbu, takzvanou černou hudbu tenkrát v tom roce 1983. No ani v roce 81, 82 logicky, a v tom roce 1983 pohrozil jeden významný boss pop music, že ve chvíli, kdy nebudou vysílat Michaela Jacksona a Billie Jean, tak jim zakáže, aby se vysílaly videoklipy právě Cyndi Lauper nebo Bruce Springsteena a dalších hvězd. No a ono to vyšlo a Michael Jackson se stal prvním černým interpretem na MTV. A úspěšným.

Jedna hodina 30 minut, máme neděli, je 2. srpna roku 2026. U mikrofonu tady ve studiu dvojky je Martin Hrdinka, posloucháte Noční proud. Posloucháte Noční proud, který začal včera, to znamená v sobotu ve 23 hodin 30 minut a skončí dnes ve 2 hodiny ráno. Když jsme u té neděle, máme neděli, tak nezapomeňte, že dnes můžete poslouchat hitparádu Česká 12 a to krátce po 16. hodině právě tady na dvojce. A vraťme se zpátky k MTV, protože je to 45 let, co vznikla tahle ta vynikající stanice, která vysílala videoklipy a tím pomohla světové populární hudbě asi tak, bych řekl, 50-násobně, 1000-násobně možná. Takhle to zvětším z 50 na 1000. Jenom když si tak vzpomenete, tak MTV měla MTV, MTV 2, MTV Classic, MTV Tres, MTV U, MTV Live taky, no a tak dále a tak dále. Prostě bylo toho hodně za tu dobu, co MTV existovala v té původní podobě. Rád bych připomněl, že na MTV byl také přenos Live Aid. V roce 1985 totiž už MTV měla úplně jasnou pozici, to prostě to bylo něco uchvatného, co ta televize dokázala za ty 4 roky, co existovala. No a já bych rád zmínil třeba i projekt, který se jmenoval MTV Unplugged, protože to byly zvláštní koncerty, takzvaně bez napětí, jak bychom řekli česky, no a my jsme taky dělali tady, já jsem moderoval koncerty bez napětí ve spolupráci České televize a nebo Československé televize ještě a Evropě 2, bylo to v roce 1992, si myslím, bylo to vlastně tak jako na námět té MTV, protože to byl skvělý projekt, ale rád bych se vrátil zpátky k těm koncertům a k tomu MTV Live, protože prvním vůbec projektem, který odvysílala MTV, jak živě, živě samozřejmě, byl projekt, který všichni známe a bylo to 13. července roku 1985. MTV tenkrát vysílala živě celosvětově tento benefiční koncert, který se jmenoval Live Aid a tam zazářila skupina Queen.

0: Skupina Queen, Radio Gaga, mimochodem připomínka toho, že MTV tenkrát vysílala i koncert Live Aid a bylo to trošku jinak než v případě ABC, což byla společnost, která přenášela kompletně ten koncert a my jsme taky mimochodem ho tady u nás mohli vidět, tak v tom roce 1985 úplně náhodou, tak MTV k tomu přistupovala trošku jinak, byly tam DJové a byly tam rozhovory a tak dále a tak dále. Prostě bylo to jiný, nebo byl to jiný přímý přenos, než aby se jenom vysílaly písničky, přesně řečeno, jenom ty koncertní koncertní vystoupení. Prostě k tomu přistupovali jinak. Mimochodem, když jsme u toho, tak vzpomínám si na to, že v roce 1986 MTV jako vůbec první takováhle televize vysílala o jarních prázdninách z různých pláží a z různých vysokoškolských klubů a tak dále, prostě vytáhla to vysílání ze studia ven, jak se to dneska dělá běžně, tak tenkrát oni v tom roce 1986 byli první. Já bych teď rád připomněl takový program MTV, který se jmenoval Partyzona. Partyzona to byla taneční muzika té doby a mezi hvězdy tohoto pořadu patřila skupina KLF.
1: Okay, everybody, lie down on the floor and keep calm.
2: KLF is about, also known as the Justified Ancients of Moon Moon, forevermore known as the Jams.

Trochu divočina, prostě Party Zone, Party Zone od roku 1987, tenkrát na MTV, a bylo to hodně převratné, protože najednou tam byla ta tehdy současná taneční muzika a to MTV existovala teprve 6 let. My máme rok 2026 a já bych ještě připomněl jednu písničku, která tenkrát v té době, jak bych řekl, to, když byla novinkou, tak hrála Prim ve vysílání MTV. Bylo to někdy v roce 1990, možná 1991, nespomínám si na to úplně přesně, ale hltali jsme MTV i díky videoklipu k písnice, která se jmenuje The Power a patří do repertoáru skupiny Snap.

Další domácí hit z roku, ve kterém začala vysílat MTV. Ano, další z domácích hitů roku 1981, Vítězslav Vávra a Konec prázdnin. Před námi jsou poslední dvě písničky tohoto nočního proudu, kdy oslavujeme 45. narozeniny MTV, i když MTV sice existuje, ale úplně v jiném módu, už nevysílá populární hudbu, už to není tak, jako to bylo tenkrát v tom roce 1981 a v těch následujících letech. Hlavně pro nás to byl takový vrchol. Po revoluci samozřejmě rok 1990, 91, 92, 3, 4, 5, to prostě to jelo neuvěřitelným způsobem ve chvíli, kdy jsme to my i mohli mít na svých televizních obrazovkách, tím myslím tu domácí televizní obrazovku. Nejenom jsme viděli i videoklipy, které jsme do té doby ani vidět nemohli, ani vůbec jsme nevěděli, že existují. Mezi těmi videoklipy, které jsme nevěděli, že existují, patří videoklip písničce, která byla odvysílána jako 86. toho 1. srpna 1981. Je to hit, který se jmenuje Johnny and Mary a Robert Palmer je autorem i interpretem.

Robert Palmer, hit, který vyšel na singlu v roce 1980 a hitem byl i v tom roce 1981 Johnny and Mary a Robert Palmer. Já jenom k tomu chci říct, že asi na začátku, v tom roce 1981, ti, kteří vymysleli MTV a ti, kteří začali v tomto oboru podnikat, to měli velice těžké, protože vlastně ty videoklipy nebyly. Ten název nebo to názvosloví filmové písničky vzniklo až potom a ve chvíli, kdy už ta televize existovala, ta hudební televize existovala, tak se vlastně začaly rodit ty nejlepší videoklipy historie populární hudby. Já se s vámi musím bohužel rozloučit, já bych tady o MTV mohl diskutovat dlouho. Je to televize, která mě hodně zasáhla, i když potom v takových těch, bych řekl, divných časech, třeba před 20 lety, jsem se začal dívat spíš na VH1, ale tak to prostě chodí v životě. Člověk se změní a začne vyhledávat něco jiného. Každopádně MTV je prostě základ a je to stanice, která změnila vůbec celý přístup ke světové populární hudbě. Já se s vámi rozloučím a rozloučím se písničkou Roda Stewarta, který zaspívá už podruhé v tomto ročním proudu. A je to proto, že představte si, on byl tím nejčastějším interpretem prvního dne vysílání MTV v roce 1981, toho 1. srpna 1981 nejčastěji zpíval z obrazovky těm, kteří měli tu televizi zaplacenou tenkrát po nějakém kabelu. Nejčastěji jim zpívá Rod Stewart. Od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka, dnes večer opět Noční proud, a to se Zdeňkem Vrbou. Já tady budu zase v pondělí večer, takže krásný zbytek noci.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 2 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Haló, Soukup, haló.
3: Haló, Soukup, haló.
1: Hudební pořad Ondřeje Soukupa na Dvojce.
4: Tady je Ondřej Soukup, já vás vítám. Teď jsem čet jedno takové mudrosloví, to jsem opravdu se z toho natchnul. Gene Simmons z Kiss řekl, naučit se hrát na basu je jako naučit se dýchat. Děláš to, ale nikdo si toho nevšimne. Díky, Gene. Taky jsem chodil 6 let na konzervatoř a denně jsem cvičil třeba 3 až 4 hodiny. Ale Lenny Kravitz, myslím, že žádný 3 až 4 hodiny necvičil. Lenny Kravitz napsal výbornou písničku, která se jmenuje Není konec, dokud není konec. It ain't over till it's over. Kravitz totiž chodil s herečkou Lizou Bonet a potom v roce 87 se vzali, jak jinak, a po 3 letech jim to v manželství začalo skřípat, jak jinak. A tak Kravitz napsal píseň It ain't over till it's over v naději, že se jim podaří vztah zachránit. Ale nakonec se stejně v roce 93 rozvedli, no prej zůstali dobrými přáteli, tak jim gratuluju. Je hodně slyšet, že ta písnička byla silně inspirovaná zvukem Motownu. Motown byla gramofonová společnost, která se specializovala převážně na černou hudbu a taky je inspirovaná skupinou Earth, Wind and Fire. Mimochodem, na konci téhle písně hraje dechová sekce Earth, Wind and Fire, kterou si Kravitz pro natáčení půjčil. A sám, když jsem tuhletu písničku poprvé slyšel, tak já jsem myslel, že to je nějaká stará píseň ze 70. let. Byla mi hrozně povědomá, ale mýlil jsem se, ta písnička opravdu vznikla až na začátku 90. let a napsal ji osobně Kravitz. A on o vzniku té písně říká, že byl v hotelovém pokoji v Los Angeles, měl tam sebou Fender piano, Fender Rhodes, který si přines, seděl ve tmě, protože to pro něj bylo temný období, a hrál si různé akordy. A najednou ho napadla tato akordová struktura a skladba byla na světě. A on věřil, že v jeho vztahu nic není ztraceno, dokud nebude naprostý konec. Protože doufal, že vždycky je šance, že to nějak dá dohromady, že to dokáže. Ale nepodařilo se to.